0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze. A mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak 3 okresy, 2 přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal jsem nějaký fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamyslí nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtverečních. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve Světlé prodávaly už za 35 000 korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 000 korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek. A najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve Světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala, ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 m² podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historie evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a přistavili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovém designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako, když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete to, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme...
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval ne absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit, ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to, takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když to tam všechno rozkvetlé, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, jste manželský pár, miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze, a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bez východních situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši a to toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co vy si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna se přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když byste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych tady věřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal? Koupil?
2: Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak to běhalo dějinami.
3: Škoda, no. Že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, a vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové přece stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy, se ve své době dělaly, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas, my raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotsalm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do světle jezdil pouze na léto. Vinou událostí roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola. A protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu a zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, kdy jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku, částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.

0: na dvoří. Umí tento dům mluvit?
1: Těžko říct.
0: Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
2: Kam chodíte pro víno, na víno, na skleničku?
0: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
1: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco, a víno. Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
2: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
1: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
2: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
1: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
0: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
2: Staníš se.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Na Nirvánu, na Olymp, na nebe.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v Pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce od Leona, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výroby,

0: a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
1: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
0: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zase mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
1: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
0: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
1: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
0: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
1: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
0: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům? Naší zemi.
1: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Kinský.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slepe z toho strudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Dobrou náladou, tedy s nabídkou dobré nálady a také spoustou ukázek z archivu přicházíme dnes s Jitkou Němcovou. Patrik Rozehnali, zdraví i vás. Ahoj, Jitko.
6: Dobrý den, jak se máte?
5: Já dobře a doufám, že i ty. Jaké je léto pro tebe?
6: Léto je nahoru dolů, tak jako je to počasí. Včera bundě prošívaný venku a dneska bych se slíkla do naha, ale to už nemůžu, abych neurazila nějaký lidi cestou.
5: Takže busty anebo nuda pláš, jo? Podle počasí.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná, první ukázkou tu vybírá Jitka Němcová, bere si brýle.
1: Já si beru prosím brýle a mám tady tři bardy opravdu, tři.
0: Dohromady.
1: Dohromady tři.
0: Ano.
1: Jeden je Horníček, druhý je Lasice a třetí je Satinský.
0: Já myslím, že budeš jmenovat povolání. Při začátím Horníčky.
1: Že jo, ale to je nenahraditelný tyhle jména.
0: Dobře, tak pantomimu, kdy jsi hrál, dá se to snad i vysílat rozhlasově.
1: Pantomima?
0: Pantomima.
1: Se dá vysílat rozhlasově?
0: V jejich podání určitě.
1: Ano, já jsem ano.
2: Já dělám pauzy rád a často, aby si divák myslel, že myslím. Divák se vždycky na mě dívá a říká, jak vás ty věci tak rychle napadnou. A to je v těch pauzách všecko. Lidi mají rádi myšlení, to je cizí. A ta pauza, to je strašně jaksi důležitý, ta její dílka. Ta pauza musí být tak dlouhá, jo, aby si divák myslel, že přemýšlíte, a nesmí být tak dlouhá, aby začal přemýšlet divák.
3: Ano. Já proto obdivujeme mimo.
2: No.
3: Protože mým no, v jednej dlhej souvislej pauze, kterou odborníci nazývají pantomíma, zahrá celý děj.
2: Děj, přímo děj.
3: Činoherec tam by se už dávno nezdržal, vytrysklo by slovo, tak. Ale mým nie, ten
2: ne. Ne, máš pravdu. A nikdy se z něj ta slova přímo derou. Ano. Má touhu nám to sdělit slovy. Nesmí. Nesmí, má to někdy napsat, nesmí promluvit. Někdy ten mým, aby mě jako ukázal, o co jde, tak mě vede přímo, ale beze slov. On třeba mi ukazuje, že teď já půjdu, tamhle toho tlustýho nakopnu a budu se na ní dívat, tak letí a bude legrace, jo. Takže i já pochopím, co on to vlastně hraje. To je veliký kůž, pantomima, veliký. Já miluji pantomimu, to je můj sen, to je můj veliký sen, pantomima.
3: No, tak si zahraj pantomimu, co ti v
2: kde,
3: tom
2: kde?
3: No tu.
2: Ale
3: tu nás za dverami splníme každý sen.
2: Ale
4: vy se pamatáte obidvaja na tu pantomimickou klasiku, nejklasickejšiu pantomimu, Tragifraška je to. Prelietavý motýl.
2: No!
3: To si zahráme.
2: To jsem viděl asi šestkrát, no. Vždycky s jiným motýlem.
3: No. To si zahráme, ty budeš no. Motýl a my budeme ty květky.
2: A ty myslíš, že já bych tady mohl hrát titulní
4: no,
2: roli?
4: No, samozřejmě.
2: No dobře.
3: No pojďme na več.
4: To je jediná pantomima, z které si pamatám text.
2: Jo. Já se pantomim jenom bojím to, když se v textu přeřeknu, tak to není tak zjel. Když se pantomimi přehmátnu, jo, to je blbý. Udělám jiný gesta, znamená to třeba večer najednou místo hladu. No hele, budete dělat dva kvítky, já tedy
4: kvítky?
2: Vytvořím motýla.
4: Ano, já bych si rád zahrál fialku. Fialku.
2: A, zosobněná skromnost, jo? Dobře, tak ty budeš dělat fialku.
4: Ano.
2: A ty...
3: Já budem Půpava.
2: Kdo to je? To neznám.
3: Doktor Půpava, tvořecký Pampeliška. Pampeliška. Ovšem inženýr. No.
2: Inženýr Pampeliška. No. To znám, jo. Takže tady fialka, skromná, ano, správně, hezky dělá. Hezky dělá fialky.
4: To jsou tyčinky toto.
2: Ty já vím.
4: A nebo pěstíky.
2: Ne. Já jenom poznám, že to nejsou blizny. To je zajímavý, ten Julo i tak voní.
3: Žil se.
2: Žil se.
3: A já jsem ta Půpava. Ne, aby si do mě fúkol.
2: Ne. Už se odkvetle, jo?
3: No.
2: A jsme na louce, pán Filip, prosím vás, buďte tak laskav, vytvořte nám louku akusticky, jo, a my už mlčíme.

0: ale ty pece si odkryl, tak máš prelietec z květa na květ. Najprv tam a potom uvidíme, no. Ne.
1: To je zase moje pojetí motýla, rozumíte? Já jsem vytvořil nový typ motýla, já jsem totiž ten motýl, který si vzal do hlavy. Že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a na tu, na, jak vy to říkáte,
2: stolička.
1: No, na židli si sed. Jiné pojetí.
3: Šlo to. To je právě to kouzlo u toho rozhlasu, jak si to člověk může i představit. Ví, co se děje a jenom si doplňuje to, jak by to hráli oni.
4: Je to prostě úžasný, protože se to představuje a zapojí tu fantazii do toho a to myšlení. Což někdy nerad, že jo, jak říkal
3: ano,
4: pan Horníček.
3: Ano,
4: Horníček,
3: ano. Neměli bychom nechat diváka, ale tak vždycky, my posluchače můžeme.
4: Ale mě to připomíná vždycky, to, když mluví o pantomímě a o tomhle tom projevu, ten němej film. Němej film byl prostě dlouho, než přišli na ten zvuk. A to vlastně byla trošku pantomíma, že jo. Pak tam byly titulky k tomu a muzika se tam hrála živá. Ale on měl jeden problém, pak už to, ty diváci, to bylo málo pro ně, proto vymysleli zvuk, protože tam nebyla psychologie. Bylo to vlastně jenom nějaké emoce a oni potřebovali už diváci tu, ten text, aby se mohla ukázat ta psychologie. Tak postav.
3: Dokázala bys točit němý film?
4: Jo, jo. Když jsem dělala zabíjačku půlhodinovou, ano. Kde se neřeklo ani slovo, je to strašně příjemný. Já s tím slovem...
3: Je to příjemný, anebo je to těžší úkol pro režisera?
4: Je to určitě těžší, protože musíš to vymyslet celý v obraze. Ale je to krásný, protože já jsem spíš obraz než ten text. Takže je to nádherný, že na to musíš přijít, aby to ten divák pochopil a hezky jim to odvyprávět a najednou zjistíš, že nepotřebuješ ani slovo, když to umíš.
3: Je pak snaží vybrat herce, když nemusí mluvit?
4: No, to není
3: máš
4: tak
3: větší výběr.
4: To není tak snažší, protože můžeš je předabovat, oni musí mít obrovský výraz, že jo, dramatický,
3: ano.
4: Protože v těch očích musí být všechno, co chtějí říct, že jo. Takže není to tak snadný. Není. Je to těžší možná dokonce.
3: Říká Jitka Němcová, náš dnešní host, vybrala trojici Miroslava Horníčka, Milana Lasicu a Julia Satinského. Proti můžeme nasadit ještě větší počet, zejména dám Helenu Ružičkovou, Stelu Zázvorkovou, paní Fialkovou a další ve frontě u samoobsluhy, scénka. A nebo dál vyprávění a tady ten humor právě Miroslava Horníčka, Milana Lasici a Julia Satinského. Ti mají Ačko, proti je varianta B, tedy v samoobsluze s Helenou Ružičkovou a spol. A vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volat můžete do studia právě teď, anebo napsat SMSku a poslat ji na číslo 90 011 04. Stačí heslo humor, mezera A nebo B.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Ve svém oblíbeném rádiu rozhlase můžete přispět hlasem na konto buď tedy trojice Horníček, Lasica, Satinský, nebo Helena Růžičková, Stella Zázvorková a další ve frontě do samoobsluhy. Kdo to je s námi? Ptáme se Sitku Němcovou. Dobrý den.
6: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Zdravím vás, zdravím paní Němcovou, Patriku. A já bych si přála paní Růžičkovou v obchodě, protože já miluju obchod.
5: Dobře. Jo, dobře, tak děkujeme.
6: Jo, prodávám od jak živa.
7: Jasně.
5: A co prodáváte?
6: Tak. Prodávám v potravinách.
5: No, dobře, takže...
6: Už jsem v důchodu, chodím sem tam, ale jsem za to vděčná.
5: Jo, a chodíte víc nakupovat anebo pomáhat i teda brigádně?
6: No, já když jdu do obchodu prodávat, tak zrovna nakoupím. Jinak do obchodu moc nechodím.
5: Dobře, ať se daří. Děkujeme moc za hlasování. Mějte se pěkně.
6: Nasledanou, ano.
5: 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, přes který můžete hlasovat. Kdo tam je?
8: Dobrý den, Mário, při telefoně. Já vás zdravím.
5: Také.
8: A vašeho hosta, paní Němcovu.
7: Dobrý den.
8: A chtěl bych som poprosit pokračování Troch pánov.
5: Dobře.
8: Bylo to perfektné.
5: Výborně, píšu jim bod.
8: Děkujem.
5: My taky, mějte se krásně, ať se vám daří. A přesuneme se za někým dalším. Kdo pak to je?
9: Dobrý den, tady je Irena z Roudice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
5: Dobře, tak jo. Tak rozhodnu to, myslím si, že nazbírali jsme hodně hlasů, skoro 3/4 těch. Pro tu vítěznou stranu jsou pro Helenu Růžičku a spol. Samoobsluha, fronta přední, jsme tam.
10: Mají ještě chleba?
11: Mají, chleba mají dost.
10: Měla jsem v řeznici, ohřeju večer párky.
11: To jste šťastná ženská, že můžete dát tomu svýmu párky. Můj muž by je nejet.
10: On nedat párky?
11: Na fotbale to jo, ale k večeři musí mít polívku.
10: Dejte pokoj.
11: No. Tak ten můj, ten nemusí mít teplou polívku, ale teplej příkrm. Vždycky. Ten můj musí mít teplej příkrm a ještě k tomu polívku.
12: Každý mužský je zmetek.
11: Cože?
10: Jak to?
11: Jak to, prosím vás?
12: Zmetek, prostě nedokonalé dotvořený tovar. Ne, že by za to přímo mohli. Oni jsou to většinou chudáci, víte?
10: Mužský a chudáci.
11: Chudáci.
12: Byli vyrobený první dámo. Vzpomínáte si ještě, jak to dopadlo, když jste si prvně šila sukni? Zmetek. Nahoře volán, dole pasovka.
11: Tuto dane. Já jsem měla volán nahoře i dole. No.
12: Vzpomínáte si, když jste prvně zadělávala knedlik?
11: Zmetek. Ani mi nevzpomínejte. No. Strašnej, co?
12: A Adam byl vyrobený první, proto se chudák nepoved. Jo, když člověk dělá něco po druhý, tak velmi dobře ví, čeho dal prvně málo nebo hodně.
11: To Eva! Eva, ta už se povedla. Podívejte se, dámy, na sebe.
10: To jistě. To můžete mít pravdu. Tělesně jsou muži poněkud méně dokonalí, že?
11: Ano. Ano, a není to jenom žebro, co jim schází.
10: Ale hlava. My myslím mužská hlava, ta se přece jen někdy použít dá. No, pokud se týče samozřejmě rozhledu takové občanské orientace.
12: Prosím vás, už jste někdy viděla mužského, aby se vám zorientoval v situaci, když se vám dítě počůrá na návštěvě u předsedy místního národního výboru?
11: Ovšem jsou okamžiky, kdy je člověk potřebuje.
12: Okamžiky? Prosím vás, jaký okamžiky?
11: Například, když stěhujete kredenc.
12: Jenomže mockrát, dámo, vy v životě stěhujete kredenc. No.
11: Já mám takový hobby.
10: A co technika? Dámy, stroje, vynálezy.
12: Ano, v tom jsou nepřekonatelní. Když vám vybuchne papíňák s držkama, nebo když vám pračka rozmetá prádlo po celých Vršovicích, tak je u toho zaručeně mužské.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Přidala by ses k takovéhle diskuzi ve frontě před samoobsluhou, Jitko?
4: Jo, určitě, no samozřejmě.
5: Jo.
4: No, to není vůbec žádný problém.
5: Byl vám rozmetek.
4: Ne, to bych neřekla.
5: No.
4: Ale on byl jako docela vychytralej, protože on vždycky říkal, já bych to rád udělal, ale ty jsi šikovnější, víš, ty to uděláš senzačně.
5: Jo.
4: Ty jsi šikovná a ty to hezky otevřeš, všechno opravíš a tak dál.
5: No, šla si a udělala jsi.
4: Tak jsem to šla udělat, no já bych věděl, jak by to dopadlo.
5: Jak na tom byl s technikou?
4: On by chtěl teď žít kvůli internetu, kvůli umělé inteligenci, to by se ho strašně líbilo, strašně.
5: Jo.
4: On byl na to absolutní děs, on to miloval, tu techniku.
5: Fakt. Takže cokoliv nového bylo i v tom oboru třeba zkoušel?
4: Zkoušel, tak, kdyby viděl, že místo těch 100 tisíců komparzů, který se topí v rybníku v Husitech, nebo kde to bylo, tak a může použít všechny počítače a všechny triky a tak dál. Teď já jsem ho vzala na Troju, tenkrát na film, a tam jede těch plno lodí a on říká, 5 lodí doopravdy, ostatní jsou všechny trikový samozřejmě, protože to není žádný problém teď už. A byl naštvaný, že to tenkrát neměl. Že tam musel být...
5: Já myslím, že to poznal, že jako je to tak nedokonalý, že
4: ne,
5: je to šálení.
4: Ne, ono to funguje dokonale, už to, jako je to v pořádku. Prostě máme techniku, taky používáme, ale musíme ji používat smysluplně, aby to bylo k tomu obsahu a nejenom forma, že?
5: Co bys doma teď chtěla mít? Nemyslím pracovně to, co používáš, filmuješ, ale doma nějakou techniku, co ještě nebylo vymyšlené.
4: Já bych chtěla mít 2 roboty doma.
5: Dva?
4: Jeden si bude povídat, druhý by uklízel. Pak bych chtěla pro Perku pejska ještě taky robotickýho.
5: Aby ty už jsou.
4: No ty už jsou, aby se s ním mohla hrát. Já bych chtěla, já bych chtěla všechno, co je. Aby mě zvedalo nohu, aby mě postavilo.
5: Jo.
4: Jo. Aby mě namasírovalo a ještě jiné věci.
5: To, když to tak poslouchám, tak by jednou místo tebe i do humoriády přišel robot.
4: No, jasně.
5: A to by byla škoda, ale zase.
4: Ne, to je dobrý, já hru.
5: Vážení, čím pokračovat? Vybrali jste předtím změnu, tak zase nabídneme něco. Helena Růžičková je ve hře, její vyprávění o Huse. Jitko, co kdybychom dali proti Luďka Sobotu?
4: Já jsem proto.
5: Dobře, takže Bčko Luděk Sobota, Ačko Helena Růžičková. Vyberte si na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na číse 90 011 04. Budeme sčítat hlasy, je to teď zase na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Můžete hlasovat, můžete si vybírat. Helena Růžičková ve hře a taky Luděk Sobota. Tak komu dáte hlas? Ptáme se po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady David. Zdravím vás tam oba dva a dávám Ačko Helenu Růžičkovou.
1: Píšeme jí bod a děkujeme moc za ten telefonát. Další, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Ano, odpoledne. Přeji vám posluchačka Stanislava.
4: Dobrý den.
3: A srdečně zdravím paní Jitku, kterou mám ráda, kterou si vážím a přála bych vám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti.
4: Děkuju.
3: A vybírám Patriku Ačko. Mějte
1: dobře.
3: Se hezky.
1: Taky děkujeme. Děkujeme moc. Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím a paní Němcovou.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den a dala bych paní Růžičkovou.
1: Do éteru, dobře, to znamená bod pro ní od vás, zapisuju a děkuju, ještě někdo?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, zdravím vás také a hlasoval bych pro paní Růžičkovou a teda můj dědeček hrál ve firmu Jan Hus a znal pana Vávru a říkal, že to byl skvělý člověk.
4: No to víte, že jo. Hezky. Děkujeme.
1: Děkujeme za tuhle krátkou osobní vzpomínku a kdo teď přidá ještě svůj hlas. Povídejte. Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku. Já jsem se už k vám jednou dovolala, je to Irena z Roudnice nad Labem, ale mám tady u sebe dceru a ta by taky hlasovala pro paní Růžičko a taky vás moc a moc oba pozdravuje.
4: To platí.
1: Jo, dobře, tak jo. Tak taky pozdravujte, ať se dobře poslouchá a musím říct, že Helena Růžičková to i tak prostě vyhrála. Její povídání o huse právě teď.
4: Nesmíš zvířátkům dát jméno. Jak dáš zvířátku jméno, je to pryč. Já měla přítelkyni. Čistotná, taková ta chorobně čistá. Víš, jak je takhle ten skleněný stůl, přinesla ti na tácku, na tom byl ještě ubrousek a když jsi to omylem položil vedle, víš, tak nic neřekla, vzala hadra, šla to utřít. Už to utírala po třetí, já jsem říkal, u tebe už nebudu pít nic. Tak tato čistotná dívka, v rámci toho, jak to bylo zvykem, že Slováci chodili cvičit k nám, že, na vojnu a naši zase chodili tam, tak se tady seznámila s chlapcem, ne zdaleka, ze Šariše. Padli si do voka, milovali se něco prostě fantastického. Ovšem Šariš, to je opravdu kousek, které jako od té Prahy, tak se dohodli, že teda nepojedou vlakem a že za maminkou, teda za paní tchýní, přijedou nějakým dopravním prostředkem. Tak se zmohli na Trabanta tak za rok a jeli. A jak to nebejvá zvykem, tak si tahle ta moje přítelkyně padla do náručí tchýní a milovali se opravdu tak, jak když přijela k mamince. No něco fantastického. Ovšem, paní tchýně dala na cestu husičku. Ovšem ne právě zaříznutou, jako do toho baletu, ale živou. Zašitá v tom košíku, víš, aby to měli doma čerství a tak dále. No a ona předpokládala, protože viděla ten statek, že jo, kluk ze statku, že teda umí s tím něco dělat, takže to vzala, vjeli, přijeli. Říká, kdy tu husu zabiješ? A on říká, já? Zabít? No ani omylem. To vůbec nepřichází v úvahu. Teď já bych to vůbec... No, to ne,
8: zabíjela maminka.
4: Vůbec nikdo, protože oni tady v té Praze byli jenom oni sami dva a ona říkala, já to taky nezabiju. No nakonec udělali pak kompromis, že jeden bude držet tý huse hlavu. Ona, že zabalí teda to kladívko do utěrky.
8: Aby to tak nebolelo.
4: Aby to tak nebolelo a klepne. Tak ten držel, to samozřejmě to vzala s palcem, ten řval, ale husa, že jo, hlava na stranu. No a já mu říkám, no dobře, no tak to aspoň vyvrhneš. Ne, ne, v žádném případě. To já by jsem to... Ne, ne. Tak ona to jako otrhala a teď znáš to, nejstrašnější věc na světě je sebelitování. Ať je to při dietě, ať je to při čemkoliv. A jak začneš říkat, a co já vlastně z toho života mám, tak to jsem taky zabila. No prostě, jak to doškubávala, mi říká, a dost. Já jsem jí voškubala a zítra on jí vyvrhne, anebo jí tady nemáme. A takhle, jak byla připravená, tak jí šoupla do lednice. No a ráno vstala, přišla k té lednici, odevře jí a tam stála absolutně otrhaná husa, ale živá. A ona se tak podívá, říká, Mařenko, co se ti stalo? Jo. Ona ji otrhá, a co se jí stalo? Jo. Chápeš ta logika, jak už začíná pracovat úplně jinak? A ta husa dělá tláp, tláp, tláp. A hned jako první se vysrala teda v té kuchyni, že jo? Protože změna teploty, to na každého působí. V ten moment, jak se dalo Mařenka, tak Mařenka nejenom, že po ní utírala, zametala a tak dále, samozřejmě se nesežrala. A co myslíš, že šla udělat jako první věc? Říká, Mařenko, teď tobě musí být zima. Šla pro vlnu a upletla jí rolák. Ten rolák, ta ubohá husa, měla prakticky rok, než zase se opeřila a tak dále, že pak z toho měla jenom šálečku, takhle chodila jako s mašličkou, už místo toho. No a za rok jeli k mamince, dali husu do košíku a odvezli ji zpátky, protože Mařenka se nedá sežrat, no to chápeš. Jak se dá jméno, já to znám.
1: Humoriáda. Máš podobnou zkušenost, Jitko?
9: Ne, podobnou zkušenost nemám, ale kamarádi hlídali kočičku měsíc, prostě mý vzdálenější kamarádce, která jela na měsíc do Ameriky, a takže oni u ní bydleli, starali se o kočičku, a když se měla vracet teda, tak se stalo to, že ta kočička zemřela. Trošku se moc nestarali zřejmě, anebo tam něco zanedbali. A teď to byl problém, protože ona se na ní furt ptala, těšila, oni si to báli říct, aby nekleplo, že ho stará paní. A takže udržovali kočičku v mrazáku, neboli v lednici. A pak, když už byla na letišti, tak ji vyndali, nebo den předtím, a dali ji do mikrovlnky ohřát. A paní se vrátila a kočička byla v pelíšku, teploučka, a ona přišla a říkala, ona hajá, no to je hezký spinka, no jo, teploučka hezká, no. Tak říkali, ale to asi ona už hodně se jí stejskalo, takže zřejmě jí vypovědělo srdíčko, jak jste vstoupila do dveří, tak hold, bohužel asi už nežije, no, tak takhle.
1: Takovouhle habaďuru. Není to návod, ale je to životní příběh.
9: Je to životní
1: příběh. Tohle
9: příběh.
1: Prostě se může odehrát, no, ale rozhodně si ani z jednoho nebudeme brát příklad.
9: Já nejsem schopná zabít ani mouchu.
1: To ano, no.
9: To je prostě můj konec, já prostě všecko vynáším ven, jak to potkám, tak hned to nesu, pavoučka, to už vůbec ne, ale
1: ty
9: všecko.
1: Ty se nabíháš teda.
9: Nabíhám trošku, jo. Já vím, že se nabíhám, ale já to prostě, čím jsem starší, tím jsem na to, s tím mám problém. No.
1: Citlivější. Jitka Němcová, náš dnešní host, vy se pomohli vybírat po druhé Helenu Růžičkovou, co vybereme dál, řekneme za malou chvíli.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ukázka číslo 4, klapka poprvé, humoriáda Jitka Němcová.
2: Tak si dáme něco současného, živýho, a dáme si Zdenka Izera.
1: Výměnu tchýně.
2: Výměnu tchýně, to bude dobrý.
3: Je v tom bordelu něco najít taky. Stará bába, aby se tady...
4: Já!
3: Ale kudlička. Uj. Ona sem dá víno, který je starší jak já. To je šílený. Já to vůbec neměla brát, tuhle tu soutěž. O 20 tisíc. Za půl hodiny to sice skončí. Naši mladí nebo oni mladí vyhrajou 20 tisíc. Výměna tchýně, že já to brala, husa. Bylo furt maminko sem, maminko tam. Pár dnů to vydržíte a přijdeme si na pěkný peníze. Jo, tuhle. Se na to podívejte, tady už 10 minut nikdo nebyl v kuchyni. Plotna je úplně studená, já mám hlad, že bych sežrala ten talíř nebo něco. Nohy mě bolej, je mi z toho zle. U nás doma můj kluk se oženil, teda jak se oženil, to teda, já jsem s tím nikdy nesouhlasila. Já když jsem se to dozvěděla, mu dala pěstí normálně. Ale u nás doma mi pije krev jenom snacha, zatímco tady, tady mi pijou krev úplně všichni. Jsem to neměla brát. No, bacha, někdo jde. Pak si to povíme. Kde seš, prosím tě?
5: No, byla jsem nakoupit přece, jak jste chtěla.
3: No, to jsem chtěla.
5: Byla jsem pro chleba.
3: Já. Jaký jsi koupila?
5: No, ten ze supermarketu.
3: Ze supermarketu. Ona koupí chleba ze supermarketu. Já jsem říkala, chleba vem od Bubenička. Mám ho tam každý čtvrtek objednaný u Bubenička.
5: No ale já myslím, že tenhle je taky krásný, měkký.
3: No je nádherný, no tak pak půjdeš Bubeničkovi ještě. No teďko tam nechoď, prosím tebe. Já mám hlad, že bych sežrala tu tašku, ta jídla. Ježišmarja, opravdu. Co? No, ještě si stěžuj.
5: No, moje tchyně, to je taky něco. Fakt. Ale tohle z toho...
3: Prosím tě, nebouchej do té kuchyně, nebouchej do té kuchyně. Ta kuchyň není tvoje. Ta kuchyň je psaná na tvýho dědu.
5: No, promiňte, ale já myslím, že vám nic není do toho, na koho je napsaná tahle kuchyň a vůbec celý tenhle byt.
3: No, myslíš, že mi do toho nic není? Dobře, tak já končím soutěž před limitem. No,
5: počkejte, já jsem to tak nemyslela.
3: Zpátečka, jo? To je zajímavý. Podívej se, já už toho mám plný zuby. Tvoje máti si hoví u nás doma, rozumíš? Mladí ji tam obletujou, poněvadž tam jsem to zavedla tak, jak to má být. A já tady trpím v tomhletom bordelu. Jediný, co mě tady u vás drží, je ten váš dědek, poněvadž ten můj už je mrtvej na spodek.
5: Počkejte, počkejte. Aspoň dědovi dejte jako trochu klidu, protože on už takhle je trochu chabrus na srdíčko, takže...
3: To by si se divila, co dědek ještě vydrží.
5: Jak to myslíte?
3: Jak to myslím? Od prvního večera si na mě dělal nárok.
5: Ježiš, no to se vám omlouvám.
3: No to se nemusíš omlouvat za to, že je dědek pozorný, to je v pořádku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Zdeněk Izer a Radka Fischerová, Sketchbar z roku 2010, a tedy z televize Prima. Ukázka právě, kterou vybrala Jitka Němcová. Ty jsi se poznal se svou tchýní? Asi ne.
2: Bohužel, ale
1: to protože nějak prostě to nešlo časově.
2: Protože nějak to nešlo, ona se narodila 1856. A takže se to tam moc nějak nevyšlo.
1: Ano. To jste se
2: minuli,
1: trošku minuli.
2: My jsme se minuli, rozumíš? Ani tchána jsem nepoznala, ten byl ano. Ještě po trošku jaksi dál. Ale mě je to líto, protože by mě vyprávěli, jaký byl ten život za 30 letý války, rozumíš?
1: No takže to tam nebylo prostě.
2: To ví, že ne.
1: Takže rovnou si skočila do toho takové jako jednočlenné rodiny.
2: Do jednočlenné, no, rovnou do takového stejně urnového háje v podstatě.
1: Takhle jste k tomu přistupovali.
2: No jo. Teď jsme byli...
1: Miloval černý humor?
2: Velmi.
1: Jo.
2: On byl extra cynická sirota.

0: po 90 011 04, tak pište humor mezera A nebo B. Ano a těšíme se na vaše rozhodnutí. Vyberte si poslední dnešní ukázku v pořadu nazvaném
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Volejte a hlasujte. Dobrý den, humor je
2: hodně. Dobrý den, tady Vojta z Plzně a já bych se chtěl i zera.
1: Píšeme mu bot a děkujeme, ať se daří. Kdo další?
3: Dobrý den, posluchačka Marie. Moc vás zdravím oba dva a hlasuju pro Bčko.
1: Dobrá.
4: Hezký den.
1: Židovské anekdoty, ano, jenom připomínám tedy, buď Zdeněk Izer, Výměna tchýně, nebo Tomáš Tepfr a židovské anekdoty. Pro co hlasujete právě teď, tedy se ptáme. Dobrý den.
5: Tady Roma Myslivec, Vysoký, Patriku, zdravím paní. A dávám Ačku a dávám 3 hlasy Patriku a zdravím tě.
1: Děkujeme za pozdravy. Další hlas od někoho po telefonu.
6: Dobrý den, tady Vlastimil z Vysočiny. Zdravím vás, pane Patriku, a zdravím paní Jitku.
4: Dobrý den.
6: Chtěl bych Bčko, protože mám rád židovské vtipy.
1: Ano.
6: A paní Jitku, vám chci poděkovat za váš seriál Uctivá poklona, pane Kohn.
4: Já vám
6: to
4: děkuju.
6: Je taková nádhera. Já si to pouštím hodně před spaním nebo večer,
4: jo.
6: Když mám aj špatnou náladu. To je taková nádhera. To by zasloužil Oscara.
4: Já vám děkuju.
1: Ale ono to získalo cenu na nějakém
6: televizi. Vaše filmy nebo vaše věci jsou krásné, ale tam tady tenhle ten seriál miluju prostě.
4: To je dobře.
1: Dobře, děkujeme moc. Jaký to byl festival televizní tvorby, na kterém dostal tenhle ten kousek?
4: Montré,
1: ano, dobře. Tak kdo další ještě můžete, máte čas. Dobrý den, vítejte u nás.
7: Dobré dopoledne, dáma a pane. Je vás Petr z Hloty. Přeji vám hezký víkend.
4: Děkujeme.
7: A přeji bych pokračování s panem Izerem.
1: Dobrá, děkujeme. A další telefon.
8: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Němcová.
4: Dobrý den.
8: Dobrý den i vám, Patriku, a dávám hlas taky Zdenkovi Izerovi.
1: Dobrá, tak myslím, že to prostě dokončíme. Výměna tchýně po druhé.
9: Přece jenom až přijde Jiří domů, tak mu řeknu, aby si s ním tak nějak chlapácky promluvil.
10: To nemusíš, my už jsme si s dědou všechno řekli. Do detailů.
9: Co všechno?
10: Co je tobě do toho? Kde máš toho tvýho lempla?
9: No, v práci je přece.
10: Je tak, on je furt v práci, ale peníze nenosí žádný. To je zajímavý. Já bych mu takhle pěkně zkrátila řetěz, aby fungoval lajdák. Až přitáhne domů, tak pořekni, ať aspoň vymění žárovku v koupelně. Chtěla jsem se na to finále aspoň oholit.
9: Já to vyměním sám.

0: Prosím tě, ty nic neměň radši, to mi pojď ostříhat nechty na nohách. Už tady po těch parketách cvakám jako Rottweiler.
1: No tak tohle snad dělat nemusím.
0: No to samozřejmě nemusíš, já to ukončím a je to. Končíme soutěž, televize, končíme.
1: Ne, tak hlavně žádný stres, já jdu pro ty nůžky.
0: A prosím tě, teď nehledej nůžky, udělej mi aspoň kafíčko. Počkej, já to vemu. To je divný, že už to nezvoní, veď? Ano. Jo, jste tam ještě, jo? Ne, já jsem to. No, to jsem já. No. Je, já to vyřídím. Dobrý. Tak jo, nashledanou. Tak, děvče, mám pro tebe 3 zprávy. Všechny vynikající. Prosím tě, vyhráli jste 20 tisíc v té soutěži.
1: Cože?
0: No jo.
1: No to je skvělý. Zdeničko, maminko.
0: Hele, já nejsem tvoje maminka, tak na mě nemakej, jo.
1: Ježiš, promiňte, hele, to je z té radosti, jako kde dneska najdete 20 tisíc.
0: No jo. Další dobrá zpráva. Váš dědeček se bude rozvádět a ženit. No jo.
1: No. Tomu nerozumím. A jaká je vlastně ta třetí zpráva?
0: Ta třetí, že já se budu rozvádět a vdávat zase. My jsme se s dědou domluvili, že to jako dáme dohromady.
1: Cože?
0: No jo.
1: A vy myslíte, že vám to bude jako klapat? Tady s náma?
0: No to jsem přesvědčená, že nebude teda. Ale já jsem se už trošku porozhlídla, informovala, byt je stejně psaný na dědu, takže vy si zbalíte 20 tisíc a můžete se odstěhovat. Čím dřív, tím líp.
1: My?
0: No.
1: Stěhovat?
0: Ano.
1: A kam? Přece nemůžeme jít k těm vašim mladým.
0: No tam těžko, páče jich kvartýry psaný na mě zase.
1: No. Tak to vám, milá televize, teda moc děkuju. To byla fakt výhra.
0: Ano. A vidíte, milá televize, konec dobrý, všechno dobré. No tak mladí vyhráli 20 tisíc, ne? Já jsem poznala prýmovýho dětka, příští týden se vdávám a za 14 dní jsem ho přihlásila do soutěže Smrť v přímém přenosu.
2: Humoriáda. Jitko, kolikrát ses v životě stěhovala ty?
3: Nemoc. Já to nemám ráda. To je horší, než vyhořit, že jo?
2: Ano.
3: Takže myslím, že jednou, dvakrát, třikrát, třikrát.
2: A dost.
3: Jo.
2: Stačí. Dobrá.
3: To je pravda.
2: Moc děkuju.
3: Já taky děkuju. Mějte se všichni krásně.
2: Taky.
3: Obímejte se.
2: Jo.
3: Milujte se.
2: Ano.
3: A
2: nechoďte nazí jako Jitka.
3: A čtěte Máchu.
2: Jo.
3: Třeba.
2: Kdy jsi četla naposled?
3: Já nedávno. Já se čtu pořád. On je nádherný.
2: Jo.
3: Takhle, když ležíš, koukáš na řeku, Sázavu a čteš se nahlas Máchu, tak je to krásný.
2: Mm-hmm.
3: Jo.
2: Dobře, tak dnes úplně vidím, co děláš, až se vrátíš. A teda,
3: jasně, ne, teď jedu pro Péru.
2: Ano.
3: Já jsem, musím se přiznat, já jsem jí udělala 3 velký řízky z Krkovice.
2: Teda ten pes se má.
3: Jo.
2: To je lepší než u Verichu.
3: Ano.
2: Závidíme, ano, všichni teď, ano, mlaskají a vlastně si vzpomínají, co budou mít oni k večeři. Hlavně poslouchejte dál Český rozhlas, mějte se krásně, nezapomeňte, že o víkendu Hvězdné návraty s dámami po vysílání po 16. hodině, no a oslavíme taky 80. už dopředu Saskie Burešové v neděli právě v tomto pořadu. Tak jo, ať se daří, mějte se pěkně a poslední písnička. Jitko, ahoj, hezký víkend.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Ministři mají dnes poslední jednání před vládními prázdninami. Zemědělci prodávají mléko pod výrobními náklady. Slovinský cyklista Tadej Pogačar po páté ovládl Tour de France. Bude zataženo s deštěm, odpoledne přijde vyjasnění a teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a hezký den přeje Jakub Holík. Ministry dnes čeká poslední jednání před vládními prázdninami. Na pravidelném zasedání by se měli sejít po dvoutýdenní přestávce v polovině srpna. Na programu dnes mají například návrh nařízení, který zavádí oficiální pracovní pozici peer pracovníků ve veřejném sektoru. Ti by měli poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním, závislostmi nebo v krizových životních situacích. Co dalšího chce kabinet stihnout, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
2: Máme tam některé technické náležitosti, třeba z toho mého dvorku tam dáváme úplně do souladu a do finále převod všech kosmických aktivit z ministerstva dopravy na ministerstvo průmyslu.
0: Kvůli celosvětovému nadbytku mléka klesají jeho ceny. Podle Českomoravského svazu mlékárenského je nadprodukce v České republice zhruba 4%. Výkupní ceny pro zemědělce jsou tak často pod výrobními náklady, říká například Josef Diviš z farmy Selecta Pacov.
3: Když porovnám cenu za litr mlíka před rokem, tak je úplně stejná, akorát je o 3 koruny nižší. Jo. A tak když my produkujeme nějakých 500 000 litrů měsíčně, tak si každý dopočítá, jak kolik peněz jako přicházíme. Jo. Náklady jsou někde 11,50 a my máme cenu za 10,27.
0: Obyvatelé španělské Malorky protestovali proti nadměrné turistice. Podle odhadu policie se na nedělní demonstraci sešlo asi 25 tisíc lidí. Akci svolala iniciativa Méně turismu, více života. Protestující si podle agentury DPA v souvislosti s nadměrnou turistikou stěžují na nedostatek bytů, dopravní zácpy, špínu a hluk.
1: Sport.
0: Cyklistická Tour de France má po letošku pětinásobného vítěze Tadeje Pogačara. Slovinec se tak zařadil mezi pětici nejúspěšnějších cyklistů historie slavného závodu po boku Anquetila, Inota, Indurajna a Merckxe, pokračuje Pogačar.
4: Každé vítězství je výjimečné. Byl jsem na Tour 7krát a vždy se umístil na pódiu. Z toho 5krát jsem zvítězil. To by nevymyslel ani ten nejlepší scénárista. Je to pro mě neuvěřitelné.
0: Vítězný vstup do nové sezóny fotbalové šance ligy zapsala pražská Slavia po jasné výhře 5-1 nad Slováckem. Hradec Králové si odnesl vítězství z východočeského derby s Pardubicemi a Jablonec zvládl domácí souboj s Olomoucí. Oba zápasy skončily 2-1. Dnes se poprvé mezi elitou představí nováček soutěže Artis Brno proti Mladé Boleslavi. Utkání začne v 18 hodin.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Novém Rychnově je 17 stupňů, v Dukovanech 19. Bude zataženo s deštěm a větrno. Postupně se bude vyjasňovat až na skoro jasno s teplotami od 22 do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 ve směru na Brno mezi kilometry 147 až 151 za exitem Velké Meziříčí Východ opravují silničáři vozovku a je tam uzavřen pravý jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pátá hodina, 4. minuta, máme tady nový pracovní týden, poslední červencový, je pondělí, je 27. července roku 2026. Věroslav slaví svátek, je to jméno slovanského původu, vykládá se jako slavící víru. Jinak dívám se na dnešní playlist Dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina a musím říct, že našeho hudebního dramaturga si dnes pomyslně vezmu na kobereček, jak se říká, protože dívám se, že mezi 5. až 9. vůbec nenasadil Janka Ledeckého a ten by si to dnes zasloužil, protože má 64. narozeniny, tak mu samozřejmě blahopřejeme. Jinak Janka Ledeckého samozřejmě na Českém rozhlasu Vysočina hrajeme, akorát to nebude teď po ránu. Tak se Janek Ledecký aspoň na ten svůj narozeninový den pořádně vyspí. teď už Hana Zagorová.
1: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

0: Lambert.
1: I have a dream. It's been a hard
2: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pondělí 27. července. Svátek má Věroslav a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. První transatlantický kabel spojil telegrafem Spojené státy s Anglií před 160 lety, v roce 1866. Rychlost spojení byla asi 8 slov za minutu a poslat telegram nebyla žádná láce. 20 slov stálo až $100. Kanadští vědci Frederick Banting a Charles Best dali před 105 lety diabetikům novou naději. V roce 1921 se jim podařilo izolovat čistý inzulín. Ten první byl ze psů a pojmenovali ho isletin. Objev bezúplatně předali Torontské univerzitě za pronájem laboratoře. Dnes je to 50 let, co se v roce 1976 rozváděla Tina Turner. S prvním manželem Ikem to prostě dál už nešlo. Byli spolu 16 let. Památný koncert skupiny Queen v maďarské Budapešti se odehrál před 40 lety v roce 1986. Pro drtivou většinu českých fandů to byla jediná možnost vidět slavnou kapelu živě. A mnoho jich tehdy bylo na NEP stadionu. Vystoupení bylo zachyceno ve filmu Queen Magic in Budapest. Kajakářka Štěpánka Helgertová získala před 30 lety v roce 1996 na olympiádě v Atlantě svou první zlatou medaili. Ve stejný den před 30 lety explodovala v olympijském parku v centru Atlanty bomba na místě, kam přišly tisíce lidí na koncert. Zemřeli dva lidé a na 110 osob bylo zraněno. Pachatel Eric Robert Rudolph byl dopaden až v roce 2003 a byl odsouzen na doživotí. O události a křivě obviněném pachateli vypráví i výborný film Clinta Eastwooda Richard Jewell. 64. narozeniny má dneska Janek Ledecký. Všechno nejlepší, vám všem dobrý nový týden.

0: 9. hodina 17. minuta. Přejeme vám krásné ráno v pondělí 27. července.
1: Počasí.
0: Vysočina dnes bude zatažená, místy i deštivá. Čekáme nárazy větru o rychlosti až kolem 70 km za hodinu. Postupně se má vyjasňovat až na skoro jasno a teploty budou mezi 22 až 25 stupni Celsia. Přejeme krásné ráno.

Za 10 minut bude půl šesté, je pondělí 27. července, mléka máme na trhu nadbytek. Zatímco my zákazníci ušetříme, zemědělci jsou nešťastní z nízkých výkupních cen. Co za tuto situaci může, jak se ceny budou dál vyvíjet? Na to se po 8. hodině budu ptát místopředsedy Českomoravského svazu mlékárenského Miloše Kvasničky.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Přejeme krásné pondělní ráno, jsou tu zprávy a Jakub Holík.
2: Půl šesté.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Novou budovu dialýzy dokončují dělníci v novoměstské nemocnici. Podzemní podlaží dvoupatrového objektu bude propojené s gynekologií i na pavilony interny a chirurgie. Dializační sál pojme 24 lůžek. Budova má být hotová do konce letošního roku. Paliva po skončení cenových stropů zdražila. Litr benzínu je v průměru o necelé 2 koruny dražší, nafta o víc než 4 koruny. Podle zástupců petrolejářského průmyslu je růst cen způsoben hlavně vývojem na trhu s ropou a zvýšením spotřební daně u nafty. Regulaci cen vláda zatím obnovovat nechce. Policie v zahrádkářské kolonii v Berlíně Spandau našla muže podezřelého ze sobotního útoku na manifestaci na podporu práv komunity LGBT+, uvádí deník Bild na svých internetových stránkách. Zástupci berlínského senátu agentuře DPA potvrdili, že byl při policejním zásahu zabit. Kvůli lesním požárům na jihu Francie dnes v Paříži zasedne krizová meziresortní skupina spolu s prezidentem Emmanuelem Macronem. Plameny postupují k městu Bordeaux, situaci navíc komplikuje silný vítr. Plameny od začátku roku spálily území o rozloze přes 115 000 hektarů, to je víc než dvojnásobek rozlohy Prahy. Mistrovská Slavia vstoupila do nové sezóny šance ligy jasnou výhrou 5-1 nad Slováckem. Hradec Králové si poradil s Pardubicemi 2-1 a Jablonec stejným výsledkem zdolal Olomouc. Velkou cenu Maďarska Formule 1 ovládl britský pilot McLarenu Lando Norris. Za úřadujícím šampionem dojeli druhý Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu a třetí Ital Kimi Antonelli z Mercedesu, který navýšil své vedení v pořadí mistrovství světa. Bude zataženo s deštěm a větrno, postupně se bude vyjasňovat až na skoro jasno s teplotami od 22 do 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na silnici 19 u obce Olešná na Novoměstsku je kvůli opravě vozovky uzavřen jeden jízdní pruh a jezdí se kyvadlově. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: 5:00, 32. minuta. Ladíte Český rozhlas Vysočina. Je pondělí 27. července. Přejeme pohodové ráno.

0: To byly brontosauři a růže z papíru v 5.38 na Českém rozhlasu Vysočina. První 4 ze 13 soch u jezuitské koleje v Kutné Hoře teď částečně zakrývá lešení. Restaurátoři tam kamenné postavy čistí, opravují drobná poškození. Práce za 1,5 milionu korun jsou naplánované do roku 2028.
1: 13 kamenných soch a sousoší lemuje cestu z centra města ke katedrále svaté Barbory. Právě u ní potkávám pana Josefa.
2: Jsem kutohorák, jsem takový patriot, sochy jsou nedílnou součástí tady, to jak na Karlově mostě.
1: Péče o jednu z nejvyhledávanějších lokalit ve městě je podle něj správná.
2: Palec nahoru za to, že se opravuje, že se tomu dává nějaká péče, protože město Kutná Hora je krásný.
1: Chválí pan Josef. Sochy dostávají péči po zhruba 9 letech. Pracuje na nich restaurátor Martin Kulhánek.
3: Provádí se vlastně taková důkladná revize sousoší, váz a té přilehlý zdi, očištění, biocidní ošetření, kontrola stavu a drobné opravy, pokud je potřeba, a v závěru potom barevní.
1: Obnova potrvá celkem 3 roky. Letos za práce město zaplatí zhruba 350 tisíc korun.
3: Týká se to teda v letošním roce 4 sousoší. Je to Karel Veliký, svatá Anna, František Borča a svatý Florián.
1: Očištění, kontrola a případná oprava jedné sochy trvá restaurátorovi zhruba měsíc.
3: Je to individuální, některé ty kroky se provádějí prostě současně, musí proběhnout nějaké technologické přestávky, takže ta socha je tak zhruba na měsíc.
1: Pro jednotlivé technologické postupy potřebují vhodné počasí. Ideální jsou letní měsíce, říká kutnohorská mluvčí Jana Adamová.
4: Restaurátorské práce budou každoročně probíhat v období od května do října. Ačkoliv barokní sochy nejsou v havarijním stavu, je třeba o ně pečovat.
1: Město objednalo práce na doporučení odborníků. Častější kontroly a zásahy zajistí sochám delší životnost.
4: Poslední komplexní restaurování totiž proběhlo v letech 2017 až 2019. A restaurátoři doporučili navázat dalším odborným zásahem.
1: Dodává mluvčí Adamová. Celkem za péči o sochy zaplatí radnice zhruba 1,5 milionu korun. O spolufinancování chtějí požádat Středočeský kraj. Z Kutné Hory Alena Junová, Český rozhlas.

0: Spolku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: To byla Jana Kratochvílová, Mám ráda tvůj smích. Za chvíli Marta Kubišová zaspívá písničku s nebývalou ochotou. Máme 3 minuty po 6:15. V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina jsou s námi Makovičky.
1: Makovičky.
0: A tady bude čisto.
2: Co nejvíc vzduch špiní, znečišťuje?
3: Kouř, třeba z komínu nebo z nějakého ohně.
4: Nebo třeba odpadky, které jsou v koších.
5: Že někdo topí a pak to cítí a pak to bude smutět.
6: Auta vypouštějí takovej kouř z výfuku.
7: Když si někdo podne.
8: Znečišťují vzduch bacel, kterýma můžeme být nemocní.
9: Kanalizace.
10: Můj táta jakoby má novou práci a tam zapaluje něco a vždycky, když to zapálí, tak to mega smrdí.
2: Jak to udělat, abychom ten vzduch vyčistili?
11: Zavolat kameníka. Třeba tam dáme nějakou střížku, aby z toho nešel ten kouř.
12: Naříkat tam vonalej šplej.
13: Že nebudem jezdit v autech, ale třeba na kole.
1: Makovičky.

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Teď už stavím reaktor tlačítkem HO1 a uvidíte, jaká je zvuková kulisa po rychlém stavení reaktoru.
2: S vedoucím útvaru simulátory Zbyňkem Mahelem jsme v jaderné elektrárně Dukovany u trenažeru, opravdu obrovského, zabírá celou místnost. Je vlastně takovou věrnou kopií elektrárenského velína, kde se neustále cvičí zdejší pracovníci. Z Dukovan Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: A už vlastně jsme v plné sklizni.
4: Provází mě skladem plným bedínek s červenými plody.
5: Veronky Sonte, klasika je zde.
4: Z Kožichovic, Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Registrace vozidel by se mohla vyřizovat online, návrh dnes projedná vláda. Obce se starají o tisíce stromů vysazených za kácení na dálnici D1. Ukrajina už údajně disponuje drony schopnými doletět víc než 3000 kilometrů. Bude zataženo s deštěm, odpoledne očekáváme vyjasnění a teploty do 25 stupňů. Poslechněte si ranní zprávy, u kterých vás vítá Jakub Holík. Registrační značky vozidel by si lidé mohli vyřizovat online a vyzvedávat je ve výdejních boxech. Počítá s tím návrh zákona Ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Nově si podle něj bude možné i ponechat svou registrační značku při koupi jiného auta. Novou agendu by lidé mohli pořizovat přes portál dopravy, říká mluvčí rezortu František Jemelka.
3: Novela má také přinést automatizaci vyřizování žádostí o registraci vozidel, takže občanům i podnikatelům odpadne nutnost návštěvy úřadu. Převod vozidla je jednou z nejčastějších věcí, kterou lidé z úřady řeší, a je to poslední větší agenda, kterou máme ještě zdigitalizovat.
2: V obcích u dálnice D1 rostou tisíce stromů z náhradní výsadby. Dělníci při velké modernizaci před rokem 2021 tisíce stromů pokáceli. Náhradní výsadbu ředitelství silnic a dálnic dokončuje letos. Třeba u Stránecké shoře na Žďársku už roste alej třešní. Umístění i druh stromu si vybrali obyvatelé vesnice, vysvětluje starosta nestraník Josef Kadela.
4: Právě ta alej byla i podnět od místních občanů, právě že tady ty stromy chybí, takže si myslím, že tím jsme to dohnali a až vyrostou, tak to tady bude daleko příjemnější, když jede člověk na kole nebo na procházce. Určitě to bude mít lepší atmosféru.
2: Ukrajinské nepilotované letouny prodlužují svůj dolet. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jsou už teď schopné překonat vzdálenost více než 3000 kilometrů. Minulý týden ukrajinské drony zasáhly rafinérii v sibiřské Tumeni, vzdálenou od ukrajinské hranice 2000 kilometrů.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský svolal poradu k takzvaným dálkovým úderům na cíle v Rusku. Na sociálních sítích pak napsal, že potenciál ukrajinských dronů se neustále zvyšuje a díky tomu se strategická hloubka ruského týlu, která byla dlouho jeho výhodou, stala teď pro ruské politické a vojenské vedení problémem. Většinu protivzdušné obrany totiž Rusko soustředilo kolem Moskvy, státních rezidencí, Krymského mostu a Petrohradu, napsal Zelenský, který před několik dny oznámil, že dolet ukrajinských dronů by už v příštím roce mohl dosáhnout 5 až 10 000 kilometrů. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
2: Výhrou 5-1 nad Slováckem vstoupila pražská Slávia do nové sezóny fotbalové šance ligy. Hradec Králové následně ovládl východočeské derby s Pardubicemi 2-1 a Jablonec stejným poměrem porazil Olomouc. V 18 hodin se poprvé mezi elitou představí nováček soutěže Artis Brno proti Mladé Boleslavi. Slovinec Tadej Pogačar ovládl popáté v kariéře cyklistickou Tour de France. Závěrečný spurt poslední etapy v ulicích Paříže vyhrál Nizozemec Van der Poel.
1: Počasí.
2: V Havlíčkově Brodě je 19 stupňů, ve Vatíně nebo Černovicích 16. Bude zataženo s deštěm a větrno, postupně se bude vyjasňovat až na skoro jasno, s teplotami od 22 do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 ve směru na Brno mezi kilometry 147 až 151 za exitem Velké Meziříčí východ opravují silničáři vozovku a je tam uzavřen pravý jízdní pruh. A v Havlíčkově Brodě je ode dneška zcela uzavřena silnice v ulici Sídliště Pražská z důvodu rekonstrukce kanalizace. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 6:05 přejeme dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Po 6:45 se vypravíme do sousedního jihomoravského kraje. Budeme se kochat výhledem na Znojmo jako na dlaní, a to díky speciálním vlakům. Ty totiž míří na viadukt nad řekou Dý a tam se zastaví a můžete se kochat pohledem, který se sice ukáže, když třeba jedete ze Znojma na Šatov nebo do Recu, ale je to jenom několik sekund. Tady zkrátka vlak zastaví a máte tolik času, kolik jenom chcete.
1: Dobré ráno.

0: To byla vzpomínka na Tinu Turner v 6 hodin a 12 minut.
1: Osobnosti Česka.
0: Každé pondělí po 13. hodině pro vás na Českém rozhlasu Vysočina vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude někdejší mluvčí Václava Havla Michail Žantovský.
2: Havel měl obavu ze syndromu zámku. Máte pocit, že se to dnešním politikům děje mnohem rychleji?
3: On poukazoval na takový ty politický výsady a privilegia.
2: No a stává se to těm dnešním politikům, myslíte, jako rychleji, že opravdu začínají pociťovat ten pocit té nadřazenosti nad obyčejnými lidmi jako rychleji?
3: Stává se jim to rychleji, zvláště když rychleji jezdí svýma Mercedesama.
2: Přesně.
3: Po odbočovacím pruhu, jo, rovně.
0: Pořad Osobnosti Česka si na Českém rozhlasu Vysočina můžete poslechnout dnes po 13. hodině. Připomínám, že hostem Oskara Hesse bude tlumočník, psycholog a diplomat Michail Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: To byla vzpomínka na skupinu Black Milk. Hrajeme písničky, které nestárnou. Za chvíli tady budou Marie Rotrová a Petr Němec v písničce Ranní loučení.
1: Počasí.
0: My prožíváme pondělní ráno s datem 27. července. Na Vysočině bude zataženo s deštěm. Čekáme nárazy větru až kolem 70 km za hodinu. Postupně by se ale mělo vyjasňovat až na skoro jasno a teploty budou mezi 22 až 25 stupni Celsia.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka.

0: 6.21. Přejeme dobrý den s Českým rozhlasem Vysočina v pondělí 27. července. Z nádraží na viadukt, vyfotit a zase zpátky. Znojmo k výročí 800 let od povýšení na Královské město nabízí lidem netradiční vyhlídkové jízdy. Vlaky míří na železniční most přes údolí řeky Dyje. Lidé tak mohou každý den až do konce prázdnin v klidu obdivovat Znojmo a jeho okolí z místa, kterým vlaky běžně jenom projedou.
1: Na druhém nástupišti nádraží ve Znojmě čeká několik desítek lidí. Jejich cílovou destinaci napovídá světelná tabule, na které stojí Znojemský viadukt, odjezd 16.05. Soupravě se dvěma vagóny cesta doprostřed 50 metrů vysokého viaduktu zabrala asi 5 minut. Teď už se před cestujícími otevřel výhled na údolí řeky Dyje a historické panorama Znojma. Pohled z okna si užívá i Nela Němečková.
2: Tohle je moje rodné město, takže jsem se chtěla podívat a taky samozřejmě na to jízdu vlakem.
1: Koukáte třeba na něco konkrétního, jestli uvidíte?
2: Na tu rotundu určitě a hlavně na tu řeku, ta je velmi zajímavá a hezká.
1: Pohledu proti proudu řeky Dyje dominuje kostel svatého Mikuláše, vidět je taky zelená radniční věž i hradiště. Dole u hráze Znojemské přehrady pak i impozantní Kramerova vila. Na krátký výlet vlakem se s malým synem vydala taky Barbora Antošová.
3: Jsme místní, dokonce tady vyhlížíme naši zahradu.
1: Je odsud vidět?
3: Těžko říct, myslím si, že ji vidím, ale nejsem si jistá.
1: Barbora Antošová přes viadukt vlakem jezdí do Vídně. Výhled si ale poprvé pořádně vychutnává až teď, vysvětluje.
3: Ten vlak to projede tady jenom vlastně během pár sekund, kdežto teďka se tady zastavíme a můžeme se pokochat tou krajinou.
1: Z okna na druhé straně vlaku, tedy směrem k Loutskému klášteru, svět pod námi sleduje Lenka Kšenicová.
4: To je opravdu neobvyklý pohled na Znojmo, na Sedlešovice tady, kde my bydlíme teda. Chtěli s dětskama se podívat, jestli uvidíme domů, tak to ne, to bohužel, ale tak tady běžně chodíme po té silnici a tohle je fakt jako úplně jiná perspektiva.
1: Po zhruba 10 minutách strojvedoucí přechází do kabiny na opačném konci vlaku a vrací se na nádraží. Vyhlídkové jízdy můžou lidé využít každý den vždy 5 minut po 14. a 16. hodině. Jízdy jsou zdarma, provoz vlaku hradí Znojemská radnice. Šimon Franz, Český rozhlas.

0: noviny nevyjdou ve zvláštním vydání. Nikdo mi s růžemi nepřijde psát. Pomlčí důstojně klasici svázaní o tom, co brzy už musí se stát.
1: Léto ve městě UNESCO v Telči. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Krásné ráno, jsou tu krátké zprávy a s nimi Jakub Holík.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Meteorologické přístroje včera zaznamenaly nad územím České republiky kouř z rozsáhlých lesních požárů, s nimiž nyní bojují Francie a Španělsko. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Kouř byl podle naměřených údajů ve výšce od 3 do 4,5 kilometru nad zemským povrchem. Lidé se tedy nemusí obávat zvýšené koncentrace splodin při zemi. Hromadné žaloby zatím Češi využívají jen výjimečně. Za 2 roky od zavedení této možnosti podali specializované organizace 2 žaloby, stát přitom očekával zhruba 5 až 10 ročně. Podle zástupců organizací se totiž jejich podávání často nevyplatí kvůli vysokým nákladům. Hromadné žaloby mají pomáhat hlavně v případech, kdy škoda vznikla většímu počtu lidí, typicky třeba u nedodání zboží. Řidiči od dnešního dne neprojedou ulicí Pavlovova v Jihlavě. Úsek silnice od bazénu Evžena Rošického až k nemocnici bude zavřený do konce týdne. Dělníci tam opraví povrch vozovky a vytvoří nová parkovací místa. Generální tajemník OSN António Guterres navštíví Kypr v den 52. výročí turecké invaze na ostrov. Sejde se s zástupci obou částí ostrova. Britský deník Independent už dříve informoval o tom, že OSN pracuje na novém návrhu dohody mezi oběma stranami. Turecko by mělo podle serveru výměnou za zvýšenou autonomii vrátit třeba dřív turisticky oblíbené město Varoša. Mistrovská Slavia vstoupila do nového ročníku fotbalové šance ligy drtivou výhrou 5-1 nad Slováckem. 3 body získal také Hradec Králové po vítězství 2-1 nad Pardubicemi a Jablonec, který stejným výsledkem porazil Olomouc. Bude zataženo s deštěm a větrno. Postupně se bude vyjasňovat až na polojasno s teplotami od 22 do 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 ve směru na Brno mezi kilometry 147 až 151 za exitem Velké Meziříčí Východ opravují silničáři vozovku a je tam uzavřen pravý jízdní pruh. A v Jaroměřicích nad Rokytnou je uzavřena silnice v centru města v ulicích Březinova a náměstí Míru. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Farmáři si stěžují, že výkupní cena mléka klesla pod výrobní náklady. Některé supermarkety teď přitom litr prodávají i za 6 korun. Proč cena tak radikálně klesla? Kolik farmáři prodělávají? To řekneme za chvíli na Českém rozhlasu Vysočina. Teď máme 6.33 a je tu Pavel Bobek. O ruby, nechtěj mi lásku brát.

0: lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: Za 5 minut bude 6:45. To byly Petr Spálený a Zdeněk Rytíř, Dítě štěstěny na Českém rozhlasu Vysočina. Výkupní cena mléka klesá. Farmáři za něj dostávají až o 30% méně než v loni. Prý jim to nepokryje ani náklady na výrobu. Není to ale jenom problém Česka. Mléka je podle odborníků nadbytek na celém světě.
1: Proti loňskému roku, když porovnám cenu za litr mlíka před rokem, tak je úplně stejná, akorát je o 3 koruny nižší. Jo.
2: S Josefem Divišem jsme v areálu mléčné farmy Selecta v Pacově.
1: A tak když my produkujeme nějakých 500 000 litrů měsíčně, tak si každý dopočítá, jak kolik peněz jako přicházíme. Jo.
2: Nedostáváte se už pod náklady?
1: No tak to samozřejmě, že jo, ty náklady jsou někde 11,50 a my máme cenu za 10,27 a to ještě máme jako řekněme, ne VIP, ale díky tomu, že jsme certifikovaný na takzvaný QMilk +.
2: Počkejte, mě to nějak nedává smysl, já jsem včera kupoval plnotučné mléko v akci za 8 korun, říkáte, že náklady jsou 11?
1: Podle mě je to prostě naprostá dehonestace prostě té práce chovatelů, který okolo toho chodějí. Tam nejde prostě říct, hele, vypneme teďky ty cecíky a nebudeme dojít a počkáme, až to bude.
2: A co tady vlastně stojí za extrémně nízkými výkupními, ale vlastně i prodejními cenami mléka? Já jsem se na to zeptal Jiřího Kopáčka, předsedy Českomoravského svazu mlékárenského.
3: V současné době celý svět je ve vysokém převisu nabídky nad poptávkou. Ten objem mléka celosvětově se zvýšil. Zvýšil se řádově celosvětově o 2,6%, v Evropě to je kolem 2% a v České republice to je v této chvíli téměř 4%.
4: Jo, vyrábíme všechno z vlastního mléka, z vlastního chovu. Máme všechno v bioprodukci a vlastně jste se ptal na cenu mlíka, takže já v podstatě ani nevím, jak se cena mlíka vyvíjí během roku, dvou, tří, nevím.
2: Nízké výkupní ceny mléka ale paradoxně nedopadají na některé malé ekologicky hospodařící farmáře. Na rodinném statku v Pošné na Pelhřimovsku, kde si právě povídám s Alešem Mokrým, veškeré mléko nejen zpracovávají například na jogurty nebo sýry, ale také sami prodávají.
4: Prodáváme tady, z 30% jezdíme po trhách a zavážíme 2-3 obchůdky. My máme specifickou základnu zákazníků, to je spíš taková komunita.
2: Tady na Vysočině vyprodukovali podle Českého statistického úřadu loni farmáři skoro 680 milionů litrů mléka. To je nejvíc v republice. Milan Soldán, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: To byl Elton John, minutu po 7:45.
1: Počasí.
0: A už je s námi meteorologka Andrea Kvapilová. Hezké ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: A řekněte nám, s jakým stylem počasí začínáme nový pracovní týden tady na Vysočině.
2: Tak máme takovou docela proměnlivou oblačnost, převážně velkou. Od západu až severozápadu nám začínají postupovat lokální přehánky. Teploty se nám pohybují nejčastěji od 17 do 20 stupňů a vítr ten nám vane mírný západních směrů do 20 km za hodinu.
0: A jaké počasí se máme připravit během dne? Bude pršet nebo ne?
2: Tak ta šance tam je, od severozápadu čekáme na většině území přehánky, výjimečně i bouřka, ta vypadá, že by mohla být pravděpodobnější v té severní části kraje, ta oblačnost bude taková hodně proměnlivá a potom později odpoledne a večer nám začnou přehánky postupně ustávat a oblačnost ubývat, nejčastěji na polojasno, ty nejvyšší teploty očekáváme od 22 do 25 stupňů, k tomu nám bude vát ráno a večer vítr mírný, přes den potom bude čerstvý, severozápadní až západní do 35 km za hodinu a v nárazech může dosáhnout rychlosti kolem 55 km za hodinu a hlavně teda v těch přehánkách a bouřkách se nedá vyloučit, že by to mohlo být i trošinku více než těch 55 km za hodinu.
0: Tolik tedy pondělní předpověď, jak vypadá ta úterní?
2: Tak to už bude klidnější, tam očekáváme jasno nebo skoro jasno, hlavně kolem poledne a odpoledne, to může být takové většinou polojasno, bude to taková ta drobnější kupovitá oblačnost spíše, ty nejnižší teploty od 13 do 10 stupňů, ty nejvyšší od 25 do 28 stupňů, k tomu nám bude vát vítr slabý, proměnlivý, během dne potom bude přechodně i mírný severní směru do 20 km za hodinu.
0: Předpovídá meteoroložka Andrea Kvapilová, děkujeme a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.

0: Jardo, řekni fór.
1: Hele, tohle není vtip, ale docela mě to pobavilo, jo. Dítě vzalo z psí misky hrst granulí a snědlo je. Prvorodička volá na toxikologickou infolinku, aby zjistila, zda je dítě v přímém ohrožení života. Druhorodička očistí dítěti ústa od zbytku granulí, misku odklidí z dosahu a vysvětlí potomkovi, že granule jsou jen pro zvířátka. Více rodička přemýšlí, zda se dítě najedlo natolik, že už nebude nutné připravovat mu dnes večeři.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Ministři mají dnes poslední jednání před vládními prázdninami. Oprava průtahu Jihlavou pokračuje druhou etapou. Fotbalisté Hradce Králové porazili v derby Pardubice 2-1. Bude zataženo s deštěm, odpoledne očekáváme polojasno a teploty do 25 stupňů. U poslechu ranních zpráv vás vítá a vydařený den přeje Jakub Holík. Ministry dnes čeká poslední jednání před vládními prázdninami. Na pravidelném zasedání by se měli sejít po dvoutýdenní přestávce v polovině srpna. Na programu dnes mají například návrh nařízení, který zavádí oficiální pracovní pozici peer pracovníků ve veřejném sektoru. Ti by měli poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním, závislostmi nebo v krizových životních situacích. Co dalšího chce kabinet stihnout, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
2: Máme tam některé technické náležitosti, třeba z toho mého dvorku tam dáváme úplně do souladu a do finále převod všech kosmických aktivit z ministerstva dopravy na ministerstvo průmyslu.
0: Dnes se uzavírá další část průtahu Jihlavou. Krajští silničáři začnou pracovat na opravách v úseku od vjezdu do zoologické zahrady po křižovatku s okružní ulicí. Tato křižovatka zůstane po dobu prací částečně otevřená.
3: Návštěvníci zoologické zahrady se na parkoviště u hlavního vchodu dostanou autem ve směru od centra po Hradební ulici, která se ode dneška po opravách znovu otevírá. Část sídliště na kopci bude dostupná dočasně s průjezdněnou spojkou ze sídliště Březinova. Omezení by měla trvat 2 až 3 týdny. František Jirků, Český rozhlas.
0: Obyvatelé španělské Malorky protestovali proti nadměrné turistice. Podle odhadů policie se na nedělní demonstraci sešlo asi 25 tisíc lidí. Akci svolala iniciativa Méně turismu, více života. Protestující si podle agentury DPA v souvislosti s nadměrnou turistikou stěžují na nedostatek bytů, dopravní zácpy, špínu a hluk.
1: Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové vstup do nové ligové sezóny zvládli, když na domácím hřišti porazili ve východočeském derby Pardubice 2-1. Vítězný gól dal hlavou hradecký odchovanec František Čech. Jeho výkon chválil taky trenér David Horejš.
4: Dozadu precizní vítězný gól, odchovanec prostě Hradce v derby gól, takže já mu to moc přeju, protože je to skvělý kluk a výborný hráč, prostě pro nás důležitý článek. Já jsem rád, že to utkání právě rozhodl on, protože to je kluk, který si to zaslouží a který vlastně je místní a Hradečan.
0: Stejně jako Hradec, taky obhájci titulu ze Slávie vstoupili do nové sezóny první ligy jasnou výhrou 5-1 nad Slováckem a Jablonec porazil Olomouc 2-1. Program prvního kola dnes uzavře nováček soutěže Artis Brno duelem proti Mladé Boleslavi.
1: Počasí.
0: V Třebíči nebo Libici nad Doubravou je 19 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 16. Bude zataženo s deštěm a větrno. Postupně během dne budou srážky ustávat a oblačnost ubývat na polojasno s teplotami od 22 do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 ve směru na Brno mezi kilometry 147 až 151 za exitem Velké Meziříčí Východ opravují silničáři vozovku a je tam uzavřen pravý jízdní pruh. A na silnici 38 na obchvatu Moravských Budějovic probíhá oprava vozovky a je tam kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem řízený semafory. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pět let po modernizaci dálnice D1 mezi Prahou a Brnem zbývá ještě v jedné vesnici na Vysočině vysadit stromy. Obce je dostávají jako náhradu za ty, které bylo potřeba při stavebním ruchu pokácet. Kde? Možná právě u vás, ve vaší obci SZ. Já mluvím zatím útržkovitě, ale samozřejmě budeme konkrétní už po 7:45 i s Danielem Zachem. Je pondělí, je 27. července a máme 7:05. Hrajeme činasky.
1: Dobré ráno s Robinem Šalamou.

0: To byla legendární skupina Beatles. Za chvíli se ocitneme zpátky v Česku. Bude tady Michal David, vezme nás po cestách růžových. Marek Ztracený zaspívá svoji písničku Moje milá. Vypravíme se i na Slovensko. Čeká nás skupina Elán, že mi je lúto. Teď ale budeme cestovat po celém světě, tedy po domovech, nebo po našem domově i po zahraničí, protože Petr Jungmann zmapuje 27. červencové události.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: pondělí 27. července. Svátek má Věroslav a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. První transatlantický kabel spojil telegrafem Spojené státy s Anglií před 160 lety, v roce 1866. Rychlost spojení byla asi 8 slov za minutu a poslat telegram nebyla žádná láce. 20 slov stálo až 100 dolarů. Kanadští vědci Frederick Banting a Charles Best dali před 105 lety diabetikům novou naději. V roce 1921 se jim podařilo izolovat čistý inzulín. Ten první byl ze psů a pojmenovali ho isletin. Objev bezúplatně předali Torontské univerzitě za pronájem laboratoře. Dnes je to 50 let, co se v roce 1976 rozváděla Tina Turner. S prvním manželem Ikem to prostě dál už nešlo. Byli spolu 16 let. Památný koncert skupiny Queen v maďarské Budapešti se odehrál před 40 lety v roce 1986. Pro drtivou většinu českých fandů to byla jediná možnost vidět slavnou kapelu živě. A mnoho jich tehdy bylo na NEP štadionu. Vystoupení bylo zachyceno ve filmu Queen Magic in Budapest. Kajakářka Štěpánka Helgertová získala před 30 lety v roce 1996 na olympiádě v Atlantě svou první zlatou medaili. Ve stejný den před 30 lety explodovala v olympijském parku v centru Atlanty bomba na místě, kam přišly tisíce lidí na koncert. Zemřeli dva lidé a na 110 osob bylo zraněno. Pachatel Eric Robert Rudolph byl dopaden až v roce 2003 a byl odsouzen na doživotí. O události a křivě obviněném pachateli vypráví i výborný film Clinta Eastwooda Richard Jewell. 64. narozeniny má dneska Janek Ledecký. Všechno nejlepší, vám všem dobrý nový týden.

0: To byl Michal David, dospíval minutu po čtvrt na 8. Máme pondělí 27. července, blíží se den D Marka Ztraceného. Ten den D nastane už příští pátek 7. srpna, kdy bude mít velký koncert na Letenské pláni v Praze. Možná, že se tam chystáte, možná, že už máte doma vstupenky, nedivil bych se. Za chvíli zaspívá písničku s názvem Moje milá.
1: Počasí.
0: Moji milí, pojďme se v rychlosti podívat na předpověď počasí v kraji Vysočina. Dnes podle našich meteorologů očekáváme na Vysočině převážně zataženost deštěm a větrno. Postupně během dne mají srážky ustávat, oblačnost ubývat na polojasno a odpolední teploty budou od 22 do 25 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Vysočina.

0: po uši.
1: 7.21. Přejeme dobrý den s Českým rozhlasem Vysočina v pondělí 27. července. V obcích kolem dálnice D1 mezi Prahou a Brnem rostou tisíce mladých stromků z náhradní výsadby. Ředitelství silnic a dálnic je vysadilo při modernizaci, která skončila před 5 lety. K náhradní výsadbě už zbývá jenom poslední lokalita. Ve Stránecké Zhoři si řekli o třešně. Novou alej ale musí v létě pravidelně kropit.
2: Právě ta alej byla i podnět od místních občanů, právě že tady ty stromy chybí, takže si myslím, že tím jsme to dohnali.
3: Popisuje nezávislý starosta Stránecké Zhoře Josef Kadela.
2: Máme tady alej pouze ze třešní, to bylo taky na přání místních a je tam směsice druhů, si přesně nepamatuju, který, ale měli by prostě kvést v průběhu celého léta a vlastně i plodit, takže by tam mělo být co utrhnout po celou sezónu letní. Tak uvidíme, jak to dopadne.
3: Ivan Hleba má tady nádrž s vodou a...
4: Zalíváme stromečky, aby neposochly nám.
3: To je na dešťovku?
4: To máme ze studní. Už dlouho nepršilo, tak co máme na dešťovku, tak je prázdno. Tak, jedeme dál. To poroste, tak budeme mít z toho radost. Hlásil zase vedra. Potom zase, když zaprší, tak přijde božka, tak hodně toho doláme, víc škody jak bytku. Podívejte se, jak beton. To všechno odplave. Stavíme.
3: No a kdy čekáte, pane starosto, že se tady bude i sklízet?
2: No, v loni, na jedný z nich už v loni byli, mě občani hlásili, ale nedokážu odhadnout, no to bude ještě třeba tak 5 let trvat, si myslím, než se ujmou pořádně.
3: Podmínky kácení, ale i náhradní výsadby vždy povoloval krajský úřad nebo agentura ochrany přírody a krajiny. Vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
5: Orgány ochrany přírody zpravidla vyžadují původní české druhy, jako je buk lesní, dub zimní, borovice lesní nebo lípa srčitá. Aktuálně soutěžíme poslední náhradní výsadbu v lokalitě obce Skorkov na Vysočině.
3: Skorkov má už teď z náhradní výsadby 700 hlavně borovic a 300 keřů. Navíc rostou na kopci zeminy odtěžené při modernizaci dálnice D1. Daniel Zach, Český rozhlas.

0: To byl zpěvák Ricky Martin v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Před námi jsou krátké zprávy, připravil je pro vás Jakub Holík.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Novou budovu dialýzy dokončují dělníci v novoměstské nemocnici. Podzemní podlaží dvoupatrového objektu bude propojené s gynekologií i na pavilon interny a chirurgie. Dializační sál pojme 24 lůžek. Budova má být hotová do konce letošního roku. Před týdnem skončily cenové stropy na paliva. Benzin v Česku za poslední týden zdražil v průměru o 1 korunu a 80 haléřů, nafta o víc než 4 koruny. Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu nárůst cen odpovídá tržním podmínkám, hlavně kvůli zdražování ropy. U nafty pak růst vysvětluje i návratem vyšší spotřební daně. Policie v zahrádkářské kolonii v Berlíně Spandau našla včera večer muže podezřelého ze sobotního útoku na manifestaci na podporu práv komunity LGBT+, jak uvádí deník Bild na svých internetových stránkách. Zástupci berlínského senátu agentuře DPA potvrdili, že byl útočník při policejním zásahu zabit. Jeho útok autem a posléze mačetou si vyžádal jednu oběť a 29 zraněných. Podle německých představitelů šlo podle všeho o islámský terorismus. Kvůli lesním požárům na jihu Francie dnes v Paříži zasedne krizová meziresortní skupina spolu s prezidentem Emmanuelem Macronem. Plameny postupují k městu Bordeaux, situaci navíc komplikuje silný vítr. Plameny od začátku roku spálily území o rozloze přes 115 000 hektarů, to je víc než dvojnásobek rozlohy Prahy. Úvodní kolo první fotbalové ligy dnes uzavře dohrávka mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví. Jednoho ze dvou nováčků čeká premiérové utkání v nejvyšší soutěži, kam se dostal administrativně po vyloučení Karviné kvůli účasti v korupční kauze. Středočeši chtějí potvrdit roli favorita a v Brně zahájit sezonu vítězstvím. Dnes bude zataženo s deštěm a větrno. Postupně se bude vyjasňovat na polojasno s teplotami od 22 do 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V Třebíči v ulici Kosmákova probíhají stavební práce a průjezd je tam možný jen jedním jízdním pruhem. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7:33 vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina. To byly zprávy s Jakubem Holíkem, který se v srpnu chystá na dovolenou na Island. Island má spoustu krásných hor. Věra Martinová nás teď vezme až na vrcholky hor.
2: Dobré ráno s Robinem.

0: Korn v písničce Neplakej. Je 7.39, přejeme dobrý den, úspěšný start do nového pracovního týdne. Máme pondělí 27. července. Strkají pštrosy hlavu do písku, anebo je to jenom mýtus? Tak právě na to teď v rubrice Co v učebnicích nebylo, odpoví Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že pštrosy mají větší oko než mozek? Průměr pštrosího oka je 5 cm, což je srovnatelné s kulečníkovou koulí. Tito ptáci mají velmi malou hlavu a její větší část zabírají právě oči, zatímco nervová centrála má průměr menší. Je to ovšem dáno strukturou ptačího mozku, který je sice malý, ale obsahuje mnohonásobně víc neuronů než stejně velký mozek u savců. Pštrosy jsou největšími žijícími ptáky na planetě. Pštros dvouprstý dorůstá výšky až 2 metrů a 70 cm a může vážit od 90 do 160 kg. Rekordních rozměrů dosahují také pštrosí vejce, vážící obvykle 1 kg. Tloušťka z kořápky je až 0,5 cm, takže pro mládě je dost náročné se z ní vyklubat, trvá mu to někdy i přes hodinu. Když dostanou na obsah vejce chuť dravý supy, spouštějí na ně z výšky kameny, aby je rozbili, sami na to totiž nemají dost síly. A na závěr vyvrátíme jeden zažitý, ale nepravdivý mýtus. Ne, pštrosy opravdu nestrkají hlavy do písku, jen je umí sklonit až k zemi, takže někdy jejich hlavy nejsou přes vegetaci vidět.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: byla zpěvačka Jennifer Rush ve 7:45. Máme teprve pondělí, ale možná už se těšíte na další víkend. Pokud nevíte, jak a kde jej strávit, tak můžete vyrazit třeba do Henčova. Tam proběhne festival pro celou rodinu, bude to Henčovský festiválek. Začíná se v sobotu 1. srpna ve 14 hodin a pokud máte rádi Karla Kahovce nebo Viktora Sodomu, tak se tam určitě zajděte, protože tito dva pánové tam budou. Zaspívají vám stejně jako Jarda Hypochondr s divnou partou, budou tam i Oči nebo skupina Great. Občerstvení bude, skákací hrad pro děti taky, ale já si myslím, že budeme skákat hlavně u pódia, ne?
1: Počasí.
0: Co se týká dnešního, tedy pondělního počasí,

0: znečišťuje ovzduší. To nám řeknou za chvíli.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Ujel mi vlak.

Českém rozhlasu Vysočina 9 minut před 8 hodinou dospíval Xindl X, který v pondělí 27. července myslí i na dovolenkáře. Na dovolené se toho může stát spousta.

0: Vrahování je OK, ale to vražení to už ne. Každopádně to je Xandl X a jeho aktuální single Dovolená. No, někdo má dovolenou, někdo prázdniny. Makovičky, ty k nám v průběhu letních prázdnin chodí na brigádu, jsou tady teď se svými moudry.
1: Makovičky. Co nejvíc vzduch špiní, znečišťuje?
2: Kouř. Třeba z komínu nebo z nějakého ohně.
3: Nebo třeba odpadky, které jsou v koších.
4: Šerník to topí a pak to cítí a pak to bude smutět.
5: Auta vypouštějí takovej kouř z výfuku.
6: Když si někdo podne.
7: Znečišťují vzduch bacel, kterýma můžeme být nemocní.
8: Kanalizace.
9: Můj táta jakoby má novou práci a tam zapaluje něco a vždycky, když to zapálí, tak to mega smrdí.
1: Jak to udělat, abychom ten vzduch vyčistili?
10: Zavolat kameníka.
11: Třeba tam dáme nějakou střížku, aby z toho nešel ten kouř.
12: Nasíkat tam vonalej spray.
13: Že nebudeme jezdit v autech, ale třeba na kole.
1: Makovičky.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V Tunisu zemřela za podivných okolností česká turistka. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Spojení škodolivým osudem. Pierre Richard jako zoufalý a Gérard Depardieu jako napravený bankovní lupič v komedii Uprchlíci. A ČT Art uvede unikátní záznam legendární hry V plus V a Osvobozeného divadla s Janem Berichem a Miroslavem Horníčkem. Těžká Barbora. Pondělní večer s Českou televizí.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Registrace vozidel by se mohla vyřizovat online, návrh dnes projedná vláda. Ředitelství silnic a dálnic zbývá u jedné obce vysadit náhradní stromy za kácení při modernizaci dálnice D1. Při střelbě na gastronomickém festivalu v americkém Seattlu zemřeli dva lidé. Bude zataženo s deštěm, odpoledne očekáváme polojasno a teploty do 25 stupňů. Poslechněte si ranní zprávy, u kterých vás vítá Jakub Holík. Registrační značky vozidel by si lidé mohli vyřizovat online a vyzvedávat je ve výdejních boxech. Počítá s tím návrh zákona ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Nově si podle něj bude možné i ponechat svou registrační značku při koupi jiného auta. Novou agendu by lidé mohli zařizovat přes portál dopravy, říká mluvčí rezortu František Jemelka.
4: Novela má také přinést automatizaci vyřizování žádostí o registraci vozidel, takže občanům i podnikatelům odpadne nutnost návštěv úřadu. Převod vozidla je jednou z nejčastějších věcí, kterou lidé z úřady řeší, a je to poslední větší agenda, kterou máme ještě zdigitalizovat.
2: 5 let po skončení modernizace dálnice D1 mezi Prahou a Brnem končí i náhradní výsadba. Ředitelství silnic a dálnic muselo vysadit nové stromy za ty, které kvůli stavebním pracím pokácelo. Zbývá mu vysoutěžit poslední lokalitu. Kácení i výsadbu musel vždy schválit krajský úřad nebo agentura ochrany přírody a krajiny, vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Riedl.
5: Po dobu celé modernizace D1 bylo pokáceno v řádech vyšších jednotek 1000 stromů a až na 2 nebo 3 výjimky byly vždy v povolení ke kácení určeny náhradní výsadby, a to včetně konkrétních pozemků. Orgány ochrany přírody zpravidla vyžadují původní české druhy, jako je buk lesní, dub zimní, borovice lesní nebo lípa srčitá.
2: Střelbu v americkém Seattlu nepřežili nejméně 2 lidé, dalších 5 je zraněných. S odvoláním na místní úřady o tom informovala americká média. Policie incident vyšetřuje a zatím neoznámila, jestli se podařilo útočníka zadržet. Střelec zaútočil v neděli kolem 6 hodin večer místního času na gastronomickém festivalu Bite of Seattle. Sport. Fotbalová Slavia otevřela novou sezonu šance ligy vítězstvím 5-1 nad Slováckem. Pražané utkání otočili už v úvodní čtvrthodině. Dvougólový střelec Mojmír Chytil mluvil o podmínkách. V teplotě lehce přes 30 stupňů Celsia totiž nebyl úplně spokojený.
6: Říče jako super, ale to počasí teda. Chci říct, že jak je teplo, tak potom to vyskne za 10-15 minut a ta hra hrozně zpomalí. Což je škoda, že jsme mohli vyhrát jako ještě větším rozdílem a připravit víc šancí. Bylo to vlastně i první poločas ke konci a i druhý, ale jsme spokojení se 3 bodama a startem do sezony po 3 letech vítězným.
2: Příští ligový zápas čeká slávisty v sobotu, kdy se představí v Ostravě proti Baníku. Novou sezonu nejvyšší české fotbalové ligy zahájil taky Hradec Králové, který vyhrál východočeské derby nad Pardubicemi 2-1 a Jablonec stejným výsledkem porazil Olomouc.
3: Počasí.
2: V Telči nebo Moravských Budějovicích je 19 stupňů, v počátkách 16. Bude zataženo s deštěm a větrno. Postupně během dne budou srážky ustávat a oblačnost ubývat na polojasno s teplotami od 22 do 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V Polné na Jihlavsku je uzavřena silnice 348 v ulici Tyršova kvůli opravě plynovodu. A na silnici 38 na obchvatu Moravských Budějovic probíhá oprava vozovky a je tam kyvadlový provoz jedním pruhem řízený semafory. Dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Osmá hodina, pátá minuta, jste na Českém rozhlasu Vysočina, přejeme všem krásné pondělní ráno. Už za chvíli budeme dojít mléko, mléka je na trhu nadbytek. Zatímco zákazníci ušetří, zemědělci jsou nešťastní z nízkých výkupních cen. Jak se ty ceny budou dál vyvíjet? Na to se budu ptát místopředsedy Českomoravského svazu mlékárenského Miloše Kvasničky už po 8:45.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina je s námi pan Marek Skřivánek. Zdravíme do brány Jihlavy, přeji vám dobrý den.
1: Krásný dobrý den vám i posluchačům.
0: A ještě než pozveme na jednu z vašich dalších prohlídek, v podstatě se nacházíme v polovině velkých prázdnin. Kolik let jste ze školy?
1: No, já jsem ze školy už asi téměř 20 let, 18 let.
0: Přesto to vypadá, že vám je smutno po škole, protože ta vaše další prohlídka bude školní.
1: Ano, bude školní. Celkově máme letos hodně školních prohlídek a ta, co nás čeká 37. v 11.00, tak bude střední průmyslová škola v Jihlavě.
0: Co všechno se lidé budou moci prohlédnout?
1: Budou si moct prohlédnout jak budovu legionářů číslo 3, tak budovu, která je směrem do ulice Jana Masaryka, včetně rondelové věžičky, ve které se dostaneme až úplně nahoru, takže budou mít krásný výhled na střechy domů a pohled do ulice legionářů. Také třeba do sklepa se podíváme, tam si myslím, že je tam taky asi moc ve škole nepouštěli, pokud tam chodili. No a nebo také nádherné interiéry, schodiště, dozví se historii obou budov, dokonce se dozví, že tělocvična v legionářů číslo 3 fungovala i jako školní kaple.
0: Je potřeba se přihlásit nebo stačí přijít?
1: Ano, je potřeba se přihlásit ideálně, buď na turistických informačních centrech, na Masarykově náměstí máme dvě, kde se dají zakoupit stupenky, případně online v pohodlí domova na dojihlavy.cz, kliknete za poznáním, tam si najdete konkrétní procházku a můžete si koupit online stupenku.
0: Jaké další akce na vás třeba v tomto týdnu ještě čekají?
1: No, čeká na nás toho spousta. Já bych rád pozval, děláme přes léto procházky s trubadůrem pro rodiny s dětmi nebo pro kohokoliv, kdo má rád trošku nadsázku a humoru. Jihlava ve verších staletí s trubadůrem. Každá neděle až do konce srpna vždycky v 6 hodin z náměstí. A já v postavě trubadůra veršuji staré jihlavské verše o 30-leté válce. Chvála města Jihlavy. Lidé si můžou zaveršovat s námi a tímto způsobem se i dozví něco o historii města takovým humorným způsobem.
0: Říká multifunkční Marek Skřivánek. Moc vám děkuju, přeju hezký den, naslyšenou.
1: Taky vám moc krát děkuju a mi posluchačům krásný den.
2: Léto v Jihlavě. Český rozhlas Vysočina.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, přejeme všem dobrý pondělní den. Máme 8:45. O této události se bude hovořit ještě několikrát, protože bude téměř za rok. 23. dubna 2027 se do pražského O2 Univerza chystá zpěvačka Anna K. Bude to zatím její největší koncert v kariéře. Chystá se totiž koncert s Českým národním symfonickým orchestrem, takže Anna K. v jedinečných symfonických aranžích zaspívá svých 21 největších hitů. Tak si to někam zapište. 23. dubna 2027 Praha O2 Univerzum. Za chvíli si pustíme její aktuální single, jmenuje se Cowboy.
1: Počasí.
0: Pojďme se v rychlosti podívat na dnešní předpověď počasí. Na Vysočině očekáváme zataženo, deštivo a větrno. Postupně během dne mají srážky ustávat, oblačnost ubude na polojasno. Odpolední teploty budou mezi 22 až 25 stupni Celsia.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Tentokrát si dáme něco dobrého. Navštívíme farmu Vlčí hory na Pelhřimovsku, odkud pochází letošní nová regionální potravina, přírodní kozí sýr. Zjistíme, kolik práce stojí za jeho výrobou a jak se vaří bez masa a co to znamená pro naše tělo, to se dozvíme v Náměšti nad Oslavou. Ochutnáme speciality od Soni Malé, která ladí jídlem.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Litr mléka se dá v akci pořídit i za 6 korun, což je cena, která byla ještě loni touto dobou naprosto nepředstavitelná. Co to ale znamená pro zemědělce a výrobce? Na Českém rozhlasu Vysočina je s námi místopředseda Českomoravského svazu mlékárenského a zároveň jednatel mlékárny Polná Miloš Kvasnička. Přeju vám dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Proč jsou tady aktuálně ceny mléka tak nízké a jak se to dotýká prvovýrobců a zpracovatelů?
1: Takhle, farmářská cena mléka není tak nízká. Jeho zemědělci dostávají pořád kolem 10 korun za litr mléka. Tudíž skutečně 6 korun někde v prodejně, já sám jsem to teda neviděl, je naprosto nesmysl. To neodpovídá vůbec realitě, za kterou se mléko vykupuje od farmářů a za kolik mlékař je schopen něco prodat. Takže ta cena nemá logiku, to je takový nějaký, bych řekl, obchodní výkřik nebo nějaká snaha za každou cenu, ano, marketingový tak za každou cenu prodat, ať to stojí, co to stojí. Což se mi moc nelíbí, no, ale taková je realita tržní ekonomiky.
0: No a co na to tady říkají zpracovatelé?
1: No tak nám se to už vůbec nelíbí, protože potom zákazník, se domnívám, by mohl se cítit jako zmatený a nikdy podvedený, tak kolik ten litr mléka opravdu má stát? 20 korun nebo 6 korun nebo 10 korun? Je to jakési potom, bych řekl, zneuctění té poctivé ceny mléka a vytváření zmatku v hlavách klientů, kolik opravdu to mléko má stát?
0: Tak kolik má stát?
1: No tak pokud vezmu, že by to mělo být 3,5% mléko, se vším všude UHT s krabičkou za 2 koruny, z DPH s rozvozem, no tak kolem tý 21, 23 korun v obchodě, no, když budu hodně skromný.
0: A ty nízké ceny týkají se nějakým způsobem i mléčných produktů, jako jsou třeba jogurty nebo sýry?
1: Takhle, obecně je velká tlačenice, teď aktuálně je zrovna období, kdy Evropská unie zažívá přetlak produkce mléka. Ono to tak bývá někdy, že mléka je hodně, pak se to srovná, což trvá chviličku a pak zase bude mléka málo a raketový růst cen na obchodech a prodejnách. Takže teď zažíváme obecně přetlak mléka z různých důvodů, to nevím, jestli je prostor tady vysvětlit posluchačům, ale aktuálně je trošku přetlak na evropském trhu. Tudíž ano, projevuje se to i v jiných cenách, ale možná ne zdaleka tak výrazně, jako teď jsme zažili tady to mléko.
0: A dá se nějak predikovat, jak se ty ceny budou dál vyvíjet?
1: Určitě se bude hledat rovnováha, to je naprosto jasný, tento stav je neudržitelný. Takže jak si my čistí mlékaři se bojíme, a možná asi se budou bát i zemědělci, kdo teda bude snižovat ten stav do nic a kdo sníží produkci mléka. Jestli v kterých zemích to vydrží, zatnou zuby a jdou dál, protože ono se to určitě srovná. Takže nelze si myslet, že ta nerovnováha bude nějaká dlouhodobá. Předpokládám, že již letos někdy září, říjen, ta cena bude minimálně se stabilizovat. No a pak budeme doufat, že neporoste až příliš rychle, aby zase zákazníci nebyli vyděšení a znova nebyl obrovský tlak na cenu farmářského mléka pro nás mlékaře. Protože nám se samozřejmě ty rychlý výkyvy jako výrobců mnoho nelíbí. My bychom radši stabilní ceny. Ale to je asi obecně přání všech výrobců, že jo?
0: To říká místopředseda Českomoravského svazu mlékárenského pan Miloš Kvasnička. Děkuju za rozhovor a přeju hezký den.
1: Vám také, ať se daří i posluchačům. Naschledanou.
2: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
3: A zase zpátky,
4: Fronta dětí stojí u repliky tiskárny na Lisu a zkouší si tisknout obrázek tak, jak by to museli dělat v 16. století. Známěště nad Oslavou, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
5: Po asfaltu z brusurové cyklostezky vedoucí podél Rokitky právě přijel cyklista
6: Milan.
5: Z Moravských Budějovic Milan Soldán, Český rozhlas.
2: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
0: Do studia Českého rozhlasu Vysočina přichází Jakub Holík, čekají nás krátké zprávy, po nich uslyšíte skupinu Krištof a písničku s názvem Inzerát.
7: 8:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
7: Meteorologické přístroje včera zaznamenaly nad územím České republiky kouř z rozsáhlých lesních požárů, s nimiž nyní bojují Francie a Španělsko. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Kouř byl podle naměřených údajů ve výšce od 3 do 4,5 kilometru nad zemským povrchem. Lidé se tedy nemusí obávat zvýšené koncentrace zplodin při zemi. Hromadné žaloby zatím Češi využívají jen výjimečně. Za 2 roky od zavedení této možnosti podali specializované organizace 2 žaloby. Stát přitom očekával zhruba 5 až 10 ročně. Podle zástupců organizací se totiž jejich podávání často nevyplatí kvůli vysokým nákladům. Hromadné žaloby mají pomáhat hlavně v případech, kdy škoda vznikla většímu počtu lidí, typicky třeba u nedodání zboží. Řidiči od dnešního dne neprojedou ulicí Pavlovova v Jihlavě. Úsek silnice od bazénu Evžena Rošického až k nemocnici bude zavřený do konce týdne. Dělníci tam opraví povrch vozovky a vytvoří nová parkovací místa. Generální tajemník OSN António Guterres navštíví Kypr v den 52. výročí turecké invaze na ostrov. Sejde se zástupci obou částí ostrova. Britský deník Independent už dříve informoval o tom, že OSN pracuje na novém návrhu dohody mezi oběma stranami. Turecko by mělo podle serveru výměnou za zvýšenou autonomii vrátit třeba dřív turisticky oblíbené město Varoša. Slovinec Tadej Pogačar je popáté vítězem Tour de France. Závěrečnou etapu slavného cyklistického závodu s dojezdem v centru Paříže vyhrál Nizozemec Van der Poel. Nic to ale nezměnilo na tom, že Pogačar ovládl celkové pořadí a vyrovnal rekord v počtu získaných titulů na Tour. 5 jich mají jen Francouzi Hinault, Anquetil, Španěl Indurain a Belgičan Merckx. Bude zataženo s deštěm a větrno, postupně během dne budou srážky ustávat a oblačnost ubývat na polojasno s teplotami od 22 do 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
7: Na Havlíčko-Brodsku je uzavřena kvůli opravě silnice 338 mezi obcemi Vrbka a Hostkovice. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Do centra Moravských Budějovic se dočasně vrátila doprava, a to včetně kamionů. Dnes ráno totiž začala rekonstrukce tamního obchvatu. Na místě je redaktor Milan Soldán, spojíme se s ním už za malou chvíli.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

0: Za 5 minut bude 8:45. Řidiči v Moravských Budějovicích musí počítat s omezením, protože dnes tam začala oprava obchvatu města. Situaci na místě sleduje redaktor Milan Soldán. Přeju ti hezké ráno.
1: Krásné dobré ráno, já jsem teď přímo na náměstí v Moravských Budějovicích. Musím říct, že mi ta doprava nebo ta její hustota ještě nepřijde tak úplně tragická. Je to možná tím, že ráno je to první den té uzavírky. Ono to chodí v takových trošičku vlnách, protože když pojedete od Jihlavy, tak vás tam čekají semafory, které to sem pouští, řekněme, po částech. Ze Znojma tam je to jiná, ta auta se vlastně ani na náměstí nedostanou, ta zůstávají i nadále na obchvatu. A osobní auta vlastně tam můžou jít ještě takovou alternativní trasou přes Vesce. Takže já, když se na to teď podívám na náměstí Moravských Budějovicích, nepřijde mi to, je to možná můj subjektivní dojem, ale není to ještě tak hrozné.
0: Možná to těmi prázdninami a dovolenými. Projíždějící řidiči jak automobilů, tak i nákladních vozidel nejsou jediní, kteří ale musí počítat s omezením. Jak jsou na tom chodci nebo místní obyvatelé?
1: No tak na obou náměstích ve městě platí zákaz zastavení, parkovací zálivy, tak ty můžou využívat jenom zásobovací vozy. Město slíbilo posílit městskou policii a já můžu potvrdit, že to je pravda, tamhle kousek dál a teď mi někam utekla, ne, tam stále dívám se na sličnou městskou policistku, strážnici, takže to určitě funguje toto. No a město samozřejmě prosí občany o trpělivost, schovivost, hlavně obezřetnost, protože skutečně ta doprava může zhousnout. A já se za chvíli tady půjdu podívat, zeptám se místních trošku, co na to říkají, určitě si to pak můžete poslechnout zítra v reportáži.
0: A kde rekonstrukce obchvatu bude hotová?
1: Radnice informovala na svém webu, že do 2 měsíců bude hotovo. Oni tady trošičku vyjednávali s ředitelstvím silnic a dálnic, protože ten původní záměr byl tuším 77 dní, nicméně po nějakých jednáních se to zkrátilo na 55 dní, takže vlastně necelé 2 měsíce. No, jinak podle dat ředitelství silnic a dálnic po obchvatu projede denně téměř 5 500 aut a z toho zhruba 40% je nákladní a kamionová doprava. A já jenom připomenu, že 6,5-kilometrový úsek silnice dostane nový povrch a vyjde to asi na 80 milionů korun.
0: Říká z Moravských Budějovic redaktor Českého rozhlasu Vysočina Milan Soldán. Díky a naslyšenou.
1: Krásný den a hezké pondělí.
2: Jsme s vámi i na Moravsko-Budějovicku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byla skupina Blondie, 9:45.
1: Počasí.
0: Čeká nás předpověď počasí, o ní se postará meteorolog Mojmír Martan. Hezké ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Jaký tedy bude první pracovní den tohoto týdne z pohledu počasí?
2: Tak bude relativně chladnější, oproti těm následujícím dnům bude s proměnlivou oblačností od severozápadu, čekejte na většině území přehánky, výjimečně i bouřku, později odpoledne a večera, ale začnou přehánky ustávat a oblačnost ubývat nejčastěji na polojasno. 22 až 25 stupňů budou nejvyšší denní teploty, no a bude docela větrno, mírný, přechodně i čerstvý severozápadní nebo západní vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu, v přehánkách, případně i v bouřce mohou ty nárazy být i vyšší.
0: Jaké tady budou ty další dny?
2: Další dny, to znamená zítřek, ten přinese jasnou nebo skoro jasnou oblohu kolem poledne a odpoledne většinou polojasno, kupovitou oblačností, bez srážek, ranní teploty 13 až 10 odpolední, 25 až 28 stupňů. A foukat bude slabý, proměnlivý, během nepřechodně mírný vítr severních směrů. No a potom od středy už čekáme slunečné a velmi horké počasí. Odpoledne teploty budou přesahovat tropickou třicítku.
0: To slibuje a předpovídá meteorolog Mojmír Martan. Moc vám děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Po 9. hodině s vámi na Českém rozhlasu Vysočina bude Ivana Význadová, která si po 11. hodině bude povídat s interiérovou architektkou paní Hanou Čápovou Vondráčkovou. Jak už jste slyšeli, čekají nás stropy, tak dámy se budou věnovat ochlazení interiéru. Loučí se Robin Šalamon, budu tu opět zítra ráno v 5. Hezký den vám přeji.

0: Vládo, řekni fór.
1: Hele, tohle není vtip, ale docela mě to pobavilo, jo. Dítě vzalo z psí misky hrst granulí a snědlo je. Prvorodička volá na toxikologickou infolinku, aby zjistila, zda je dítě v přímém ohrožení života. Druhorodička očistí dítěti ústa od zbytku granulí, misku odklidí z dosahu a vysvětlí potomkovi, že granule jsou jen pro zvířátka. Více rodička přemýšlí, zda se dítě najedlo natolik, že už nebude nutné připravovat mu dnes večeři.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Paliva v Česku jsou týden po konci státní regulace dražší. Podle petrolejářů to odpovídá tržním podmínkám. Oprava průtahu Jihlavou pokračuje druhou etapou. Fotbalový Artis Brno nastoupí poprvé v historii klubu k prvoligovému utkání. Bude zataženo s deštěm, odpoledne očekáváme polojasno a teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a hezký den přeje Jakub Holík. V Česku už týden neplatí cenové stropy pro paliva na čerpacích stanicích. Data společnosti CCS ukazují, že nafta i benzín po konci regulace zdražily. Podle petrolejářů to ale odpovídá tržním podmínkám.
2: Litr benzínu v uplynulém týdnu zdražil v průměru o 1 korunu a 80 haléřů a nafta o víc než 4 koruny. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu teď kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě zdražuje ropa na světových trzích. U nafty se navíc po konci regulace vrátila na původní výši spotřební daň, což podle Louly zvýšilo cenu o 2 koruny a 35 haléřů. Nafta by podle Louly mohla zdražovat o desítky haléřů i v tomto týdnu, zatímco ceny benzínu by měly stagnovat. Loula zároveň vyloučil, že čerpací stanice uměle navyšují své marže. Ministerstvo financí je spolu s cenami sleduje, o obnovení regulace ale zatím neuvažuje. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Dnes se uzavírá další část průtahu Jihlavou. Krajští silničáři začali pracovat na opravách v úseku od vjezdu do zoologické zahrady po křižovatku s okružní ulicí. Tato křižovatka zůstane po dobu prací částečně otevřená.
3: Návštěvníci zoologické zahrady se na parkoviště u hlavního vchodu dostanou autem ve směru od centra po Hradební ulici, která se ode dneška po opravách znovu otevírá. Část sídliště na kopci bude dostupná dočasně s průjezdněnou spojkou ze sídliště Březinova. Omezení by měla trvat 2 až 3 týdny. František Jirků, Český rozhlas.
0: Ebolou se v Demokratické republice Kongo nakazilo už asi 3200 lidí. Nemoci od května podlehlo víc než 1400 nakažených. Informovali o tom tamní úřady. Podle Světové zdravotnické organizace může být skutečný dopad epidemie až 4-násobný. Agentura Reuters napsala, že jde o historicky nejrychleji se šířící epidemii eboli. Proti variantě viru, která se v Kongu šíří, zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Sport. Fotbalisté Artisu Brno přivítají v úvodním kole šance ligy Mladou Boleslav. Zápas začne v 18 hodin. Pro brněnský klub půjde o historickou premiéru v nejvyšší soutěži, ve které nahradil vyloučenou Karvinou. Artis se o přesunu mezi elitu dozvěděl 3 týdny před startem sezóny a trenér Roman Nádvorník připouští, že na zapracování nových hráčů by měl rád víc času.
4: Pro nás je největší problém, že nemáme ten časový prostor třeba ještě 14 dnů, aby jsme si mohli trénovat a aby ten systém a to, co chceme hrát, aby se zažilo. Ale já věřím, že ty hráči mají tak velkou kvalitu, že i ten krátký časový úsek, co jsme pohromadě, tak věřím, že ty hráči to zvládnou navnímat a že budeme podávat dobrý výkony. Počasí.
0: V Náměšti nad Oslavou je 21 stupňů, v Přibyslavi nebo Košeticích 17. Bude zataženo s deštěm a větrno. Postupně během dne budou srážky ustávat a oblečnost ubývat na polojasno s teplotami 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pozorněte na dálnici D1 ve směru na Brno, kde se pohybují 2 pomalu jedoucí vozidla údržby. Nejdříve mezi kilometry 107 až 100 za exitem Větrný Jeníkov a potom mezi kilometry 119 až 141 exity Velký Beranov a Velké Meziříčí Západ. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné dopoledne. Máme pondělí, začíná poslední týden v červenci a i v něm vás bude provázet Český rozhlas Vysočina. Chystáme písničky, které nestárnou, nejbližší v podání Karla Gotta a Hany Zagorové a taky tip na dobré jídlo, které chutná a všichni se jen olíznou. Poslechněte si ho už za chvíli, dnes to budou masové placičky.
1: Dobré. dobré dopoledne

0: Romantický biograf Láska a hlas Hany Zagorové nás provázely dobrým dopolednem na Českém rozhlase Vysočina. Máme skoro 13 minut po 9. hodině.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Někdy je potřeba vymyslet rychlé jídlo a využít všechno, co lednička dá. Právě taková bude dnešní dobrota, která se hodí na pátek i na svátek. A protože je dnes pondělí, i tento den je vhodný pro rychlé placičky z mletého masa.
2: Honem, co uvařit zase k dalšímu obědu? Tak se koukneme, co dům dá a něco vymyslíme. Mleté maso, nějaký sýr, hromada čerstvých bylinek, koření, pár vajec, mouka, to určitě půjde. Naše rodina má totiž ráda karbanátky, masové koule, sekanou i holandské řízky. A když se všechny tyto recepty tak trochu smíchají, máme tu hned další dobrotu, masové placičky. To mě napadlo, když jsem přemýšlela, co k novým drobným bramborám v tenkém slupce, které se jen hodí do vody a za chvilku jsou hotové i bez loupání, přidat za maso. Zatímco se brambory vaří, v míse si smícháme půl kila mletého, dvě vajíčka, pár lžic polohrubé mouky nebo strouhanky, půlku cibule na drobné kostičky, sůl a pepř. Záhony nebo truhlíky s bylinkami teď má doma určitě každý. Je jejich sezóna a čerstvé se zpracovávají nejlíp. Na drobné kousky si tedy nakrájíme, co zrovna roste. U nás to byla směs bazalky, rozmarínu, dobromysly a pažitky. Ostatně pažitka, ta přijde na drobonko nakrájená i na vařené brambory. Teď ale všechny bylinky přisypeme do masové hmoty. Nastrouháme kus sýru, u nás to byla gouda, a jdeme smažit. Velkou lžící tvoříme placičky, smažíme do zlatova, což je celkem rychle, a hned podáváme. Brambory k ním můžeme přelít máslem, posypat pažitkou, na talíř přidat zeleninový salát a je to. Tak dobrou chuť!
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
0: Vedle inspirace k vaření máme v pondělním dobrém dopoledni pro vás taky jedno důležité varování. Tváří se jako Česká televize, ale Česká televize to není. Podvodníci přišli s dalším způsobem, jak z lidí vylákat citlivé údaje. Tentokrát rozesílají falešné výzvy k zaplacení televizních a rozhlasových poplatků. Jak se nenechat podvést, to řekneme už za chvíli.

0: Jestli posloucháte Český rozhlas Vysočina jen jako kulisu, při vaření nebo uklízení, tak teď je vhodný čas zbystřit. Máme pro vás jedno varování, které vám může ušetřit peníze. Možná jste i vy zažili následující situaci. Přišla vám SMS, že dlužíte na poplatcích za televizi a rozhlas. A pokud nezaplatíte ještě dnes, hrozí vám 10 000 přirážka. Jenže tuhle zprávu poslali podvodníci. Jde jen o další pokus, jak z lidí vylákat citlivé a platební údaje. Jak falešnou zprávu rozeznat a na co si dát pozor, to rozebrali naši kolegové ze serveru iRozhlas.cz v dalším díle seriálu Ověřovna. A my si o tom teď povíme s redaktorkou Magdalenou Machovou. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Jak přesně tenhle podvod vypadá?
1: Podvodníci rozesílají SMS s výzvou k okamžité úhradě údajného dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Odkaz ve zprávě ale vede na falešný web, který napodobuje stránky České televize. Po kliknutí na tlačítko Přihlásit se uživatel dostane na platební bránu, kde má vyplnit své údaje. No a právě ty se podvodníci snaží získat. Varováním můžou být gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz.
0: Před podvodem jako první varovala samotná Česká televize, tak jak poznám, že mi píše opravdu ona?
1: Nejdůležitější je právě zkontrolovat tu webovou adresu. Česká televize používá pro komunikaci o televizních poplatcích výhradně stránku tvpoplatky.cz. Zároveň upozorňuje, že výzvy k úhradě dluhu neposílá prostřednictvím SMS, vysvětluje mluvčí televize Michal Pleskot.
2: Aktuálně jsme publikovali upozornění na webu České televize na stránce Vše o ČT. Dále jsme upozornění také zveřejnili na našich platformách X a Threads. V této souvislosti jsme připravili také edukační příspěvek na Instagramu České televize.
1: To stejné platí i pro Český rozhlas. Oficiální informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné výhradně na adrese poplatek.rozhlas.cz, říká mluvčí Lidia Erlebachová.
3: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
1: Ani Česká televize, ani Český rozhlas zatím neevidují nikoho, kdo by podvodníkům naletěl a bankovní údaje na stránce skutečně zadal.
0: Podobné falešné zprávy a stránky ale nejsou žádnou novinkou. Za koho se podvodníci ještě vydávají?
1: Nejčastěji jde o známé instituce, kterým lidé běžně důvěřují. V minulosti zneužili jméno Policie České republiky, UniCredit Bank nebo třeba Všeobecné zdravotní pojišťovny. Typické je, že se snaží příjemce vystrašit a donutit ho jednat co nejrychleji. Právě časový tlak je jedním z nejčastějších znaků podobných podvodů. Policie proto doporučuje na podobné výzvy nereagovat hned a jejich pravost si vždy nejdřív ověřit.
0: A celý díl nejnovější Ověřovny rozhlasové najdete na serveru iRozhlas.cz. Děkujeme za závažné a užitečné informace Magdaleně Machové. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Tři minuty zbývají do půl desáté, s vámi je pondělní dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Kdo to byl a co dělal hadrník a jak moc byla jeho práce nebezpečná, to nám vysvětlí za pár minut Miroslav Marek.
1: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: čas. Je tu 9:30, před námi na Českém rozhlase Vysočina pořad Bejvávalo a vyprávění o tom, jak si lidé před dávnými lety vydělávali.
1: Bejvávalo.
2: O jedné dávno zapomenuté živnosti. Bejvávalo nejen u nás hodně řemesel, která se dnes už neprovozují. Dokonce bychom my, lidé 21. století, je ani neuměli pojmenovat. Nebo obráceně, slovo, jímž se ona řemesla pojmenovávala, neznáme, ani jsme ho mnohdy nikdy neslyšeli. Brabenáři, flusaři, říká vám to něco? Asi ne. Pak bylo i hodně živností, které byly takzvaně na cestě. Dráteníci třeba chodili od vesnice k vesnici a spravovali hrnce. A pak byl taky hadrník. Vypadáš jak hadrář, říkávalo se o člověku neupraveném, otrhaném. Seš jak hadrník. Málo se dneska už ale ví, že jako hadrníci se někteří lidé také živili. Byl to sice mizerný, ale přece jenom způsob obživy. V případě hadrnictví šlo o nebezpečnou profesi spojenou s mnoha chorobami, například neštovicemi, svrabem, tyfem nebo cholerou. Hadráři, hadrníci či hadrnice byli totiž podomní obchodníci skupující veškeré hadry a obnošené prádlo a šatstvo. S ním popošli o 2-3 vesnice jinam, a tam to, co koupili včera, dnes prodávali dál. No a zítra o tom, co kdysi znamenalo jísti tátovou vidličkou.

Krásné pondělní dopoledne. Posloucháte Český rozhlas Vysočina. Za chvíli se budeme věnovat opalování. Jak se doporučení mění podle fototypu, uslyšíte v naší minutě pro zdraví.

0: zdraví.
1: Obzvláště teď v létě je dobré vědět, jaký máme nebo jaký jsme fototyp. Co to vůbec znamená a proč je to důležité?
2: Fototyp kůže určuje, jak dokáže zvládnout UV záření. Jednoduše řečeno, jak se opalujeme. Čím je nižší fototyp, taková jednička, dvojka, tím je světlejší pokožka a ti lidi sami vědí, že na sluníčku zčervenají. Velmi rychle se spálí a doporučuje se jim, aby se neopalovali vůbec. Čím vyšší fototyp, tím se člověk opaluje lépe. Pětka, šestka má přirozeně tmavší kůži a riziko spálení je nižší. Přesto bych všem doporučila chránit se při pobytu na slunci a kontrolovat znamenka. Protože to neznamená, že nějaký nádor kůže nemůže vzniknout i u toho vyššího fototypu.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Jediná písnička nás dělí od dnešního dílu Zámeckého léta. Začne hned, jak dospívá Pavel Rod, Krásnější než růže. Tak příjemný poslech.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Sámecké léto.
1: Hezký den, příjemné pondělí 27. července vám od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Pavel Kudrna. Jaký byl víkend? Tak já doufám, že dobrý, že jste si udělali nějaký ten zajímavý výlet. Teď počasí, které se na nás řítí, bude tropické, nevím, jestli se nám bude chtít cestovat, ale ty tipy, které vám dáváme, tak je schovávejte. Ostatně můžete se dívat na sameckeleto.cz, tam jich najdete hromadu. No a na příhodnou dobu si pak udělat plán navštívit nějaký zámecký objekt. My vám je představujeme celé prázdniny a pozor, také soutěžíme. Teď mluvím k našim novým posluchačům. Každý všední den hrajeme o náš zámecký cestovatelský balíček, ve kterém jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Vždycky v pátek ze všech výherců z toho týdne losujeme jednoho, který vyhraje soukromou prohlídku pro dvě osoby a je to na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a na konci prázdnin to nás teprve čeká, vylosujeme tři výherce, kteří získají ve velkém finále zámecké víkendové pobyty. Tak snad je to jasné, jinak, jak jsem říkal, všechno na sameckeleto.cz, no a my se teď můžeme dát ne do soutěže, ale do prohlídky dalšího zámeckého objektu a veliké doporučení. Poslouchejte, co se tam říká. Kam nás zve František Kinský?
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se na výlet na Jižní Moravu, kde na Hodonínsku stojí zámek Milotice. Krásná renesanční stavba byla později barokně upravena. Zdejší kastelán,

0: ale my se tady snažíme prezentovat, ukazovat vlastně ducha, atmosféru poslední rodiny Ladislava Seilerna, který tady žil mezi lety 1916 až 1945.
1: Ruch nádvoří utichá, my se dostáváme do stupní schodišťové haly, říkám to správně?
0: Říkáte to správně, ano. Je tady schodiště z roku 1725, které vyhotovil brněnský sochař Johann Christian Prebstl. To schodiště má mimo jiné takovou zajímavost, zvláštnost, že je vyrobené ze dvou různých materiálů. Do prvního patra je to kámen, do patra druhého dřevo. A nad schodištěm je freska z roku 1741 od brněnského malíře Josefa Tadeáše Rotra, která má oslavovat toho stavitele zámku Karla Antonína Šerényho jako mecenáše umění a kultury.
1: Vcházíme do noblesních prostorů, kde se nacházíme teď?
0: Tady ta první místnost, to byl takový dětský pokoj, kde vždycky v té první polovině 20. století začínalo vyučování čtyř dětí posledního hraběte, které můžete vidět třeba tady na fotografiích na klavíru. A tady vlastně hovoříme, co se děti učili, jakým způsobem byly vychovávány a tak dále. My vlastně v té prohlídkové trase ukazujeme každodenní život toho posledního hraběte a jeho rodiny, kteří tady do toho roku 1945 žili.
1: Z dětského pokoje procházíme pracovnou hraběnky, také jídelnou nebo pracovnou hraběte, kde je také knihovna a dostáváme se do nádherně vymalovaného reprezentačního sálu.
0: Tady tento sál byl freskou vyzdoben v roce 1725. Autorem této malby je brněnský malíř František Řehoř Ignác Eckstein, který to dokonce považoval za své životní dílo. A tady tato freska vypráví o historii rodu Šerény, těch stavitelů milotického zámku, někdy od těch mýtických začátků v 10. století až teda po současnost Karla Antonína Šerényho, toho stavitele zámku, kterého můžete vidět na rozměrném portrétu po vaší pravé ruce.
1: Při průchodu interiéry zámku nelze si nevšimnout okny také nádherného zámeckého parku.
0: K milotickému zámku patří rozsáhlé zahrady, které tady vznikaly už vlastně s přestavbou zámku od roku 1716. A jak tady vidíte, tak v zámeckých zahradách se procházejí lidé v dobových kostýmech, takže když sem k nám na zámek přijdete, tak se můžete obléknout do těchto šatů a okusit atmosféru šlechtického sídla i tady po této stránce. A všechny vás srdečně sem k nám do Milotic zveme.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Milotice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Ano, je tu další tip na vaše prázdninové cesty, tak na co pak asi se budu ptát? Já vám to neřeknu, to prozradím až tomu, kdo zavolá na telefon 731 800 900, a bude třetí, takže zkuste své štěstí, třeba to vyjde.
2: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: A to jsem já, ten Pavel Kudrna, který vás provází soutěžní částí zámeckého léta, jinak na zámky nás zve odborník, znalec života na zámku, také šlechtických rodů, průvodců a tak dále, pan František Kinský. No, já už teď odjasním to napětí, kdo bude ve vysílání. Třetím v pořadí byl z Mýkovic pan Jiří Vlk. Pane Vlku, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak zase klasická otázka. Hrady, zámky, pevnosti, tvrze máte rád, navštěvujete?
1: Ano, jezdíme často. Naposledy jsme byli na Orlí, zámku Orlík a ve Zvíkovském Podhradí.
0: Prosím, cestovatel, vidíte. No, ta soutěžní otázka, ona tam tak jako, ta odpověď tam byla tak trošku upozaděná. Co myslíte, že se zeptám? Schválně, jestli byste se trefil.
1: Tak já nevím, jestli na ten původní rod, který to tam vybudoval, nebo něco jiného.
0: Něco jiného to bude. Já se ptám, z jakého materiálu je schodiště vedoucí do, pozor, prvního patra vstupní schodištové haly zámku Milotice? Za A ze dřeva, za B z kamene, za C z keramiky.
1: Tak za B, za Bčko.
0: Je to za Bčko, přesně jak jste říkal, do prvního patra z kamene. Do druhého, věděl byste, jak to tam...
1: Ze dřeva. Já jsem to poslouchal.
0: Přesně tak. Je. No tak zámecký cestovatelský balíček je váš, tak já vám gratuluju. Mějte se hezky,
1: děkuju,
0: pane Jiří.
1: Den.
0: Taky hezký den přeji vám všem, nejenom den, ale samozřejmě celý týden. A my budeme celý týden soutěžit, představte si, pátý týden, letí to hrozně. Já vím, že vždycky už jsem trapný s tím, jak říkám, jak to letí, ale já nevím, ten čas se nějak zrychluje stále víc a víc s přibývajícím věkem. Tolik zámecké leto pro dnešek, zítra se v 9.45 vypravíme na zámek Valeč a samozřejmě budeme i soutěžit, ať se vede.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Teploty se podle meteorologů tento týden budou blížit až ke 40 stupňům Celsia. Zemědělci prodávají mléko pod výrobními náklady. Pauza v bojích na Blízkém východě zatím trvá a cena ropy na začátku týdne klesla. Bude zataženo s deštěm, postupně polojasno a teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy, u kterých vás vítá Jakub Holík. Česko čeká mimořádně horký týden. Dnes se ještě nejvyšší teploty budou většinou držet do 25 stupňů a objeví se déšť. Už od zítřka by ale měly stoupnout nad tropickou třicítku. Vyplývá to z předpovědi meteorologů. Od čtvrtka se pak maxima budou blížit až ke 40 stupňům. Meteorologové proto varují před extrémní zátěží teplem a taky rizikem vzniku požárů. V pátek a o víkendu přijdou do Česka přehánky a bouřky. Kvůli celosvětovému nadbytku mléka klesají jeho ceny. Podle Českomoravského svazu mlékárenského je nadprodukce v České republice zhruba 4%. Výkupní ceny pro zemědělce jsou tak často pod výrobními náklady, říká například Josef Diviš z farmy Selecta Pacov.
2: Když porovnám cenu za litr mlíka před rokem, tak je úplně stejná, akorát je o 3 koruny nižší. Jo. A tak když my produkujeme nějakých 500 000 litrů měsíčně, tak si každý dopočítá, jak kolik peněz jako přicházíme. Jo. Náklady jsou někde 11,50 a my máme cenu za 10,27.
0: Cena ropy klesla. Podle agentury Reuters reaguje na přerušení úderu na Írán a obnovení naděje na diplomatické řešení konfliktu. Americká televize CBS s odkazem na své zdroje píše, že v Teheránu jednala o otevření Hormuzského průlivu ománská delegace. Americký prezident Donald Trump mezitím popřel, že by útoky zastavil kvůli ubývajícím zásobám munice.
3: Provoz na klíčové tepně pro vývoz ropy ze zálivu zůstává nízký, poznamenává agentura Reuters na základě dat o lodní dopravě. Přes víkend také klesl počet lodí, které proplouvají průlivem Bab al-Mandab z Rudého moře. V neděli se přes úžinu dostalo 11 komoditních plavidel, což je podle Reuters nejméně za poslední měsíce. Jemenští povstalci Husijové podporovaní Iránem o víkendu útočili na ropnou infrastrukturu Saudské Arábie právě na rudomořském pobřeží. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas. Sport.
0: Slovinec Tadej Pogačar je po páté vítězem cyklistické Tour de France. Vyrovnal tak rekord čtveřice Anquetil, Merckx, Hinault a Indurain. Pokračuje Pogačar.
4: Každé vítězství je výjimečné. Byl jsem na Tour 7krát a vždy se umístil na pódiu. Z toho 5krát jsem zvítězil. To by nevymyslel ani ten nejlepší scénárista. Je to pro mě neuvěřitelné.
0: Poslední etapu na pařížském Champs-Élysées vyhrál ve spurtu Nizozemec Mathieu van der Poel.
1: Počasí.
0: V Dukovanech je 22 stupňů, v Novém Rychnově nebo Bystřici nad Pernštejnem 18. Bude zataženo s deštěm a větrno, postupně během dne budou srážky ustávat a oblačnost ubývat na polojasno s teplotami 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pozor na dálnici D1 ve směru na Brno. Na 147. kilometru u Velkého Meziříčí pracují silničáři a je uzavřený pravý jízdní pruh. Před omezením se tvoří kolony. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Český rozhlas Vysočina vás pravidelně zve na kulturní akce v našem kraji. Jedna z těch zásadních mezinárodní hudební festival Petra Dvorského bude začínat už za pár dnů. Zahajovací operní gala koncert 28. ročníku je pečlivě připravován na sobotu 1. srpna v prostorách krásného kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou. Dalších 7 dnů potom vyplní jedinečné hudební zážitky situované do reprezentativních prostor zámku Valeč, poutního kostela kostela svatého Jana Nepomuckého u Žďáru nad Sázavou nebo baziliky svatého Prokopa v Třebíči. To jsou historické a kulturní klenoty, prostory, které budou hudební produkce skvěle doplňovat. Více o festivalu najdete na webu peterdvorský.com. No a u hudby zůstaneme i v nejbližším příspěvku. Jak se naladit na šamanský buben, to se dozvíte v dnešním příběhu z Vysočiny.
1: Dobré dopoledne s Ivanou Víznerovou.

0: 8 minut po 10. hodině doznívá v pondělním dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina písnička Michala Davida a my jdeme na návštěvu.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Bubny a bubínky, to jsou určitě jedny z prvních hudebních nástrojů vůbec. Snad v každém koustu světa nějaký ten bubínek měli a často je používali i k rituálům. Na takzvané šamanské bubny dnes nehrají jen kmenoví kouzelníci. Na některé současné nástroje mají dokonce i ventilek.
2: Tomáš Dufek z Dolních Raclavic vyrábí kromě jiného i šamanské bubny.
3: Šamanský buben je vlastně rámový buben, který se skládá ze samotného plochého rámu. Bývají různých průměrů, řekněme od nějakých 35 cm třeba do 65 cm.
2: Proč se u nás v Čechách vyrábějí šamanské bubny? Máme tady nějaké šamany?
3: No tak novodobí šamani tady jsou taky, ale velice často se používá při muzikoterapiích.
2: Máme ho před sebou. Ta kůže je z kterého zvířete?
3: Já používám kůži z různých zvířat, nejvíc asi z jelena a nebo hovězí kůži.
2: Jak musíte s tou kůží pracovat?
3: Tahle ta jelenica je surová, je jenom vyčištěná vlastně mechanicky a nějakým způsobem třeba ten povrch jako lehce zbroušený a odstraněný chlup.
2: Teď ten rám bubnu. Původně to musely být nějaké dřevěné tyče?
3: Dokonce i z bambusu vlastně byly, nebo se uštípla lamela vlastně a ta se napařila nebo nahřála nad ohněm, vlastně plastifikovalo se to dřevo a ohlo se. Dneska to vrstvím z bukových dých nebo z bukových tenkých překlížek.
2: Ta kůže je tam upnutá lanky, uprostřed jsou stažené do kříže, tak předpokládám, ano. Že za to se to asi drží. Dá se ladit buben?
3: Tenhle ten typ šamanského bubnu to neumožňuje. Já jsem teda nedávno udělal variantu takového laditelného bubnu, kde je duše.
2: Guma, pryš, nepřijde mi to jako tradiční materiál na buben.
3: Já jsem právě přemýšlel, jakým způsobem ten vývoj třeba posunout dál a přemýšlel jsem o tom, že hodně zákazníků po mně právě chtělo jednak ten buben, aby byl trošku menší, ale přitom basovej, což jde proti sobě. Čím větší buben, tím víc jako basovej. A druhá věc, aby bylo možno si ho trošku doladit. A tím pádem jsem vlastně vymyslel variantu, že je rám, na tom rámu je duše z dětského kola a přesto je přetažená ta kůže a dá se vlastně dofouknout ten buben a tím se dá vypnout ta blána. Tak říkám tomu pracovně šamanský buben nové generace.
2: Máte ho tady s tou duší?
3: Mám tady jeden.
2: Já se na to sahnu.
3: Uvnitř je tady ventilek.
2: Takže když jdete bubnovat, tak pumpičku sebou.
3: Jo, jo.
2: Ale zvuk má opravdu krásný.
3: Musel jsem vyvinout trošku jiný paličky. Na ten tradiční šamanský buben, kde ta kůže je tvrdá, tak je dobrý použít měkkou paličku.
2: A tady je dozvuk teda.
3: Jo, ten zvuk je mnohem zvonivější, protože ta kůže je tvrdá, ta membrána vlastně doznívá dlouho.
2: Přešli jsme ještě na zahradu, abychom si ten zvuk poslechli tam, kde má být venku. Z Dolních Raclavic Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Velkomeziříčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Zamilovaná písnička Briana Adamse 17 minut po 10. hodině doznívá v pondělním dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. A kde jinde bychom se měli vydat do přírody než teď v létě? Regionální stopař Adéla Zachová nám proto za chvilku představí další zajímavé místo, tentokrát v Balinském údolí na Žďársku. Počkejte si na to.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Za Velkým Meziříčím na Žďársku se nachází obec Baliny. Tam najdeme Balinské údolí. Ukrývá se tu také jedna z nejzajímavějších technických památek České republiky. Kolomazný kámen. Adélu Zachovou, regionálního stopaře, máme teď na místě. Adélo, pověs nám prosím, jak si takový kolomazný kámen máme představit.
2: Krásné dopoledne. Tak představit si ho můžete jako takový mohutný balvan s kruhovou prohlubní, připomínající mělkou mísu. A ta prohlubeň má průměr přibližně 1,3 metru a je asi 60 cm hluboká. Ve dně se potom nachází otvor, kterým vytékala hotová kolomaz do nádoby umístěné pod kamenem. A tohle je tedy unikátní technická památka, protože ty kolomazné kameny jsou v České republice poměrně vzácná věc.
1: A k čemu takové kolomazné kameny sloužily?
2: Jak už název napovídá, tak z toho kamene se vyráběla kolomaz. To je taková hustá mazací hmota, používaná především k mazání dřevěných os a kol vozu. Takže v době, kdy se po cestách pohybovaly povozy tažené koňmi, tohle byla naprosto klíčová věc při každodenní práci. No a podle místní tradice nechal kolomaznou pec vybudovat mlynář Josef Vyskočil z Dolního mlýna. V Balinském údolí totiž kdysi byly dva mlýny a mlynáři kolomaz běžně používali. No a ta kolomaz se vyráběla tak, že se smolnaté borové dřevo naštípalo na drobné kusy, naskládalo na kámen a překrylo tak, aby docházelo k pomalému spalování bez přístupu vzduchu. No a kolomazné pece se stavěly dál od vesnic, protože se z nich linul opravdu nepříjemný zápach.
1: To je dobře, že se dnes už takto kolomaz nevyrábí. Adélko, jak se ke kameni máme dostat?
2: Já jsem se vydala z obce Baliny přes most a potom podél řeky přes louky. Ona totiž modrá turistická značka kopíruje naučnou stezku Balinským údolím, ale vede po druhém břehu řeky. Dobrým orientačním bodem bych řekla, že na trase jsou dva kamenné patníky, což je ještě pozůstatek tehdejší pece vedoucí pozůstatek tehdejší cesty vedoucí k té kolomazné peci.
1: Takže vybavit se nějakou mapou, kde je správně zaznačen ten kolomazný kámen, protože žádná značená cesta k němu nevede. Ke kolomaznému kameni v Balinském údolí na Žďársku nás tentokrát zavedl regionální stopař Adéla Zachová. Moc za to děkujeme a naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: Český rozhlas Vysočina přeje krásné pondělní dopoledne. Než papírová krabice skončí v kontejneru, může doma ještě udělat užitečnou službu. Několik nápadů, které potěší děti i dospělé, za chvíli nabídnou naše babské rady. A na Českém rozhlase Vysočina ještě jedna z písniček, které si zaspíváte. Rangers a 500 mil, tady je pro vás.
1: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: 4 minuty po půl jedenácté dozněla v pondělním dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina písnička kapely Rangers. Objednáváte si zboží, přijde vám v papírové krabici a potom nevíte, co s těmi krabicemi udělat. Tipy pro vás mají naše babské rady.
1: Babské rady.
2: Krabice od bot má mnohá užitečná využití. Je ideálním pomocníkem s úklidem, pomůže uspořádat drobnosti, včetně kosmetiky, ponožek, hraček nebo zásob trvanlivých potravin. Z papírové krabice a řady ruliček od toaletního papíru raz dva vytvoříte přehledný box na kabely a nabíječky. Podobně můžete vytvořit i dokonalý pořadač na všechny tušky a pastelky. Aby ruličky dobře držely, ve spodní části je na několika místech rozstřihněte do výšky 2 cm. Ohněte a vzniklé nožičky přilepte na dno krabice. Na pomoc si vezměte děti nebo vnoučata a bude z toho zábavná, kreativní činnost. Z otevřené krabice umístěné na zdi se může stát polička na drobné vzpomínky z vycházek a prázdnin. Kamínky, pohlednice i malé upomínkové předměty z cest. A když vám zbydou papírová víka, použijte je jako originální rámečky a v horních rozích vytvořte dírky. Jimi jednoduše provlečte provázek, na který kolíčky zavěsíte fotografie nebo výkresy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: V náměšti nad Oslavou pokračuje vyšetřování tragické havárie armádního vrtulníku Venom, při kterém zemřela vojákyně. Ukážeme vám taky recept na zelenou zahradu uprostřed spalujícího sucha a pozveme vás na prázdniny v Telči, které nabídnou 17 dní kultury i cirkusové šapito. To nejlepší z našeho webu a sociálních sítí už za chvíli.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Tentokrát si dáme něco dobrého. Navštívíme farmu Vlčí hory na Pelhřimovsku, odkud pochází letošní nová regionální potravina, přírodní kozí sýr. Zjistíme, kolik práce stojí za jeho výrobou a jak se vaří bez masa a co to znamená pro naše tělo, to se dozvíme v náměšti nad Oslavou. Ochutnáme speciality od Soni Malé, která ladí jídlem.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Pri oltáři jsme malou chvíli byli se zpěvačkou Kristínou. Je 10 hodin a k tomu 47 minut. Posloucháte pondělní dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dočasně uzemněné armádě

0: velitelem vzdušných sil Petrem Tománkem. Vrtulník padal zhruba z 50-metrové výšky přímo na runway. 4 zranění vojáci zůstávají v nemocnicích ve stabilizovaném stavu a mimo ohrožení života. Armáda z bezpečnostních důvodů preventivně uzemnila všechny stroje Venom a příbuzné Vipery. Samotné vyšetřování může trvat ale týdny až měsíce. Kompletní přehled otázek a odpovědí máme přehledně u nás na webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Pojďme ale na další téma, i když dnes na části Vysočiny pršelo, v posledních dnech nás trápí extrémní letní sucho. Na našich stránkách i sociálních sítích se věnujeme zahradě, která udržuje rostliny svěží i bez neustálého zalévání. Jak to funguje?
0: Zahrada architekta Tomáše Svobody vypadá i v těch nejsilnějších vedrech jako zelená oáza. Radí, že samotné sudy na dešťovou vodu nestačí. Klíčem je mulčování trávou, slámou nebo štěpkou, ale také využití takzvaného doprovodného plevele. Skvělým typem jsou i retenční nádrže propojené s malým jezírkem. Jakmile se nádrže naplní, přebytečná voda natéká do jezírka a z něj dál k záhonu. Na našem Facebooku a Instagramu k tomu máme zajímavé video, které na zahradě pořídila Dáša Kubíková.
1: A já dodám, že mým hostem po 11. hodině bude architektka, interiérová poradkyně, která nám řekne, jak upravit naše byty a domy, aby v nich i přes vysoké teploty venku zůstával příjemný chládek. To bude až teda mezi 11. a 12. hodinou. Teď na závěr pojďme pozvat na akci, která k létu na Vysočině neodmyslitelně patří. Už koncem týdne startuje festival Prázdniny v Telči. Letos nabídne hned 17 dnů programu.
0: Přesně tak. V našem dopoledním vysílání o tom mluvil jeden z pořadatelů Vojta Kolář. Telč bude od 31. července žít kulturou až do poloviny srpna. Na 8 scénách vystoupí přes 150 interpretů od legend jako Vlasta Rédl, Žalman a Vypsanou Fixu až po Monkey Business nebo Melody Makers. Letos je navíc novinkou cirkusové Šapito nebo poetická scéna pro komorní koncerty a autorská čtení. Kompletní program i záznam rozhovoru najdete na našem webu.
1: Ve vysílání jste slyšeli našeho web editora Vítka Hrdečku. Děkujeme za informace a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A pokračovat bude Michal Prokop, Bitva o Karlův most.
2: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

Výhled na počasí nejbližších dnů je neúprosný. Dnes do 25 stupňů, od středy 30 a na konci týdne budou teploty stoupat až do blízkosti 40 stupňů ve stínu. Proto je dnešní povídání více než aktuální. Po 11. hodině bude hostem interiérová designérka ze studia Soulad Hana Čápová-Vondráčková. Její tipy a rady, jak si zachovat chladný interiér, uslyšíte hned po zprávách.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Prezident Pavel odsoudil sobotní útok na pochod za práva sexuálních menšin v Berlíně. Novoměstská nemocnice bude mít novou dialýzu. Fotbalisté Slávie vstoupili vítězně do nové ligové sezóny, vyhrál i Jablonec. Bude zataženo s lokálními přeháňkami, postupně polojasno a teploty do 25 stupňů. Přinášíme zprávy, u kterých vás vítá Jakub Holík. Činy jako sobotní útok na festival hrdosti sexuálních menšin v Berlíně jsou podle prezidenta Petra Pavla útokem na hodnoty svobody, lidské důstojnosti a vzájemného respektu. Napsal to v kondolenci, kterou poslal německému prezidentovi Franku Walteru Steinmeierovi. Odhodlání chránit tyto hodnoty zůstane podle Pavla silnější než snaha zasít strach a nenávist. V sobotu večer najel útočník do davu lidí v centru německé metropole. Jedna žena zemřela, 29 lidí bylo zraněných. Podezřelého 21-letého muže policie včera večer vypátrala a při potyčce zastřelila. Novou budovu dialýzy dokončují dělníci v novoměstské nemocnici. Podzemní podlaží dvoupatrového objektu bude propojené s gynekologií i na pavilony interny a chirurgie. Dializační sál pojme 24 lůžek. Budova má být hotová do konce letošního roku. Pokračuje mluvčí novoměstské nemocnice Helena Zelená Křížová.
2: Uvnitř budovy už byl nainstalovaný výtah a v současné době tam dělníci pracují na elektroinstalaci, rozvodech vody, odpadů a datových sítí.
0: Litva chce znemožnit Rusům a Bělorusům s povolením k pobytu nákup nemovitostí v blízkosti strategických objektů. Chce také zabránit vstupu do země například uskupením umělců a sportovců, kteří podporují ruskou válku proti Ukrajině. Píše to tisková agentura Baltic News Service. Zákaz by se týkal i těch, kteří podkopávají územní celistvost a suverenitu Ukrajiny.
3: Osobnosti kultury a sportu z Ruska a Běloruska by například při příjezdu do Litvy museli podepsat prohlášení odsuzující ruskou agresi proti Ukrajině a vyjadřující podporu nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny. Litevské ministerstvo zahraničí chce zabránit tomu, aby kultura, sport a další druhy zábavy byly využívané k propagandě, zkreslování historie nebo formování narrativů. Úřad se totiž obává, že by takové metody mohly sloužit jako politický nástroj a mohly by vést k ovlivňování obyvatele Litvy. Ministerstvo chce, aby takové předpisy začaly platit od ledna příštího roku. Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalová Slávia otevřela ligovou sezónu výhrou. Úřadující mistr doma po obratu porazil Slovácko 5-1. Zápas otáčel také Jablonec, a to na konečných 2-1 s Olomoucí. Trenéra Luboše Kozla těšil hlavně druhý poločas.
4: Když jsme velmi dobře furt napadali toho soupeře, nenechali jsme ho hrát jeho hru a i na míči jsme byli poměrně silní a dokázali jsme vyrovnat, což nám ještě vlastně vlilo tu sílu dál do toho utkání. Takže já si cením jak toho obratu, tak toho výkonu.
0: Úvodní kolo zakončí dnešní utkání Artis Brno Mladá Boleslav, které začne v 18 hodin.
1: Počasí.
0: V Jihlavě nebo Velké Meziříčí je 20 stupňů, v Černovicích 18. Bude zataženo s lokálními přeháňkami, postupně budou srážky ustávat a oblačnost ubývat na polojasno s teplotami 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte na dálnici D1 ve směru na Brno. Na 147. kilometru u Velkého Meziříčí pracují silničáři a je uzavřený pravý jízdní pruh a před omezením se tvoří kolony. A na silnici 38 na obchvatu Moravských Budějovic se opravuje povrch vozovky a provoz je veden jedním jízdním pruhem pomocí semaforů. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: I na Vysočině před sebou máme pekelný týden. V pátek mohou teploty atakovat 40 stupňů. Opatření, která můžeme udělat doma, abychom zachovali interiér co nejchladnější, dnes přišla představit interiérová designérka ze studia Soulad z Horní Krupé, Hana Čápová-Vondráčková. Vítejte u nás v rozhlase. Dobré dopoledne. Tak ještě jednou, vítejte, dobré dopoledne.
6: Dobré dopoledne.
5: To byla moje chyba, já jsem vám nepustila mikrofon, tak jsme to vyzkoušeli, všecko už funguje a všechny rady uslyšíte za okamžik hned, jak dozní písnička Petra Kotvalda. Dobré dopoledne.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, je 9 minut po 11. hodině a dnešním hostem je interiérová designérka ze studia Soulad z Horní Krupé, Hana Čápová-Vondráčková. Ještě jednou dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Povídat si budeme o tom, jak udržet naše domy, aby ty chladné, i když teploty venku šílí. Každého napadne pořídit klimatizaci, ale je možné udržet interiér příjemně chladný i bez té klimatizace. Co má vlastně na přehřívání interiéru největší vliv?
1: No, klíčem je určitě zabránit teplu, aby vůbec proniklo dovnitř, což někdy se toho dociluje hůř, ale určitě dobré myslet na větrání, správné větrání. To znamená větrat vlastně spíš v brzkých ranních hodinách a přes den, kdy teploty stoupají nepříjemně vysoko, tak mít celý den zavřeno a pokusit se větrat zase naopak v pozdních večerních hodinách a pokud samozřejmě vám to lokalita umožňuje, nejste u rušné silnice, tak ideálně i celou noc. No a vlastně tím, že vidíme, že ty teploty nebudou asi jiná léta lepší, tak je celkově dobré myslet na celkové řešení domu. Samozřejmě, kdo je v pronájmu, nemá na to tak velký vliv, ale pokud je to možné, tak myslet na úpravu, aby bylo vnější zastínění a ideálně i zaizolovat dům tepelnou izolací, což taky pomáhá.
0: Ještě než se dostaneme k těm stavebním úpravám a k těm dražším úpravám, pojďme se podívat, když je někdo třeba v pronajatém bytě a chce za co nejméně peněz udělat nějaké kroky, aby se přes léto cítil doma lépe. Jaké to jsou kroky?
1: Samozřejmě může pomoct obyčejný přenosný ventilátor, které jsou zřejmě možná v těchto dnech už vykoupené, ale možná ještě někde seženete. A co jsem slyšela, takové doporučení, když si přes noc, když nepotřebujete tak moc regulovat teplotu v domě, necháte zmrazit petky s vodou v mrazáku, tak když je postavíte pak přes den před ten ventilátor, tak vám to pomůže schladit interiér. Jo, nemám to vyzkoušené, ale slyšela
0: takže
1: jsem.
0: Takže to je přesně takový tip pro ty lidi, kteří otevírají okno, i když venku je 28 stupňů a říkají, já potřebuju ten závan vzduchu, já si prostě otevřu, tak aby si neotvírali okno, ale aby si dali ventilátor, před něj třeba něco chladného, třeba ty namražené petky a to je pro ně ten vzduch, který oni potřebují, aby se hýbal.
1: Přesně tak.
0: To je možnost. To možné. Jaké chyby dělají lidé nejčastěji, když chtějí ochladit interiér?
1: Právě to, že zapomenou zavřít okno zavčas, než se vlastně ta fasáda zahřeje. A potom zároveň se může stát, že řeší to ochlazení až ve chvíli, kdy je ta místnost už příliš přehřátá a pak samozřejmě se toho tepla těžko zbavujeme.
0: Takže včas myslet dopředu, preventivně. O tom, jak zastínit okna, o tom si budeme za malou chvíli povídat. Dnešním hostem je interiérová designérka ze studia Soulad, Hana Čápová-Vondráčková. No a přichází Michal Tučný jako prodavač.
2: Pojďte všichni novým

0: dobrého dopoledne.
1: Je tady u nás v dobrém dopolední na Českém rozhlase Vysočina se snažíme poradit dnes s interiérovou designérkou Hanou Čápovou Vondráčkovou o tom, jak zastínit okna, abychom doma neměli velké horko. Jak tedy zastínit, co je nejúčinnější a jestli existuje nějaké řešení pro střešní okna. Tam se teprve dostaneme, takže co je účinné na zastínění oken?
2: Úplně když začnu u těch oken, tak tam možná nehraje tak velkou roli, jestli je to dvousklo nebo trojsklo, ale dělají se folie, které vlastně jsou na tom vnějším skle a můžou zamezit průniku tepla dovnitř.
1: Takže kdo nemá třeba na venkovní žaluzie a na zastínění zvenku, tak může zvenku na okno nalepit folii.
2: Spíš myslím, když si někdo pořizuje ty okna, že jsou takové možnosti, ale musí se myslet na to, že vlastně naopak v zimě, kdy potřebujeme, aby nám trošku sluníčko pomohlo prohřát ten byt, tak vlastně pak to zase tolik nefunguje. Mm-hmm. Ale určitě, co se týká zastínění oken, je nejúčinnější zastíňovat zvenku, aby se to teplo nedostalo oknem dovnitř.
1: Ale tam jsou ty investice větší, když mluvíme o nějakých předokenních žaluzích, ale ty jsou tedy nejúčinnější.
2: Určitě jsou nejúčinnější. Tam je možnost buď to žaluzí nebo rolet, a pak jsou vlastně i skrýnové rolety, což je takový půloprůhledný materiál, který se dá taky instalovat zvenku.
1: Takže to jsou všechno možnosti, když máme třeba dům, do kterého sami chceme investovat a chceme si zastínit pořádně. Když jsme v bytě, v pronajatém bytě a nemůžeme zasahovat do fasády, co můžeme uvnitř?
2: Co můžeme uvnitř? Někdo si myslí, že pomůžou hliníkové žaluzie vnitřní, ale tam bych varovala, protože ono vlastně ten hliník funguje trošku jak takový malý radiátor, takže když se nahřejou, tak ono to tolik nefunguje. Takže mnohem lépe fungují vnitřní rolety, které mají reflexní vrstvu, to znamená vlastně vrstva, která hnedka odrazí to teplo zase směrem sklem ven a nedostane se tolik do interiéru, takže to je takové možné řešení. Někdo to řeší i těžkými závěsy, což je také možnost. Tam zase z hlediska interiérového ty těžké závěsy nám pocitově vytváří přes léto dojem vlastně tepla nebo takové těžkosti v interiéru, což úplně zase v létě není žádoucí, ale určitě proti tomu teplu je to možnost.
1: Já mám doma ty zatemňovací závěsy, ale ve světle šedé barvě, takže nepůsobí tolik, že to vypadá takové temné, a opravdu můžu potvrdit, že je ten interiér potom chladnější, když je nechám celý den zatažené. Když má někdo žaluzie i závěsy, je dobré to kombinovat? Pomůže to, když vlastně dáme dvě opatření?
2: Určitě bych řekla, že ano. A ty závěsy já stejně doporučuji i z akustického hlediska do interiéru dávat, ale to už je zase jiné téma určitě.
1: Určitě se k němu můžeme dostat. Co teda vlastně závěsy dělají i jiného, než že zastíní a zabrání prostupu tepla?
2: Určitě jakákoliv textilie v interiéru pomůže ten hluk, který tam přirozeně vzniká, stlumit a je vlastně mnohem příjemnější atmosféra. A vím, že jsou lidi, kteří nechtějí, líbí se jim styl interiéru, že chtějí mít okna holá, ale potom je zase dobré tu akustiku řešit jiným způsobem.
1: Takže to jsme u zastínění oken. Zapomněli jsme na něco? Žaluzie, rolety, závěsy?
2: Myslím si, že z těch opatření, která se přímo týkají ochlazení interiéru, takže to je to podstatné.
1: A co u těch střešních oken?
2: Střešní okna naštěstí mají také možnost mít vnější rolety, jak už neprůhledné, tak i ty skrýnové, které jsou vlastně poloprůhledné, takže ono to trošku pomůže mít příjemnější pobyt přes den v tom interiéru, že tam není úplná tma. Takže
1: vnější,
2: se to dá řešit.
1: Čili zase jakoby na střeše, zvenku.
2: Přesně tak.
1: A uvnitř, když tam chci mít nějaký závěs nebo něco, dá se to umístit tak, aby to bylo i na tom šikmém střešním oknu.
2: Na střešní okno je nejlepší umístit přímo rolety, které jsou určené na střešní okna, ale samozřejmě dá se dát garnížová tyčka nahoru nad okno, dolů pod okno a mezi to vyvěsit závěs. Dělá se to také, ale není to tak časté.
1: Takže interiéroví designéři dokáží i střešní okno krásným závěsem nějak zakrýt.
2: Dá se.
1: A zase je možné kombinovat i u těch střešních oken určitě.
2: Je to tak.
1: Vnější i vnitřní. Když někdo teprve staví a rekonstruuje dům, co by měl promyslet už při samotném návrhu, když tady teďka mluvíme o nějakých doplňkových opatření, tak pojďme na začátek.
2: Klíčové je určitě správně rozmístit místnosti na světové strany. To znamená, že na ten nejvíc exponovaný jih se nejčastěji umisťuje obývák s kuchyní a určitě na západ ani na jih bych neumisťovala ložnice nebo dětský pokoj. To jsou místnosti, které jsou určitě vhodné dát na východ. Případně v poslední době s klienty i řeším, že chtějí mít ložnici směrem na sever, protože opravdu chtějí být připraveni na ta horká léta. Takže tím určitě si zpříjemníte to usínání večer v ložnici. A pak také velikost oken. Samozřejmě jsou krásné domy s velkými okny a není to nutně špatně, ale je potřeba s tím řešit i to vnější zastínění. A tady bych doporučila spíš řešit i nějakou pergolku nebo markízu, která vám pomůže zastínit to slunce v létě, aby vám nesvítilo přímo na tu skleněnou tabuli. A naopak v zimě to nízké sluníčko to prosvítí dovnitř.
1: Tak to byly rady pro někoho, kdo plánuje bydlení, ale my se za malou chvíli po písničce vrátíme ještě do interiéru a řekneme si nějaké další tipy pro místa, kde už bydlíme.
0: Host dobrého dopoledne.

0: Tohle byla Marcela Holanová, její písnička Cesty lásek doznívá krátce před 11:30 na Českém rozhlase Vysočina.
1: Host dobrého dopoledne.
0: A mým hostem je dnes interiérová designérka ze studia Soulad z Horní Krupé, Hana Čápová-Vondráčková. My jsme před písničkami začali zmiňovat, jaká opatření udělat, když si člověk plánuje a projektuje svůj dům. A ještě jsme nezmínili, k čemu vlastně taková ta zastínění a ty markízy a ty předokenní věci mohou sloužit jinak v létě a jinak v zimě. Jak vlastně dopadají ty sluneční paprsky a k čemu to je, když máme přesah střechy?
2: Ten přesah střechy je určitě důležitá věc, která je fajn, když se vytvoří logicky při stavbě domu, a pomáhá to tomu, že v létě, když slunce svítí vysoko, tak přestože svítí trošku ze šikma, tak by nám přirozeně dopadalo do okna, tak díky tomu přesahu střechy nedosvítí a neohřívá se to okno a nedostává se teplo tolik do interiéru. Naopak v zimě zase jsme rádi, když slunce svítí nízko a prosvítí až dovnitř a přihřeje trošku ten interiér.
0: Takže to zastínění funguje tak, že v létě chrání okna a v zimě dovolí sluníčku dojít dovnitř do interiéru.
2: Přesně.
0: Takže
2: tak.
0: To je ten jeho úkol. Jaká ještě další věc, třeba nějaká izolace, která dost pomůže, když plánujeme dům?
2: Určitě tepelná izolace nepomáhá jenom tomu, aby nám neunikalo teplo v zimě, ale aby se i nedostávalo to přílišné teplo zvenku. A to hodně pomáhá, standardně se používá zdí, ale určitě u střech je dobré investovat do nadkrokevní izolace, která je mnohem účinnější, co se týká prostupu tepla. Je to dražší řešení, ale ono ve výsledku se to vlastně vyplatí, protože potom možná v některých případech není potřeba ta klimatizace v tom podkroví.
0: Tak, to jsme doplnili k tomu stavebnímu, ale slíbili jsme, že se vrátíme do interiéru. My jsme mluvili o tom, jak zastínit okna, ale slunce není jediným zdrojem tepla v tom interiéru. Jaké jsou teda další zdroje tepla a co dělat tak, abychom se uvnitř cítili lépe?
2: Hodně tepla vytváří i spotřebiče. Samozřejmě určitě nás napadne třeba trouba, ale i lednice, varná deska, pravděpodobně nebudeme při horkých dnech péct pomalu pečenou kachnu. Takže je potřeba přemýšlet nad tím, co vaříme a kolik času vlastně potřebujeme, aby se to uvařilo, aby jsme zbytečně nevytvářeli víc tepla. Ale teplo vlastně vytváří i třeba notebook nebo televize. Takže tam taky pokud potřebujeme snížit teplotu, tak to vypínat ve chvíli, kdy to opravdu nepotřebujeme.
0: To je dobrý tip.
2: No a pak co se týká světel. Třeba halogeny, víme, že to je světlo, které vydává hodně tepla. V dnešní době bych řekla, že už jsou na ústupu, že už se spíš používají LED zdroje. Takže kdo má halogenky, tak taky myslíme na to, aby se zbytečně tím nepřehřívala
0: místnost. Zapínat je aspoň v těch dnech, kdy je opravdu velké horko. Co nějaké barvy a materiály v interiéru, tak abychom se cítili příjemně?
2: Určitě se dá říct, že se v interiéru dá navodit letní atmosféra pomocí textilí, barev, materiálu. Určitě pokud někdo to má rád, tak doporučuji na léto si pověsit třeba lněné závěsy z konopí, z bavlny, i polštářky. Myslím si, že přes léto nemáme ani rádi chlupaté polštářky na gauči, že se radši sedneme k nějakému chladnějšímu materiálu. Takže určitě vlastně můžeme pomoct vizuálně vytvořit pocit takového chladu. A co se týká barev, tak určitě v létě jsou bližší takové bledší odstíny barev. A co se týká materiálu, tak vím, že v jižních zemích se používá všude dlažba, která pomůže i v létě vlastně schladit ty nohy, ale v našich končinách to zas tak nedoporučuju. Mně přijde vždycky příjemnější mít dřevo nebo aspoň vinylovou podlahu v dřevodekoru, protože přece jen většinu roku spíš řešíme, aby jsme měli teplo útulno.
0: My máme obě ty stránky, takže musíme být na tom trošičku jinak. Každopádně pokud se někdo teď rozhlédl po svém obývacím pokoji a vidí tam nějaké chlupaté polštářky, tak je může schovat na zimu a dát si tam něco, co ho osvěží. Z těch barev v létě třeba modrá, zelená se říkalo, že spíš schlazuje, a nějaké oranžové, červené, že bychom nechali spíš na zimu.
2: Je to tak. A určitě ještě žlutá je také příjemná barva na léto. Ale myslím si, že vede určitě tyrkys.
0: Dobře. Dnes si povídám s interiérovou designérkou Hanou Čápovou-Vondráčkovou a po písničce ještě probereme ty klimatizace, kterými jsme se teď celou dobu bránili.

0: Posloucháte pondělní dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Máme 11:30 a před sebou poslední povídání s mým dnešním hostem, interiérovou designérkou ze studia Soulad, Hanou Čápovou Vondráčkovou. Doteď jsme mluvili o nějakých opatřeních, která ještě neznamenají elektronickou klimatizaci a jiné elektronické přístroje. Ale když už všechno opatření nestačí, je čas o nějaké klimatizaci uvažovat. Jak ji vybrat, jaké jsou možnosti?
1: Určitě známe takovou klasickou bílou bednu, závisnou na stěně, tak to bych řekla, že je stále takový nejdostupnější model klimatizace. Dá se samozřejmě instalovat i v případě, že už máme hotový dům a potřebujeme to tam ještě dostat, jenom musíme řešit, kam povedeme vlastně ty kabely a ty trubky směrem k fasádě, kde je ta vnější klimatizační jednotka. A tam je samozřejmě ideální, když to řešíme zavčas ještě se stavbou nebo rekonstrukcí domu. Ale pokud řešíme podkroví, což vlastně je nejčastější, že lidé v přízemí většinou nemají takovou potřebu klimatizace, tak v podkroví se to dá víst skrz půdičku. Takže nemusí víst trubky někde v rohu.
0: Dobrá zpráva. Pokud někdo tedy potřebuje do podkroví klimatizaci, což je velmi časté, tak stavebně se to dobře dá instalovat. Mluvila jste o bílé bedně. Jak takovou bílou bednu pěkně zakomponovat do interiéru, aby pořád nepoutala naši pozornost a nerušila nás tam?
1: Já vlastně tomu říkám bílá bedna, protože hodně lidi to nechtějí. Já naopak trošku mám dojem, že když je bílá, tak aspoň lépe splyne s tou stěnou, s tím prostředím a neupoutá na sebe pozornost. Ale rozumím tomu, že někomu to nevyhovuje a naštěstí se dělají i jiné barvy. Dělá se černá, i růžové, zlato, dokonce jsem viděla i klimatizace, které vypadají jako rám obrazu nebo dohromady s tím obrazem. Takže ty možnosti určitě jsou. A potom bych zmínila, pokud někdo uvažuje o tepelném čerpadle, takže vlastně existuje i řešení, kterému se říká fan coil. Jsou to vlastně takové, vypadá to jako radiátor, ale je to vlastně jednotka, která vám pomáhá topit, ale zároveň i chladit. Ona není tak extrémně účinná jako ta klimatizace klasická, ale vlastně pokud máte dobře postavený dům, úsporný, tak vám pomůže vytvářet tu teplnou pohodu celý rok.
0: To jsou ty velké investice, klimatizace nebo tepelné čerpadlo, to už si musíme velmi dobře rozmyslet. Pojďme ještě na závěr shrnout, co tedy udělat v tuhle chvíli, když se chystá 30, možná 40 na Vysočinu. Jaké nedělat chyby, co připravit, jak přemýšlet o tom, abychom ty dny co nejlépe přežili?
1: Tak určitě, jak jsem říkala v úvodu, důležité je myslet na to správné větrání, aby jsme si zbytečné teplo nepustili dovnitř. Pokud máme přenosný ventilátor, můžeme si pomoct zpříjemnit tu atmosféru tím. Potom samozřejmě existují i přenosné klimatizace, které se dají do interiéru koupit, umístit, ale je potřeba mít přiotevřené okno, aby mohl ten teplý vzduch vlastně být odváděný ven.
0: Je zajímavé třeba uvažovat i o tom, co v blízkosti okna máme umístěné, jestli je tam křeslo, v kterém se dáme, nebo jídelní stůl, a tak ho třeba přesunout někam jinam.
1: Je to tak, ne každý asi má možnost v závislosti na počasí tohle měnit, ale dá se říct, že v těch kuchyních je časté, že lidi si umístují kuchyňské linky podél obvodové zdi, to znamená u oken, aby dobře viděli na vaření, a jídelní stoly vlastně v poslední době často se navrhují do takové zadnější části místnosti. Dřív to bylo naopak, takže vlastně jste seděli u jídelního stolu nad teplým jídlem a ještě na vás svítilo sluníčko. Takže to je takový moment, který by mohl být příjemnější umístit jinam, ale ne vždycky to jde. A určitě, pokud máte relaxační křeslo, tak v tom létě je lepší ho přemístit někam do chladnějšího koutu, a to se určitě dá.
0: Hostem dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina byla dnes interiérová designérka ze studia Soulad z Horní Krupe, Hana Čápová Vondráčková. My moc děkujeme za tipy a přejeme všem posluchačům, ať v pořádku zvládnou 30 a 40, které se k nám chystají. Děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání.

0: Blíží se pondělní poledne, Jarda Hypochondr už se připravuje na písničky pro Vysočinu, které začnou hned po zprávách a s přáním krásného prožití zatím ještě chladného dne se loučí Ivana Víznerová.
1: Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Policie kvůli výhrušce kontroluje stovky úřadů a obchodních center po celé zemi. Dnes začíná oprava obchvatu Moravských Budějovic na tahu do Znojma. Ukrajina nevylučuje možný raketový úder ze strany Iránu. Dnešní počasí bude proměnlivé, větrné a s přeháňkami. Teplotní maxima 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Policie od rána prověřuje výhrušku o nastražení bomby ve 400 objektů, úřadů, obchodních center a v dalších budovách po celé zemi. Závažnost považuje za nízkou. Českému rozhlasu to řekl mluvčí policejního prezídia Jakub Vinčálek. Policisté teď podle něj kontaktují provozovatele a objekty kontrolují za běžného provozu.
3: Pokud nějaká instituce takové oznámení také obdržela, je dobré, aby se ozvala a kontaktovala přímo tísňovou linku 158.
2: V obcích u dálnice D1 rostou tisíce stromů z náhradní výsadby. Dělníci při velké modernizaci před rokem 2021 stromy pokáceli. Náhradní výsadbu ředitelství silnic a dálnic dokončuje letos. Třeba u Stránecké zhoře na Žďársku už roste alej třešní. Umístění i druh stromů si vybrali obyvatelé vesnice, vysvětluje starosta nestraník Josef Kadela.
4: Právě ta alej byla i podnět od místních občanů, právě že tady ty stromy chybí, takže si myslím, že tím jsme to dohnali a až vyrostou, tak to tady bude daleko příjemnější, když jede člověk na kole nebo na procházce. Určitě to bude mít lepší atmosféru.
2: Rekonstrukci obchvatu Moravských Budějovic dnes zahajuje ředitelství silnic a dálnic. Provoz na hlavním tahu Římská 1/38 ve směru ze Znojma na Jihlavu zůstane zachovaný. V opačném směru povede objížďka přes centrum města. Oprava 6,5 kilometru dlouhého obchvatu by měla být hotová do 2 měsíců a vyjde na 79 milionů korun. Irán znovu pohrozil Ukrajině raketovým úderem kvůli útoku na iránskou loď v Kaspickém moři. Tu Ukrajinci zasáhli před 2 dny. Podle Kyjeva byla loď legitimním cílem, protože vezla vojenský náklad do Ruska. Teherán to označil za zjevné porušení mezinárodního práva.
5: Ukrajinský generál Mykola Malumuš v televizi 24. kanál nevyloučil iránskou raketovou odvetu. Podle něj ale nejde o strategickou hrozbu. Teherán může v ukrajinském směru vystřelit nejvýše několik balistických raket, protože jimi šetří kvůli konfliktu se Spojenými státy, Izraelem a některými arabskými zeměmi. Ukrajina může v reakci vyslat do Iránu své drony a některé typy raket, upozornil generál Malumuš. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský k tomu řekl, že Irán už dávno na Ukrajinu útočí, protože Rusku dodává zbraně, především dronové technologie. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Fleretista Alexander Šupinič je po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře světovou jedničkou. Do čela žebříčku Mezinárodní federace postoupil z 5. místa, kterému patřilo před šampionátem v Hongkongu. V soutěži žen dnes Michaela Ileková skončila v 1. kole. V kvalifikaci přitom neprohrála ani jeden ze 6 soubojů. Slovinec Tadej Pogačar je 5. vítězem cyklistické Tour de France. Vyrovnal tak rekord čtveřice Okcil, Merckx, Hinault a Indurain, pokračuje Pogačar.
6: Každé vítězství je výjimečné. Byl jsem na Tour 7x a vždy se umístil na pódiu. Z toho 5x jsem zvítězil. To by nevymyslel ani ten nejlepší scénárista. Je to pro mě neuvěřitelné.
2: Poslední etapu na Champs-Élysées vyhrál ve spurtu Nizozemec Mathieu van der Poel.
1: Počasí.
2: V Jihlavě a ve Velkém Meziříčí je 22 stupňů, v Počátkách 21. Dnešní oblačnost bude proměnlivá a na většině území spadnou srážky. Výjimečně se objeví menší bouřka se silnějším větrem. V pozdějším odpoledni a na večer dojde k ubývání deště a vyjasní se. Teploty dosáhnou na 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Dávejte pozor na Žďársku, pokud jedete z Křižanova ve směru na tamní letiště. Havarovalo tam auto a průjezd je tam možný jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zdarec jak palec, zdraví vás Jarda Hypochondr, jsou tady písničky na vaše přání, písničky pro celou Vysočinu. Takže zavolejte na číslo 22 155 49 99, udělejte někomu radost a pošlete mu písničku, popřejte třeba dobrého dne, nebo k narozeninám, nebo k svátku. Taky můžete poslat SMSku, pozor na jiné číslo, 90 011 04. Nejdřív napíšete slovo píseň, uděláte mezeru, potom krátkou zprávu, jestliže jste na internetu, máme adresu vysočina.rozhlas.cz. Tak ještě jednou, telefonní číslo přímo sem do éteru je 22 155 49 99. Tak pojďte na to, pojďte rozdávat radost.
1: Písničky pro Vysočinu

0: svatbě manžel povídá manželce: miláčku, musíme si určit nějaká pravidla, aby mezi námi nevznikaly krizové situace a měli jsme se stále rádi. Dobrá, povídej, drahý. Miláčku, jestliže přijdu domů a budu mít kšilt čepice dopředu, jo, tak je všechno v pořádku. Ale jestli budu mít kšilt dozadu, tak na mě nemluv. Večer nic nebude a prostě do rána mě ignoruj. Rozumíš? Jasně, drahý, ale jenom doplním pár věcí, jo. Budu-li stát rukama založenýma na prsou, je všechno v pořádku. Teplou večeři dostaneš, večer všechno bude, prostě tě miluju. Ale jak budu stát s rukama v bok, tak je mi úplně jedno, na který straně budeš mít kšilt.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
2: Přesně tak, a už tady mám první přání, píše Štěpán. Dobrý odpoledne, zahrajte prosím písničku od Kabátu Raketovej pes. Dneska slaví moje sestra 20. narozeniny, tak jí chci popřát všechno nejlepší, ať se jí splní všechno, po čem touží, a ať se jí daří v životě. Díky. Tak Štěpáne, raketovýho psa tady nemám, ale mám tady fialový krávy, nechceš krávy místo psa? Na to dám.

0: Jirko, udělala jsem ti řízky jako omluvu za to, že jsem ti dnes nabourala auto.
1: Cože jsi udělala?
0: No řízky, seš hluchej.
2: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
3: Teď budu mít vždycky strach, když dostanu řízek, že mám nabouraný auto. Mám tady další přáníčko. Svátek slavila Anička Janů z Nové Vsi u města na Moravě. Prosím, zahrajte jí písničku Mraveneček. Děkujeme Pohankovi. Je to tady.

Přijde babička k doktorovi a ten jí říká, babi, máte slabé srdíčko, musíte si odpočinout, nesmíte chodit po schodech, víte, abyste si neublížila. Po nějakém čase. No vidíte, babičko, hned vypadáte lépe, i srdíčko je už v pořádku, po těch schodech už můžete pomaličku chodit.

0: zábradlí.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A první telefonát ze Sázavy a volá paní Jitka Sobotková. Krásný dobrý den.
3: Vám taky krásný dobrý den a všem, kdo poslouchají tento výborný pořad písničky na přání. A dneska má naše Amálka Sobotková, Míškova, narozeniny. A my bychom jí chtěli s dědečkem popřát hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky nejbližších, hodně kamarádů a kamarádek, ať si užije ještě zbytek prázdnin a těší se na školní rok. To uteče hrozně rychle. Takže Amálko, my jsme s dědečkem vybrali písničku Holky z naší školky. Snad se ti bude líbit a odpoledne se těšíme k vám na posezení ke kávičce.
2: Panečku, já se přidávám taky. Všechno nej.
3: Děkuju.
2: A krásný den.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Zítra ráno se vypravíme na trénink třebíckých hokejistů do opraveného zimního stadionu a jelikož je léto v plném proudu, zaměříme se i na to, jaký letní program vám ve svých centrech nabízejí města na Vysočině.
0: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu.
3: Písničky na vaše přání. A mám tady další. Jardo, zahraj mi Jiřínské léto. A prý si Jiřínské léto přestěhoval do Henčova, tady píše Pavel. No tak úplně ne, ale pravda, v Henčově začíná vznikat letos první ročník festivalu, vlastně podobnému tomu Jiřínskému létu. Takže vás zvu v sobotu od 14 hodin. No a kdo tam bude hrát? Karel Kahovec, Viktor Sodoma, já tam budu s divnou partou. Bude tam výborná jihlavská kapela Oči, hiphopová kapela Pio Squad a taky skupina Great, která vám na závěr zahraje taky k tanci. No a celou akci doprovází bohatý doprovodný program, jo, takže budeme třeba lítat v letadle na Henčovem, no, nebo můžete jezdit na čtyřkolce, a nebo pozor, Pavel Kubec tam bude mít výstavu pověstných henčovských figurek, no a můžete se naučit taky nějakou figurku si vyřezat, samozřejmě skákací hrad a tak dále, cukrovinky, všechno tam bude, takže ve 14 hodin přijďte do Henčova, tady u Jihlavy. No a teď to jiřínské léto, teda henčovské.

0: Hele, četl jsem tak hrozný věci o alkoholu, že s tím definitivně končím. Jako s pitím, jo? Ne, se čtením.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Na vaše přání, a to bude mít Květuška z Jiříkovic. Nazdar!
3: Ahoj, Jaroušku, zdravím všichni regionáci. A dneska bych měla přáníčko, včera bylo Aničky, tak chci popřát naší sousedce, milá Aničko, tak ti přejeme hodně, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, pohody, božího požehnání, co víc si přát. A ještě bylo Jakuba, tak náš vnuk Jakub taky měl svátek, tak taky hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a co si víc přát, co mu přeje přítelkyně Nelča a celá dobrovolního rodina. A ještě má vnučka měla Michalka včera narozeniny, tak bychom, milá Michalko, přejeme ti hlavně hodně zdravíčka, který potřebuješ, štěstíčka, aby se ti všechno dařilo a splnilo, co si přeješ, a tvá dvouměsíční dceruška, aby ti dělala jen samou radost. To ti přeje babi, děda a všichni, kdo tě mají rádi.
2: A posíláš písničku Dívka z Heřmánkové návsi od Vítězslava Vávry, že?
3: Jo, děkuju, Jardo, a brzy naschle.
2: Měj se hezky, ahoj, čau.
3: Ahoj.

0: pak jí teď řekne, že jsem o ní stál.
1: Baví se dva neslyšící. Hele, tak včera jsem se vrátil pozdě domů, jo. A žena na mě začala křičet. No a co jsi udělal? Zhasnul jsem.
2: Písničky pro Vysočinu.
3: Na vaše přání, jak jinak, mám tady další. Ahojky, Jardo, zítra odjíždíme na dovolenou, tak nám zahraj pohádku od Plíhala. Díky, Standa a Radka.

ale nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princesna zářila štěstím hotelu nad náměstím. Drak lítal u dveří sálu, nakrkl pletenou šálu. Dědové vše vědí okolo popelky, švatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousky úsměvu, dešťový mraky se chystaly ke zpěvu. Hosté se sjíždějí k veliké veselce, paprsky lucren metají kozelce a stíny ořechů orvaných do hola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v otřeným barburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátnej se zohybá protučné splopitné a k tomu proklouzne, tak tohle chytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí pět bonů a víte na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha, vysou jste do kapsy a jedno do břicha. Náhle se za oknem objevil skřítek, rozhnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu doucha zaspíval.

stříbrný obrátky letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už neplatí buchtama za skutky. Sudičky se smolí kádrové posudky. Obložen prošlými dlužními úpisy. Koukám se z okna a vzpomínám na kdysi. Jak se mi za oknem objevil skřítek. Rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval.

0: Včera jsme byli s naší skupinou na exkurzi v pekárně. Teď nejím chleba. Dneska jsme byli v masokombinátu. No teď nejím maso. No a zítra jedeme do pivovaru. Tak já teda nejedu.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: Ano, už tady mám další přání. Ahoj, Jardo, vzpomněla jsem si na písničku, kterou jste už dlouho nehráli. Zadek jak žok. Hoď to tam, prosím. Díky, Simona. Tak písnička se jmenuje Anna Kuzněcová. No, říká se jí zadek jak žok, no. Máš pravdu. Jaromír Nohavica.
3: Zadek jak žok má Anna Kuzněcová. 19. rok, zadek jak žok. A co se týče chlapů, velký psychický blok. Co všechno Anna už zkusila, do kurzu tai chi chodila, na trenažéru běhala, po páté hodině nežrala, tuky a cukry nemíchala, k volným olejům čichala, vibrační pásy nosila a k Pánu Bohu se modlila. A zadek jak žok má Anna Kuzněcová. 23. rok, zadek jak žok. A co se týče chlapů, velký psychický blok. Anna se fakt už naštvala, do Tibetu se vydala, inspirovaná reklamou, za jedním tamní Dalajlámou. Řekli, z toho tě dostanu, za 300 tisíc chuanů se stoupí na tebe Buddha a veliký zázrak se udhá. A zadek zmizí. Za necelý rok jste u nás, je po celé krizi, zadek zmizí. A chlapi pohrnou se jako v televizi, co všechno s Anou tam dělali, hořící myší píchali, ty křívma se mi živili, žalospěvy lávů budili, ve sněhu spáni nechali, na poso po zádech běhali, do nory k medvědům hodili a po roce konečně zjistili, že zadek jak žok. Anna Kuzněcová promrhala rok, zadek jak žok. A co se týče chlapů, blok. Anna se fakt už naštvala, na život jinak se dívala, chmury jastecky zahnala, na zadek se vykašlala, po roce chlapa potkala, komplet mu imponovala. Pamatujte, holky zdejší, že zadek není nejhlavnější. Dcerka má rok. A Anna za Svobodna Kuzněcová ruce dává v bok, její dcerka má rok. A Anna za Svobodna Kuzněcová zadek má jak žok.
0: Na úřadě, tak mi řekněte, prosím vás, povolání otce.
4: On už otec nežije.
0: Dobře, já myslím jako, čím byl?
4: On byl tuberákem.
0: No dobře, já myslím jako, co dělal?
4: No, on kašlal.
0: No, já vím, ale z toho se přeci nedá žít.
4: No, vždyť vám říkám, že už nežije.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Přesně tak, na vaše přání. A mám tady další přáníčko, prosím zahrát pro Jarouška a všem, co poslouchají písničku Panenka z Kouta od Marcela Zmoška. Mnohokrát děkuji, Verča z Pelřimova.

0: dokážíš, tím těžší si pro únosce. Chraň se, dej si dortík.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: No a mám tady další přáníčko na písničku Půlnoční kovboj od Tomáše Linky. Prý jen tak pro dobrou zábavu. No a to děláme rádi.

0: na facebookovou zeď jsem dala svoji fotku, jak jsem nenamalovaná. No hodně zaujala. Všichni mi začali psát, drž se, uzdrav se, jsme s tebou.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu. Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: No a v této chvíli na telefonu už čeká Radka. Radko, krásný den.
3: Krásný den přeju všem. Nám od dneška začala celozávodní dovolená, tak si to budeme užívat a chtěla bych nechat zahrát písničku pro mýho manžela a všechny, kteří mají dovolenou od Mirožběrky Atlantidu.
2: No tak jo, s radostí zahrajem. Přeju krásný den. Naschledanou.
3: Děkuju, vám taky, naschledanou.

Miroš Birka, Atlantida na Českém rozhlasu Vysočina v písničkách na vaše přání. Já tady mám poslední, Marek Macák bych chtěl zahrát jen tak pro radost písničku od Kanika Apollo 11. Mám to nachystané, mějte se, smějte se, no a zase zítra po 12. s vámi Jarda Hypochondr, čau.

0: Český rozhlas Vysočina.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Za nízké výkupní ceny mléka může přebytek produkce. Štěpánov nad Svratkou vymění staré a hlučné poklopy na silnici. Teploty se podle meteorologů tento týden budou blížit až ke 40 stupňům Celsia. Dnešní počasí ale bude proměnlivé, větrné a s přeháňkami. Teploty do 25 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobrý den. Přebytek mléka na evropském trhu tlačí jeho cenu dolů. V některých obchodech je nyní možné koupit litr mléka za 6 korun. Taková částka ale neodpovídá ceně, za kterou ho od farmářů vykupují zpracovatelé. Pohybuje se stále okolo 10 korun za litr. V dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina to řekl místopředseda Českomoravského svazu mlékárenského a jednatel mlékárny Polná Miloš Kvasnička.
4: My čeští mlékaři se bojíme a možná asi se budou bát i zemědělci, kdo teda bude snižovat ten stav do nic a dosníží produkci mléka, protože ono se to určitě srovná. Předpokládám, že již někdy září, říjen ta cena bude minimálně se stabilizovat.
3: Řidiči ve Štěpánově nad Svratkou se nebudou muset vyhýbat starým kanalizačním poklopům. Městy si jich v úseku od hospody ke škole celkem 15 vymění. Na místo položí novější samonivelační poklopy.
5: Staré kanalizační poklopy na silnici vadí nejen řidičům, ale kvůli hluku při průjezdu si stěžovali i obyvatelé přilehlých domů. Městys plánuje výměnu za plného provozu. Počítá jen s krátkodobými dopravními omezeními. Hotovo by mělo být do konce léta. Daniel Zach, Český rozhlas.
3: Česko čeká mimořádně horký týden. Dnes se ještě nejvyšší teploty budou většinou držet do 25 stupňů Celsia a objeví se déšť. Už od zítřka by ale měly stoupat nad tropickou třicítku. Vyplývá to z předpovědi meteorologů. Od čtvrtka se pak maxima budou blížit až ke 40 stupňům. Meteorologové proto varují lidi před extrémní zátěží teplem a taky rizikem vzniku požárů. V pátek a o víkendu přijdou do Česka přehánky a bouřky.
6: Sport.
3: Fotbalisté Artisu Brno přivítají v úvodním kole šance ligy Mladou Boleslav. Zápas začne v 18 hodin. Pro brněnský klub půjde o historickou premiéru v nejvyšší soutěži. Tu se jim ale středočeši pokusí zkazit. Jaké cíle má mladoboleslavské mužstvo pro letošní sezónu, popisuje obránce Matěj Hybš.
7: Určitě se chceme vyhnout samozřejmě poslední skupině, ale nebudu tady říkat nějaký cíle, že budeme hrát po poháry a tak. Budeme se soustředit na to, aby jsme furt pilovali nějaký náš systém a aby ten systém byl úspěšný. Samozřejmě budou tam chvíle, kdy to bude těžší, tak jako v každý sezóně. A vzhledem k tomu, že máme mladý mužstvo, tak bude hodně záležet na tom, jak se s tím vyrovnáme.
2: Počasí.
3: Třebíči je 23 stupňů, v Černovicích 19. Dnešní oblačnost bude proměnlivá a na většině území spadnou srážky. Výjimečně se objeví bouřka. Na večer dojde k ubývání přeháněk a vyjasní se. Teploty dosáhnou na 22 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na dálnici D1 ve směru na Brno počítejte se zdržením, od 141. kilometru se tam tvoří kolona.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a mým dnešním hostem je psycholog, překladatel, spisovatel a diplomat Michal Žantovský. Pane Žantovský, vítejte ve studiu.
2: Děkuji moc krát za pozvání, dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Muž, který stál po boku prezidenta Václava Havla, zastupoval Českou republiku jako velvyslanec ve Spojených státech, Izraeli i Velké Británii a významně se podílel na utváření české zahraniční politiky po roce 1989. Budeme si povídat nejen o velkých dějinných okamžicích, ale také o osobních rozhodnutích, literatuře, diplomacii a o tom, jak se za poslední desetiletí proměnil svět kolem nás. V rozhovorech s vámi se dá dočíst, že u vás doma existovaly dvě úplně odlišné zkušenosti. Otec dlouhé roky věřil v ideál socialismu a maminka v sobě nesla trauma holokaustu. Jak vy vnímáte, že vás tyto osudy ovlivnily?
2: Tak určitě se mě to nejrůznějšíma způsobama dotklo a ovlivnilo mě to, i když jsem začal spoustu z té historie chápat až jaksi ve zralejším věku, ale je to, jak říkáte, můj otec byl předválečný komunista, takovej hodně neortodoxní. On se z té strany nechal pětkrát vyloučit, ale čtyřikrát ho tam vzali zpátky. Nakonec ho naštěstí naposledy vyloučili po únorovém převratu, takže s tím režimem jako režimem už neměl nic společného. Spíše naopak, ale v ty ideály asi věřil a jenom se domníval, že to vykonávají ti špatní lidé a nemravní lidé a vedlo to k nejrůznějším sporům, které jsme v mém dospívání spolu jaksi vedli, někdy docela ostrým sporům, jak to synové s otci dělávají, ale i z téhle historie jsem se hodně naučil. A maminka měla taky netypickou holokaustovou historii. Ona pocházela z pražské židovské rodiny a přežila válku na rozdíl od většiny vlastně jejího příbuzenstva v úkrytu se svou mladší sestrou u katolických jeptišek asi 40 kilometrů od Mnichova, to znamená těsně pod plamenem svíčky, napsala o tom knihu a i to samozřejmě jí na celý život ovlivnilo a ukázalo jí to, že není jediná perspektiva, ale různé perspektivy a že lidé jaksi nejsou kvalitní nebo morální podle toho, jestli jsou Češi nebo Němci nebo Židé, ale podle toho, jak se chovají před výzvami, které před ně život postaví.
1: Vaše maminka dlouho o válce téměř nemluvila. V jednom rozhovoru jste říkal, že děti přeživších podědili spíše ticho, nežli příběhy. Jak je to u vás? Co jste podědil vy?
2: Je to přesně tak. Já jsem tuto historii sbíral vlastně po kouskách. Ona tu knihu o té své zkušenosti napsala až někdy v polovině 60. let a jako mnozí lidé, kteří přežili holokaust, vlastně se s námi jako s dětmi o tu zkušenost nepodílela a vlastně nám, my jsme nikdy vlastně nevěděli, že tedy z poloviny z té maminčiny strany jsme jaksi židovského původu a vlastně nám to nikdy nikdo neřekl. Teprve když člověk dospíval, bylo mu nějakých 15-16, tak z nejrůznějších signálů z knih, který jsme měli doma, ze slov, které se doma používala a která se nepoužívala v rodinách mých kamarádů, nám najednou došlo, že máme i tuhle část jaksi rodiny a tyhle předky. A jak říkáte, není to zkušenost ojedinělá v řadě rodin těch, kdo přežili holokaust, to bylo podobné, například Madeleine Albrightová, jedna z těch nejvýznamnějších Češek posledního století, vlastně zažila úplně stejnou situaci ve své rodině a dozvěděla se o svém židovském původu až jako dospěla.
1: Vy jste vyrůstal mezi lidmi, jako byli Josef Škvorecký nebo František Kriegel. Kdy jste poprvé pochopil, že lidé, kteří sedí u vás v obýváku, jsou mimořádné osobnosti?
2: Tak já jsem si všimnul už jako dítě, to pak jako mělo něco společného s tím objevováním té historie, že vlastně ti nejzajímavější lidé, kteří k nám chodí na návštěvu a kteří vyprávějí nejlegračnější historky a chovají se tak, že upoutají i pětiletého kluka, mají všichni na předloktí vytetované číslo. Jo. A to nikdy jsem neanalyzoval, jak to přesně, jak si souvisí, ale vím, že tenhle ten dojem jsem měl už jako malé dítě a díky vlastně povolání svých rodičů, maminka pracovala jako redaktorka literární a otec byl vlastně kurátorem Strahovské knihovny v Památníku národního písemnictví, tak jsem vyrůstal mezi literaturou, ale taky mezi literáty. A některý z těch jaksi méně příjemných vzpomínek mého dětství byly o tom, že jsme museli s tatínkem chodit na pohřby všech významných českých spisovatelů od Vítězslava Nezvala až a otec tam občas taky jaksi řečnil a někdy, když šel řečnit, tak mě vzal a posadil mě na klín tomu, kdo seděl vedle mě a v jednom případě se ukázalo, že to byl jaksi významný komunistický funkcionář Kopecký a já jako dítě jsem si pamatoval jedinou věc, že mu bylo hrozně cejtit z úst.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Kvůli Ginsbergovi vás vyhodili ze školy. Když se na to podíváte dnes, nebyl to vlastně váš první střet s tím, že totalita se nejvíc bojí představivosti a kritického myšlení?
2: Nebyl. I ten první
1: Kdy to bylo poprvé, ano.
2: Ten první zážitek byl v první třídě základní školy, na to nikdy nezapomenu, že mě to rodiče jako vždycky připomínali, kdy nám ta učitelka jaksi vyprávěla o tom, jak za všechno dobrý, co máme, vděčíme Sovětskému svazu. A já jako to šestiletý přechytřelý drzý dítě jsem se samozřejmě přihlásil a řekl jsem, prosím, tatínek říká, že to je daleko složitější. A už volali rodiče do školy, vyšetřovali a tak dále. Takže to byl můj první jako střet s autoritami a vlastně se mi to nikdy nepustilo. A potom zase v prvním ročníku na gymnázii, zase jako přechytřelej mladý intelektuál, mě napadlo, že tedy dáme dohromady se školním divadlem, který jsme měli na gymnáziu, takový pásmo poezie amerických beatníků. A co čert nechtěl, právě v té době přijel do Prahy nejvýznamnější z nich, Allen Ginsberg, kterého vyhostili z komunistického Československa kvůli údajnému obtěžování nezletilých chlapců, on byl homosexuál, že jo, a ta ředitelka té naší školy si to dala dohromady, jako že vlastně to divadlo je asi zástěrka pro nějaký homosexuální orgie, nebo tak, že mě bylo 14 let, já jsem pomalu ani nevěděl, co to je homosexualita. No tak jsem vylít ze školy, ještě asi tři další, díky sestře, která studovala na gymnáziu o 2 kilometry dál a byla naopak vzorná a dávaná za příklad, tak mě vzali na to gymnázium, takže mám i maturitu. No.
1: V rozhovorech mě pobavilo, když jste říkal, že vaše 7letá zkušenost psychiatrické léčebně vás připravila na styk s politiky a politickým prostředím. Jak to vnímáte z dnešního hlediska? Jsou někteří politici ve svém chování srovnatelní psychiatrickými pacienty?
2: Jenom drobně upřesním, ano. Jak si my si v těchto těch profesích zakládáme na rozdílu mezi psychiatrem a psychologem.
1: Ano.
2: Psychiatr je absolvent medicíny, může předepisovat prášky.
1: Ano.
2: Psycholog je absolvent filozofické fakulty, nemůže předepisovat. Já jsem psycholog.
1: Tak vy jste byl psycholog. Ano.
2: Já jsem psycholog.
1: Ale bylo to psychiatrické léčebně.
2: Ale byla to psychiatrická léčebna v Bohnicích, výzkumný ústav psychiatrický. A já tohle to samozřejmě říkám napůl jako žert, ale napůl to říkám vážně, protože v politice to je nepominutelné, existuje více než normální koncentrace lidí s takzvanou hraniční osobností. Jo? To znamená lidí, kteří nějakým způsobem fungují a fungují mnohdy i jaksi normálně, ale v některých směrech se vymykají tý normální mentalitě a populaci a samozřejmě to především souvisí s takovýma věcma, jako je touha pomoci, zacházení s mocí, podezřívání ostatních, že vás chtějí o tu moc připravit a tak dále. A to jsou všecko jaksi symptomy, které se objevují i v těch skutečně klinických psychiatrických poruchách mezi pacienty, kteří jsou po léčebnách, ne nadarmo, v těch léčebnách je také celá řada lidí, kteří se považují za Ježíše Krista nebo Napoleona nebo Karla Marxe a tak dále. Jo? Čili já neříkám, že není rozdíl mezi tedy psychiatrickými pacienty a politiky, jenom říkám, že ta hraniční čára, že ta hranice je trošku rozostřená a není někdy jasné, na které straně se té hranice se zrovna nacházíme. No.
1: Vy říkáte, že člověk není tabula rasa a některé věci má prostě vrozené. Jak politika zacloumá s lidskou povahou? Jak s ní může zacloumat?
2: Jistě. Já jsem jako psycholog, já jsem působil hlavně v psychologickém výzkumu a v evolučně orientovaném psychologickým výzkumu, kde právě se hodně pracuje s některými vzorci chování, které jsme zdědili po svých zvířecích předcích a tak dále. A takové věci, jako je agrese, která je jaksi všeobecně přítomná mezi skupinově žijícími zvířaty, včetně člověka, teritorialita, bránění vlastního území, vlastního teritorieta, soupeření o příležitosti k rozmnožování, k potravě, k majetku, chcete-li tedy u lidí a tak dále. Jo, tak to jsou všechno jaksi typy chování, které politika může a má regulovat nějakým způsobem, abychom se všichni nepobili a nepovraždili. Jo, a tady demokratická politika jaksi zastupuje, jaksi představuje strašně důležitý faktor, který může hrozně věcem napomoc, ale současně taky může politika tím, že v těch lidech povzbuzuje ty naše instinktivní vlastnosti od těch předků, jako provokovat, stimulovat agresi, masový šílenství, různá fanatická hnutí, hejty, bubliny, jo? A tyhle ty věci. A pak se zpronevěřuje jako demokratická politika svému poslání a svému účelu a naopak jaksi přispívá k neštěstí a tragédiím mezi lidmi.
1: A když člověk vejde do politiky, jde vůbec zůstat věrný sám sobě, své původní ideji?
2: Já jsem měl to, myslím, výjimečný štěstí. To se opravdu nestává každý den, že jsem vlastně ten vstup do politiky jako takový zažil po boku Václava Havla. A Václav Havel, i když i on je někdy kritizován, že se jako politik, jako prezident, že se změnil a že přestal být věrný svým jaksi původním, přestal být sám sebou, tak já se domnívám, že to v zásadě není pravda, že on zůstával tím, jakým jsem ho znal, a ta pozoruhodná věc na něm byla, že on neměnil své chování podle situace. My všichni jsme zvyklí, že se chováme jinak, když jsme doma v rodině, když jsme v práci, když jsme na pivu mezi kamarády a tak dále. A Václav Havel byl naprosto autentický v tom, že se choval úplně stejně, když mluvil s anglickou královnou, nebo když seděl s náma na pivu, nebo když se zabýval nějakým politickým skandálem v Československu nebo v České republice. Jo? A to je schopnost, jak on říkal, žít v pravdě. To je schopnost, jak si zůstat sám sebou, která je hodně výjimečná. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Říkáte, že jste si s Václavem Havlem rozuměli mimo jiné kvůli hudbě, literatuře a zájmu o psychologii a psycholožky. Kdy jste poprvé poznal, že z kamarádství vzniká hluboký vztah založený na absolutní důvěře?
2: Já tyhle ty kategorické pojmy nerad používám. Psychologové jsou v tomhle tom strašně opatrný. Jako ten náš vztah s Václavem Havlem byl bezesporu blízký, byl bezesporu kamarádský, byl bezesporu založený na důvěře a na jaksi společných hodnotách a společných zájmech, ale nemluvil bych o něm jako o absolutním, že jsme taky v některých věcech třeba spolu nesouhlasili, někdy jsme se hádali, někdy jsme...
1: O čem jste se hádali třeba s panem Havlem?
2: No tak o věcech, které jsou méně důležitý a taky o věcech, které jsou důležitější. Ten nejzávažnější politický spor, který jsme jaksi spolu vedli, byl o tom, že já a někteří spolupracovníci další Václava Havla měli pocit, že by měl kolem sebe shromáždit nějakou organizovanou sílu, aby mohl účinněji působit na parlament a na vládu, že ta síla by mohla mít podobu nějaké buď politické strany, nebo koalice, nebo něco takového. A o tom jsme se přeli několik týdnů, dokonce jsme kvůli tomu zorganizovali, nebo on kvůli tomu zorganizoval v Lánech celý jeden víkend, kde jsme si přehrávali ty různé možnosti a nakonec v zásadě nám dal za pravdu, ale řekl, já nejsem ten typ člověka, který by tohle to dokázal, takže jako já to neudělám, jo. A to jsme zase museli respektovat my. No a na druhém konci toho kontinua jsme se přeli možná ještě ohnivěji o takový důležitý věci, jako bylo vaření, protože on rád vařil, to byl koníček jeho, já taky rád vařím, a vedli jsme strašlivý spory o to, jak se dělá správná česká svíčková, jestli se leje smetana do toho, do té omáčky zeleninový, anebo ta zeleninová omáčka. Do té smetany, ono se to může zdrcnout, jak se říká, takže to není tak úplně malichernej spor, ale to tak někdy u mužů bývá, že si nejvíc zakládají na těch věcech, kvůli kterým je svět nezná nebo nehodnotí, a jako u Václava Havla to bylo řízení automobilů a vaření, jo, má své kritiky v obou těchto směrech, ale hrozně si na tom zakládal, takže bylo lehké se o tom s ním pohádat.
1: Já se ještě posunu k vašemu diplomatickému působení. Vy jste psal, že Američané si tehdy často pletli Československo s Jugoslávií. Kdy se Česko podle vás dostalo do většího povědomí ostatních států? Kdy byl ten moment nejvýraznější?
2: No, ono nás to vrátilo o něco zpátky, protože jako Československo po sametové revoluci my jsme byli oblíbenci celého světa. Václav Havel byl prostě král, filozof, hrdina sametové revoluce. Tady nepadla ani rána, nikdo nikoho nemlátil, nikdo nikoho nevěznil, nepopravoval a tak dále. A my jsme měli pocit skutečně jaksi výjimečnosti, které jsme si snažili si užít anebo i využít pro zájmy té země. Jenomže potom v roce 1992 na konci jsme se rozdělili na Českou republiku a Slovenskou republiku, a teď zkuste v Oklahomě někde vysvětlovat, co je to Česká republika a jak se a co je to Slovenská republika a jak se Slovákia liší od Slovinska a Slovácka a tak dále, a máte problém, jo. Čili my jsme tu viditelnost, kterou jsme měli, do jistý míry jsme o ní přišli. Mně, já v té knize píšu i o tom, jak mě posílali na velvyslanectví, dopisy adresované Republice Českého velvyslanectví a jak si se nějaký novinář mě ptal, jestli už ruský tanky dobily náš prezidentský palác, protože si plet Čečensko s Českem, jo, a tak dále, takže my jsme strávili hodně času, nejenom já, samozřejmě všichni, kdo tu zemi zastupovali a naši spolupracovníci tím, že jsme vlastně tu zemi museli vracet na mapu, jo, a to trvalo několik let a v některých ohledech to trvá dodnes a já jsem byl, stejně jako Václav Havel, přesvědčeným stoupencem názoru, že na té federaci bylo tolik dobrých věcí, že stála za to zachovat i navzdory těm problémům, který jsme měli a jedna z těch dobrých věcí bylo to místo na mapě, ten pojem toho Československa, který přece jenom se táhne dneska už století zpátky, to, že bychom byli dneska šestá nebo sedmá největší země, co se týče obyvatelstva Evropské unie, a ne 21. nebo 20. Jo? A to jsou všecko věci, které si normální člověk tak úplně nemusí uvědomovat, ale když jak si se tou geopolitikou zabýváte, tak jako vidíte, v čem ten rozdíl je. No.
1: Čemu podle vás čelí současná mladá generace? A jak proti tomu bojovat?
2: To je hodně filozofická otázka. Těch problémů je celá řada, některý prostě souvisejí s technologiema a s sociálníma sítěma a tak dále. Ale jako psycholog já vidím jedno nebezpečí v hrozně v tom, čemu se říká složitý podnětový pole. Jo? Naši předkové měli ten život svým způsobem hrozně jednoduchý, protože měli několik málo priorit, několik málo úkolů, několik málo možností, mezi kterými si vybírat a bylo poměrně jednoduchý se nějak na to adaptovat. Jo? Ta současná generace má bezpočet, jaksi příležitostí, možností, hrozeb, nebezpečí a příležitostí. Myslím si, že má potíže si vybírat z těch podnětů, které před ní jsou. A to je pochopitelně problém taky vzdělání a výchovy, aby se učili v tom poli orientovat, jo? Jako se učí být fiskálně gramotní a internetově gramotní, tak myslím, že trošku zanedbáváme tu sociální gramotnost, ale já jsem si jistý, že to zvládnete.
1: No jak se proti tomu bránit nejlepším způsobem? Co byste poradil mladému člověku, který se snaží se zorientovat trošku? Víc číst, míň koukat na internet?
2: Vy jste už použil ten termín kritické myšlení. Kritické myšlení je nejmocnější zbraň proti všem podvodům, lžím, svodům a dalším podobným nebezpečím, ale aby se člověk naučil používat kritické myšlení, tak k tomu musí skutečně číst, musí si hledat data, musí si
1: ověřovat
2: data a nesmí se směřovat prostě s tím, co mu někdo řekne, jako se skutečností, protože to může být úplně jinak.
1: Já vám velmi děkuji za milý rozhovor a popřeji vám krásný zbytek dne. Díky, že jste přišel.
2: I já moc děkuju.
1: Mým dnešním hostem byl Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Nejvyšší správní soud Dolní Cerekvy zamítnul stížnost k průzkumům lokality hlubinného úložiště. Dnes začíná oprava obchvatu Moravských Budějovic na tahu do Znojma. V Česku už týden neplatí regulace cen pohonných hmot. Benzín i nafta zdražují, podle petroleářů to odpovídá trhu. Nejprve chladná noc a pak zítřejší oteplení až na 28 stupňů a bez srážek. Takový je výhled na počasí. Zprávy jsou tady, přináší je Tomáš Kolátor. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost Dolní Cerekve kvůli potenciálnímu hlubinnému úložišti. Lokalita na pomezí Jihlavská a Peleřimovská je jednou ze čtyř, kam by stát mohl v budoucnu ukládat vyhořelé jaderné palivo. Některé námitky soud označil za předčasné. Připomněl také, že se zatím nerozhodovalo o umístění úložiště, ale o průzkumu.
2: Žaloby a následně kasační stížnosti podaly i obce z dalších lokalit. Je mezi nimi i Horka na Třebíčsku. Nejvyšší správní soud zatím rozhodl jen o té z Dolní Cerekve. S průzkumnými vrty pro prověření potenciálu hlubinného úložiště začala správa úložiště radioaktivního odpadu letos. Rozhodnout chce do roku 2030, vzniknout má do roku 2050. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Rekonstrukci obchvatu Moravských Budějovic dnes zahajuje ředitelství silnic a dálnic. Provoz na hlavním tahu Římská 1/38 ve směru ze Znojma na Jihlavu zůstane zachovaný. V opačném směru povede objížďka přes centrum města. Oprava 6,5 kilometru dlouhého obchvatu by měla být hotová do 2 měsíců a vyjde na 79 milionů korun. Dnes je to týden, co v Česku neplatí cenové stropy pohonných hmot na čerpacích stanicích. Od konce regulace ceny rostou. Benzín podle společnosti CCS v uplynulém týdnu zdražil o korunu 80, nafta o víc než 4 koruny. Podle petroleářů odpovídá zvýšení cen situaci na trhu.
3: Cena ropy Brent se sice dnes snížila na zhruba $91 za barel, v uplynulém týdnu ale překročila i hranici $100. Podle Václava Louly z České asociace petroliářského průmyslu a obchodu navíc nafta zdražila o 2 koruny a 35 haléřů kvůli návratu spotřební daně na původní výši. Loula očekává, že nafta by mohla o desítky haléřů zdražovat i tento týden.
4: U benzínu by jsme se mohli dočkat i určité stagnace nebo i mírného poklesu v řádu 10 haléřů.
3: Ministerstvo financí sleduje ceny a marže na čerpacích stanicích i po skončení regulace. O jejím obnovení ale zatím neuvažuje. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: V Rumunsku dnes znovu zasahovaly letouny F-16 kvůli ruskému dronu. Vzlétly ze základny na jihovýchodě země. Bezpilotní letoun, který později přilétl hranici na Ukrajinu, ale letadla nezničila. Informovalo o tom rumunské ministerstvo obrany. Od pátku do neděle rumunská letadla zneškodnila 3 drony, které vletěly do vzdušného prostoru země. O jeho narušování informuje Rumunsko v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajinu opakovaně.
5: Sport.
6: Dobrý.
0: Až posledním pokusem splnila trojskokanka Linda Suchá potvrzovací limit Českého atletického svazu a zajistila si tak účast na mistrovství Evropy v Birminghamu. To začne ve Velké Británii 10. srpna. Atletka Škody Plzeň na něm chce těžit ze zkušeností z předchozích velkých akcí. Vloni se zúčastnila světového šampionátu a přivezla si stříbro z univerziády.
7: Myslím si, že určitě pomůžou, nebudu tolik nervózní, vím, jak to tam chodí, ten call room a všechno, takže myslím si, že ty zkušenosti už využiju. Teď asi týden ještě potrénujeme a pak už budeme ladit, protože vlastně skáču v Birminghamu hned první den kvalifikaci trojskoku.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě mají 22 stupňů, v Telči nebo Počátkách 20. Čeká nás chladnější noc s teplotami kolem 10 stupňů a menší oblačností. Na zítřejším nebi bude spíše polojasno a bez srážek. Teploty stoupnou na letních 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na 162. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno se stala nehoda a stojí tam porouchané auto v odstavném pruhu. Tak s tím počítejte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krátce po 14. hodině posloucháte dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Zajímavé spojení skoro 180 let staré historie a umělé inteligence chystají ve Velkém Vřeštově na Trutnovsku. Umělá inteligence tam má pomoci při domodelování chybějící části sochy svatého Jana Nepomuckého. Jak to může dopadnout, tak to uslyšíte v našem vysílání za chvíli.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Posloucháte dobré pondělní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina krátce po 14. hodině. V Velkém Vřešťově na Trutnovsku chystají opravdu pískovcové sochy z poloviny 19. století. Na první pohled tuctová zpráva v sobě ale skrývá propojení historie s nejmodernějšími prostředky. Na pomoc s domodelováním chybějících andělíčků si obec vzala umělou inteligenci.
1: Někdo asi tak před 15 lety ukradl dva andělíčky a už se nepodařilo je bohužel dostat zpět, ale snad ty zloděje policie chytila.
2: Nezávislá starostka Michaela Tomášková popisuje, jak socha svatého Jana Nepomuckého o andělíčky přišla. Policisté sice zloděje našli, ale andělíčky ne. Součástí oprav má být jejich kopie, kterou vyrobit ale není úplně snadné.
1: Bohužel teda nemám úplně kvalitní fotky, podle kterých bychom je chtěli udělat tak, jak byly.
2: Úspěch nepřineslo ani pátrání mezi lidmi v obci. Nikdo doma kvalitní fotky sochy ještě z andělíčky nenašel a nepomohl ani dotaz položený Národnímu památkovému ústavu. Socha totiž není památkově chráněná a dokumentaci k ní tedy ústav nemá. Michaela Tomášková si vzala moderního pomocníka, umělou inteligenci, a ukazuje fotky. Jednu neostrou, druhou už upravenou právě za pomoci AI.
1: Tohle je před tou krádeží, tohle to je vlastně ta samá fotka, akorát je...
3: Jasně, dopočítaná.
1: Ano.
2: Ředitel josefovské pobočky NPU Jiří Balský bez pohledu na fotky celou věc moc konkrétně komentovat nechtěl, ale starostka obratem podklady poslala.
4: Tak vypadá to zajímavě. Řekl bych, že použití umělé inteligence pro domodelování na základě relativně rozmazané fotografie, která ukazuje ještě to dílo jako celé, tak je to fajn první krok.
2: Jako pomocníka si tedy ve Velkém Vřešťově vzali umělou inteligenci zřejmě správně, ale chce to pokračovat výběrem profesionálního kamenosochaře, říká Jiří Balský.
4: Protože umělá inteligence asi nebude až tolik poučená o tom, jak modelovat správně ve stylu roku 1850, když to profík, umělec v tom poučený je. Takže tady vodítko, ale určitě bych to nebral jako matrici, podle které to někdo jenom naslepo vyseká. Mm-hmm. Třeba stroj.
2: Takový poučený sochař ví, jak třeba autor dělal nosy postav nebo jiné detaily na nich, což umělá inteligence většinou zatím podle Jiřího Balského jenom odhaduje a celé dílo může ve výsledku třeba i pokazit. Každopádně cesta, kterou se starostka Michaela Tomášková vydala, je zatím sice ojedinělá, ale rozhodně nemusí být úplně slepá. Z Velkého Vřešťova Tomáš Lerinc, Český rozhlas.

0: Jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. 5 let po modernizaci dálnice D1 mezi Prahou a Brnem zbývá ještě v jedné vesnici na Vysočině vysadit stromy. Obce je dostávají jako náhradu za ty, které bylo potřeba při stavebním ruchu pokácet. Kde budou, tak to vám řekneme už za chvíli.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
4: Ráno se vypravíme na trénink třebíckých hokejistů do opraveného zimního stadionu a jelikož je léto v plném proudu, zaměříme se i na to, jaký letní program vám ve svých centrech nabízejí města na Vysočině.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina.

0: Vysílání Českého rozhlasu Vysočina vám dospíval Marek Ztracený. V obcích kolem dálnice D1 mezi Prahou a Brnem rostou tisíce mladých stromků z náhradní výsadby. Ředitelství silnice dálnice je vysadilo při modernizaci, která skončila před 5 lety. K náhradní výsadbě už zbývá jen poslední lokalita. A například ve Stránecké zhoři si řekli o třešně. Novou alej musí v létě ale pravidelně kropit.
1: Právě ta alej byla i podnět od místních občanů, právě že tady ty stromy chybí, takže si myslím, že tím jsme to dohnali.
2: Popisuje nezávislý starosta Stranecké zhoře Josef Kadela.
1: Máme tady alej pouze ze třešní, to bylo taky na přání místních a je tam směsice druhů, si přesně nepamatuju, který, ale měli by prostě kvést v průběhu celého léta a vlastně i plodit, takže by tam mělo být co utrhnout po celou sezónu letní. Tak uvidíme, jak to dopadne.
2: Ivan Hleba má tady nádrž s vodou a...
3: Zalíváme stromečky, aby neposochly.
2: To je na dešťovku?
3: To máme ze studní. Už dlouho nepršilo, tak co máme na dešťovku, tak je prázdno. Tak, jedeme dál. To poroste, tak budeme mít z toho radost. Hlásil zase vedra. Potom zase, když zaprší, tak přijde božka, tak hodně toho doláme, víc škody jak bytku. Podívejte se, jak beton. To všechno odplave. Stavíme.
2: No a kdy čekáte, pane starosto, že se tady bude i sklízet?
1: No, v loni, na jedný z nich už v loni byli, mě občani hlásili, ale nedokážu odhadnout, no to bude ještě třeba tak 5 let trvat, si myslím, než se ujmou pořádně.
2: Podmínky kácení, ale i náhradní výsadby vždy povoloval krajský úřad nebo agentura ochrany přírody a krajiny. Vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
4: Orgány ochrany přírody zpravidla vyžadují původní české druhy, jako je buk lesní, dub zimní, borovice lesní nebo lípa srčitá. Aktuálně soutěžíme poslední náhradní výsadbu v lokalitě obce Skorkov na Vysočině.
2: Skorkov má už teď z náhradní výsadby 700 hlavně borovic a 300 keřů. Navíc rostou na kopci zeminy odtěžené při modernizaci dálnice D1. Daniel Zach, Český rozhlas.

0: Máme krátce před půl třetí a vy jste na vlnách dobrého pondělního odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Bubny a bubínky, to jsou určitě jedny z prvních hudebních nástrojů dodnes. Snad v každém kousku světa nějaký ten bubínek kdysi měli a často jej používali i k rituálům. Na takzvané šamanské bubny dnes nehrají jen kmenoví kouzelníci, některé současné nástroje dokonce mají i ventilek.
2: Tomáš Dufek z Dolních Raclavic vyrábí kromě jiného i šamanské bubny.
3: Šamanský buben je vlastně rámový buben, který se skládá ze samotného plochého rámu. Bývají různých průměrů, řekněme od nějakých 35 cm třeba do 65 cm.
2: Proč se u nás v Čechách vyrábějí šamanské bubny? Máme tady nějaké šamany?
3: No tak novodobí šamani tady jsou taky, ale velice často se používá při muzikoterapiích.
2: Máme ho před sebou. Ta kůže je z kterého zvířete?
3: Já používám kůži z různých zvířat, nejvíc asi z jelena a nebo hovězí kůži.
2: Jak musíte s tou kůží pracovat?
3: Tahle ta jelenica je surová, je jenom vyčištěná vlastně mechanicky a nějakým způsobem třeba ten povrch jako lehce zbroušený a odstraněný chlup.
2: Teď ten rám bubnu. Původně to musely být nějaké dřevěné tyče?
3: Dokonce i z bambusu vlastně byly, nebo se uštípla lamela vlastně a ta se napařila nebo nahřála nad ohněm, vlastně plastifikovalo se to dřevo a ohlo se. Dneska to vrstvím z bukových dých nebo z bukových tenkých překlížek.
2: Ta kůže je tam upnutá lanky, uprostřed jsou stažené do kříže, tak předpokládám, ano, ano. Že za to se to asi drží. Dá se ladit buben?
3: Tenhle ten typ šamanského bubnu to neumožňuje. Já jsem teda nedávno udělal variantu takového laditelného bubnu, kde je duše.
2: Guma, pryš, nepřijde mi to jako tradiční materiál na buben.
3: Já jsem právě přemýšlel, jakým způsobem ten vývoj třeba posunout dál a přemýšlel jsem o tom, že hodně zákazníků po mně právě chtělo jednak ten buben, aby byl trošku menší, ale přitom basovej, což jde proti sobě. Čím větší buben, tím víc jako basovej. A druhá věc, aby bylo možno si ho trošku doladit. A tím pádem jsem vlastně vymyslel variantu, že je rám, na tom rámu je duše z dětského kola a přesto je přetažená ta kůže a dá se vlastně dofouknout ten buben a tím se dá vypnout ta blána. Tak říkám tomu pracovně šamanský buben nové generace.
2: Máte ho tady s tou duší?
3: Mám tady jeden.
2: Já se na to sahnu.
3: Uvnitř je tady ventilek.
2: Takže když jdete bubnovat, tak pumpičku sebou.
3: Jo, jo.
2: Ale zvuk má opravdu krásný.
3: Musel jsem vyvinout trošku jiný paličky. Na ten tradiční šamanský buben, kde ta kůže je tvrdá, tak je dobrý použít měkkou paličku.
2: A tady je dozvuk teda.
3: Jo, ten zvuk je mnohem zvonivější, protože ta kůže je tvrdá, ta membrána vlastně doznívá dlouho.
2: Přešli jsme ještě na zahradu, abychom si ten zvuk poslechli tam, kde má být venku. Dolních Raclavic, Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Velkomeziříčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Krátce před 3:15 posloucháte dobré pondělní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Je teprve pondělí 27. července, ale už je taky čas si naplánovat zase nějaký ten program na víkend. My vás tentokrát zveme na Henčovský festiválek, který proběhne v sobotu 1. srpna od 14 hodin v Henčově u Jihlavy a vystoupí tam od 15 hodin Karel Kahovec a Viktor Sodoma. V 17 hodin pak můžete slyšet Jardu Hypochondra s divnou partou. No a samozřejmě k tomu bude potom další program. Skupina Oči od 18.30 bude taky vyladěné občerstvení a skákací hrad pro děti. Tak můžete vyrazit už tuto sobotu do Henčova u Jihlavy.

0: Tři čtvrtě na tři posloucháte dobré pondělní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, i když dnes poněkud zatažené.
1: Počasí.
0: A zdravíme taky meteorologa Mojmíra Martana, dobrý den i vám.
2: Dobré odpoledne.
0: Vykukuje někde nad Vysočinou slunce, anebo je všude zataženo?
2: Tak na některých místech mezi mraky částečně vykukuje, ale oblačnosti je všude hodně. Místy se vyskytují přehánky, hlavně v severní polovině kraje, kde je také nejchladněji. Tam jsou teploty většinou mezi 18 a 21 stupni. Ve žďáckých vrštích v těch vyšších polohách dokonce jen kolem 15 stupňů. Na jihu kraje jsou místa, kde jsou teploty až do 24 stupňů.
0: Bude těch přeháněk ještě přibývat večera nebo v noci na zítřek?
2: Tak večer jich bude už ubývat, postupně ustanou úplně a také se začne protrhávat oblačnost, takže bude v průběhu noci polojasno až jasno, jen na severu kraje může být přechodně trošku více oblačnosti. No a teploty budou klesat na 13 až 10 stupňů, také se ten čerstvý západní nebo severozápadní vítr bude uklidňovat, takže v noci slabý proměnlivý nebo západní do 15 km za hodinu.
0: No zítra si přes den nějaké stupně na teploměru zase přidáme.
2: Ano, je tomu tak, 25 až 28 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty, takže letní den, skoro jasno nebo jasno, kolem poledne, odpoledne vývoj kupovité oblačnosti a většinou polojasná obloha. Foukat bude během dne mírný severozápadní nebo západní vítr, který večer zeslábne a změní se na severní.
0: Počasí nám předpověděl meteorolog Mojmír Martan, díky, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezké odpoledne.

0: Dnes to nám právě teď poví náš průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se na výlet na Jižní Moravu, kde na Hodonínsku stojí zámek Milotice. Krásná renesanční stavba byla později barokně upravena. Zdejší kastelán napsal také slavnou knižní ságu o aristokratce. Více nám prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Na nádvoří Milotického zámku nás vítá příjemná atmosféra i včetně hudebního podkladu a také zástupce kastelána Václav Lunga, ve kterém období se ocitáme.
4: No, Milotický zámek je spjat s rodem Šerény, původně maďarské šlechtické rodiny. A byl to Karel Antonín Šerény, který zdejší zámek mezi lety 1719 až 1743 přestavěl do té dnešní podoby. Ale my se tady snažíme prezentovat, ukazovat vlastně ducha, atmosféru poslední rodiny Ladislava Sajlerna, který tady žil mezi lety 1916 až 1945.
3: Ruch nádvoří utichá, my se dostáváme do stupní schodišťové haly, říkám to správně?
4: Říkáte to správně, ano. Je tady schodiště z roku 1725, které vyhotovil brněnský sochař Johann Christian Prebstl. To schodiště má mimo jiné takovou zajímavost, zvláštnost, že vyrobené ze dvou různých materiálů, do prvního patra je to kámen, do patra druhého dřevo, a nad schodištěm je freska z roku 1741 od brněnského malíře Josefa Tadeáše Rotra, která má oslavovat toho stavitele zámku Karla Antonína Šerényho jako mecenáše umění a kultury.
3: Vcházíme do noblesních prostorů, kde se nacházíme teď?
4: Tady ta první místnost, to byl takový dětský pokoj, kde vždycky v té první polovině 20. století začínalo vyučování 4 dětí posledního hraběte, které můžete vidět třeba tady na fotografiích na klavíru. A tady vlastně hovoříme, co se děti učili, jakým způsobem byly vychovávány a tak dále. My vlastně v té prohlídkové trase ukazujeme každodenní život toho posledního hraběte a jeho rodiny, kteří tady do toho roku 1945 žili.
3: Z dětského pokoje procházíme pracovnou hraběnky, také jídelnou nebo pracovnou hraběte, kde je také knihovna, a dostáváme se do nádherně vymalovaného reprezentačního sálu.
4: Tady tento sál byl freskou vyzdoben v roce 1725. Autorem této malby je brněnský malíř František Řehoř Ignác Eckstein, který to dokonce považoval za své životní dílo. A tady tato freska vypráví o historii rodu Šerény, těch stavitelů Milotického zámku, někdy od těch mýtických začátků v 10. století až teda po současnost Karla Antonína Šerényho, toho stavitele zámku, kterého můžete vidět na rozměrném portrétu po vaší pravé ruce.
3: Při průchodu interiéry zámku nelze si nevšimnout okny také nádherného zámeckého parku.
4: K Milotickému zámku patří rozsáhlé zahrady, které tady vznikaly už vlastně s přestavbou zámku od roku 1716. A jak tady vidíte, tak v zámeckých zahradách se procházejí lidé v dobových kostýmech, takže když sem k nám na zámek přijdete, tak se můžete obléknout do těchto šatů a okusit atmosféru šlechtického sídla i tady po této stránce. A všechny vás srdečně sem k nám do Milotic zveme.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Milotice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V Tunisu zemřela za podivných okolností česká turistka. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Spojení škodolibým osudem. Pierre Richard jako zoufalý a Gérard Depardieu jako napravený bankovní lupič v komedii Uprchlíci. A ČT Art uvede unikátní záznam legendární hry V plus V a Osvobozeného divadla s Janem Berichem a Miroslavem Horníčkem. Těžká Barbora. Pondělní večer s Českou televizí. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Za nízké výkupní ceny mléka může přebytek produkce. Ředitelství silnic a dálnic zbývá u jedné obce vysadit náhradní stromy za kácení při modernizaci dálnice D1. Ukrajina nevylučuje možný raketový úder ze strany Iránu. Nejprve chladná noc a pak zítřejší oteplení až na 25-28 stupňů a bez srážek. Takový je výhled na počasí. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Přebytek mléka na evropském trhu tlačí jeho cenu dolů. V některých obchodech je nyní možné koupit litr mléka za 6 korun. Taková částka ale neodpovídá ceně, za kterou ho od farmářů vykupují zpracovatelé. Pohybuje se stále okolo 10 korun za litr. V dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina to řekl místopředseda Českomoravského svazu mlékárenského a jednatel mlékárny Polná Miloš Kvasnička.
3: My čeští mlékaři se bojíme a možná asi se budou bát i zemědělci, kdo teda bude snižovat ten stav do nic a dosníží produkci mléka, protože ono se to určitě srovná. Předpokládám, že již někdy září, říjen ta cena bude minimálně se stabilizovat.
2: 5 let po skončení modernizace dálnice D1 mezi Prahou a Brnem končí i náhradní výsadba. Ředitelství silnic a dálnic muselo vysadit nové stromy za ty, které kvůli stavebním pracím pokácelo. Zbývá mu vysoutěžit poslední lokalitu. Kácení i výsadbu musel vždy schválit krajský úřad nebo agentura ochrany přírody a krajiny. Vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Riedl.
4: Po dobu celé modernizace D1 bylo pokáceno v řádech vyšších jednotek tisíc stromů a až na 2 nebo 3 výjimky byly vždy v povolení ke kácení určeny náhradní výsadby, a to včetně konkrétních pozemků. Orgány ochrany přírody zpravidla vyžadují původní české druhy, jako je buk lesní, dub zimní, borovice lesní nebo lípa srčitá.
2: Irán znovu pohrozil Ukrajině raketovým úderem kvůli útoku na íránskou loď v Kaspickém moři. Tu Ukrajinci zasáhli před 2 dny. Podle Kyjeva byla loď legitimním cílem, protože vezla vojenský náklad do Ruska. Teherán to označil za zjevné porušení mezinárodního práva.
5: Ukrajinský generál Mykola Malumuš v televizi 24. kanál nevyloučil íránskou raketovou odvetu. Podle něj ale nejde o strategickou hrozbu. Teherán může v ukrajinském směru vystřelit nejvýše několik balistických raket, protože jimi šetří kvůli konfliktu se Spojenými státy, Izraelem a některými arabskými zeměmi. Ukrajina může v reakci vyslat do Iránu své drony a některé typy raket, upozornil generál Malumuš. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský k tomu řekl, že Irán už dávno na Ukrajinu útočí, protože Rusku dodává zbraně, především dronové technologie. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
2: Basketbalisté Slávie budou hrát své zápasy v Lize mistrů s největší pravděpodobností v Pardubicích. Nový klub, který vznikl sloučením s posledním ligovým šampionem Nymburkem, totiž pro letošní sezónu nedostal výjimku pro působení na pražské Královce. Českému rozhlasu to potvrdil spolumajitel klubu Tomáš Petera s odkazem na Mezinárodní basketbalovou federaci FIBA.
6: Pardubice jsou zatím jediná varianta, kterou nám FIBA schválila. Vlastně od letošního roku nepovoluje vůbec žádnou výjimku. A my, když jsme hráli nad Královkou v poslední sezóně, tak to bylo právě na ty výjimky a ty už neexistují, takže kapacita hlediště na Královce nevyhovuje. Proto musíme hledat halu bohužel někde mimo Prahu.
2: Slavie Praha čeká v basketbalové lize mistrů německá Alba Berlín, bosenský tým Igokea a španělské Bilbao.
0: Počasí.
2: V Humpolci mají 18 stupňů, v Náměšti nad Oslavou nebo Bystřici nad Pernštejnem svítí na teploměru 24. Čeká nás chladnější noc s teplotami kolem 10 stupňů a menší oblačností. Na zítřejším nebi bude spíše polojasno a bez srážek. Teploty stoupnou na letních 25 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 ve směru na Brno u Velkého Meziříčí očekávejte zdržení od 141. kilometru. Tvoří se tam kolony, hustý provoz je pak i v samotném městě, kam auta sjíždějí.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dobré pondělní odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Jak jste mohli slyšet v našich zprávách teď v 15 hodin, tak farmáři si stěžují, že výkupní cena mléka klesla pod výrobní náklady. Některé supermarkety teď přitom litr prodávají i za 6 korun. Proč cena tak radikálně klesla a kolik farmáři prodělávají, to se dozvíte podrobněji v naší reportáži za čtvrt hodiny.
0: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: zdraví.
1: Obzvláště teď v létě je dobré vědět, jaký máme nebo jaký jsme fototyp. Co to vůbec znamená a proč je to důležité?
2: Fototyp kůže určuje, jak dokáže zvládnout UV záření. Jednoduše řečeno, jak se opalujeme. Čím je nižší fototyp, taková jednička, dvojka, tím je světlejší pokožka a ti lidi sami vědí, že na sluníčku zčervenají. Velmi rychle se spálí a doporučuje se jim, aby se neopalovali vůbec. Čím vyšší fototyp, tím se člověk opaluje lépe. Pětka, šestka má přirozeně tmavší kůži a riziko spálení je nižší. Přesto bych všem doporučila chránit se při pobytu na slunci a kontrolovat znamenka. Protože to neznamená, že nějaký nádor kůže nemůže vzniknout i u toho vyššího fototypu.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas

0: už je léto v plném proudu, zaměříme se i na to, jaký letní program vám ve svých centrech nabízejí města na Vysočině.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Tentokrát si dáme něco dobrého. Navštívíme farmu Vlčí hory na Pelhřimovsku, odkud pochází letošní nová regionální potravina, přírodní kozí sýr. Zjistíme, kolik práce stojí za jeho výrobou a jak se vaří bez masa a co to znamená pro naše tělo, to se dozvíme v náměšti nad Oslavou. Ochutnáme speciality od Soni Malé, která ladí jídlem.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dobré pondělní odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Výkupní cena mléka klesá. Farmáři za něj dostávají až o 30% méně než v loni. Prý jim to nepokryje ani náklady na výrobu. Není to ale jenom problém Česka. Mléka je podle odborníků nadbytek na celém světě.
1: Proti loňskému roku, když porovnám cenu za litr mléka před rokem, tak je úplně stejná, akorát je o 3 koruny nižší. Jo.
2: S Josefem Divišem jsme v areálu mléčné farmy Selecta v Pacově.
1: A tak když my produkujeme nějakých 500 000 litrů měsíčně, tak si každý dopočítá, jak kolik peněz jako přicházíme. Jo.
2: Nedostáváte se už pod náklady?
1: No tak to samozřejmě, že jo, ty náklady jsou někde 11,50 a my máme cenu za 10,27 a to ještě máme jako řekněme, ne VIP, ale díky tomu, že jsme certifikovaný na takzvaný QMilk +.
2: Počkejte, mě to nějak nedává smysl, já jsem včera kupoval plnotučné mléko v akci za 8 korun, říkáte, že náklady jsou 11?
1: Podle mě je to prostě naprostá dehonestace prostě té práce chovatelů, který okolo toho chodí. Tam nejde prostě říct, hele, vypneme teďky ty cecíky a nebudeme dojít a počkáme, až to bude.
2: A co tady vlastně stojí za extrémně nízkými výkupními, ale vlastně i prodejními cenami mléka? Já jsem se na to zeptal Jiřího Kopáčka, předsedy Českomoravského svazu mlékárenského.
3: V současné době celý svět je ve vysokém převisu nabídky nad poptávkou. Ten objem mléka celosvětově se zvýšil. Zvýšil se řádově celosvětově o 2,6%, v Evropě to je kolem 2% a v České republice to je v této chvíli téměř 4%.
4: Jo, vyrábíme všechno z vlastního mléka, z vlastního chovu. Máme všechno v bioprodukci a vlastně když jste se ptal na cenu mlíka, takže já v podstatě ani nevím, jak se cena mlíka vyvíjí během roku, dvou, tří, nevím.
2: Nízké výkupní ceny mléka ale paradoxně nedopadají na některé malé ekologicky hospodařící farmáře. Na rodinném statku v Pošné na Pelhřimovsku, kde si právě povídám s Alešem Mokrým, veškeré mléko nejen zpracovávají například na jogurty nebo sýry, ale také sami prodávají.
4: Prodáváme tady, z 30% jezdíme po trhách a zavážíme 2-3 obchůdky. My máme specifickou základnu zákazníků, to je spíš taková komunita.
2: Tady na Vysočině vyprodukovali podle Českého statistického úřadu loni farmáři skoro 680 milionů litrů mléka. To je nejvíc v republice. Milan Soldán, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Pacovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
6: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Máme krátce po půl čtvrté, vy posloucháte Dobré pondělní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. No a to je taky čas, kdy se pravidelně ohlédneme s Miroslavem Markem. Zase o nějaké to století zpět. Věděli jste, co dělali brabenáři, flusaři anebo třeba takový hadrník? Nejspíš jsme asi o těchto řemeslnících ani neslyšeli. Jejich práci nám přiblíží právě Miroslav Marek právě teď.
1: Bejvávalo.
2: O jedné dávno zapomenuté živnosti. Bejvávalo nejen u nás hodně řemesel, která se dnes už neprovozují. Dokonce bychom my, lidé 21. století, je ani neuměli pojmenovat. Nebo obráceně, slovo, jímž se ona řemesla pojmenovávala, neznáme, ani jsme ho mnohdy nikdy neslyšeli. Brabenáři. Flusaři, říká vám to něco? Asi ne. Pak bylo i hodně živností, které byly takzvaně na cestě. Dráteníci třeba chodili od vesnice k vesnici a spravovali hrnce. A pak byl taky hadrník. Vypadáš jak hadrář, říkávalo se o člověku neupraveném, otrhaném. Seš jak hadrník. Málo se dneska už ale ví, že jako hadrníci se někteří lidé také živili. Byl to sice mizerný, ale přece jenom způsob obživy. V případě hadrnictví šlo o nebezpečnou profesi spojenou s mnoha chorobami, například neštovicemi, svrabem, tyfem nebo cholerou. Hadráři, hadrníci či hadrnice byli totiž podomní obchodníci skupující veškeré hadry a obnošené prádlo a šatstvo. S ním popošli o 2-3 vesnice jinam, a tam to, co koupili včera, dnes prodávali dál. No a zítra o tom, co kdysi znamenalo jísti tátovou vidličkou.
1: Bejvávalo.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Knifor.
1: Hele, tohle není vtip, ale docela mě to pobavilo, jo. Dítě vzalo z psí misky hrst granulí a snědlo je. Prvorodička volá na toxikologickou infolinku, aby zjistila, zda je dítě v přímém ohrožení života. Druhorodička očistí dítěti ústa od zbytku granulí, misku odklidí z dosahu a vysvětlí potomkovi, že granule jsou jen pro zvířátka. Více rodička přemýšlí, zda se dítě najedlo natolik, že už nebude nutné připravovat mu dnes večeři.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Léto na rozhledně Karasí. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: vysílání Českého rozhlasu Vysočina dospíval Michal Hruza.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Máme krátce před 16. hodinou, možná, že už dnes nestíháte někam ještě skočit do obchodu, takže je někdy potřeba vymyslet rychle jídlo a využít všechno, co v ledničce už je. Právě taková bude dnešní dobrota, která se hodí na pátek i na svátek, a protože je dnes pondělí, tak i tento den je vhodný pro rychlé placečky z mletého masa.
2: Honem, co uvařit zase k dalšímu obědu, tak se koukneme, co dům dá, a něco vymyslíme. Mleté maso, nějaký sýr, hromada čerstvých bylinek, koření, pár vajec, mouka, to určitě půjde. Naše rodina má totiž ráda karbanátky, masové koule, sekanou i holandské řízky. A když se všechny tyto recepty tak trochu smíchají, máme tu hned další dobrotu, masové placičky. To mě napadlo, když jsem přemýšlela, co k novým drobným bramborám v ten slupce, které se jen hodí do vody a za chvilku jsou hotové i bez loupání, přidat za maso. Zatímco se brambory vaří, v míse si smícháme půl kila mletého, dvě vajíčka, pár lžic polohrubé mouky nebo strouhanky, půlku cibule na drobné kostičky, sůl a pepř. Záhony nebo truhlíky s bylinkami teď má doma určitě každý. Je jejich sezóna a čerstvé se zpracovávají nejlíp. Na drobné kousky si tedy nakrájíme, co zrovna roste. U nás to byla směs bazalky, rozmarínu, dobromysly a pažitky. Ostatně pažitka, ta přijde na drobonko nakrájená i na vařené brambory. Teď ale všechny bylinky přisypeme do masové hmoty. Nastrouháme kus sýru, u nás to byla gouda, a jdeme smažit. Velkou lžící tvoříme placičky, smažíme do zlatova, což je celkem rychle, a hned podáváme. Brambory k ním můžeme přelít máslem, posypat pažitkou, na talíř přidat zeleninový salát a je to. Tak dobrou chuť!
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Trojice cizinců okrádala řidiče na dálničních odpočívadlech. Štěpánov nad Svratkou vymění staré a hlučné poklopy na silnici. Při teroristickém útoku v Berlíně v sobotu zemřela Polka, informovali dnes úřady. Chladná noc a zítřejší oteplení na 28 stupňů a bez srážek. Takové bude počasí. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré odpoledne. Škodu přes 90 tisíc korun má na svědomí trojice cizinců, která okrádala řidiče na dálničních odpočívadlech. Podle policie se na dálnicích D1 a D2 na Vysočině i v Jihomoravském kraji dopustila série několika krádeží. Policisté trojici dopadli, dva obvinění skončili ve vazbě a třetího propustili na svobodu. Případem se budou dále zabývat, pokračuje mluvčí krajské policie Dana Čírtková.
2: Na dálničních odpočívkách si vždycky vytipovali zaparkovaná vozidla, ve které spala posádka. Bušili jim na okno, svítili do oken, přinutili tak osádku, aby zamčené vozidlo otevřela. A poté osádky vozidel okrádali o jejich osobní věci a peníze.
0: Řidiči ve Štěpánově nad Svratkou se nebudou muset vyhýbat starým kanalizačním poklopům. Městy si jich v úseku od hospody ke škole celkem 15 vymění. Na místo položí novější samonivelační poklopy.
3: Staré kanalizační poklopy na silnici vadí nejen řidičům, ale kvůli hluku při průjezdu si stěžovali i obyvatelé přilehlých domů. Městys plánuje výměnu za plného provozu. Počítá jen s krátkodobými dopravními omezeními. Hotovo by mělo být do konce léta. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Obětí sobotního teroristického útoku v Berlíně byla žena z Polska. Oznámil to dnes berlínský primátor Kai Wegner. Mluvčí polského ministerstva zahraničí Matěj Wewiór to na síti X potvrdil a vyjádřil soustrast pozůstalým. Žena zemřela při účasti na berlínském pochodu za práva sexuálních menšin. Do davu tam vjelo auto, které dalších 29 lidí zranilo. Podezřelého útočníka později německá policie zastřelila.
4: Sport.
0: Fotbalisté Artisu Brno a Mladé Boleslavy nastoupí do posledního zápasu úvodního ligového kola. Artis je nováčkem soutěže. Boleslav hrála v minulém ročníku skupinu o záchranu. Co si středočeši slibují od nové sezóny, říká obránce Matěj Hybš.
5: Určitě se chceme vyhnout samozřejmě poslední skupině, ale nebudu tady říkat nějaký cíle, že budeme hrát po poháry a tak. Budeme se soustředit na to, aby jsme furt pilovali nějaký náš systém a aby ten systém byl úspěšný. Samozřejmě budou tam chvíle, kdy to bude těžší, tak jako v každé sezóně. A vzhledem k tomu, že máme mladý mužstvo, tak bude hodně záležet na tom, jak se s tím vyrovnáme.
0: Utkání Artis Brno Mladá Boleslav začne v 18 hodin.
1: Počasí.
0: V Pelhřimově je teď 18 stupňů, v Hubenově 20. Čeká nás chladnější noc s teplotami kolem 10 stupňů a menší oblačností. Na zítřejším nebi bude spíše polojasno a bez srážek. Teploty stoupnou na letních 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Markvarticích na Jihlavsku se srazila dvě auta. Úsek by ale měl být průjezdný.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Seneca kdysi prohlásil, že dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život. Tak myslím, že to může potvrdit třeba i Aleš Cibulka, náš dnešní host. Kdy jsi se zasmál naposledy sám sobě? Ahoj.
3: Neustále. Krásné, dobré odpoledne vám všem. My se s Michalem doma hodně smějeme a smějeme se tomu, co se nám stalo. A já si myslím, že to je jedna z šancí, jak se nezbláznit v současnosti vůbec jako ze světa a ze života kolem nás. Takže my se smějeme rádi a velmi často i sobě.
2: Ano, a kdo komu víc?
3: Já myslím, že to je tak 50 na 50, ale je pravda, že nedávno se mi stalo, a to jsem se spál sám sobě, že jsem jel výtahem. Jel jsem z pátého, byla už tam dáma v šestém a když jsme tak jako jeli dolů, tak jsem říkal, že dlouho stojí řeč, jako že bych měl něco říct. A tak jsem jako rychle přemýšlel, co bych řekl, a asi ve třetím ze mě vypadla inteligentní věta, tak jsem jako nonchalantně pronesl, taky jedete dolů? A to jsem se pak smál hodně sám sobě, protože takovou kravinu, to by si člověk běžně nevymyslel. Takže
1: humoriáda. Yeah.

0: Hana Zagorová, na úvod dnešní humoriády. Naším hostem je Aleš Cibulka. A co vybírá ze seznamu, co si dáme?
1: No já, když jsem ho probíral, tak jsem narazil na jméno, které jsem tady ještě nezažil, že by byl mezi baviči, a to je pan režisér Jiří Mencl. A pak jsem ještě viděl, že to je v kombinaci s Markem Ebenem. Tak to se mi zalíbilo, tyhle ty dvě osobnosti, jako co by to teda mohlo být.
0: Večery pod lampou pořád a o ženách a o praní se.
1: Ano, praní špinavých peněz, výborně.
0: To je spíš takové to chlapské, pošťuchování.
1: Jo, takhle, aha, tak to neznám.
0: Praní se, ne praní něčeho.
1: Jo, ani prádla, jasně.
2: Já jsem chtěl být vrchní topič na parníku.
3: Proč jako malej... vrchní topič?
2: Protože jsem nechtěl být podřízený. Ale taky jsem chtěl být vrchním, protože se mně líbilo, jak to běhají mezi stolama. A taky jsem chtěl být doktorem na ženský. Mě holky vždycky strašně zajímaly, hlavně na nich to, co my kluci jsme neměli. A takže byl takový
4: můj
2: sen.
4: Dost napíli, no.
2: Já nevím teda, co na nich hledáte vy, Jirko, jo, ale...
4: Doufám, najdu jednou.
2: Ale co by to vás to píli, jsem tam nehledal.
3: Vy jste se prál někdy v civilu?
2: No, dostal jsem... Já jsem prchlivý člověk. Já se neperu, já jsem měl brýle vždycky, a takže barvaček jsem se nepouštěl. Ale stalo se mi dvakrát, že kvůli holce mě někdo vyprovokoval a já jsem šel... A dostal jsem vždycky strašně přes držku. Protože jsem byl vždycky slabý a to přitahovalo ty frajery, aby se na mě mohli vytahovat.
3: A ošetřovala vás aspoň ta holka?
2: Jo.
3: Byl jsem v takové situaci jednou v životě. To ještě jsme byli s mojí ženou na Kladně v divadle a šli jsme pak do Prahy, do hospody po představení k Medvídkům, a tam byl jakýsi opilý chasník a ten se do mojí ženy začal montovat a já jsem teda pochopil, že nezbývá nic jiného, než si dát natlouct. Tak bych zachoval čest rodiny a tak jsem k němu přišel. A teď jsem ale nevěděl, jako, jak to říct, jak začít. Tak jsem k němu přišel a povídám mu, kličte se.
2: Ještě dodal, vy plantážníku.
5: Že se pak na nic nezbude.
3: Ne, on byl tak konsternovaný, že mu vykám. Že tak jako, no, opravdu k ničemu nedošlo.
0: Setkání ve večeru, tedy pod lampou, a Marek Eben, Jiří Mencl jako ty hlavní postavy tohoto povídání, tak pana Mencla tu často nemáme, to je pravda, v těch ukázkách. Ty jsi ho nějak často měl jako hosta? Nebo
1: často ne, ale vzpomínám si, že jsme měli nádherný přímý přenos toboganu, to bylo výročí Bohumila Hrabala, a my jsme vysílali přímo z hospody u Tygra, to bylo jeho oblíbené místo.
0: To byl čí nápad?
1: Já nevím, koho to tenkrát napadlo, vycestovali jsme tam. Ne, pan režisér byl úžasný v tom, že vyprávěl, že nikdy nepil pivo, že mu pivo smrdí. Takže i když se setkával s panem Hrabalem a domlouvali ty jeho filmy, vždycky u toho měl neperlivou vodu. Když se chtěl rozšoupnout, dal si perlivou, a pana Hrabala to prý velmi štvalo. Takže vysílali jsme z tohohle místa, byla tam Olinka Somerová, která točila dokument o panu Hrabalovi. Podávalo se tam to pivko, všichni tam pili, vyprávělo se. No a o hudbu se postaral Pepíček Čečil, to si pamatuju do dneška. To byl taková figurka úžasná ze staré Prahy, který hrál na harmoniku a zpíval. A všichni nám řekli, toho miloval Hrabal, ten bude výborný. Nikdo nám neřekl, že zpívá pouze z prostonárodní písně, a už v době toboganu mezi 11. a 12. měl Pepíček Čečil, no podle mě to byl zbytkáč tak 2-3 promile. Bylo to neskutečně komický, protože to byl přímej přenos do toho, ta hrabalovská atmosféra, pan režisér Mencl. A ještě si vzpomínám, že jak jsem nešikovnej a vždycky někdy něco vyleju, tak jsem ještě na pana režiséra, který celou dobu říkal, že mu to pivo smrdí, to pivo, který jsem měl před sebou, jsem mu ten politr svůj svůj zvrhnul do klína. Takže ano. Na to si vzpomínám, ale to už je taky takový třeba 10-15 let. Prosím tě, to přišlo tak nějak z hůry, ale všimni si, že i já tady u vás tu vodu a kávu mám v bezpečné vzdálenosti, protože pode mnou sedí náš Tobísek, který tady dneska se mnou a nerad bych mu to kafe vrhnul do týla.
0: Jo, vidíš, tak já myslím, že to kvůli technice a ono je to takový, co by ten navíc úplně
1: na techniku ukryt. Se ti můžu vyprdnout, já nepotřebuju zlejt našeho pejska chudinku. Vi.
0: Techniku potřebujete vy, tu telefonní, pro spojení s námi ve studiu a k výběru další ukázky. Tak ve hře je Marek Eben s Karlem Šípem, ukázka z Všechno párty, anebo Miloslav Šimek, Bratrova svatba, povídka Šimka Grossmana nahrána na suprafonskou desku. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, nebo píšete SMSku humor mezera A nebo B a posíláte na číslo 90 011 04. Do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda dnes s Alešem Cibulkou, s Patrikem Rozehnalem a s vámi. Jste s námi ve spojení na telefonní lince 731 800 900 a vybíráte si Marek Ebe nebo Miloslav Šimek pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové.
4: Zdravíme.
3: A volím pokračování.
2: Dobře, Marek děkujem. Eben získal bod. Kdo další je na telefonu?
5: Dobrý den, u telefonu Mirka, srdečně vás zdravím do studia a já bych chtěla dát hlas panu Ebenovi.
2: Dobrá, děkujeme za to, za zavolání. Vítejte, vy další, kdo jste se provolali.
6: No, Jana Dolní Němčí opět volá. Patriku, zdravím vás, zdravím vašeho hosta a já bych si přála pana Šimka.
2: Mm-hmm. Píšeme variantu B v tomto případě.
6: Povídka nebo co bude?
2: Ano, ano, je to bratrova svatba, povídka. Píšeme tedy, děkujeme za to.
4: Děkujeme.
2: A se daří. Ještě další telefon.
7: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty a pejska z vás.
4: Vyřídíme, ano, mává ušima.
7: A ráda bych pokračování. Mějte se moc pěkně.
4: Taky.
2: Děkujeme za pomoc všem, myslím, že je rozhodnuto. Prostě 2/3 hlasů byly pro ten výběr Alešův, zabral Marek Eben. Mm-hmm. Je tu jako host u Karla Šípa, povídání o jedné podepsané fotografii ve Všechno party v režii tehdy Viktora Polesného.
8: To samo předpokládá, že když jdeš hrát golf, tak jako nevíš, s kým se na tom hřišti potkáš. Jsou to většinou i cizí lidi, že jo? Který tě třeba neznají.
9: Ano, a také je to trapné. To je další trapný moment toho. To byl jeden z mých dalších turnajů. Těšíte se jistě? To bylo na hřišti v Cihelnách. A tam jsem dostal do flightu dva chlapy. Jeden byl Američan, žijící v Německu a byl to marketingový ředitel velké společnosti, která vyrábí golfovou výbavu. A měl handicap asi 6, což je opravdu hodně dobré. Já jsem měl 36. A druhý, který s ním hrál...
8: To on věděl, že ty máš 36? Ne, že si to neříkáte v tom flightu.
9: No, on to věděl.
8: Říkáte si, kolik ty máš 36, já mám 6.
9: Ono se to pozná taky podle toho, jak, v jakém pořadí se odpaluje, protože ten nejhorší hraje jako poslední.
8: Aha. Takže on tušil, že máš vyšší číslo.
9: Ano. No to on věděl.
8: Ano.
9: Ale to ještě nic neznamená. Ano. Může se taková zelená karta třeba nebo někdo zvrště utrhnout a zrovna mu to jde.
8: Ano.
9: A ten druhý v tom našem družstvu byl takový Belgičan, který měl špediterskou firmu, pak všechno prodal a už jenom hrál golf. Ten měl handicap asi 12. No a teď oni odehráli nádherné rány, ty první, a já jsem zahrál tu první ránu. A taková ostuda v golfu je, když se vám první ranou nepodaří dostat se před dámská odpaliště. Tam jsou pánská odpaliště a pár metrů před nimi jsou odpaliště dámská. A když se nedostanete první ranou na ta dámská, před ta dámská odpaliště, tak platíte rundu pro celý ten flight. Tak já jsem se nedostal tou první ranou před ta dámská odpaliště, ale k mému překvapení a hlavně k jejich překvapení jsem se předně nedostal ani druhou, ani třetí. A teď to vidíte, protože teď už to znám, samozřejmě, když člověk hraje trošku líp, tak už to zná, co to je. Podíval jsem se na jejich obličeje a v těch obličejích bylo jasný to poznání během té první vteřiny, že tento den je zkažen. To věděli a nemýlili se. A tak jsme teda hráli, oni hráli výborně, já jsem hrál opravdu příšerně a došli jsme do té klubovny, já jsem byl polomrtvý, byl horký den a teď jsme si sedli na terasu té klubovny golfové, tam jsme si kontrolovali ty výsledky, ty moje strašné a ty jejich pěkné. A v tu chvíli došlo k kuriózní situaci, že v těch cihelnách byl u vedlejšího stolu nějaká rodina a ti měli asi tak desetiletého kluka a ten desetiletý kluk za mnou přišel, jestli bych se mu podepsal. A teď já jsem zase viděl ty dva obličeje, který vůbec nechápali, jak po tomhle vemenu může někdo chtít, aby se mu podepsal. Tak to byla první chvíle, kdy jsem udělal dojem.
2: Podpisování fotografií, podepisování, to patří k téhle té práci. Máš ty nějakou historku z toho, když si dával autogram někomu? Nebo?
4: Já jsem se celou dobu děsil, že se zeptáš na golf, ale ty podpisy jsou praktičtější, to je lepší. No těch historek je plno, ale já si vzpomínám na jednu, která se mi vybaví vždycky, když jsme někde na vystoupení, bylo po vystoupení a pod pódiem byla taková malá holčička, evidentně si chtěla jít pro autogram, chtěla se vyfotit, ale styděla se. A její babička nevěděla, že já to slyším, já jsem byl na tom jevišti, pořád říká, jdi za ním, prosím tě, on se s tebou vyfotí, prosím tě. To je úplně v pohodě. Říká, ne, já tam nepůjdu. A on říká, jdi, prosím tě, pan Aleš je takovej hodnej, on se s tebou vyfotí, to není vůbec problém. A ne, já tam nechci jít, jako tohleto. A ta babička to nevydržela, otočila se na mě, říká, prosím vás, mohl byste si udělat fotku tady s naší malou? A já říkám, jo, samozřejmě. A ona se na ně kouká, říká, vidíš to, pojď se vyfotit s panem Hámou. Tak to bylo i s autogramem.
2: Já jsem čekal, víš, jak si říkám, jestli si můžu vyfotit, že se vyfotíš na svůj mobil s ní a zůstaneš si to.
4: Ale krásný třeba je, a to byla nádherná historka, ozvala se mi kamarádka Ivana Anderlová. Měli jsme tenkrát v toboganu pana profesora Cyrila Hešla. A ona mi volala a ona říká, prosím tě, já vím, jaký to je, když ti lidi podpisy, ale já si ho strašně vážím, mám jeho knížky a tak, jako je úžasný. Mohla bych přijít a potom to boganu si ho nechat podepsat? A já jsem říkal, ty slavná herečka, slavná princezna, sbíráš podpisy. A ona říká, já vím, mě to je strašně trapný, ale já bych prostě chtěla ten jeho podpis. Tak Ivanka přijela, bylo potom vysílání, teď ona tam byla a měla z něj takovou trému, což bylo fascinující, jako ona měla z něj takovou hrůzu, že já jsem říkal, pane profesore, tady přišla kamarádka Ivanka Anderlová. A ona byla tak vystresovaná, že za ním přišla, říká, dobrý den, pane profesore, já vás mám strašně ráda, mám všechny vaše knížky, mohla bych se vám podepsat? A my jsme si z ní dělali legraci, že stárnoucí herečka obchází a obtěžuje slavné lékaře a rozdává svoje podpisy, které už nikdo nechce, jo. Ale s těma podpisama je to vždycky radost, no.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Střídá se tedy ta možnost vybírat si ukázky mezi vámi jako posluchači a hostem, který ve studiu. Dnes je to Aleš Cibulka, tak teď je na něm zase řada. Co to
2: můžu
1: bude?
2: Vybírat, ano. Mm-hmm. Tak abych ti vysvětlil svůj výběr, prosím tě, jo?
1: Ano.
2: Tak my plánujeme na 3. října speciální tobogán na počest nedožitých 90 Václava Havla. To bude v Pražské křižovatce. Milí posluchači, vstupenky už jsou v prodeji. A proto jsem si vybral Dagmar Havlovou. A protože na poslední sobotu v letošním roce plánujeme v divadle u hasičů v toboganu oslavu 100 let Miloše Macourka. A to se těším, protože jsem vymyslel setkání všech postav, které vymyslel Miloš Macourek. Takže se sejde dívka na koštěti s létajícím Čestmírem, s Arabelou a bude tam samozřejmě i vodník z Arabely Pepa Dvořák. Vstupenky ještě nejsou v prodeji, ale už si to zapište do diářů. A to je důvod,
1: proč je vybíráš tyhle dva?
2: Proč jsem vybral Dagmar Havlovou
1: a Josefa
2: Dvořáka. Jsem využil, ano. Byla to dost skrytá reklama. Takže proto je vybírám a 6. den je sobota, tam je Luděk Sobota, s tím teď neplánujeme nic.
1: Rozhovor s výhercem. Mm-hmm.
3: Tak, pane Spousta, vy už víte, oč se jedná.
4: No jo.
3: Chceme natočit takový krátký reklamní shot.
4: No.
3: Tedy mini rozhovor. Vy jste projevil zájem, tak si tady sedněte, tohle to je kamera a sem nám budete mluvit.
4: Jo, jo. Já bych se ještě...
3: Prosím, co pak jste chtěl?
4: Co?
3: No, co pak jste chtěl?
4: Jestli se to bude vysílat. No,
3: samozřejmě.
4: Jo.
3: Jinak bychom to přece netočili, že? Uvidí vás miliony.
4: No.
3: Tak.
4: Jo.
3: Vy nám teď v kostce řeknete, jak se jmenujete.
4: Proč v kostce? Helejte, proč v kostce? Není to nějaký renonc? V kostce prejímá mě. Já bych řekl třeba, jestli by to vás neurazilo, že se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: Správně. Dále nám povíte, jak jste vyhrál těch 200 000.
4: No jo, no.
3: Co si za něj koupíte, že a tak dále, pěkně po vašem lidově.
4: No jo.
3: Bez příkras, bez komplikací, tak si to zkusíme jen tak bez komplikací.
4: Lidově, to je juchu, ne?
3: No prosím, mluvte.
4: Jo, no. O té koze, že budu kupovat, to bych neměl říkat, že jo? To, když koukají miliony.
3: Kozy nám sem nepleďte, ano? Ano. To tak vykryc.
4: Kozy odeženem. Tak. Já bych třeba řekl, že bych se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: No, ale celou větou bych prosila. Ano, jako ve škole, celou větou. Jmenuji se František Spousta, jsem již v důchodu, no tak.
4: Jako ve škole, já ve škole nedal dohromady ani holou větu. Tak. Jmenuji se Spousta František Důchodce a zanedlouho mi bude 66 let. Protože se na mě usmálo štěstí, vyhrál jsem ve sportce 200 000 korun. Pojedeme k moři se ženou na starý kolena a sedou do Prahy. Nejlépe do Národního divadla. Na podzim bych chtěl nechat vykopat studnu a zvednout domek opatro vejš.
3: Perfektní, to nám stačí. Perfektní.
4: Jo, dobrý.
3: Výborný.
4: Dobrý.
3: Můžem jet?
4: Já jsem byl dobrý.
3: Kamera.
4: Já byl dobrý. Kap.
5: Výherce poprvé.
4: Pozor.
3: Ale no tak, pane Spousta, co nám to děláte? Jako před chvílí, jaké pak lekání, když jsme vyhráli, že?
4: No jo.
3: No tak ještě jednou, pane, kamera.
4: To byla šupa tohle.
6: Jedu.
5: Výherce podruhé.
6: Stop. Sakra, co to tam děláte?
4: Víš, já nic neudělal.
6: Vy ne, tam někdo něco dělá ze světlem.
4: No.
6: Někdo tam kopnul do štendru.
4: Prosím vás.
6: Prosím vás, na něj pořádně a nesvíďte mi tady na tu kredenc.
4: Nesvíďte mi na kredenc, já tam mám kosti pro psa.
3: U vás to bylo v pořádku. U vás to bylo v pořádku, pane Spousta, perfektní.
4: Je dobrý, jo?
3: Prosím vás, přepudrujte ho, ano, ať se nám nelesk.
4: Jo.
3: Tak bez nervozity, v klidu,
4: tohle,
3: lehonce
4: tohle
3: a veselé.
4: Tohle příjemný, sakramente.
3: Tak.
4: Nechte mi to trošku toho tady.
3: Kamera.
4: Potom.
6: Jedu.
3: Kamera.
6: Jedu.
4: No. Klap.
5: Výherce po třetí.
4: Jmenuji se Spousta František Důchodce.
3: Výborně. Stop.
4: Jo.
3: To si zachovejte. Perfektní. Fixovat. Kamera.
4: Teď jsem to chytil, víte.
6: Klap.
4: Hakrnce, já jsem dobrý.
5: Výherce po čtvrté.
4: Jmenuji se Spousta František a jsem už 66 let v důchodu.
3: Stop! Pane Spousta, teď jste to trochu popletl, že?
4: Chyba
3: no,
4: nějaká,
3: hezky,
4: že?
3: Klidu, bez nervozity, jako by tu nikdo nebyl.
4: Jo.
3: No, tak nejprve o té výhře, jak se jmenujete, cesta do ciziny, no je přesně, jak jsme si to naskoušeli.
4: Jo.
3: Tak prosím vás ještě jednou a soustředíme se, ano.
4: No.
3: Kamera.
6: Jedu.
4: Klap.
5: Výherce po páté.
4: Jmenuji se Sportka František a je mi 200 tisíc let.
3: Stop!
4: Rád bych se...
3: Stop!
4: Stop? Halo?
3: No, tak pane Spousta, teď jste to zase popletl. No, jak se jmenujete?
4: Chyba ta.
3: Chyba byla, chyba. Jak se jmenujete?
4: Tak odpovídejte, jak se jmenujete, prosím vás.
3: Vy jak se jmenujete, pane Spousta?
4: Já jak se jmenujete?
3: Pane Spousta.
4: Spousta se jmenujete.
3: No, vidíte, že vy jste řekl Sportka František.
4: To je nesmysl, jo?
3: Že vám bude co nejdřív 200 tisíc let, to by vám přece nikdo nevěřil.
4: To by mi nikdo nevěřil.
3: No, tak hezky v klidu.
1: Ukázka, která tady jsme si povídali, že to je vlastně hodně podobné té Anežce Lídlové.
2: No to je Anežka Lídleška a to je ano. Předchůdkyně tahle ta scénka, protože tohle je rok 82, takže my to musíme vypátrat, jestli už třeba tohle tenkrát napsal Vladimír Dvořák, nebo jestli to zaslech a řekl si, hele, to napíšu pro Bohdalku a jakoby dáme to do level vejš, zachránila tonoucího spolužáka.
1: Tak tehdy se vyměňovali i mezi zeměmi ty scénky. My jsme se inspirovali v Maďarsku, v Polsku, oni to přebírali do toho televariety, dělali tomu české verze, tak proč v rámci toho tehdejšího Československa takhle. Navíc tohle je podle mě rozhlasová verze a tam to byla televizní.
2: Ale na to přijdeme. Na to přijdeme, to si někdo z nich budeme pamatovat. Kdyby si na to nespomínal Pepa Dvořák ani paní Veškrnová, Bohdalka 100%.
1: Ne, tam má úplně paměť vidím, jako jak tu sedí a kroutí hlavu. Jo, ne, nic mi to neříká.
2: To je pravda.
1: Ale pak občas tak jako se ta paměť otevře a zaspomíná si na jiné věci kolem toho a tak nějak jako otevře se mu ta paměť.
2: A nebo použije externí paměť svoji já jinou, tam mu to připomene a on tomu pak dodá ten svůj šarm a dovypráví.
1: Máš tu zkušenost, že já takhle drží statistiku nějakou a že se dopátráš
2: věcí? Já v tomhle ví všechno. Já, když jsem se někdy ptal třeba Pepi na jejich rodinu, a protože tam ty jeho manželky a první manželka, druhá byla zároveň třetí, ano. Do toho pak přišla čtvrtá a teď oni jsou vzájemně kamarádky, teď tam jsou ty děti, jak přicházeli s těma manželkama a tak podobně. Když jsme jednou dělali fotografii jejich rodiny, tak podle mě se tam vloudili úplně cizí lidi a Pepa byl ochoten přiznat, že jsou to jeho vnuci. Ale to je fascinující rodina, která ale funguje. To je krásný, jak všichni toho Pepu tak milujou, že ty bývalé ženy a budoucí ženy to už asi žádný nebudou. Jak prostě, jak to tam klape, to je hezký.
1: Taky zdravíme. Ano. Na dálku, že občas poslouchají. No a vy si musíte vybrat pokračování téhleté scénky, rozhovor s výhercem, nebo uděláme změnu a bude to scénka Takhle by to nešlo, pane Křivánku. S Janem Libíčkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 už teď během písničky skupiny Krištof. Můžete posílat také SMSky, když se neprovoláte, pak je to ale číslo 90 011 04 a heslo Humor mezera A, ještě jednou opakuji, pro Josefa Dvořáka s Dagmar Veškrnovou Havlovou, anebo Humor mezera B pro trojici Libíček, Fischer a Balounová. Tak vybírejte, my budeme sčítat hlasy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: A na téhle stanici pro vás humoriáda, hodina zábavy a českého humoru z archivů a podle vašich přání. Telefon 731 800 900 je vám k dispozici. Vybíráte mezi dvěma scénkami. Jedna s Josefem Dvořákem a Dagmarou Veškrnovou Havlovou, ta druhá s Janem Livíčkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Dobrý den po telefonu.
4: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku i Alešovi.
5: Zdravíme.
4: Tak Monika z jeho rodného Chodova.
5: A zdravím do Chodova, zdravím vás jako vždycky, ano.
4: A hlasuji pro Bčko a chtěla jsem Patrikovi poděkovat za festivalovou humoriádu. Když byla paní Hitnerová minulý čtvrtek, tak to jsem se nedovolala. No a Aleši, vám posílám taky podrbání Tobi Hášovi a už jenom chybí k dokonalost, nebo těm všem kompletním hostům už chybí jenom Michal Jagelka a pak by to bylo kompletní.
5: Ano, vidíte, kompletní jsme byli na Silvestra vlastně, ano, to jsme tady byli v kompletní sestavě, ano, tak v běžné dny chodíme jenom ve dvou, ano.
3: Děkujeme moc, Moniko, mějte.
5: Zdravíme do Chodova.
3: Kdo se dovolal teď na telefon 731 800 900?
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
5: Zdravíme.
6: A já bych taky asi zkusil pana Libička.
3: Dobře, píšu mu bod a děkuji za zavolání. Ano, ať se daří a bereme dalšího. Kdo to je?
7: Mí vás zdraví, po vás oba pána, jak Aleše, tak vás.
5: Zdravíme.
7: Já jsem už, prosím pěkně, ne Praha 8, ale přeho řídí, to je taková výzka a i odsud na dálku si říkám, že to Bčko bude zajímavý, protože ty dva pánové a ta paní Kvukry, ani nevím, která je, bude nádhera, protože Anečka Lídleška asi víme, jak dopadne.
5: Ano,
3: dobře.
7: Tak. Připátrání.
3: Ano, děkujeme. A ještě někdo, poslední hlas, dobrý den po telefonu.
8: Krásné, prosluněné odpoledne z Brna. Zdravím vás oba dva ve studiu. A
5: dobrý den.
3: Pokračování. Dobře, tak jo. Tady už to nebylo tak jasné, jako v případě prvního souboje, ale nakonec Ačko o pár hlasů. Takže budeme pokračovat.
5: Dozvíme se, jestli to dopadne jako Aneška Lídleška.
3: No, nebo to bude jiné.
5: Pro mě dobrý.
9: Soustředíme se, ano. Klidu a vesele.
10: No,
9: kamera.
10: Já to ještě, víte, já to umím celý, paní doktorko.
9: Ano.
10: Celý,
9: ale. Stop, prosím. Co jste chtěl říct?
10: No nic, já co bych tady pověděl. To je potvora mašina, tohle to vám řeknu. Sakramente, to je, no to vrčí,
9: tak
10: víte?
9: Tak si to vezmeme ještě jednou na zkoušku.
10: Já jsem takový od žaludku najednou.
9: Řekněte nám to bez kamery, buďte takhle.
10: No bez kamery, co bych říkal, bez kamery já to umím celý, já s kamerou to neumím. Ne?
9: No jenže se vám trošku, víte, klepou kolena.
10: Koleno mi nadskakuje, já bych mohl louskat ořechy.
9: Nic si z toho nedělejte, pane, no. Spousta, máte tam jenom bednu, takže se soustředíme.
10: Co tam mám, bednu? Lidu.
9: Bednu.
10: Vy filmujete nějakou bednu?
9: Ne.
10: To tady nemusím být, to já můžu jít pryč teda.
9: Ne, seďte, pane Spousta, máte tam jenom bednu, víte?
10: Ano.
9: Detail hlavičky. A vy nám tady do kamery divákům pěkně povíte, jak to bylo s tou výhrou.
10: Jo. Už tam mám jenom hlavu, to jsem si mohl nechat dole košli, aspoň bych ji ušetřil.
9: Kamera!
10: Ano, klad.
11: Výherce po šesté.
10: Jo. Jmenuji se. Teď jsem to věděl. Jmenuji se František. Po mamince. Spousta. Spousta nás je spousta. Doma nás je spousta. Kam šloupnete, tam je spousta. Nás syn spousta, dcera spousta. A těch 200 tisíc jsme udělali s dcerou, když za mnou přijela do Prahy. Ona, jak vidí peníze, to bych teda doma o korunu nezavadila. My hráli, no, a teď pojedeme, teď máme peněz dost, říkala manželka, pojedeme k moři na starý na kolena se podívat, stále, vrže jí v kolenou, tak se tam Já taky se jí nemůžu zbavit. Až do Prahy s dcerou, tak na Prašnou bránu věž. No, co tam bude stát, to prohlídneme. A teď bychom na podzim bych chtěl zvednout studnu. Studnu by zvednul v opatro, vejš?
9: Stop! Víte co, pane Sportka, spousta.
10: Já jsem zapomněl, že se chystám
9: než
10: k moři.
9: Než abychom tu měli profilovat těch 200 tisíc, tak to já budu radši každému osobně vyprávět, jaký jste měl v životě štěstí. Balíme!
10: Takže ono se nefilmuje?
9: Ne!
10: Je. Tak to už se na mě usmálo štěstí tenhle týden po druhý. Lidi zlatí, to je rázná paní. Jo, oni jdou všichni pryč. A kde je ten hodnej pán, jak mi slíbil těch 40 korun, když to pěkně řeknu?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Aleši, ty jsi byl někdy takhle nervózní z kamery, se říkáš z režiséru.
5: Asi bych řekl ani ne, ale já si vzpomínám, že ta rozsvícená červená, nebo to, když se jako pustí do éteru rozhlasový mikrofon, že to dokáže neskutečný divy. Já si vzpomínám, když jsem dělal Dobré ráno v České televizi, že tam byl pan doktor, a to si vzpomínám do dneška. Měli jsme si povídat o klíšťatech, jako klíšťová encefalitida, jak vytáhnout klíště, a my jsme si telefonovali den předem, to jsem byl ve dvojici s Bárou Kroužkovou, a on nám to všechno velmi pečlivě líčil. My jsme řekli, pane doktore, to nám řeknete až zítra v televizi, teď jenom voláme, ať se jako rámcově řekneme. A říkal, ne, prosím vás, to je tak, a všechno nám to vyprávěl, ale několikrát. Pak volal zpátky, my jsme to s ním probírali, jsme řekli, no to bude něco neskutečného. Tenhle ten pan profesor přišel, rozsvítila se ta červená a on neřekl, ale já jsem to nikdy v životě nezažil, on neřekl půl slova. Ale díky tomu, že jsme s Bárou byli nabrýfováni z toho předchozího dne, tak jsme řekli, ono se to nesmí vytáčet. Víte, to se dělá takhle a celý jsme to odříkali.
3: On možná tušil.
5: Ano, ano, ano.
3: Už asi někde byla, viděl, jak to s ním dopadá.
5: Přesně, zhasla ta červená, on se oklepal a říkal, je, já jsem zapomněl říct tu dezinfekci, to jsem jediný neřekl. A my jsme mu říkali, pane profesore, ne, dezinfekci, vy jste neřekl nic. On si toho vůbec nebyl vědomý a potom volal odpoledne. Manželka mu to doma nahrála na video a on se úplně zhroutil, protože on se dostal do úplného tranzu, on to vůbec nevěděl, že nic neříká. Takže tohle dokáže kamera nebo ta rozsvícená červená. Já to teda nemývám, no. Ano. Díky
3: tak,
5: Bohu.
3: My tu naši červenou za chviličku pohasneme a vám dáme prostor volat, aby se nám to rozsvícela naopak zase bílá jako telefonní, a vy jste rozhodli o tom, co budeme vysílat jako poslední ukázku. Do hry vrací Miloslava Šimka, Ačko a Bčko, ten Jan Libíček, Stanislav Fischer a Zdena Balounová. Vyberte si 731 800 900, opakuji telefon, a ještě jednou dnes SMS-kové číslo 90 011 04. Sbíráme vaše hlasy, vy rozhodujete v pořadu
0: Humoriáda.

0: za včerejšek, za ty se Sestkou Borišovou.
1: Hvězdné návraty. Mm-hmm. Dobře, děkujeme.
0: Hvězdné návraty, ano. Moc krát děkuju.
1: My děkujem taky za poslech a že se líbilo. Kdo další? Dobrý den.
2: Hezké odpoledne, přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Cibulku.
3: Dobrý den.
2: Nebudu zdržovat a vybírám Ačko. Mějte se moc hezky.
3: Děkujem taky, krásný den.
1: A střídáme za další telefonát. S kým to je?
4: Tady je Jaroslav z Brumova Bylnice, přál bych si pana Líbíčka.
3: Mhm, děkujem.
1: A spol tady, není tam sám v té ukázce, ještě jeden telefon určitě stihneme. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady posluchačka Lenka z Ústí nad Orlicí. Já zdravím pánové do studia.
3: Děkujem.
5: Prosila bych Ačko a extra pozdravu pana Cibulku, protože to je vždycky zaručená zábava na odpoledne.
3: Děkujem moc, díky.
1: Ať se daří, mějte se pěkně. Ano, i vám. A uzavírá to kdo svým hlasem a pro koho?
6: Dobrý den, tady je Věra z Českého Meziříčí. Oba dva zdravím.
3: Děkujem.
6: A prosila bych Ačko.
1: Dobře, bratrovu svatbu chcete vzpomínat možná i na to, když člověk měl tu svoji vlastní. Tak bratrova svatba, to vyhrála Miloslav Šimek. Část téhleté povídky si teď dáme na závěr dnešního Moriády.
7: Je to už tak na světě zařízeno, že muži krásného zevnějšku mají 100% úspěch u žen. Krasavcům ženy nadbíhají, dávají jim peníze, dary, duše i těla. Také můj bratr patřil od malička k pohlednější sortě mužů. Na kterou ženu pohlédl, tu měl. Už kojná mu dávala mnohem více mléka než mě. Později pak na pískovišti byl neustále obklopen holčičkami, které mu nabízeli kyblíček a radili mu, kde je nejčistší písek a v kterém kině promítají nové kreslené filmy. Tak bratr rostl hýčkán ženami. Ani v tramvaji, kde vykonávala službu dáma, nemusel vytahovat drobné. Naopak mu průvodčí uvolnila nejlepší místo a invalida dopadl tvrdě na dlažbu mezi kolejemi. Feminizace školství zajistila pak bratrovi vyznamenání. Učitelky mu odpouštěly úkoly a při zkoušení bratr kladl otázky a oni odpovídali. Pamatuji si, že ruštinářka mu dala jedničku i za takovou odpověď, že Puškin byl carský výrobce zbraní a dobře mu tak, že ho Trocký dal popravit. A tak bratr dospěl. Byl to ženich k pohledání, vždy pečlivě navoněn, knírek uhlazen voskem, pumpky spuštěny svádivě ke kotníkům, rádiovku stočenou koketně nad uši a bosé nohy pravidelně pleskající o asfalt. Matky vystrkovaly dcery z oken a snažily se upoutat pozornost ke svým příbytkům. To by byla partie, vzdychali. Představte si ho v botách. Skutečně takové úspěchy u žen neměl snad ani Casanova. A což teprve na plovárně, když bratr svlékl módní hubertus a obnažil tělo místy vytrénované sportem. Na slunci se teprve zalesklo v plné kráse jeho tetování, malebně rozprostřené po celé horní polovině jeho těla. A Věru měl se čím chlubit. Na levé paži chystal se k výpadu Spartacus, na hrudi pak manifestovali dělníci z Kolben Daněk v počtu 68 figur. Záda obsadili družstevníci z Javorné, jásající nad novým kombajnem. Tak kdy do toho konečně praštíš? Otázal se jednou nevrle otec, když vyhodil ten den 36. žadatelku o bratrovu fotografii. Já už tě odmítám živit. Stačí říct, pravil bratr. Stejně už bych si přál mít děti, abych si měl s kým hrát. Pak vyšel do večerní ulice a za 3 týdny byla svatba. Humoriáda.
1: Dokončení téhleté povídky třeba někdy jindy a zase příště. My to dokončíme jednou písničku od Valdemara Matušky za malou chvíli. Mm-hmm. A taky rozloučením. Tak hezké léto, Aleši, bylo to fajn. Tak
3: hezké léto. Mimochodem, jak jsi se ptal na začátku, jestli si člověk zasměje sám sobě.
1: Ano.
3: Já jsem se teď pobavil sám nad sebou. Já tady celou tu hodinu točím ten čudlík, že chci dát ty sluchátka víc a nejde mi to. A oni jsou strčený někde úplně jinde. Takže. Ale teď už jsem na to přišel, prosím tě, není pozdě.
1: Nevadí mi ho jinde, zase příště ho strčíme úplně jinam. konektor, takže nic se neuč, všechno bude zase jinak.
3: No nic.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Jihlava hledá projektanta další části stavby dopravního terminálu. Vláda zmenšila zamýšlenou plochu pro akcelerační zóny na výstavbu větrných a solárních elektráren. Írán hrozí Ukrajině odvetou za útok na jeho plavidlo v Kaspickém moři. Nejprve chladná noc a pak zítřejší oteplení až na 28 stupňů a bez srážek. Takový je výhled na počasí. Zprávy začínají, přináší je Tomáš Kolátor. Zhotovitele projektové dokumentace pro stavbu druhé etapy centrálního dopravního terminálu hledá vedení Jihlavy. Má propojit nový vlakový terminál, autobusové nádraží a budoucí vysokorychlostní trať. Její napojení ale může být vedeno pouze mimo úrovňově, vysvětluje primátor z ODS Petr Ryška.
3: Na úrovni Evžena Rušického bude pokračovat komunikace, která jednak bude mít křižovatku a to rameno jedno bude se napojovat právě tady na tu novou Evropskou ulici a potom pojede k autobusovém nádraží a k City Parku a dále přes most, přes trať pojede vlastně k té zahrádkářské kolonii, která tam je a bude navazovat na to, na tu oblast, která tam bude nově vlastně tvořena.
2: Jihlava chce mít dokumentaci za 15 až 20 milionů korun hotovou do konce příštího roku. Samotná stavba má začít v roce 2028. Vláda výrazně omezila rozlohu plánovaných akceleračních zón. Jde o oblasti, kde by mělo být možné snadněji a rychleji povolovat stavbu větrných a solárních elektráren. Kabinet schválil, že rozsah těchto zón bude 297 km čtverečních. To je zhruba desetina rozlohy, kterou původně navrhoval předchozí kabinet. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO současná vláda zohlednila připomínky obcí a krajů.
4: A to, co je zcela zásadní, obce a občané zůstávají účastníkem stavebního řízení. Jinými slovy, přeloženo češtiny, postaveny budou jen tam větrníky, fotovoltaiky, kde na tom bude shoda.
2: Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL k tomu řekl, že vládní představitelé bojují proti obnovitelným zdrojům. Návrh podle něj výrazně omezí výstavbu. Teherán pohrozil odvetou za víkendový ukrajinský útok na íránskou loď v Kaspickém moři. Uvedl to mluvčí ministerstva zahraničí Esmail Baghaji, který to označil za nelegální a neopodstatněný čin. Ukrajina podle Íránu zasáhla obchodní loď a zabila jednoho námořníka. Kyjev ale mluví o válečném plavidle, a tedy legitimním cíli. Tvrzení Íránu odmítl ukrajinský ministr zahraničí Andrii Sibiha. Írán, který spolupracuje s Ruskem, je podle něj spolupachatel agrese proti Ukrajině. Teherán Moskvě poskytuje například drony nebo balistické střely. Sport. Fleretista Aleksandr Šupenič je po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře světovou jedničkou. Do čela žebříčku Mezinárodní federace postoupil z 5. místa, kterému patřilo před šampionátem v Hongkongu. V soutěži žen dnes Michaela Ileková skončila v prvním kole a celkově na 38. příčce. V kvalifikaci přitom neprohrála ani jeden ze 6 soubojů. A už za necelou hodinu se bude hrát poslední zápas prvního kola fotbalové šance ligy. Fotbalisté Artisu v něm přivítají Mladou Boleslav. Počasí. Ve Žďáře nad Sázavou a Košeticích je 17 stupňů, v Přibyslavi 15 a po Přeháňce. Čeká nás chladnější noc s teplotami kolem 10 stupňů a menší oblačností. Na zítřejším nebi bude spíše polojasno a bez srážek. Teploty stoupnou na letních 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V Telči na náměstí Jana Kypty havarovalo osobní auto a je tam kyvadlový provoz.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Krátce po 17. hodině na Českém rozhlase Vysočina začíná Den v kraji. Náš regionální stopař Adéla Zachová nás za pár minut vezme do Úsobí na Havlíčkobrodsku. Najdeme tam totiž zříceninu kaple Andělů strážných a co v ní vše najdete, to uslyšíte za několik minut.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Oprava průtahu Jihlavou pokračuje druhou etapou. Silničáři uzavírají úsek od vjezdu do zoologické zahrady po křižovatku s okružní ulicí. Tato křižovatka zůstane po dobu prací částečně otevřená. Omezení potrvá maximálně 3 týdny. Do konce tohoto týdne pak kvůli opravám povrchu bude v Pavlovově ulici uzavřená silnice od bazénu Evžena Rošického až k nemocnici. A dopravní omezení začíná i na obchvatu Moravských Budějovic. Ve směru ze Znojma na Jihlavu zůstane zachovaný. V opačném směru vede objížďka přes centrum města. Na obchvat vyrazíme po skončení přehledu v reportáži. Kvůli celosvětovému nadbytku mléka klesají jeho ceny. Podle Českomoravského svazu mlékárenského je nadprodukce v České republice zhruba 4%. Výkupní ceny pro zemědělce jsou tak často pod výrobními náklady. A to i na Vysočině, říká Josef Diviš z farmy Selekta Pacov.
2: Když porovnám cenu za litr mlíka před rokem, tak je úplně stejná, akorát je o 3 koruny nižší. Jo.
1: Nejvyšší správní soud Dolní Cerekvy zamítnul stížnost k průzkumům lokality hlubinného úložiště. Lokalita na pomezí Jihlavská a Peleřimovská je jednou ze 4, kam by stát mohl v budoucnu ukládat vyhořelé jaderné palivo. Některé námitky soud označil za předčasné. Připomněl také, že se zatím nerozhodovalo o umístění úložiště, ale o průzkumu. V obcích u dálnice D1 rostou tisíce stromů z náhradní výsadby. Dělníci při velké modernizaci před rokem 2021 stromy pokáceli. Náhradní výsadbu ředitelství silnic a dálnic dokončuje letos. Třeba u Stránecké zhoře na Žďársku už roste alej třešní. Podíváme se k ní před 6:45. Dnešní události na Vysočině pro vás sleduje Tomáš Kolátor. Hezký podvečer.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Máme 17:45 a vy posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Jak už jste mohli slyšet v našem přehledu, tak začaly práce na rekonstrukci obchvatu Moravských Budějovic. Ze směru od Jihlavy musí osobní auta i těžké kamiony projíždět přímo centrem města. Na provoz tam dohlíží strážníci i policie. No a Moravské Budějovice zakázaly i parkování na náměstí.
1: To jsme si nechali auto úplně vzadu a ten Karem pešobusem.
2: Je pondělí ráno, jen před několika hodinami začala uzavírka obchvatu Moravských Budějovic na silnici číslo 38. Ten se bude kompletně rekonstruovat a veškerá doprava ve směru z Jihlavy na Znojmo je teď vedená centrem Moravských Budějovic přímo přes náměstí. V tuto chvíli se mi ale nezdá, že by tady provoz nějakým způsobem kolaboval. Ta auta tu jezdí víceméně plynule, normálně.
3: Josef. Ale přijdou, počkejte, měl jste to být o 6 ráno.
2: To to bylo horší?
3: No jistě, protože se jdí do práce, jenom všechno tady ne.
2: Teď to úplně nevypadá, teď je ten provoz takový normální.
3: No, počkejte, bejte tu okolo 3 hodin, ve 2 a 3 uvidíte, jo?
2: S tím, že doprava asi zhoustne, počítá i radnice, ta z části zakázala parkování na náměstí a přijímá i další opatření. Jaká to mi na radnici řekl starosta Martin Ferdan z uskupení Budějováci?
4: My samozřejmě to řešíme i s městskou policií, s policií státní, kde máme obvodní oddělení, takže na tom se domlouváme, abychom ten průjezd tady zajistili co nejkomfortnější. A po dobu těch 2 měsíců realizačních budeme mít prostě venku hlídky městské policie, které budou dbát na to, aby ten provoz tady prostě byl zajištěn, ale zejména to i bylo bezpečné pro naše spoluobčany a pro děti.
2: Co se tedy na silnici, která je vlastně spojnicí mezi Prahou a Vídní, dělá a s čím musí řidiči počítat, pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
5: Na více než 6-kilometrovém úseku kompletně vyměníme vozovku. Ve směru na Znojmo vedeme dopravu přes centrum města po bývalé silnici první třídy číslo 38. Zpátky pak na Jihlavu se dál jezdí po obchvatu.
2: Práce potrvají 2 měsíce a budou stát 80 milionů korun. Z Moravských Budějovic Milan Soldán, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: V Úsobí na Havlíčkobrodsku je kaple Andělů strážných. Dnes už je to tedy pouze zřícenina. Ale náš regionální stopař Adéla Zachová se nachází přímo u kaple a celé místo nám teď může více přiblížit. Adélo, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer. Tak na okraji lesa zhruba 1 kilometr od centra leží nebo stojí právě zřícenina barokní kaple Andělů strážných. Tu nechal v roce 1715 postavit tehdejší úsobský farář D. Dvořák, který výstavbu financoval z vlastních prostředků. Šlo tedy o barokní stavbu, jak jsem říkala, obdélníkového půdorysu s odsazeným kněžištěm. Kaple byla tedy zasvěcena Andělům strážným a sloužila věřícím necelých 70 let. No a potom v roce 1783 byla v rámci josefínských reform zrušena. Dodnes se dochovalo tedy pouze obvodové zdivo, které místy dosahuje výšky až 5 metrů, zatímco jiné části se rozpadly téměř až k základům. A pozemek a zbytky kaple jsou stále ve vlastnictví církve.
0: Takže kaple už je pouze připomínkou té naší historie.
2: Ne tak úplně, přestože kaple už dávno neslouží svému původnímu účelu, tak v roce 2014 dostala druhou šanci. Výtvarník Matěj Zámečník chtěl připomenout duchovní význam tohohle místa a svůj nápad pojmenoval Chrám zůstane chrám. No a spočívalo to v tom, že do původního vstupu a toho vítězného oblouku umístil dřevěné konstrukce naznačující tehdejší podobu stavby. No a v bývalém kněžišti pak vznikl mohutný oltář, z jediného kusu javorového dřeva o hmotnosti přibližně 750 kg, do kterého byl vsazený kámen jako symbol trvalosti a spojení s krajinou. Dnes už je tedy ve velmi špatném stavu a ještě pod zříceninou stál starý litinový kříž na žulovém podstavci, ten bohužel už dnes také není k vidění, ale u cesty vedle kaple můžeme dnes vidět moderní dřevěný kříž svatého Huberta.
0: Ještě důležitá otázka na závěr. Kudy se ke kapli můžeme dostat?
2: K té zřícenině kaple vede zpevněná lesní cesta, začínající u hřbitova v Úsobí. Pokud přijedete autem, stejně jako já, tak ho přímo na tomto místě můžete zaparkovat. No a pak už pokračujete pěšky až ke kapli zhruba 800 metrů.
0: Z Úsobí na Havlíčkobrodsku se nám přihlásil náš regionální stopař Adéla Zachová. Díky a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký podvečer.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Krátce po půl šesté posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Dnešek byl z těch letních dnů spíše tím chladnějším, ale to právě dnes skončí, protože zítra nás opět čekají horka a ta vydrží nejspíš celý týden. Když chceme zachovat v bytech a domech příjemné chladné teploty i v letním parnu, je třeba správně větrat pouze v ranních a nočních hodinách, kdy jsou venkovní teploty nižší než uvnitř. Tak je vhodné zastínit okna. Ne každé žaluzie jsou ale vhodné, jak radila interiérová designérka ze studia Soulad Hana Čápová Vondráčková.
1: Někdo si myslí, že pomůžou hliníkové žaluzie vnitřní, ale tam bych varovala, protože ono vlastně ten hliník funguje trošku jak takový malý radiátor, takže když se nahřejou, tak ono to tolik nefunguje. Takže mnohem lépe fungují vnitřní rolety, které mají reflexní vrstvu, to znamená vlastně vrstva, která hnedka odrazí to teplo zase směrem sklem ven a nedostane se tolik do interiéru, takže to je takové možné řešení. Někdo to řeší i těžkými závěsy, což je také možnost. Tam zase z hlediska interiérového ty těžké závěsy nám pocitově vytváří přes léto dojem vlastně tepla nebo takové těžkosti v interiéru, což úplně zase v létě není žádoucí, ale určitě proti tomu teplu je to možnost.
2: Když má někdo žaluzie i závěsy, je dobré to kombinovat? Pomůže to, když vlastně dáme dvě opatření?
1: Určitě bych řekla, že ano. A ty závěsy já stejně doporučuji i z akustického hlediska do interiéru dávat, ale to už je zase jiné téma určitě.
2: Určitě se k němu můžeme dostat. Co teda vlastně závěsy dělají i jiného, než že zastíní a zabrání prostupu tepla?
1: Určitě jakákoliv textilie v interiéru pomůže ten hluk, který tam přirozeně vzniká, stlumit a je vlastně mnohem příjemnější atmosféra. A vím, že jsou lidi, kteří nechtějí, líbí se jim styl interiéru, že chtějí mít okna holá, ale potom je zase dobré tu akustiku řešit jiným způsobem.
0: Všechny rady a tipy, jak ochladit interiér, si můžete poslechnout i v našem archivu na stránce vysočina.rozhlas.cz. No a zítra bude hostem po 11. hodině Milan Žatečka, se kterým budeme hledat rovnováhu mezi prací a životem nebo povinnostmi a odpočinkem. Mluvit budeme tak o vyhoření a také hledání sami sebe. Tak poslouchejte i zítra dopoledne Český rozhlas Vysočina.
3: Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, na taky den v kraji. V obcích kolem dálnice D1 mezi Prahou a Brnem rostou tisíce mladých stromků z náhradní výsadby. Ředitelství silnice dálnice vysadilo při modernizaci, která skončila před 5 lety. K náhradní výsadbě už zbývá jen poslední lokalita. A například ve Stránecké zhoři si řekli o třešně. Novou alej ale musí v létě pravidelně kropit.
1: Právě ta alej byla i podnět od místních občanů, právě že tady ty stromy chybí, takže si myslím, že tím jsme to dohnali.
2: Popisuje nezávislý starosta Stránecké zhoře Josef Kadela.
1: Máme tady alej pouze ze třešní, to bylo taky na přání místních a je tam směsice druhů, už si přesně nepamatuju který, ale měli by prostě kvést v průběhu celého léta a vlastně i plodit, takže by tam mělo být co utrhnout po celou sezónu letní. Tak uvidíme, jak to dopadne.
2: Ivan Hleba má tady nádrž s vodou a
3: zalíváme stromečky, aby neposochly nám.
2: To je na dešťovku?
3: To máme ze studni. Už dlouho nepršilo, tak co máme na dešťovku, tak je prázdno. Tak, jedeme dál. Až to poroste, tak budeme mít z toho radost. Hlásil zase vedra. Potom zase, když zaprší, tak přijde božka, tak hodně toho doláme. Víc škody, jak bytku. Podívejte se, jak beton. To všechno odplave. Stavíme.
2: No a kdy čekáte, pane starosto, že se tady bude i sklízet?
1: No, v loni, na jedný z nich už v loni byli, mě občani hlásili, ale nedokážu odhadnout, no to bude ještě třeba tak 5 let trvat, si myslím, než se ujmou pořádně.
2: Podmínky kácení, ale i náhradní výsadby vždy povoloval krajský úřad nebo agentura ochrany přírody a krajiny. Vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
4: Orgány ochrany přírody zpravidla vyžadují původní české druhy, jako je buk lesní, dub zimní, borovice lesní nebo lípa srčitá. Aktuálně soutěžíme poslední náhradní výsadbu v lokalitě obce Skorkov na Vysočině.
2: Skorkov má už teď z náhradní výsadby 700 hlavně borovic a 300 keřů. Navíc rostou na kopci zeminy odtěžené při modernizaci dálnice D1. Daniel Zach, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Máme skoro 6:15, posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Léto je v plném proudu, taky celá řada festivalů a ten jeden velice známý tady v našem kraji vás teď pozveme, protože začíná už tuto sobotu 1. srpna, a to konkrétně tedy 28. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského v Jaroměřicích nad Rokytnou. Právě v sobotu začne zahajovacím operním galakoncertem, který se uskuteční v kostele svaté Markéty. No a letos vystoupí na závěr taky Felix Slováček, a to 8. Tak my vás zveme na celou plejádu umělců. Podívat na kompletní program se můžete na stránkách www.petrdvorsky.com.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Počasí. Teď je s námi taky meteorolog Mojmír Martan. I vás zdravíme.
1: Dobrý den.
0: Pojďme se podívat na počasí, které nás bude provázet v noci na zítřek. Jaké bude?
1: Tak bude oblačné až polojasné, večer ještě zmívečně s možností přeháňky slabé, no a v průběhu noci, zejména na jihu kraje, se může úplně vyjasnit. 13 až 10 stupňů budou nejnižší noční teploty, vítr severozápadní, který teď fouká, ještě mírný, bude slábnout.
0: Jaké počasí pak očekáváte zítra přes den?
1: Jasno nebo skoro jasno, kolem poledne a odpoledne vývoj kupovité oblačnosti a většinou polojasno. Přeháňky neočekáváme, odpolední teploty dosáhnou letních hodnot 25 až 28 stupňů. No a přes den se přechodně rozfouká mírný severozápadní až západní vítr, ten potom večer zeslábne, změní se na severní.
0: Počasí nám předpověděl meteorolog Mojmír Martan. Děkujeme, mějte se hezky, na naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky Den v kraji, který je právě teď u konce. Zítra v našem vysílání nabídneme tipy, jak si užít letní den ve městě, třeba v Jihlavě nebo v Humpolci, kde se dá tančit na náměstí i vydat se po poznávací stezce. Podíváme se i do Třebíče, kde se hokejisté Horánské Slavie po 2 letech poprvé sklouzli na ledě v opravené hale a zjistíme, proč se naopak protahuje rekonstrukce zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou a co to znamená pro tamní kluby. Budeme rádi, když i zítra si naladíte Český rozhlas Vysočina. Dnes po 18. hodině vás ještě čekají dechovky pro Vysočinu s Tomášem Odrážkou.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Kvůli rekonstrukci obchvatu jezdí auta centrem Moravských Budějovic. Premiér Babiš by do Číny mohl jet příští rok na jaře. Jihozápad Francie bojuje s rozsáhlým lesním požárem. Domovy opustilo přes 200 tisíc lidí. Nejprve chladná noc a pak zítřejší oteplení až na 25 stupňů a bez srážek. Takový je výhled na počasí. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobrý podvečer. Na silnici číslo 38 začala rekonstrukce obchvatu Moravských Budějovic. Na 6,5-kilometrovém úseku nechá ředitelství silnic a dálnic kompletně vyměnit asfaltový povrch. Doprava je kvůli tomu z části svedená do středu města, upozornil mluvčí státního podniku Jan Rídl.
2: Ve směru na Znojmo vedeme dopravu přes centrum města po bývalé silnici první třídy číslo 38. Zpátky pak na Jihlavu se dál jezdí po obchvatu. Hotovo budeme mít za 2 měsíce. Oprava vychází podle smlouvy na necelých 80 milionů korun.
0: Vládní delegace by mohla do Číny zamířit na jaře. Na jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vztahy s Pekingem se podle něj mají vrátit na úroveň ostatních spojenců. Vládní delegace by podle Babiše měla dojednat mimo jiné třeba zrušení vízové povinnosti nebo přímou leteckou linku do Šanghaje. Zájem je podle něj velký i mezi podnikatelskými firmami.
3: Myslím si, že je důležité pro naše firmy, aby jsme Čínu navštívili na naší úrovni vlády a jsem přesvědčen, že to může přinést velice konkrétní ekonomické prospěšné výsledky.
0: Z Číny se minulý týden vrátil předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Jako jeden z nejvyšších českých ústavních činitelů zemi navštívil po 7 letech. Na jihozápadě Francie stále zuří rozsáhlý lesní požár a je těžké jej dostat pod kontrolu, řekl to ministr vnitra Laurent Nunez. Podle hasičů by mohlo trvat týdny, než se požár podaří zcela uhasit. Domovy kvůli tomu opustilo přes 200 tisíc lidí.
4: Ministr vnitra Laurent Nunez řekl, že se požár šíří všemi směry a je obtížné ho dostat pod kontrolu. Plameny už sežehly přes 40 tisíc hektarů půdy. Nejhorší je situace v departmánu Gironde, kde leží město Bordeaux. Požár se dostal až na jeho předměstí. Podle Radky Hradcové z města Gužán-Mestras nedaleko Bordeaux jsou v oblasti uzavřené silnice.
5: Momentálně sem nedostanou ani zásobování nic, takže krámy prázdný, regály prázdný. Nafta tady s benzínem dochází.
4: Z Bordeaux do Toulouse nejezdí vlaky TGV a zavřená je i dálnice do Bayonne. Ministerstvo zahraničí vyzvalo české občany, aby se vyhnuli cestám do regionu. Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
0: Basketbalisté Slávie budou hrát své zápasy v Lize mistrů s největší pravděpodobností v Pardubicích. Nový klub, který vznikl sloučením s posledním ligovým šampionem Nymburkem, totiž pro letošní sezonu nedostal výjimku pro působení na Pražské Královce. Českému rozhlasu to potvrdil spolumajitel klubu Tomáš Petera s odkazem na Mezinárodní basketbalovou federaci FIBA.
6: Pardubice jsou zatím jediná varianta, kterou nám FIBA schválila. Vlastně od letošního roku nepovoluje vůbec žádnou výjimku. A my, když jsme hrali nad Královkou v poslední sezóny, tak to bylo právě na ty výjimky a ty už neexistují, takže kapacita hlediště na Královce nevyhovuje. Proto musíme hledat halu bohužel někde mimo Prahu.
0: Slavii Praha čeká v basketbalové lize mistrů německá Alba Berlín, bosenský tým IKO Gea a španělské Bilbao.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Dukovanech mají 21 stupňů, v Černovicích 19. Čeká nás chladnější noc s teplotami kolem 10 stupňů a menší oblačností. Na zítřejším nebi bude spíše polojasno a bez srážek. Teploty stoupnou na letních 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Od 142. kilometru po 148. na dálnici D1 ve směru na Brno u Velkého Mezříčí počítejte se zdržením, tvoří se tam slabší kolony.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dobré muzice zdar a dechovce zvlášť. Krásný podvečer plný dobré české a moravské dechovky. Každý den po 18. hodině si píšete a voláte o písničky na přání a ani dnes tomu není jinak. U mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina je muzikant Tomáš Vodráška. Příjemný poslech.
8: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodráškou.

0: Úvodní písnička dnešních dechovek pro Vysočinu je za námi. Pro živý vstup do vysílání vytáčejte telefonní číslo 22 155 49 99. SMSky posílejte na 90 01 04 a pro písemná přání máme formulář na webových stránkách vysočina.rozhlas.cz. Jako první dnes volá pan Luboš. Luboši, vítám vás ve vysílání. Dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer. Pane Tomáši, já vás zdravím. A dneska bych chtěl poslat písničku. Zítra oslaví významné životní jubileum pan Václav Peskač z Kozích vršků. Do dalších let mu přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Tomu přeje děda Luboš a babička Iva z Malče. Moc vám děkuji za zahrání a přeju krásný večer.
0: Já vám přeju také. Moc hezký večer. Písničku posíláme.
1: Moc děkuju.

0: Venouškovská písnička dozněla a Jarda z Vyskytné je další, kdo vybere písničku. Jardo, ahoj.
1: Ahoj Tomáši, zdravím tě a zdravím všechny posluchače a milovníky dechových pro Vysočinu. A mám takový resty, tak je musím dneska splnit, protože jsem rád, že jsem se dovolal. Včera měli svátek Aničky, tak bych všem Aničkám z Vyskytné chtěl popřát a mojí spolužajce Aničce do Žirovnice popřát všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, pohody. Písnička bude i pro tebe, Tomáši. A mám ještě další resty, protože musím dát zahrát i těm mojim stálým a věrným kamarádům. Takže Majce a Standovi do Skály, Janě a Květovi Pavlíčkovým do Koječína, Vaškovi do Želiva, Kájovi, Janě, Mirkovi a Ivance do Puklic, Slavince Divišové do Třebíče a Věrce a Mírovi Jirsovým do Batelova. A všem přejeme s Janou hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. A vybral jsem písničku Včera u Sudánky a Královnu české dechovky Moravanku. A písničku pošlu i do Sedlišu Vyskytné, Jarušce a Lubošovi Nechvátelovým a všem věrným posluchačům. I tobě to jsem říkal. A puš to tam a moc ti děkuju a budu se těšit zase někdy naslyšenou. Ahoj.
0: Já, Jardo. Ahoj, písničku posíláme.

0: Moravanka dohrála a vrátíme se zpět k nám do Čech. Zahraje nám Veselka, ale jakou písničku a komu, to už nám řeknou hasiči Skališť. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Ve středu oslaví své krásné narozeniny lesní inženýrka paní Hana Vítu Skališť. Hasiči Skališť děkují za její starost o jejich soukromé lesy. Přejeme jí hodně zdraví, lásky a štěstí. Vybíráme Veselku a její valc Dětské otázky. S Milanem Černohouzem a Blankou Tůmovou si jako hosté zaspívají dvě děti z dětského souboru Bambini di Praga. Vám velice děkujeme a nashledanou.
0: My děkujeme za zavolání a za pěkné přání a písničku máme nachystanou. Hraje Veselka Ladislava Kubeše. Hezký večer do Kališť.
1: Nashledanou.

0: vypravíme na trénink třebíckých hokejistů do opraveného zimního stadionu a jelikož je léto v plném proudu, zaměříme se i na to, jaký letní program vám ve svých centrech nabízejí města na Vysočině.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
2: Pokračují společně s Majkou ze Skály. Majko, vítám vás ve vysílání. Dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer, pane Tomáši. Děkuji, že jste mě tak hezky uvítal. A já bych dnes poslala písničku svým známým z obce Pohled, se kterými jsem se setkala opět po roce na pouti u svaté Anny. Protože jsem rodačka z Pohledu, velmi mne potěšilo toto setkání a těším se, že se opět na pouti příští rok uvidíme. A všem těm, kterými jsme se setkali, posílám pohledskou polku. A vám, pane Tomáši, moc děkuji a těším se zase někdy na příští vysílání a děkuji.
2: Mějte se moc hezky, Majko. Písničku máme nachystanou, hrajou muzikanti z jižních Čech. Ať se vám líbí, naslyšenou.
3: Naslyšenou, děkuju.

0: To byla Pohledská polka v podání muzikantů z Jižních Čech. Luboš je tady připravený, vybere další písničku. Luboši, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, Tomáši, díky moc, že jste mě takhle rychle vzal, já jsem ani nedoufal. A zdravím všechny posluchače a všechny kamarády, vás do rádia a všichni, co mi posílají pozdravy, protože já jsem teď takový zaneprázdněný, protože mám od 6 vždycky šichtu do 8, víte? Jak to máme, protože máme zahubný hospodu udevřitou, takže to musíme navštěvovat, protože pak nám ji zavrou zase. Takže bych jim poslal tuhle tu pěknou písničku a ještě to pošlu kamarádům, panu Vaškovi Maňasovi Rozlína a Jardovi Hájkovi do Kaliště, ať se jim dobře daří a všem posluchačům krásný rekovky. A díky moc, Tomáši, a budu se těšit příště zase na slyšenou.
0: Muzikanti z Moravy vyhrávají, to byl Luboš ze Sedlejova. Hezký večer.

0: To byla Vlčnověnka ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Posloucháte Dechovky pro Vysočinu, v tuto chvíli také s paní Maruškou. Dobrý podvečer.
1: Hezký pondělní podvečer přeji vám, pane Tomáši, a zdravím všechny posluchače příznivce krásné Dechovky na Radiu Vysočina. Písničku posílám všem posluchačům a těm, kteří jsou sami, pro radost, ať písnička potěší. Děkuji vám mnohokrát. A naslyšenou.
0: Mějte se krásně, Maruško, naslyšenou.

0: byla Křídlovanka s písničkou Úsměv sluníčka. Teď si dáme krásnou jihočeskou polku. Vybrala ji paní Maruška Speřimová. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer vám, pane Tomáši, a všem posluchačům. Děkuji, že jste mě vzal do vysílání a prosila bych zahrát písničku pro tu naši partu, pro Verču, jejího přítele, pro Pepu do Jihlavy, Pepu Zeleného, Milka a Věru do Batelova, Marušku Dederovu a Marušku do Dederovu a Klokočkovu do domova důchodců pro Seči Obořišti a Věře Linhartovej do Vokova. Taky pro vás, pane Tomáši, a děkuji jim tak pro radost, že jste mě vzal do vysílání. Děkuji vám mnohokrát.
0: Vybrala jste, Máničko, moje, písničku máme nachystanou a rádi hrajeme. Maruško, hezký večer, ano, naslyšenou.
1: Ano, děkuji vám, děkuji.

Než zahrajeme další písničku na vaše přání, jsou tu pozvánky na následující víkend, kam zajet na pěknou dechovku. Už tento čtvrtek se můžete těšit tradičně na Jihlavském náměstí na pěknou dechovku od 16 hodin. Tentokrát to bude Havlíčkobrodská 12. 1.8. v tuto sobotu vás zvu do Herálce u Havlíčkova Brodu. Tam od 13 hodin budou mít svůj koncert Božáci. A 2.8. do Havlíčkova Brodu na náměstí, tam bude od 15 hodin krásný festival dechovek, máte se na co těšit. A ještě jeden festival, tady mám na 8.8., ten bude v Dolních Heřmanicích od 13 hodin, takže dechovky budeme mít zase spoustu. Já musím říct, že jsem byl včera chviličku na koncertě Mistřiňánky v Jiřicích u Humpolce a bylo to teda opravdu parádní, je to vynikající kapela, krásný program, bezvadné. To jsem si teda pošmáknul. Je tady to další přáníčko. Upřímné poděkování do Bezděkova panu Holendovi za krásné dnešní povídání, za návštěvu u mě na Chajdě. Zahrajte mu Proč ten jetelíček, děkuje Václav. Hraje dechová hudba Suprafon.

Jetelíček u vody dozněl v podání dechové hudby Suprafonu a teď tady mám připravené další přáníčko, SMSku. Prosím o písničku Krajinou snů pro všechny, kdo jsou sami a jsou smutní. Tak písničku můžeme klidně zahrát, ať se nálada zlepší.

0: Březovská desítka dohrála písničku Krajinou snů a je tu paní Věra, která vybere další písničku. Věro, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Já bych prosila zahrát písničku U kláštera stojí kámen a posílám ji do Rovny u Zajíčkova pro Jaroslavu Pačískovou a manželé Vopálkovi a do Pelřimova pro paní Marii Tyráčkovou. Pro radost a pro potěšení. A posílám ji všem posluchačům a také vám. Děkuji vám moc krát za zahrání a někdy zase nashledanou.
0: Věro, těším se. Hraje dnes Březovanka z Čáslavy. Hezký večer, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Březovanka a písnička U kláštera stojí kámen. Je to ještě jedna SMSka, prosím, zahrajte nám pro potěšení píseň Vy oči modravé od Doubravanky. Děkuje Jiří. Písnička je tady.

Mám tu pěkný vzkaz, tady přišla SMS-ka. Pane kapelníku, děkuji moc, ať vám váš pořad stále dělá velkou radost a rozdává nám všem pěkné písničky. Hudba, nejen ta vaše, je lékem, který se nikde nekoupí. Podepsaný je Václav. Ještě jedno přáníčko tu máme. Pan Jirka volal, že bychom na závěr prý mohli dát Kolíne, Kolíne. Já říkám, určitě můžeme, připravím ji tam a zahrajeme. Zítra jsou tu Dechovky pro Vysočinu zase v 18 hodin. Dnes se loučí Tomáš Vodrážka. Naslyšenou zítra.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Jihlava hledá projektanta další části stavby dopravního terminálu. Vláda odmítla návrh hnutí STAN na změny ve spoření na důchod. Hasiči ukončili zásah u požárem zničené výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Nejprve chladná noc a pak zítřejší oteplení až na 28 stupňů a bez srážek. Takový je výhled na počasí. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Zhotovitele projektové dokumentace pro stavbu druhé etapy centrálního dopravního terminálu hledá vedení Jihlavy. Má propojit nový vlakový terminál, autobusové nádraží a budoucí vysokorychlostní trať. Její napojení ale může být vedeno pouze mimo úrovňově, vysvětluje primátor z ODS Petr Ryška.
2: Na úrovni Evžena Rušického bude pokračovat komunikace, která jednak bude mít křižovatku a to rameno jedno bude se napojovat právě tady na tu novou Evropskou ulici a potom pojede k autobusovému nádraží a k City Parku a dále přes most, přes trať pojede vlastně k té zahrádkářské kolonii, která tam je a bude navazovat na to, na tu oblast, která tam bude nově vlastně tvořena.
0: Jihlava chce mít dokumentaci za 15 až 20 milionů korun hotovou do konce příštího roku. Samotná stavba má začít v roce 2028. Vláda nesouhlasí s návrhem poslanců hnutí STAN na změny v doplňkovém penzijním spoření. Starostové chtěli mimo jiné zvýšit státní podporu v prvním roce spoření pro mladé lidi a zavést povinný příspěvek zaměstnavatele, pokud si zaměstnanec na důchod spoří sám. Podle vlády podobné změny už připravuje ministerstvo financí v novele zákona a není proto potřeba je řešit samostatně. Návrh kabinet zároveň označil za nesystémový. Hasiči dnes v odpoledních hodinách předali společnosti Krym zničenou budovu 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Vyšetřování příčin požáru potrvá ještě několik měsíců. Podrobnosti k ukončení zásahu dodává mluvčí zlínských hasičů Lucie Javoříková.
3: Současně se z místa mimořádné události vrátila na svou stanici ve Zlíně i poslední profesionální jednotka hasičů, která zde až do dnešního dne zajišťovala dohled nad požářištěm. Svou činnost ukončila také dronová služba hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
0: Budova začala hořet 9. července. Likvidaci požáru hasiči oznámili po 15 dnech. Sport. Moderní pětibojařka Lucie Hlaváčková skončila při obhajobě stříbrné medaile na juniorském mistrovství světa 5. Stejnou pozici obsadil v litevském Kaunasu Dan Vorlíček a pomohl českému týmu k zisku bronzové medaile. Počasí. Třebíč je 22 stupňů, v Hubenově 19. Čeká nás chladnější noc s teplotami kolem 10 stupňů a menší oblačností. Na zítřejším nebi bude spíše polojasno a bez srážek. Teploty stoupnou na letních 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na 88. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno leží v jízdních pruzích plechy kamionu, který stojí opodál v odstavném pruhu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často váháme, jestli slovo, které chceme říct, je ještě v obecné češtině a tím pádem nespisovné, anebo už přišlo do hovorové češtiny, která v mluveném jazyce už je jako spisovná, ta hovorová čeština.
2: Tak pro upřesnění, hovorová čeština se považuje za vrstvu spisovné češtiny a dnes už se ani příliš neodlišuje.
1: Jestli v mluvené nebo v psané. Dokonce, takže je to benevolentnější. Přemýšlíme o tom často, jestli je to prostě spisovné. Třeba takové slovo fotka. To jsem řešil nedávno poměrně často, jestli už to přišlo do té spisovné nebo ne.
2: No, můžu vás ujistit, že už dávno, protože i ve slovnících, které zachycují maximální možnou část slovní zásoby češtiny a které byly vytištěny a už je tady máme několik desítek let, tak už tam se slovo fotka vyskytuje jako samostatné heslo a je u toho poznámka, že je to hovorová varianta slova fotografie. Pokud takto váháme, můžeme se podívat, máme-li tu možnost, na internetovou jazykovou příručku, kde už dnes žádná poznámka o stylové vrstvě není. Řekněme, že máme škálu. Obecná čeština, tedy nespisovnost,
1: hovorová,
2: potom spisovná neboli neutrální, řekněme u toho
1: nebo
2: slova.
1: Nebo už je to neutrální.
2: A,
1: nebo,
2: a pak archaizm. Máme ještě tu vyšší knižní, řekněme, dobře. Pro zjednodušení. Takže když si vybereme nějaké slovo jako třeba pololetky nebo základka, tak ho tam nenajdeme, neboli to znamená, že do spisovné části slovní zásoby nepatří.
1: Mm-hmm.
2: Záchranku ano.
1: No, na to jsem se chtěl zeptat, takže záchranka, to už je hovorová.
2: To už patří do hovorové varianta. Vrstvy, ano.
1: Mm-hmm. Co záchytka?
2: Ačkoliv bychom si mohli říct, že je to též mimo tu spisovnou vrstvu, tak jak internetová příručka, tak tištěné slovníky uvádějí, že je to hovorová varianta k významu záchytná stanice.
1: A hovorové je spisovné, připomínám, milí posluchači, co minerálka, to taky často používáme. Minerální voda?
2: To je už bráno jako zcela neutrální výraz a myslím, že ani moc uživatelů jazyka, zvlášť z mladší generace, by nepřemýšlelo o tom, že je to jednoslovná stylová varianta k původnímu dvouslovnému minerální voda.
1: No a pokud si chcete najít další názvy, můžete internetová jazyková příručka, je to nejrychlejší, anebo si koupit pěkně tištěný slovník jazyka českého, vidíte.
2: No, některé jsou více svazkové, takže...
1: To je i posilovna zároveň, víte, to potřebujeme. Mějte se pěkně, naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že pštrosy mají větší oko než mozek? Průměr pštrosího oka je 5 cm, což je srovnatelné s kulečníkovou koulí. Tito ptáci mají velmi malou hlavu a její větší část zabírají právě oči, zatímco nervová centrála má průměr menší. Je to ovšem dáno strukturou ptačího mozku, který je sice malý, ale obsahuje mnohonásobně víc neuronů než stejně velký mozek u savců. Pštrosy jsou největšími žijícími ptáky na planetě. Pštros dvouprstý dorůstá výšky až 2 metrů a 70 cm a může vážit od 90 do 160 kg. Rekordních rozměrů dosahují také pštrosí vejce, vážící obvykle 1 kg. Tloušťka z kořápky je až 0,5 cm, takže pro mládě je dost náročné se z ní vyklubat, trvá mu to někdy i přes hodinu. Když dostanou na obsah vejce chuť dravý supy, spouštějí na ně z výšky kameny, aby je rozbili, sami na to totiž nemají dost síly. A na závěr vyvrátíme jeden zažitý, ale nepravdivý mýtus. Ne, pštrosy opravdu nestrkají hlavy do písku, jen je umí sklonit až k zemi, takže někdy jejich hlavy nejsou přes vegetaci vidět.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Kunecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Pesničku Krásne dni spievala Zdenka Predná. Krásne dni, pokiaľ máte radi horúce leto, máme, zdá sa, práve pred sebou. Tak si to užite. Dnešné stretnutie sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Srlák.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Po požáru přístavby bytového domu v Ivančicích na Brněnsku muselo 10 lidí do nemocnic. Fotbalisté Mladé Boleslavy v dohrávce prvního kola nejvyšší domácí soutěže vyhráli. A počasí zítra bude převážně polojasno, přechodně až oblačno, ale bez deště a maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Hasiči dnes odpoledne likvidovali požár střechy přístavby bytového domu v centru Ivančic na Brněnsku. Část domu je poškozená. Záchranáři ošetřili 19 lidí, kteří se nadýchali z plodin a 10 jich museli převést do nemocnic. Součástí budovy je také pobočka České pošty. Tu ale požár nijak nepoškodil.
3: Sery byly doma. Našla jedna vina z odpadky a z druhou a se alarmovala, která se koupala, že musí začít evakuovat. Zvolali 112 a zaplatila mu se, nikomu z baráku nestalo.
4: Lenka Nováková bydlí v jednom ze 16 bytů. Většinu z nich požár neponičil, potvrzuje místostarosta Jaroslav Sojka ze soukromníků.
5: Zasažený jeden byt, který vlastně chce i vyšetřovatel, aby zůstal uzavřený, takže ten bude definitivně uzavřený.
4: Náhradní ubytování připravila radnice ve středisku volného času. Příčiny požáru policie vyšetřuje. Z Ivančic Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Vodáky na východočeské Orlici čeká od konce tohoto týdne až do poloviny srpna stovky metrů dlouhé přenášení lodí nedaleko Týniště nad Orlicí. Silničáři tam totiž budou demolovat obloukový most mezi Týništěm a Albrechticemi.
6: Zastavený bude plavební provoz mezi kilometry 30,6 a 31,3, tedy v úseku 700 metrů dlouhém. Demolice se bude týkat nejen mostu samotného, ale i jeho opěr, odstraňování trosek a úprav břehů. Bezpečnostní pásmo je stanoveno 100 metrů proti proudu i po proudu od oblasti demolice. Přenášení lodí bude možné po vyznačených trasách po pravém břehu řeky. Z Týniště nad Orlicí Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
2: U Vaňovského vodopádu v Ústí nad Labem dnes začala sanace skalního masivu. Dělníci zajistí zhruba 50-metrový úsek podél naučné stezky Větruše Vrkoč. Turistická trasa zůstane průchozí, lidé ale musí být velmi opatrní. Práce potrvají přibližně jeden měsíc.
7: Magistrát letos vyčlenil na údržbu skalních masivů a ochranných prvků přes 7 milionů korun. Z této částky zaplatí také kontroly zabezpečených svahů nebo údržbu záchytných bariér v Čajkovského ulici. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Mladé Boleslavy se na úvod nového ročníku nejvyšší domácí soutěže radují ze zisku 3 bodů. V dohrávce prvního kola totiž zvítězili v Brně nad domácím Artisem 4-2. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na jasno až polojasno, místy může být až oblačno a hlavně na severu a severovýchodě republiky ještě možnost přeháněk. Nejnižší teploty nad ránem ještě docela nízké mezi 14 a 10 stupni. Zítra přes den ráno polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, večer se bude většinou opět vyjasňovat a maxima zítra už vysoká, budou letní mezi 25 a 30 stupni, na severu a severovýchodě bude o něco málo chladněji. Tam čekáme maxima většinou kolem 23 stupňů. Vítr zpočátku jen slabý, postupně mírný od severozápadu až západu a večer bude opět slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně za sjezdem na Zdice odpoledne schořel kamion a na kilometru 33,5 se stále projíždí pouze levým pruhem. Kolona ze 30. kilometru je zhruba na 15 minut, až přijede těžká technika, dálnici kvůli odklízení uzavřou. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už za několik málo minut tu pro vás máme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a mým dnešním hostem je psycholog, překladatel, spisovatel a diplomat Michal Žantovský. Pane Žantovský, vítejte ve studiu.
2: Děkuji moc krát za pozvání, dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Muž, který stál po boku prezidenta Václava Havla, zastupoval Českou republiku jako velvyslanec ve Spojených státech, Izraeli i Velké Británii a významně se podílel na utváření české zahraniční politiky po roce 1989. Budeme si povídat nejen o velkých dějinných okamžicích, ale také o osobních rozhodnutích, literatuře, diplomacii a o tom, jak se za poslední desetiletí proměnil svět kolem nás. V rozhovorech s vámi se dá dočíst, že u vás doma existovaly dvě úplně odlišné zkušenosti. Otec dlouhé roky věřil v ideál socialismu a maminka v sobě nesla trauma holokaustu. Jak vy vnímáte, že vás tyto osudy ovlivnily?
2: Tak určitě se mě to nejrůznějšíma způsobama dotklo a ovlivnilo mě to, i když jsem začal spoustu z té historie chápat až jaksi ve zralejším věku, ale je to, jak říkáte, můj otec byl předválečný komunista, takovej hodně neortodoxní. On se z té strany nechal pětkrát vyloučit, ale čtyřikrát ho tam vzali zpátky. Nakonec ho naštěstí naposledy vyloučili po únorovém převratu, takže s tím režimem jako režimem už neměl nic společného. Spíš naopak, ale v ty ideály asi věřil a jenom se domníval, že to vykonávají ti špatní lidé a nemravní lidé a vedlo to k nejrůznějším sporům, které jsme v mém dospívání spolu jaksi vedli. Někdy docela ostrým sporům, jak to synové s otci dělávají, ale i z téhle historie jsem se hodně naučil. A maminka měla taky netypickou holokaustovou historii. Ona pocházela z pražské židovské rodiny a přežila válku na rozdíl od většiny vlastně jejího příbuzenstva v úkrytu se svou mladší sestrou u katolických jeptišek asi 40 kilometrů od Mnichova, to znamená těsně pod plamenem svíčky, napsala o tom knihu a i to samozřejmě jí na celý život ovlivnilo a ukázalo jí to, že není jediná perspektiva, ale různé perspektivy a že lidé jaksi nejsou kvalitní nebo morální podle toho, jestli jsou Češi nebo Němci nebo Židé, ale podle toho, jak se chovají před výzvami, které před ně život postaví.
1: Vaše maminka dlouho o válce téměř nemluvila. V jednom rozhovoru jste říkal, že děti přeživších podědili spíše ticho, nežli příběhy. Jak je to u vás? Co jste podědil vy?
2: Je to přesně tak. Já jsem tuhle tu historii sbíral vlastně po kouskách. Ona tu knihu o té své zkušenosti napsala až někdy v polovině 60. let a jako mnozí lidé, kteří přežili holokaust, vlastně se s námi jako s dětmi o tu zkušenost nepodílela a vlastně nám, my jsme nikdy vlastně nevěděli, že tedy z poloviny z té maminčiny strany jsme jaksi židovského původu a vlastně nám to nikdy nikdo neřekl. Teprve když člověk dospíval, bylo mu nějakých 15-16, tak z nejrůznějších signálů z knih, který jsme měli doma, ze slov, které se doma používala a která se nepoužívala v rodinách mých kamarádů, nám najednou došlo, že máme i tuhle část jaksi rodiny a tyhle předky. A jak říkáte, není to zkušenost ojedinělá v řadě rodin těch, kdo přežili holokaust, to bylo podobné, například Madeleine Albrightová, jedna z těch nejvýznamnějších Češek posledního století, vlastně zažila úplně stejnou situaci ve své rodině a dozvěděla se o svém židovském původu až jako dospěla.
1: Vy jste vyrůstal mezi lidmi, jako byli Josef Škvorecký nebo František Kriegel. Kdy jste poprvé pochopil, že lidé, kteří sedí u vás v obýváku, jsou mimořádné osobnosti?
2: Tak já jsem si všiml už jako dítě, to pak jako mělo něco společného s tím objevováním té historie, že vlastně ti nejzajímavější lidé, kteří k nám chodí na návštěvu a kteří vyprávějí nejlegračnější historky a chovají se tak, že upoutají i pětiletého kluka, mají všichni na předloktí vytetované číslo. Jo. A to nikdy jsem neanalyzoval, jak to přesně, jak si souvisí, ale vím, že tenhle ten dojem jsem měl už jako malé dítě a díky vlastně povolání svých rodičů, maminka pracovala jako redaktorka literární a otec byl vlastně kurátorem Strahovské knihovny v Památníku národního písemnictví, tak jsem vyrůstal mezi literaturou, ale taky mezi literáty. A některý z těch jaksi méně příjemných vzpomínek mého dětství byly o tom, že jsme museli s tatínkem chodit na pohřby všech významných českých spisovatelů od Vítězslava Nezvala až a otec tam občas taky jak si řečnil a někdy, když šel řečnit, tak mě vzal a posadil mě na klín tomu, kdo seděl vedle mě a v jednom případě se ukázalo, že to byl jaksi významný komunistický funkcionář Kopecký a já jako dítě jsem si pamatoval jedinou věc, že mu bylo hrozně cejtit z úst.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Kvůli Ginsbergovi vás vyhodili ze školy. Když se na to podíváte dnes, nebyl to vlastně váš první střet s tím, že totalita se nejvíc bojí představivosti a kritického myšlení?
2: Nebyl. I ten první
1: zážitek. Kdy to bylo poprvé, ano.
2: Ten první zážitek byl v první třídě základní školy, na to nikdy nezapomenu, že mě to rodiče jako vždycky připomínali, kdy nám ta učitelka jaksi vyprávěla o tom, jak za všechno dobrý, co máme, vděčíme Sovětskému svazu. A já jako to šestiletý, přechytřelý, drzý dítě jsem se samozřejmě přihlásil a řekl jsem, prosím, tatínek říká, že to je daleko složitější. A už volali rodiče do školy, vyšetřovali a tak dále. Takže to byl můj první jako střet s autoritami a vlastně se mi to nikdy nepustilo. A potom zase v prvním ročníku na gymnázii, zase jako přechytřelej mladý intelektuál, mě napadlo, že tedy dáme dohromady se školním divadlem, který jsme měli na gymnáziu, takový pásmo poezie amerických beatniků. A co čert nechtěl, právě v té době přijel do Prahy nejvýznamnější z nich, Allen Ginsberg, kterého vyhostili z komunistického Československa kvůli údajnému obtěžování nezletilých chlapců, on byl homosexuál, že jo, a ta ředitelka té naší školy si to dala dohromady, jako že vlastně to divadlo je asi zástěrka pro nějaký homosexuální orgie, nebo tak, že mě bylo 14 let, já jsem pomalu ani nevěděl, co to je homosexualita. No tak jsem vylít ze školy, ještě asi tři další, díky sestře, která studovala na gymnáziu o 2 kilometry dál a byla naopak vzorná a dávaná za příklad, tak mě vzali na to gymnázium, takže mám i maturitu. No.
1: V rozhovorech mě pobavilo, když jste říkal, že vaše 7letá zkušenost psychiatrické léčebně vás připravila na styk s politiky a politickým prostředím. Jak to vnímáte z dnešního hlediska? Jsou někteří politici ve svém chování srovnatelní psychiatrickými pacienty?
2: Jenom drobně upřesním, ano. Jak si my si v těchto těch profesích zakládáme na rozdílu mezi psychiatrem a psychologem.
1: Ano.
2: Psychiatr je absolvent medicíny, může předepisovat prášky.
1: Ano.
2: Psycholog je absolvent filozofické fakulty, nemůže předepisovat. Já jsem psycholog.
1: Jo? Tak vy jste byl psycholog. Ano.
2: Já jsem psycholog.
1: Ale bylo to psychiatrické léčebně.
2: Ale byla to psychiatrická léčebna v Bohnicích, výzkumný ústav psychiatrický. A já tohle to samozřejmě říkám napůl jako žert, ale napůl to říkám vážně, protože v politice to je nepominutelné, existuje více než normální koncentrace lidí s takzvanou hraniční osobností. Jo? To znamená lidí, kteří nějakým způsobem fungují a fungují mnohdy i jaksi normálně, ale v některých směrech se vymykají tý normální mentalitě a populaci a samozřejmě to především souvisí s takovýma věcma, jako je touha pomoci, zacházení s mocí, podezřívání ostatních, že vás chtějí o tu moc připravit a tak dále. A to jsou všecko jaksi symptomy, které se objevují i v těch skutečně klinických psychiatrických poruchách mezi pacienty, kteří jsou po léčebnách, ne nadarmo, v těch léčebnách je také celá řada lidí, kteří se považují za Ježíše Krista nebo Napoleona nebo Karla Marxe a tak dále. Jo? Čili já neříkám, že není rozdíl mezi tedy psychiatrickými pacienty a politiky, jenom říkám, že ta hraniční čára, že ta hranice je trošku rozostřená a není někdy jasné, na které straně se té hranice se zrovna nacházíme. No.
1: Vy říkáte, že člověk není tabula rasa a některé věci má prostě vrozené. Jak politika zacloumá s lidskou povahou? Jak s ní může zacloumat?
2: Jistě. Já jsem jako psycholog, já jsem působil hlavně v psychologickém výzkumu a v evolučně orientovaném psychologickým výzkumu, kde právě se hodně pracuje s některými vzorci chování, které jsme zdědili po svých zvířecích předcích a tak dále. A takové věci, jako je agrese, která je jaksi všeobecně přítomná mezi skupinově žijícími zvířaty, včetně člověka, teritorialita, bránění vlastního území, vlastního teritorieta, soupeření o příležitosti k rozmnožování, k potravě, k majetku, chcete-li tedy u lidí a tak dále. Jo, tak to jsou všechno jaksi typy chování, které politika může a má regulovat nějakým způsobem, abychom se všichni nepobili a nepovraždili. Jo, a tady demokratická politika jaksi zastupuje, jaksi představuje strašně důležitý faktor, který může hrozně věcem napomoc, ale současně taky může politika tím, že v těch lidech povzbuzuje ty naše instinktivní vlastnosti od těch předků, jako provokovat, stimulovat agresi, masový šílenství, různá fanatická hnutí, hejty, bubliny, jo? A tyhle ty věci. A pak se zpronevěřuje jako demokratická politika svému poslání a svému účelu a naopak jaksi přispívá k neštěstí a tragédiím mezi lidmi.
1: A když člověk vejde do politiky, jde vůbec zůstat věrný sám sobě, své původní ideji?
2: Já jsem měl to, myslím, výjimečný štěstí. To se opravdu nestává každý den, že jsem vlastně ten vstup do politiky jako takový zažil po boku Václava Havla. A Václav Havel, i když i on je někdy kritizován, že se jako politik, jako prezident, že se změnil a že přestal být věrný svým jaksi původním, přestal být sám sebou, tak já se domnívám, že to v zásadě není pravda, že on zůstával tím, jakým jsem ho znal, a ta pozoruhodná věc na něm byla, že on neměnil své chování podle situace. My všichni jsme zvyklí, že se chováme jinak, když jsme doma v rodině, když jsme v práci, když jsme na pivu mezi kamarády a tak dále. A Václav Havel byl naprosto autentický v tom, že se choval úplně stejně, když mluvil s anglickou královnou, nebo když seděl s náma na pivu, nebo když se zabýval nějakým politickým skandálem v Československu nebo v České republice. Jo? A to je schopnost, jak on říkal, žít v pravdě. To je schopnost, jak si zůstat sám sebou, která je hodně výjimečná. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Říkáte, že jste si s Václavem Havlem rozuměli mimo jiné kvůli hudbě, literatuře a zájmu o psychologii a psycholožky. Kdy jste poprvé poznal, že z kamarádství vzniká hluboký vztah založený na absolutní důvěře?
2: Já tyhle ty kategorické pojmy nerad používám. Psychologové jsou v tomhle tom strašně opatrný. Jako ten náš vztah s Václavem Havlem byl bezesporu blízký, byl bezesporu kamarádský, byl bezesporu založený na důvěře a na jaksi společných hodnotách a společných zájmech, ale nemluvil bych o něm jako o absolutním, že jsme taky v některých věcech třeba spolu nesouhlasili, někdy jsme se hádali, někdy jsme...
1: O čem jste se hádali třeba s panem Havlem?
2: No tak o věcech, které jsou méně důležité a taky o věcech, které jsou důležitější. Ten nejzávažnější politický spor, který jsme jaksi spolu vedli, byl o tom, že já a někteří spolupracovníci další Václava Havla měli pocit, že by měl kolem sebe shromáždit nějakou organizovanou sílu, aby mohl účinněji působit na parlament a na vládu, že ta síla by mohla mít podobu nějaké buď politické strany, nebo koalice, nebo něco takového. A o tom jsme se přeli několik týdnů, dokonce jsme kvůli tomu zorganizovali, nebo on kvůli tomu zorganizoval v Lánech celý jeden víkend, kde jsme si přehrávali ty různé možnosti a nakonec v zásadě nám dal za pravdu, ale řekl, já nejsem ten typ člověka, který by tohle to dokázal, takže jako já to neudělám. Jo? A to jsme zase museli respektovat my. No a na druhém konci toho kontinua jsme se přeli možná ještě ohnivěji o takový důležitý věci, jako bylo vaření, protože on rád vařil, to byl koníček jeho, já taky rád vařím. A vedli jsme strašlivý spory o to, jak se dělá správná česká svíčková, jestli se leje smetana do toho, do té omáčky zeleninový, anebo ta zeleninová omáčka. Do té smetany, ono se to může zdrcnout, jak se říká, takže to není tak úplně malichernej spor. Ale to tak někdy u mužů bývá, že si nejvíc zakládají na těch věcech, kvůli kterým je svět nezná nebo nehodnotí, a jako u Václava Havla to bylo řízení automobilů a vaření, jo, má své kritiky v obou těchto směrech, ale hrozně si na tom zakládal, takže bylo lehké se o tom s ním pohádat.
1: Já se ještě posunu k vašemu diplomatickému působení. Vy jste psal, že Američané si tehdy často pletli Československo s Jugoslávií. Kdy se Česko podle vás dostalo do většího povědomí ostatních států? Kdy byl ten moment nejvýraznější?
2: No, ono nás to vrátilo o něco zpátky, protože jako Československo po sametové revoluci my jsme byli oblíbenci celého světa. Václav Havel byl prostě král, filozof, hrdina sametové revoluce. Tady nepadla ani rána, nikdo nikoho nemlátil, nikdo nikoho nevěznil, nepopravoval a tak dále. A my jsme měli pocit skutečně jaksi výjimečnosti, které jsme si snažili si užít anebo i využít pro zájmy té země. Jenomže potom v roce 1992 na konci jsme se rozdělili na Českou republiku a Slovenskou republiku, a teď zkuste v Oklahomě někde vysvětlovat, co je to Česká republika a jak se a co je to Slovenská republika a jak se Slovákia liší od Slovinska a Slovácka a tak dále, a máte problém, jo? Čili my jsme tu viditelnost, kterou jsme měli, do jistý míry jsme o ní přišli. Mně, já v té knize píšu i o tom, jak mě posílali na velvyslanectví dopisy adresované Republice Českého velvyslanectví a jak si se nějaký novinář mě ptal, jestli už ruský tanky dobily náš prezidentský palác, protože si plet Čečensko s Českem, jo, a tak dále, takže my jsme strávili hodně času, nejenom já, samozřejmě všichni, kdo tu zemi zastupovali a naši spolupracovníci tím, že jsme vlastně tu zemi museli vracet na mapu, jo, a to trvalo několik let a v některých ohledech to trvá dodnes a já jsem byl stejně jako Václav Havel přesvědčeným stoupencem názoru, že na té federaci bylo tolik dobrých věcí, že stála za to zachovat i navzdory těm problémům, který jsme měli a jedna z těch dobrých věcí bylo to místo na mapě, ten pojem toho Československa, který přece jenom se táhne dneska už století zpátky, to, že bychom byli dneska šestá nebo sedmá největší země, co se týče obyvatelstva Evropské unie, a ne 21. nebo 20. Jo? A to jsou všecko věci, které si normální člověk tak úplně nemusí uvědomovat, ale když, jak si se tou geopolitikou zabýváte, tak jako vidíte, v čem ten rozdíl je. No.
1: Čemu podle vás čelí současná mladá generace? A jak proti tomu bojovat?
2: To je hodně filozofická otázka. Těch problémů je celá řada. Některý prostě souvisejí s technologiema a s sociálníma sítěma a tak dále. Ale jako psycholog já vidím jedno nebezpečí hrozně v tom, čemu se říká složitý podnětový pole. Jo? Naši předkové měli ten život svým způsobem hrozně jednoduchý, protože měli několik málo priorit, několik málo úkolů, několik málo možností, mezi kterými si vybírat a bylo poměrně jednoduchý se nějak na to adaptovat. Jo? Ta současná generace má bezpočet, jaksi příležitostí, možností, hrozeb, nebezpečí a příležitostí. Myslím si, že má potíže si vybírat z těch podnětů, které před ní jsou. A to je pochopitelně problém taky vzdělání a výchovy, aby se učili v tom poli orientovat, jo? Jako se učí být fiskálně gramotní a internetově gramotní, tak myslím, že trošku zanedbáváme tu sociální gramotnost, ale já jsem si jistý, že to zvládnete.
1: No jak se proti tomu bránit nejlepším způsobem? Co byste poradil mladému člověku, který se snaží se zorientovat trošku? Víc číst, míň koukat na internet?
2: Vy jste už použil ten termín kritický myšlení. Kritický myšlení je nejmocnější zbraň proti všem podvodům, lžím, svodům a dalším podobným nebezpečím, ale aby se člověk naučil používat kritický myšlení, tak k tomu musí skutečně číst, musí si hledat data, musí si
1: ověřovat
2: data a nesmí se směřovat prostě s tím, co mu někdo řekne, jako se skutečností, protože to může být úplně jinak.
1: Já vám velmi děkuji za milý rozhovor a popřeji vám krásný zbytek dne. Díky, že jste přišel.
2: Já moc děkuju.
1: Mým dnešním hostem byl Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: historické léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Česká vláda výrazně omezí plochu pro výstavbu větrných elektráren a jiných obnovitelných zdrojů energie. Profesionální hasiče z Náchoda budou mít novou centrální stanici a počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno, pršet by nemělo, maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Vláda výrazně omezila rozsah akceleračních zón pro obnovitelné zdroje. Po jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Území pro výstavbu větrných nebo fotovoltaických elektráren kabinet zmenšil zhruba na 11% původně navrhované plochy.
3: Rozsah akceleračních zón bude nově 297 km čtverečních, asi desetina z původního návrhu. Každý projekt bude podle ministra Havlíčka i nadále procházet standardním povolovacím řízením. Účastnit se ho budou i obce.
4: Postaveny budou jen tam větrníky, fotovoltaiky, kde na tom bude shoda.
3: Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL návrh výrazně omezí výstavbu.
5: To rozhodnutí fakticky znemožní vlastně faktickou výstavbu obnovitelných zdrojů.
3: Z původně vytipovaných 110 lokalit se bude smět stavět na 61. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech. Na zbylých 12 pak můžou stát fotovoltaické elektrárny. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Profesionální hasiče z Náchoda budou mít novou centrální stanici. Vedení města podepsalo memorandum o spolupráci s hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje. Nový areál a sídlo územního odboru Východ má vzniknout v místní části Běloves u hranic s Polskem.
6: Dosavadní stanice ve Velkém Poříčí už podle záchranářů potřebám regionu neodpovídá, protože zhruba 60% výjezdů směřuje přímo do Náchoda nebo přes něj. Nové umístění u budovaného obchvatu má zrychlit dojezdové časy. V sousedství hasičárny plánuje náchodská radnice také nový zvířecí útulek a případně sběrný dvůr. Náklady na výstavbu se odhadují na stovky milionů korun. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Policie vyšetřuje tři cizince, kteří okrádali řidiče na dálničních odpočívadlech. Muži působili podle vyšetřovatelů na dálnicích D1 a D2 na Vysočině a v Jihomoravském kraji a způsobili tam škodu přes 90 tisíc korun. Policisté trojici dopadli, dva obvinění skončili ve vazbě a třetího pustili na svobodu. Případem se budou dál zabývat, potvrdila to mluvčí krajských policistů Dana Čírtková.
7: Na dálničních odpočívkách si vždycky vytipovali zaparkovaná vozidla, ve kterém spala posádka. Bušili jim na okno, svítili do oken, přinutili tak osádku, aby zamčené vozidlo otevřela. A poté osádky vozidel okrádali o jejich osobní věci a peníze.
1: Sport.
2: Fotbalisté Karviné po vyloučení z nejvyšší soutěže vstoupili do druholigové sezony porážkou 0-2 ve slezském derby na hřišti Opavy. Karvinští dohrávali od 65. minuty bez vyloučeného kapitána Jiřího Fleischmana.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme po ránu polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, večer se bude opět většinou vyjasňovat. Maxima zítra mezi 25 a 30 stupni, na severu a severovýchodě republiky kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 směr Brno-Praha stojí za Měřínem na kilometru 124. Porouchaná dodávka je v odstavném pruhu, projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
8: Vítejte u pořadu plného romantiky, kterou může prožít kdokoliv.
9: Na začátku dnešního příběhu lásky byla jedna vzácná květina. Svedla dohromady křehkou 18-letou dívku a 27-letého světáka.
8: Z letního poblouznění nejdříve u rybníka a pak u moře se zrodil pevný vztah, ve kterém už oba vědí, že láska není jen vášeň, ale i pochopení a touha žít spolu naplno každý další den.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Ze stovek zajímavých lidských příběhů jsme dnes vybrali ten, který už 58 let spolu prožívají Jiřina a Jan Krapcovi.
1: Jí je 75 let a on je ještě o 9 let starší. Věkový rozdíl ale nic neznamená. Mají se rádi.
0: Jak vnímají city, které k sobě chovají a co v životě prožili, se vydal zjistit Patrik Rozehnal na Šumavu do Dešenic, kde oba bydlí.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Ticho, Šlápek přišel.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Honza Krabec, musíme se představit.
5: Ano, Patrik Rozehnal.
4: Krapcová, dobrý den. Už to je pro mě.
5: To je pro vás.
4: Děkuju, ta je krásná. Děkuju moc, kytičky mám ráda.
5: Abyste zavzpomínala třeba na tu vaši svatební.
4: No tak to já jsem měla bílý karafiáty a takový dlouhý asparagus. A když jsme měli zlatou svatbu, tak jsem si nechala udělat stejnou. Takže já jsem měla retro svatební po 50 letech. A víte, co byl největší problém?
5: Sehnat asparagus.
4: Tak, dát dohromady ten dlouhý klasický asparagus. A můžu vám říct, že ta kytka vydržela 3 neděle.
5: No. Nádhera. Tak vy na nás čekáte už venku, také na zápraží. Jste připraveni vyprávět?
3: Děkujeme. Jsme připraveni na všechno.
0: Potkávali se dávno předtím, než mezi nimi vzplanula láska. Znali se od vidění z města Stříbra, kam se Jan dostal na umístěnku po absolvování vysoké školy. Nastoupil tam jako veterinář.
1: Naproti přes ulici stála spořitelna, kde Jiřinka bydlela jako dcera ředitele tamní pobočky.
0: Pak ji na čas zmizel z dohledu, ale těsně po Vánocích roku 1966 se vrátil z ročního pobytu na Kubě.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No tak já jsem se šla podívat jako na exota. Samozřejmě, teď jsem na něj koukala, on koukal na mě, nic moc. No, tak to skončilo na tom, že jsme se potkali, řekli jsme si ahoj a tím to skončilo. No, jako tak nezaujatý, no, tak on je starý a navíc teda, no, tak on je namyšlený.
5: Jste si říkala?
4: To jsem si říkala, no. No, protože ho bylo plno, oni všichni tak jako hltali ho, všichni ty zážitky, který měl. No, ale jsem tam stála jako takovej... No prostě vypadalo to, že nakle. Ani jeden jsme si nemysleli, že to skončí, jak to skončilo.
3: No a byl květen a já už jsem v té době měl, jako první z těch mladších kluků, jsem měl svoje vlastní auto. Na to jsem si našetřil, teda pomohla tomu samozřejmě Kuba. Byla to bledě-modrá Octavia kombi tehdy. Takže jsem přijel s tím, že pojedeme. Byl krásný květen, krásně teplo. Pojedeme k rybníku, celá parta. A já jsem si zapomněl v Tachově plavky. Shodou okolností jsem potkal Jiřinku, jak tahne nákupní tašky domů. Říkám, hele, ahoj, to je dobře, tě potkávám. Půjč mi bráchový plavky a my tě za to vememe k rybníku. Načež Jiřinka mě řekla, já bráchu nemám. A teď už se nedalo vzít zpátky, my tě vememe za to k rybníku. Tím jsme se vlastně blíž poznali, vezla si sebou učení, protože to bylo těsně před maturitou. No já jsem ji viděl v plavkách, čili jsem zhodnotil exteriér, dostala kladné body, ale navíc, a to je podstatné, ona velmi dobře plavala. Já měl určitou zkušenost, že holka, když je u rybníka a neumí plavat, tak s ní nikdy nic není, protože ona se té vody bojí a veškeré pocitečky jdou stranou. Takže jsem říkal, tohle je holka do života.
5: Abychom se v tom nestratili. Vy jste neměla bratra, tudíž nebyly pánské plavky, takže jako na Ostro nebo na Adama, jak to bylo?
4: No v trenýrkách, jako vojáci všichni, Stříbro byla vojenská posádka a tam všichni se poznali na plovárně, kdo je voják, zelený trenýrky. Takže on šel taky v trenýrkách. Tak já jsem se učila a on tam laškoval s těma svýma vrstevnicema, se kterýma laškoval vždycky. Říkám, já jsem tam furt byla takový jako dovažek, já jsem tam byla navíc, mě vzali jako znouzecnost, jak to povídali, když teda ten brácha nemá ty plavky, nebo není ten brácha, aby půjčil ty plavky.
5: Kdy konečně ta jiskra nějaká přeskočila, nebo jak k tomu došlo?
3: Ono to chvilku trvalo, ale skutečně od toho památného dne u Rybníka jsme se už začali víc potkávat a hlavně jsme měli občas nějaké společné téma, mohli jsme si povídat. Tím pádem jsme také před sebou odhalili společné zájmy. No a přišli jsme na to, že nás zajímají věci okolo přírody, kytičky a Jiřinka přišla s tím, že ví, kde kvete bělozářka liliovitá. To je jedna z kytek, kterou jsem neznal. Já ti ji ukážu. A tím jsme se dostali na počátek Hracholské přehrady, na kraj lesa k takovému kroví ve své podstatě a tam byla ta bělozářka. A teď přijde to rozuzlení. Bělozářka byla hezká, já jsem ji poznal, pochválil jsem Jiřinku, že mě ji naučila znát a teď jsme tam byli sami na kraji lesa. Svítilo sluníčko a mě nenapadlo nic jiného, než zachovat se pozorně, takže Jiřinka dostala, já to řeknu v hudebním slengu, staccato pusu. A první její reakce byla, ne, že se otáhla rychle, ale řekla, no kvůli tomu jsme sem snad nejeli. Ale tím byly prolomené ledy. To byla ta první pusa. A pak už to šlo pozvolna, samo, úplně pěkně všechno.
4: A my jsme to léto užili, to bylo prostě nejkrásnější léto, co bylo.
0: Toho léta 1967 slíbil Jan své mamince, že ji v září vezme na dovolenou do Bulharska.
1: Povolení s ním jet dostala od své maminky i mladičká Jiřina. Byl měsíc před jejím nástupem do prvního semestru na vysokou školu v Českých Budějovicích.
5: Co se tak významného stalo v tom Bulharsku, kam jste tedy jeli? Že jste se tak jako vrátili, vy jste pak na školu šla už jako zamilovaná a tam asi muselo dojít něčemu, že jste si řekli, jo, tak my spolu budeme chodit a pak se to nějak prostě vyvine. Co se tam odehrálo? Máte tam nějaký takový okamžik, kdy si říkáte, tohle je ta chvíle, kdy se o tom rozhodlo?
3: Tak ona seděla za mnou v autě vedle mé maminky. Ten Pepa, ten kamarád, seděl vedle mě a navigoval v uvozovkách. A každou volnou chvilku, to se už pak nikdy neopakuje, taková situace, se nahnula a šimrala mě jedním prstejčkem v zátylku. Bylo to až dojemné. No, takže jsem věděl, že teď už se z toho vycouvat nedá.
5: Cítíte i vy, Jiřinko, že jste kývla udělala dobře, že jste prostě se s takhle s Honzou našli?
4: No, já jsem v podstatě nikdy nikoho jiného nepoznala. Říkám, já jsem byla doma držena, ne zkrátka, to chraň Bůh, ale tak prostě byly nějaký mantinely, které jsem musela dodržovat a tohle se všecko vlastně stalo, ty prázdniny, než já jsem nastoupila na vysokou školu. Takže já už jsem na vysokou školu jela a byla jsem zamilovaná, tak já jsem to prostě brala, jako že to je to, co má, tak to má být.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh manželů Jiřiny a Jana Krapcových začal v západních Čechách, naplno se rozvinul na pláži u Černého moře a uzrál po návratu z dovolené.
2: Chtěli si postavit svůj vlastní dům, kde by žili s rodiči. Ale k povolení potřebovali razítko, že jsou manželé.
1: 29letý Jan porušil slib, který dal sám sobě, že se nebude ženit dřív než ve 30.
2: A tak si na léto 1969 naplánovali svatbu. Jan šel žádat rodiče nevěsty o ruku.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Popravdě řečeno, to je okamžik, za který se trochu stydím. Protože já si myslím, že umím formulovat občas nějakou větu. Tam vám mě vlezl do pusy infinitiv u sloves zakončeným ti. Dovoluji si požádat ti. A už to jelo a já jsem se z toho celý ten proslov v rodině nezbavil. To bylo něco příšerného, jak se budu starat, jak se budu snažit, jak budu pozorný a budu pečovat ti. No prostě za ten projev v rodině se doslova stydím.
4: To byl projev k rodičům Jiřinky.
3: To, říkám, to bylo něco příšerného.
4: Co na to rodiče řekli, když jste teda to tak nějak jako řeknu do kokta?
3: Ano, to skutečně. Já mluvil asi plynule, akorát jsem tam měl to ti na konci pořád. Ale přesto zřejmě jsem zapůsobil vystupováním a tak dále, takže mě dceru dali. Bez ztráty kytičky.
4: No a potom to plánování svatby, tedy jak jste zvolili termín, byla to už jenom vaše dohoda a věc?
5: Termín byl jednoduchý, ano. Protože moje maminka byla Anna, Honzova maminka byla Anna, moje babička byla Anna, druhá babička byla Anna, moje sestra byla Anna, teta byla Anna, takže co jiného? Na svatou Anu. Musí to být na svatou Anu, protože už tenkrát mu pondělí, úterý, 1., 3., 10. nic neříkalo. To věděl jenom, co musí teda udělat, ale jako kalendář to si nikdy nepamatoval. Ale to, že na svatou Anu, svatá Anna, ta je v kalendáři jenom jedna. A jak on vždycky říká, a to byly anenský zábavy. Takže to si pamatoval, že na svatou Anu se oženil.
3: Ona je plagátovaná vždycky, ta zábava, takže já nemůžu prošvihnout výročí svatby. Vždycky je to aspoň o týden dopředu, už to někde na nějakém kandelábru visí, že bude anenská zábava.
4: Kde jste to měli?
5: Obřad byl ve Stříbře a ve Stříbře, nevím, jestli jste tam někdy byl, je krásná renesanční radnice. A v té době vlastně byl městský úřad vedle v baráku. Tady v té renesanční radnici byl archív, knihovna, ale začínalo se přemýšlet nad tím a začínalo se to teda i jako tradovat republikově, že tady na těch radnicích bývalých, protože opravdu je moc pěkná, že budou jako ty městské úřady. No a tenkrát, když jako, že se budeme brát, tak já jsem řekla, že na tom starém baráku se brát nechci a že chci se brát, aby jsme se vzali na radnici. Takže víceméně se kvůli nám dodělávala aspoň obřadní síň. Ještě jsme šli, nebylo doděláno, ale obřadní síň byla moc pěkná. Měla v okna, dneska je tam kancelář starosty a měla v okna do náměstí, on to náměstí teda bylo taky hezký. A neměli jsme ani fotografa, protože no, zapomněli jsme si ho objednat. Takže my máme ze svatebního z obřadu asi 4 fotky, který dělal takový nějaký kamarád, vyfotil a pak to ještě zboral. Takže prostě fotky ze svatby my máme asi 4. Ale přesto to nebránilo ničemu, aby to vydrželo těch 55 let.
4: Pamatujete si, v kolik to bylo hodin třeba, Honzo?
3: Bylo to dopoledne, ale hodiny nevím, ale vím jednu věc jistě, že jsme tam šli pěšky. No. Protože ta radnice byla nějakých 50 metrů od bytu, kde bydleli rodiče Jiřínky od té spořitelny. No takže jsme to tam docupitali. Vím akorát, že měla moc hezké šaty, to se pamatuju, které jsem samozřejmě musel vidět až přímo při obřadu, nebo prostě až v okamžik svatby vlastní. To proto, a toho já si taky vážím hodně, Jiřínky maminka uměla ušít cokoliv. Takže ušila jí krásné okorálkované svatební šaty, které jí slušely, a navíc se to dělalo tak, že se to ještě v různých kombinacích pak dalo použít při různých plesech, a kam jsme s odstupem času potom běžně chodili několikrát do roka.
4: Víte co, já si myslím, že na vás je krásně vidět a cítit z toho, jak to Jiřinko máte rád, taky obdivujete, protože málo který ženich si myslím pamatuje a vnímá to, jak hezké šaty měla nevěsta a ještě takhle dopředu dokáže ocenit a má ten hezký vztah i k jejím rodičům. A že by o tom mluvil. Takže i z toho si myslím, že je patrno, jak spolu máte hezký vztah, když na tohle dokážete takhle hezky vzpomínat.
3: No, ono by to bylo smutné, kdyby to člověk nějak tak vzal jen tak jako samozřejmost. Já skutečně prožil jsem lecos v životě, i vážnější chvíle, a musím říct, že dovedu ocenit to, co je pro člověka přínosem. Co člověku něco dává navíc, vytváří to nějakou nadhodnotu v tom životě. A to myslím, že my jsme společně skutečně zvládli toho hodně. A mohu vám říct, jsou takové ty okamžiky, kdy někdo říká, pochybuji o tom druhém nebo něco takového. Já mám dojem, že tohle to mezi námi nikdy nevzniklo. A teď řeknu něco, co bude možná znít hloupě. Ale odstup času, už jsme měli děti, jo, všechno bylo v pořádku. Já jsem jezdil na všelijaké semináře, školení, atestační a já nevím, co všechno bylo. Jiřínka obdobně potom, jako jednatelka firmy, tak taky musela leckam jet. A člověk ví, jak někdy ta školení probíhají, ty večery, mezi, když je to několika denní, mezi jednotlivými akcemi. Já vám můžu říct, že nikdy mě nenapadlo, skutečně, mě nikdy nenapadlo, že by se tam dělo něco nepřístojného.
4: Když se vzdálíte na čas od sebe, stýská se vám?
5: No to mi vyprávějte, protože takhle, jak jsme spolu teďka už 24 hodin denně, ale když jsme odloučení a když jsme pryč takhle nadlouho, jakože já jsem byla, když mě dělali ty klouby, tak jsem potom vždycky byla na slapech. 3 neděle, měsíc, a vemte, že 4 klouby, tak to bylo 4x. A to nám bylo ouvy. No a to potom si telefonujeme a teďka díky teda, dneska už to nebejvalo, měli jsme jeden telefon na chodbě, ale teďka díky těm mobilním telefonům, tak teď už to je, ale jako zkonstatujeme oba dva, že je nám smutno. Že si nedovedeme představit, že bychom zůstali jenom jeden někde.
3: Ale jinak trávíme veškerý čas a činnosti hlavně společně, to je důležité, a myslím si, že by to tak mělo být.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Zlatou lásku prožívají dnes Jiřina a Jan Krapcovi. Jak říká jedno přísloví, ten, kdo miluje, se neptá, co udělat. Udělá všechno.
2: Svůj vysněný dům stavěli po víkendech během celého studia na vysoké škole. Na své děti ještě čekali.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Já jsem měla podmínku, že dostuduju. Takže já jsem dělala státnice a po státnicích mi bylo tak strašně špatně. Neskutečně, já jsem říkala, no to snad mě, no mám strach, to je to. Jo, ne, já už byla těhotná. Takže já jsem to přesně zvládla, takže náš Honza, já jsem v 72. roce v červnu promovala a v 73. v lednu se narodil náš Honza. Takže to bylo přesně, jsem dodržela podmínky mých rodičů, že musím doštudovat.
4: Vy jste si teda skoro nedal pozor, řekl bych, jako jo.
5: Ne, to už bylo, to nešlo pozor.
4: Už jste si to spočítal.
5: Na to už stačila prostá algebra, ano, ale v každém případě my vlastně jsme k tomu dospěli zcela logicky. Jo, i proto dítě byly vytvořené podmínky. No a za 2 roky přišlo další. Akorát, když se narodil Honzík náš, tak já jsem v té době byl někde na Slovensku zrovna. Přijel jsem domů, nic zlého netuše, a otec Jiřinky, bydleli jsme v tom jednom baráku, Honzo, seš tatínek, jásal tam jak orangután radostí, a já jsem si myslel, že si dělá legraci. Ne, bylo to, protože mezi tím Jiřinku, která odvezli, porodila úspěšně, a zrovna v té době byl ještě zákaz chodit do porodnice, takže já jsem si musel počkat až na odvoz, jinak tam jsem se nedostal do porodnice. Ale vynahradil jsem si to při druhém dítěti.
4: Je po porodu a teď poprvé vidíte toho kluka před sebou svýho.
3: No, byla jsem ráda. A jak říkala babička Máti, maminka Honzovo, říká, a je zachovaný rod. Máme Krapce. Ale no, bylo to krásný miminko. No, no a ten druhý, ten byl žlutej, protože my máme rozdílný RH faktory. Já mám minus a on má plus, takže náš Jirka měl tu kojeneckou žloutenku nebo novorozeneckou žloutenku. No a tam hrozilo, že nám ho odvezou do Chebu. To tenkrát ještě nebyly nikde ty žlutý lampy. Ty měli jenom v Chebu, takže ho odvezou do Chebu. Takhle měl napíchaný ručičky, jak mu takhle, jak mu brali furt krev. No a pak se to srovnalo.
4: Měla jste o něj tehdy strach třeba?
3: No to víte, že jo. To víte, že jo, protože já jsem to neznala, co to je. Jenom byl žlutý jak citron.
4: Když jste začali tyhle těžké chvíle, přišli v tom manželství obecně, teď nemyslím jenom s dětmi, ale vůbec i nějaké chvilky krušné, kdy jste si ověřili to, že v životě je třeba překonat i něco komplikovanějšího, že prostě ten osud nastaví nějaké překážky, nebo že jste měli strach o toho druhého, nebo něco, co vám třeba přineslo to zjištění, že je fajn, že jste na to dva?
5: Mě potkala, to bylo v roce 5 let, je to teďko, už to jde do 6. roku. Něco s ledvinama, močil jsem krev, není to hezké téma pro vykládání. No a výsledně tedy se z toho vyklubala papilární karcinom levé ledviny, čili zhoubná rakovina v pánvi ledviné to bylo. To víte, že člověk se lekne. Seštudoval jsem, co se dalo. A byla taková doba nejistá, navíc jsem to na sobě nechtěl dávat znát. To zase člověk jaký trochu frajer. A dělat dalším starosti. No, nakonec to, jsme se dohodli, doslova dohodli, že nebude to jenom taková dílčí operace, že něco odstraní, ale že vemou celou ledvinu pro sichr. A je klid. Mám klid, jsem spokojený, bez jakýchkoliv omezení.
4: Ale měl jste tehdy strach?
5: Ale měl jsem strach, ale ne ani tak o sebe, ale co by bylo dál. Jiřinka by tady zůstala sama. A jsem přesvědčený, že ve dvou zvládneme cokoliv. Ale v jednom to je prostě pro nás neřešitelný stav.
4: Vy jste strach o něj, nebo jak jste prožívala, když jste se dozvěděla tehdy tu diagnózu Honzovu?
3: No, takhle, to začalo tím, že jsme odjížděli na dovolenou s dětma a jeli jsme do Šarváru, do Maďarska. A on v Maďarsku v noci, tu první noc, mi oznámil, že ve své podstatě, že má problém, že se nemůže vyčurat, že to nejde a že to je krev. A to jsem se vypašla. A to jsem mu teda, jsem se zlobila, protože jsem říkala, proč to neřekl v Budějovicích, kdy si to zjistil. Proč čekáš až teda takhle daleko, takže zítra ráno jdeme domů. No ono se to teda potom spravilo, srovnalo, ale ten problém tam zůstal. No to víte, když potom přišel s tím, že vlastně jsou to ledviny a že přijde o ledvinu, tak to už člověk jako zavětří a začne mít strach, protože...
4: Co se v tom mozku odehrává? Maluje se nějaké černé scénáře, snaží se hledat světlo na konci toho, jak se říká, nějakou pozitivnost?
3: No, přesně. Já nejsem člověk, který by jako hledal černý scénáře. Já jsem takový člověk, který hledá a jako optimisticky přemýšlí a chce na tom vošklivým najít to, co bude dobrý. Takže v okamžiku, kdy se domluvil, protože řekl, že operaci ne, že si nechá tu ledvinu vyndat, že to bude jako řešení asi dobrý, tak to jsem kvitovala ráda a jako se mi ulevilo. Protože jinak člověk si nedovede představit, co by se bylo dělo. Tady kolem sebe člověk to vidí dnes a denně, že jsou takovýhle případy. Takže máte strach, samozřejmě. To nejde jinak.
4: Ten okamžik, kdy byl v nemocnici, třeba i na té operaci, tak o to víc asi člověk na to myslí.
3: No samozřejmě, že si říkáte a teď jako nevíte, protože tam se dovídáte něco všecko s nějakým zpožděním, tam se nedovíte všecko hned a no, byly to ošklivý doby. Ošklivý čas, na který člověk radši moc nevzpomíná, nemyslí. Protože zatím musím zaťukat, je to dobrý a hlavně nenechává to jako, že by, ano, teď jsem zdravej, ale je pod kontrolou, takže jezdí do Plzně na kontroly a tím pádem máme oba dva, jsme takový uklidněný, protože víme, že to tam je v pořádku.
4: Jak to vypadá? Mám si to představit, tak já bych to asi tak dělal. Dáte si pusu, obejmete se, protože je to nějaká úleva, nebo řeknete si, ježiš, tak to je dobrý, máte radost společně, jak no, si to dáte najevo?
3: Společnou radost, máme radost toho oba dva, že je to v pořádku. No asi tou pusou, no to srovnáme.
5: No a navíc my hned začneme plánovat něco dalšího, protože my skutečně, s tím jsme asi trošku potrefení, ale my máme málo času, ne protože nám všechno na stará kolena trvá déle. To v tom není, ale spíš proto, že pořád něco vymýšlíme, co by se ještě dalo. Neusínáme tak jenom u televize, aby se tak řeklo. Prostě potřebujeme stále ještě něco dalšího zažívat.
2: Spisovatel Thomas Mann napsal: kdo ví, jakou cenu má láska? Jenom ten, kdo miluje. A ten, koho nikdo nemiluje.
1: Jiřina a Jan Krapcovi se dokáží ze svého života radovat. Zkouší nové věci, cestují, pomáhají druhým. To vše dělají spolu a s láskou.
2: Za to jim patří dík. A od nás také jeden praktický dárek, který jsme poslali po Patriku Rozehnalovi.
1: Tajně jim v jejich kuchyni nainstaloval velký automatický kávovar. A teď je k němu dovede.
3: Takže to jste teda... No to ta kuchyně teda na to není připravená. Dítě, já jsem ani nádobí nestačila umýt. A to je jako na kafe, jo? Mm-hmm. Aha, tak to je pro mě. On kafe nepije.
4: Je to i na čaj.
3: Jo, tak.
5: Tak ten piju, ten piju.
3: Takže já kafe, ty čaj, dobře. Ježiš, tak děkujem.
5: Je to krásný dárek, akorát si myslím, že za trochu řečí našich toho povídání, že to je až příliš velký dárek. Skutečně je to kus nové domácnosti do dalšího života.
3: No jo, ale tak a co pošleme my jim?
4: Tak máte dobrou buchtu.
3: No ne, no tak tu buchtu jim nebudeme balit, protože na to je moc velký horko. Co teda pošleme my jim? Tak já už vím co.
5: Ty už víš?
3: Já už vím co. Tak můžu? Můžu jako odejít a zase přijít?
4: Zmizet a zase se objevit? Ano. Vrzla se jde všechno a dovedeme to zkrátit. Takhle lusknutím prstu.
3: No. Budou Vánoce, takže jim pošlu skleněný betlém.
4: Ten je krásný. Takhle jako, jak říká naše paní profesorka umění, jsou tam krásné vitraje.
3: Ano, ano, ano. Protože já dělám i vitráže.
4: No, vy jste
3: já
4: šikovná.
3: Dělám kromě keramiky, jsem se naučila a dělám i vitráže.
4: Takže vy jste taková Jiřina Tiffany Krapcová.
3: Ano, já jsem taková holka pro všecko, takhle.
1: Jiřinko, moc děkujeme. Je krásný. Ať i vám svítí na životní cestu Boží světlo.
6: Já vím, jak láska svádí.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám vyprávějí svůj příběh lásky a odhodlání manželé Jiřina a Jan Krapcovi.
2: Oslavili už smaragdovou svatbu a jistě pro ně nebude těžké shodnout se v odpovědích na Patrikovy otázky v manželském testu.
1: Každého z nich vyspovídal zvlášť. Neslyšeli se.
3: Jaké nosila náušnice vaše žena, když jste spolu začali chodit, víte to?
4: Malé zlaté s malým rubínkem.
3: Prozraďte mi, jaké jste nosila náušnice, když jste spolu začali chodit?
5: Zlatý, no asi s kamínkama nějaký.
3: Kdo má poslední slovo?
4: V tomhle případě rozhodně Jiřinka.
5: To jo, to si trefíš, to já.
3: Čeho se bojíte nejvíc?
5: Nespomínám ničeho, nevím.
3: Nemáte strach nebo fobii z něčeho?
5: Z pavouku. Takže já, když je velký pavouk, tak začnu ječet a toho odnesu. Ano, pavouk.
3: Čeho se vaše žena bojí?
4: Pavouků, což nedovedu pochopit.
3: Kdy jste si naposledy zaspívali?
4: Jiřinka zpívá skoro pokaždé v autě, když hraje dechovka. Já si občas brouknu, ale jinak můžu vám říct, že bez doprovodu zpívá falešně.
3: Jakou muziku máte ráda, nebo u které si zpíváte?
5: Dechovku.
3: Kdo vytáhne peněženku v restauraci?
5: No, náš děda, manžel.
4: V restauraci já, pokud se neplatí kartou. Kartu já nemám.
3: Váš oblíbený nápoj?
4: Já to mám jednoduché. Přes den vodu, jinak pivo.
3: Jeho oblíbený nápoj?
5: No, pivo.
3: Ve které zemi se vám líbilo, že byste se tam klidně vrátili ještě jednou?
4: Mně se moc líbilo Finsko. Jinak spíš, kde jsem ještě nebyl, kam by se chtěl podívat, to je Island a Potsdam.
3: Do jaké země by ještě rád jel?
5: O Islandu mluví pořád.
3: Kdo z vás dvou je větší smíšek?
4: Když je příležitost, tak určitě Jiřinka.
5: Jako já se ráda směju. Já se směju ráda.
3: Váš největší zlozvyk?
5: Možná, že si ráda odplic něco řeknu. To je jako to asi jo, to on to prská, že používám někdy i silný slova. Ale, no.
3: Její největší zlozvyk?
4: To poslední slovo.
3: Kdo balí kufry na dovolenou?
5: Já.
4: Ona, protože já bych toho zabal moc málo.
3: Kde si nejraději čtete noviny?
4: Noviny se u nás moc nečtou. Rozhodně ne na záchodě. U nás, pokud něco čteme, tak to čteme u stolku v obýváku.
3: Kde si nejraději čte noviny?
5: Tady v leže. Ne, musí všecko v leže. Když čte, tak v leže.
3: V čem je vaše žena nepřekonatelná?
4: Já si myslím, že ve vaření. Vůbec v těch domácích činnostech, takových tvůrčích.
3: V čem jste nepřekonatelná? Nebo muž to nejvíce oceňuje?
5: No tak vaření, to víte, že jo. Vaření, pečení, to jako to i pochválí.
3: Kdy jste si dali poprvé francouzský polibek?
4: To bylo až někdy při procházkách u řeky.
5: No, tak někdy asi potom u té vody, když jsme potom už chodili to, protože ta pusa u té bělozářky, to se nepočítá. To opravdu bylo, no asi, no a potom, když jsme spolu byli tu první noc, no.
3: A teď mi prozraďte, jestli si vzpomenete, na jakém originálním místě jste strávili noc.
4: To bylo v hotelu v Taškentu, když jsem sledoval tenisový přenos, už nevím, kdo hrál s kým, a najednou mezi televizor a mou hlavu se nasunula Jiřinka a toužila po pomilování. Slušně vychovaný člověk vyhoví.
5: Tak to si to nepamatuju.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Prožít s někým po boku víc, než 55 let. To znamená toho druhého opravdu milovat.
1: Jak vypadá láska v pozdním věku? Nad čím tak lidé přemýšlejí? Na co se těší? A co jim dělá radost? To nám prozradí Jiřina a Jan Krapcovi.
5: Když je hezky a můžeme se jít vykoupat. Ten, když potřebuje, aby byl v klidu, tak uteče ke včelám. Já, když potřebuju být v klidu, tak uteču do keramické dílny. Jako, to jsou takové chvilky, kde jsme každý sám. A jinak všechno v ostatní vlastně děláme spolu.
3: Takže ta krása toho vztahu je právě i v tom, v té touze a síle dělat to spolu?
4: A na to jsme byli ale celý život vlastně zvyklí a víceméně i připraveni. To jsou ty společné zájmy, společné činnosti.
5: A to jsou naše společné lásky a vzpomínky.
4: A popravdě ono není třeba někdy mnoho slov, někdy stačí pohled a už člověk ví, co ten druhý vlastně má na mysli a snaží se mu vyhovět. A to myslím si, že je dost cenné.
3: Máte úžasného chlapa doma, on vás takhle hezky myslí.
5: No, to já vím.
3: Jaké srdce má Honza? Co všechno se do něj podle vás vejde?
5: Mám říct, že zlatý. Mám mě rád.
3: A vy jeho?
5: No samozřejmě, že taky.
3: Otevřeně se zeptám, padlo to tu xkrát, jste starší než Jiřinka. Uvažujete i vy dva o tom, že jednou z toho světa každý z nás musí odejít. A i tenhle věkový rozdíl, že se třeba nesplní tak, jako každý pár si přeje, aby odešli spolu. Myslíte i na takovéhle věci, jaký bude odchod jednou z toho světa?
4: My se snažíme si to nepřipouštět. Jiřinka stále tvrdí, s ohledem na tu genetiku, že já tady budu déle. A že teda, která to se mnou potom další vydrží, to tak občas si povzdechne, ale je to pochopitelně s nadsázky. Ale prostě nepřipouštím si myšlenku, že bych tady byl sám a bez ní.
3: Je to tak, že s odchodem jednoho odchází kus i toho druhého?
5: Samozřejmě, protože ten život je spojený. Jsme sice dva, ale ten život je jeden, nás dvou.

0: těžší, než byl za mlada, kdy byl člověk lehkomyslnější. Řeknu to nadneseně, že lepší výběr, než s Jiřinkou, jsem udělat nemohl.
1: Je něco, za co byste mu poděkovala?
2: Za všechno. No, že ho mám ráda, že prostě takový, jaký je. On je milej, on je takovej, nechci říct rozdávačný, to ne, ale srdce na dlaní. Mám ho ráda a mám ho ráda takovýho, jaký je, takže život s ním, to bych mu řekla, co jsem s ním prožila, tak byl pěkný. No, já to mám tady v sobě a jsem ráda, že ho mám.

0: Manželé Jiřina a Jan Krabcovi se bezpodmínečně milují a dokáží si říct tisíc věcí, aniž promluví. Vědí, že láska nepotřebuje slova. Stačí jí dvě otevřená srdce.
1: Jak kdysi napsal Saint-Exupéry, skutečná láska se nikdy nevyčerpá. Čím více dáváš, tím více ti zbývá.
0: A tak milujte. Budete bohatší, klidnější a ve stáří spokojenější. Láska je tu pro všechny a přitom jí stačí tak málo.
1: To už dobře vědí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Vláda schválila možnost online registrace vozidel. Hasiči předali majiteli torzo požárem zničené budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. A počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno, pršet by už nemělo, maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Převod auta budou moci lidé v celé České republice zřejmě vyřídit online. Místo chození na úřad by nově mělo být možné vyřešit žádosti i oznámení přes portál dopravy. Počítá s tím návrh, který právě dnes schválila vláda.
2: Nově si taky zájemci budou moct třeba při prodeji nebo vyřazení vozu ponechat svoj SPZ-ku pro jiné auto, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
3: Fakticky by to znamenalo, že ta značka nebude spojená pevně s tím vozidlem, ale bude spojená s majitelem, respektive provozovatelem.
2: V Česku se SPZky stále budou přidělovat podle místa vydání. Třeba Praha si tak uchová Ačko nebo Ostrava a okolí Téčko. To vítá Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.
4: Je to určitá tradice a i u nás je to oblíbené.
2: Registrační značku nebo takzvaný malý technický průkaz by si taky lidé nově mohli objednat třeba do doručovacích boxů. Změny teď projedná sněmovna. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: Hasiči dnes brzy odpoledne předali společnosti Krým zničenou budovu číslo 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Vyšetřování příčin požáru potrvá ještě několik měsíců. Podrobnosti má mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
5: Současně se z místa mimořádné události vrátila na svou stanici ve Zlíně i poslední profesionální jednotka hasičů, která zde až do dnešního dne zajišťovala dohled nad požářištěm. Svou činnost ukončila také dronová služba hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
0: Záchranáři ze sousedního Rakouska nebo Německa mohou ošetřit turisty v příhraničním území. Umožňují to dohody mezi jihočeskými zdravotními záchranáři a jejich zahraničními kolegy. Nejčastěji pomoc využívají pacienti v sousedství Horního Rakouska. Podrobnosti doplní mluvčí jihočeských zdravotních záchranářů Vojtěch Míra.
6: S Dolním Rakouskem jde přibližně o nižší desítky přeshraničních výjezdů za rok. Ve spolupráci s Horním Rakouskem a Bavorskem jde spíše o jednotlivé případy. Přeshraniční spolupráce se týká i letecké záchranné služby. Tyhle ty zásahy ale nejsou časté. V praxi máme jednotky případů ročně. Sport.
0: Fotbalisté Mladé Boleslavy vstoupili do nového ročníku nejvyšší domácí soutěže vítězně. V dohrávce prvního kola zvítězili na hřišti Nováčka Artisu Brno 4-2.
1: Počasí.
0: V noci na úterý čekáme v České republice jasno až polojasno, místy může být oblačno a hlavně na severu a severovýchodě ještě přehánky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 14 a 10 stupni. Zítra bude ráno polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno. Večer se bude vyjasňovat, maxima zítra mezi 25 a 30 stupni. Na severu a severovýchodě republiky kolem 23. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od severozápadu až západu a večer bude slábnout. Oteplovat se bude také v dalších dnech a ve druhé polovině tohoto týdne by maxima měla často překračovat hranici 35 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením mezi sjezdem na Barandov a nájezdem. Na 16. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě vodorovného značení. Jede se ale plynule. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnes, jak se říká, na trochu poetické notě Divadla pro vaše uši. A ono zřejmě stačí, abych řekl jen, všichni dospělí byli nejdřív dětmi, ale málo kdo si to pamatuje. No ano, právě takhle otvírá svého Malého prince spisovatel Antoine de Saint-Exupéry.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A teď ať se přihlásí ten, kdo nikdy neměl v ruce nebo nikdy neotevřel Malého prince. Já nevím, je vůbec možné se s takovou knížkou minout? Jen v rozhlase bylo těch adaptací Exupéryho poetického příběhu několik. V 60. letech například s Václavem Voskou a v roli Malého prince, světe div se, žena Jiřina Jirásková, která si těch kalhotkových rolí i na jevišti v mládí sehrála víc než dost.
2: Když mi bylo 6 let, viděl jsem jednou nádherný obrázek v knize o pralese, která se jmenovala Příběhy ze skutečného života. Obrázek představoval hroznýše, jak poliká šelmu. Hodně jsem tehdy přemýšlel o dobrodružstvích v džungli a tak jsem nakreslil svou první kresbu. Ukázal jsem ji dospělým a ptal jsem se, nahání-li jim strach. Odpověděli mi, proč by klobouk naháněl strach. Ale on to neměl být klobouk. Byl to hroznýš, který spolkl celého slona. A teď leží natažený s velikánskou vypouklinou uprostřed, spí a zažívá. Ale dospělí mi poradili, abych toho kreslení najedených hroznýšů nechal. Dospělí sami nikdy nic nechápou. A děti to hrozně unavuje stále a stále jim něco vysvětlovat. A tak se stalo, že jsem se v 6 letech vzdal skvělé malířské kariéry. Musel jsem si tedy vybrat jiné povolání a naučil jsem se řídit letadlo. Potkal jsem pak spoustu vážných lidí. Žil jsem hodně s dospělými, poznal jsem je velice zblízka. A mé mínění o nich se valně nezměnilo. Když jsem mezi nimi potkal někoho, kdo se mi zdál jen trochu bystrý, ověřil jsem si na něm svou zkušenost s první kresbou, kterou mám stále schovanou. Chtěl jsem vědět, je-li opravdu chápavý. Ale vždycky mi odpověděl, to je klobouk. A tak už jsem mu nepovídal ani o hroznějších, ani o pralesích, ani o hvězdách. Mluvil jsem s ním o kopané, šachu, golfu a o kravatách a dospělý byl velmi spokojen, že poznal tak rozumného člověka. Tak jsem žil sám. Neměl jsem nikoho, s kým bych si mohl opravdu popovídat. Až jednou, bylo to před 6 lety, se mi v poušti na Sahaře porouchal motor letadla.

0: Oprava motoru byla pro mne otázkou života nebo smrti. Měl jsem pitnou vodu sotva na týden. Trosečník na voru uprostřed oceánu nemohl být opuštěnější než já v tom nekonečném moři písku. Tisíce a tisíce mil od jakékoliv obydlené končiny.
1: Prosím, pěkně nakreslí mi beránka.
2: Prosím?
0: Vyskočil jsem, jako by do mne hrom uhodil. Přede mnou stál malý zlatovlasý chlapeček a vážně si mne prohlížel.
1: Nakreslí mi beránka.
0: Díval jsem se na něj udiveně. No považte jen, že jsem byl na tisíce mil od lidských obydlí. A on nevypadal, jako by zabloudil. Vůbec nevypadal jako dítě ztracené v poušti. Co tu děláš?
1: Prosím, pěkně nakresli mi beránka.
0: Když stojíme před velkou záhadou, neodvážíme se neuposlechnout, tak jsem vytáhl z kapsy list papíru plnicí pero a pak jsem se zarazil. Neumím kreslit.
1: To nevadí, nakresli mi beránka.
0: Počkej, nakreslím ti něco, co umím.
1: Ale ne, nechci hroznýšek, který spolkl slona.
0: Cože?
1: Potřebuji beránka.
0: Beránka? No, tak takového?
1: Ne, tenhle je nemocný.
0: Nemocný? Tak. Takového?
1: To není beránek, to je berán. Má rohy.
0: No. A tenhle?
1: Ten je moc starý. Já chci takového, aby dlouho žil.
0: Tak víš co? Nakreslím bedinku. Tak. A beránek, kterého chceš, je uvnitř.
1: Právě takového jsem chtěl. Myslíš, že ten beránek bude potřebovat hodně trávy?
0: Proč?
1: No, protože u mě doma je všechno malinké.
0: No, dal jsem ti docela malinkého beránka.
1: No, není tak moc malý. Podívej se, on usnul.

0: A tak jsem se seznámil s Malým princem. Dlouho to trvalo, než jsem pochopil, odkud přichází. Všechno mi objasňovala jen slova náhodně pronesená.
1: Co je to za věc?
2: Cože? Ale to není věc, to letá. Je to letadlo. To je moje letadlo, víš? Spravuj své letadlo.
1: Ty jsi spadl z nebe?
2: Ano, ano.
1: Je, to je divné. Tak ty také přicházíš z nebe. Z které planety?
2: Ty tedy přicházíš z jiné planety?
1: Na tomhle si nemohl přijít moc velké dálky.
0: A ty pověz, kam chceš odnést toho svého beránka?
1: No dobře, že jsi mi dal bedínku. V noci to bude jeho domeček. Beránci okusují keře, viď?
0: Ano, okusují.
1: To jsem rád. Tak to okusují taky baobaby, viď?
0: Baobaby nejsou přece keře, jsou to stromy. Veliké jako kostely. I kdybys vzal sebou celé stádo slonů, nedokázali by sežrat jediný baobab.
1: Je to tak maličké, že by ti sloni museli stát jeden na druhém.
0: Tak?
1: Ale než baobaby vyrostou, jsou malé.
0: Správně. Ale proč by měl beránek okusovat tvoje baobaby?
1: To je moc důležité. Víš, moje planeta je zamořena...
0: Počkej, tvoje planeta?
1: No, už to víš, no. Moje planeta je zamořena semeny baobabu. Proto ráno, když dám do pořádku sebe, musím udělat pořádek i na planetě.
0: No to je správné.
1: Je třeba se přinutit a pravidelně vytrhávat baobaby hned, jak je rozeznáme od růží, víš?
0: Ano.
1: Těm se moc podobají, dokud jsou maličké. Kdybych se do baobabů pustil příliš pozdě, provrtali by svými kořeny celou planetu a už bych se jich nezbavil. A když je planeta tak malá jako moje a baobabů příliš mnoho, tak ji roztrhnu.
0: Prosím tě.
1: No, pojďme se raději podívat na západ slunce. Mám strašně rád západy slunce.
0: Ale to přece musíme počkat.
1: Počkat? A na co?
0: No, až bude slunce zapadat.
1: Já pořád myslím, že jsem doma. Mně stačilo posunout židli o několik kroků a dívat se na soumrak, kdy se mi zachtělo. Jednou jsem viděl zapadat slunce 43krát. Víš, když je člověku smutno, má rád západy slunce.
0: To ti tenkrát bylo tak smutno? Ale Malý princ neodpověděl. Každý den jsem se dovídal něco o jeho planetě. Dovídal jsem se to pozvolna, kousek po kousku, vždycky, když o něčem přemýšlel. Pátého dne, zase díky beránkovi, odhalilo se mi tajemství života Malého prince.
1: Když beránek okusuje keře, spásá také květiny?
2: Beránek spásá všechno, na co přijde.
1: I květiny, které mají trny?
2: I květiny, které mají trny.
1: No, tak noč jsou ty trny?
2: Na nic, človíčku. To květiny jsou jen tak... tak zlomyslné, chtějí popíchat.
1: Ne, to ti nevěřím, květiny jsou slabé. A hloupoučké. Myslíš, že jsou strašné, když mají trny?
2: A jestli ten svorník nepovolí, rozbiju ho kladivem.
1: A ty si myslíš, že květiny...
2: A kdepak, nic nemyslím. Porouchalo se mi letadlo, já myslím na vážné věci.
1: Na vážné věci, mluvíš jako ti dospělí. Všechno spleteš dohromady, všechno pomícháš. Znám planetu, kde bydlí jeden moc tlustý pán. Nikdy nepřivonil ke květině. Nikdy se nepodíval na hvězdu. Nikdy neměl nikoho rád. Nikdy nic nedělal, jen pořád počítal. A celý den opakuje jako ty. Já jsem vážný člověk. A nafukuje se pýchou. Ale to není člověk, to je nafouklá houba.
2: Cože to je?
1: Houba. Po miliony let si květiny tvoří trny. A beránci je přesto po miliony let okusují. A to není vážná věc, když chceme pochopit, proč se květiny tak namáhají, aby měly trny, když ty trny na nic nejsou. Copak boj beránků a květin není důležitý? Není to vážnější a důležitější než počítání toho tlustého pána?
0: Nastala noc. Nezáleželo mi už na kladivu, svorníku, žízni, ani smrti. No, neplač, Malý princi. květině, kterou máš rád, nehrozí nebezpečí. Nakreslím tvému beránkovi náhubek. Nakreslím ti pro tvou květinu ohrádku. Udělám... Připadal jsem si strašně nešikovný. Jak se mu přiblížit, jak se k němu dostat? Svět slz je tak záhadný.
3: Na louce vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, padá trochu jak jetel, roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno, duhová štáva kapesní, utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale spití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí. Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
5: Divadle pro vaše uši dnes pokračujeme v putování s Malým princem po jeho vesmírných planetkách. Tentokrát bude naším průvodcem asi nepřekvapivě opět herečka Slávka Hozová. A to z inscenace, kterou pro rozhlas napsal podle Exuperyho předlohy dramatik František Pavlíček. Režii měl Karel Weinlich.
6: Kdo jsi? Ach, odpust mi tu nejapnou otázku. Kdo jiný bys mohl být než můj podaný? Jenže já jsem do dnešního dne nezahlédl ani jediného ze svých podaných a myslel jsem, protože na této planetě přebývám sám a sám.
7: Zastavil jsem se na ní jenom náhodou. Veličenstvo.
6: Co to děláš? Zakazuju ti zívat před královským majestátem.
7: Promiňte, byl jsem dlouho na cestě, celou noc jsem nezamhouřil oko.
6: V tom případě ti poroučím, aby jsi zíval.
7: Ale mně se už nechce.
6: Tak ti nařizuji chvíle mi zívat a chvíle mi nezívat. Když ty uznáš mou královskou autoritu, budu ti dávat rozkazy, které se snadno splní.
7: Smím se na něco zeptat?
6: Nařizuji ti, aby se ptal.
7: Vaše planeta je tak malinká, nikdo tady není. Čemu vlastně vládnete?
6: Všem ostatním planetám. I hvězdám.
7: A oni vás poslouchají?
6: Na slovo. Můžeš se přesvědčit na vlastní oči.
7: Tak mě ukažte západ slunce. Poručte mu, aby zapadlo.
6: Milý hochu. Rozkazy rozumného krále musí být rozumné. Kdybych například poručil generálovi, aby začal létat jako pták a on můj rozkaz nesplnil, čí by to byla chyba? Jeho? Nebo moje?
7: Vaše.
6: Správně. Kdo chce rozumně královat, musí od podaného žádat jen to, co je v jeho silách. Ale neboj se, dočkáš se svého západu slunce, poručím mu.
7: Kdy?
6: Až k tomu budou vhodné podmínky. Podle astronomického kalendáře tuším ve 6:45.
7: Škoda, že si nemůžu počkat, nemám tolik času, musím dál.
6: Ach ne, zůstaň na mé planetě. Udělám tě ministrem.
7: Ministrem čeho?
6: Čeho budeš chtít, třeba spravedlnosti.
7: Vždyť jste tu sám, koho bych tedy soudil?
6: Sám sebe. To je mnohem těžší, než soudit jiného.
7: To můžu kdekoliv. Nemusím proto bydlet tady.
6: Ale já ti poroučím. Já ti nařizuji.
7: Jestli si vaše výsost přeje, abych jí poslechla, mohla by mi nařídit, abych se z této planety vzdálil, než uplyne minuta. Zdá se mi, že podmínky jsou příhodné.
6: V tom případě ti poroučím, abys okamžitě odcestoval do cizích světů a jmenuji tě v nich svým vyslancem.
7: Má vaše veličenstvo nějaké zvláštní přání, kam bych měl zamířit nejdřív?
6: Třeba na tu žlutou planetu, co se na obzoru třpití jako z ryzího zlata.
7: Podle rozkazu, veličenstvo. Dospělí jsou hrozně divní.

0: 1 a 1 jsou 2 a 1 jsou 3.
1: Dobrý den, pane, přicházím jako vyslanec.
0: Nerušit. 3 a 2 je 5, 5 a 7 12, 12 a 3 15. Dobrý den, 15 a 7 22 a 6 je 28.
1: Uhasla vám cigaretu.
0: 28 a 5 je 33 a 5 38. Uf. Takže? Dohromady to dělá 501 622 738.
1: Čeho?
0: Cože? Ty jsi tu ještě? Nezdržuj mě, mám strašně vážnou práci, právě jsem spočítal. 501 milion.
1: Čeho?
0: Teď jsem to zapomněl, protože jsi mě vyrušil. Moje složité obchodnické počty nesnášejí vytrhování.
1: Tak si vzpomeňte, co jste vlastně sčítal.
0: Za celých 54 let jsem byl vyrušen pouze 3x. Jednou mi na počítadlo spadl chroust, po druhé jsem dostal reumatický záchvat, protože mi chybí pohyb. Ale já nemám čas chodit sem a tam, když sčítám ty věcičky tam nahoře.
1: Myslíte mouchy na stropě?
0: Ale ne, mám na mysli ty věci, co se třpití na obloze.
1: Hvězdy?
0: Co jiného jsi myslel?
1: A proč je počítáte?
0: Protože mi patří.
1: Ale já viděl krále a ten zas povídal, že jim vládne.
0: To je možné. Ale vládnout a vlastnit není to též.
1: A jak to, že patří zrovna vám?
0: Protože jsem je spočítal. První. Když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. A mé jsou zase hvězdy, protože nikoho přede mnou nenapadlo je spočítat.
1: A co s nimi budete dělat?
0: Přepočítávat. Pořád přepočítávat. Co se ti na tom nezdá?
1: Když mám klobouk, tak proto, abych si ho dal na hlavu. Když mám růži, můžu k ní přivonět, zalévat ji. Jsme si prostě užiteční. Ale vy nejste svým hvězdám k ničemu. Ach, ti dospělí jsou tak zvláštní. Nenechte se rušit, počítejte klidně dál. Já se radši podívám na jinou planetu, je větší, krásně růžová, jako poupě.

0: Ano, mladý muži. Zvolil si správně. Tohle je neobyčejně solidní planeta. A stejně takový je i můj zeměpisecký ústav, ve kterém tě srdečně vítám. Domnívám se, že jsi přicestoval ze vzdálenějšího konce vesmíru a že jsi tedy badatel. Velice mě těší. Posaď se. Vyprávěj mi o dalekých končinách a já tvou zprávu zapíšu.
1: Je. To je tlustá kniha.
0: Velmi správně. Protože píšu o cizích zemích, ale taky o mořích a řekách a horách.
1: A všechny jste je viděl a procestoval.
0: Co tě nemá? Já o nich pouze píšu učené knihy. Cestování je věc badatelů a cestovatelů. Já tu sedím u stolu a zapisuju, co oni vybádali a viděli na svých cestách. Jenže se tu bohužel už moc roků neobjevil ani jeden. Počkat. A co ty? Ty jsi přicestoval z dalekých světů, jsi tedy badatel a musíš mi popsat, kde jsi byl, co jsi viděl a odkud přicházíš.
1: Moje planeta není moc zajímavá, je docela malá. Kromě mne se na ní vejde jen snad pár motýlů.
0: Živé tvorstvo mě nezajímá, nejsem zoolog.
1: Pak mám ještě jednu krásnou květinu.
0: Květiny nepatří do zeměpisu, nýbrž do botaniky.
1: Vždyť jsou ze všeho nejkrásnější.
0: Ale pomíjející.
1: Co to znamená? Pomíjející.
0: Opak trvalého. Trvalá je například hora, protože trvale stojí na jednom místě. Trvalý je oceán, protože nikdy nevyschne.
1: A co je pomíjející?
0: Všechno, čemu hrozí brzký zánik.
1: I mé růži?
0: Ovšem.
1: A já ji nechal doma úplně samotnou. Pro dlouhé únavné cestování, které mi zatím nepřineslo ani zajímavé zkušenosti, ani krásné přátelství.
0: Jestli cestuješ kvůli přátelství, pak se musíš vypravit jinam. Na planetu, kde žijí lidé.
1: Jak se jmenuje?
0: Země. Je neskonale větší než naše drobné planetky. Má celkem dobrou pověst a především na ní žije spousta zvířat, květin, ptáků a lidí. Podle záznamů v mé knize je na Zemi na 111 králů, 7 000 zeměpisců, cestovatelů a jiných badatelů, 20 000 obchodníků a to není zdaleka všechno.
1: Prosím pěkně, mohl byste mi ještě prozradit, kde se právě teď nalézá ta podivuhodná planeta?
0: Na hranici mezi souhvězdím Beránka a Růže uvidíš zářivou modrou hvězdu. Teď právě k nám obrácena tou stranou, na které je obrovská poušť. Můžeš na ní přistát bez nebezpečí.
2: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják

0: A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Skoro bych teď mohl říct, že do třetice bude dnes malým princem při jeho setkání s Liškou opět žena. Ale nakonec je to jinak. Ne, ale opravdu, kdysi byla malým princem v jedné nahrávce sama režisérka Lída Engelová. Jenže po letech zůstala jenom v režii a k původnímu záznamu s Vlastou Fabianovou pozvala místo sebe herce Davida Novotného.
2: Kdo jsi? Jsi moc hezká.
3: Jsem Liška, řekla Liška.
2: Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
3: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočena.
2: O, promiň, řekl malý princ. Chvíli přemýšlel a pak dodal, co to znamená ochočit?
3: Ty nejsi zdejší, co tu hledáš?
2: Hledám lidi.
3: Lidi? Mají pušky a loví zvířata. To je hrozně nepříjemné. Pěstují také slepice. Je to jejich jediný zájem. Hledáš slepice?
2: Ne, hledám přátele. Co to znamená ochočit?
3: To je něco, na co se moc zapomíná. Znamená to vytvořit pouta.
2: Vytvořit pouta?
3: Ovšem. Podívej se, ty jsi pro mě zatím jen malým chlapcem, podobným statisícům malých chlapců. Nepotřebuješ mě, ale já tě taky nepotřebuju. Jsem pro tebe jen liškou, podobnou statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mne jediným na světě. A já zase pro tebe jedinou na světě.
2: Začínám chápat. Znám jednu růži. Myslím, že si mě ochočil.
3: To je možné. Na zemi se děje všelicost.
2: O, to není na zemi, řekl malý princ.
3: Zdálo se, že to v Lišce probudilo velkou zvědavost. Na jiné planetě?
2: Ano.
3: Jsou na té planetě lovci?
2: Nejsou.
3: Ne, to je zajímavé. A slepice?
2: Také ne.
3: Nic není dokonalé, povzdychla Liška. Ale vrátila se k svému nápadu. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice jsou si navzájem podobné, zrovna tak, jako lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochotíš, bude můj život jakoby prozářen sluncem. Poznám zvuk tvých kroků, který bude jiný než všechny ostatní. Ostatní kroky mě zahánějí pod zem, ale tvůj krok mě jako hudba vyláká z doupěte. A pak, podívej se, vidíš tamhle ta obilná pole? Já nejím chléb. Obilí je pro mě zbytečné. Obilná pole mi nic nepřipomínají a to je smutné. Ale ty máš zlaté vlasy. Bude to opravdu nádherné. Až si mě ochočíš, zlaté obilí mi tě bude připomínat a já budu milovat šumění větru v obilí. Liška umlkla a dlouho, dlouho se dívala na malého prince. Ochoč si mě, prosím.
2: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit přátele a poznat spoustu věcí.
3: Známe jen ty věci, které si ochočíme, řekla Liška. Lidé už nemají čas, aby něco nového poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové. Ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel. Chceš-li mít přítele, ochoč si mě.
2: Co mám dělat?
3: No to musíš být hodně trpělivý. Sedneš si nejprve tady kousek ode mě, takhle do trávy. Já se budu na tebe po očku dívat, ale ty nebudeš nic říkat. Řeč je pramenem nedorozumění. Ale za to si každý den budeš moci sednout o kousek blíž.

0: bylo by lépe, kdybys přicházel vždycky ve stejnou hodinu, řekla Liška. Přijdeš-li například ve 16:00 odpoledne, už od 15:00 budu šťastná. Čím víc čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve 16:00 už budu rozechvělá a neklidná. Objevím senu štěstí. Ale budeš-li přicházet v různou dobu, nebudu nikdy vědět, v kterou hodinu mám vyzdobit své srdce. Je třeba zachovávat řád.
1: Co je to řád?
0: To je také něco, na co se moc zapomíná. Je to něco, co odlišuje jeden den od druhého. Jednu hodinu od druhé. Moji lovci například také zachovávají řád. Tančí každý čtvrtek s děvčaty z vesnice. Každý čtvrtek je tady pro mě nádherný den. Brzy na procházku, pomaloučku až do vinice. Kdyby moji lovci tančili kdykoliv, všechny dny by se podobaly jeden druhému a já bych potom vůbec neměla prázdniny.

0: Tak si malý princ ochočil lišku. A tu se přiblížila hodina odchodu.
1: Budu plakat, řekla liška.
0: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého, ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
1: Ovšem?
0: Ale budeš plakat.
1: Budu plakat.
0: Tak tím nic nezískáš.
1: Ale získám. Vzpomeň si na tu barvu obilí. A jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Přijdeš mi potom dát s Bohem a já ti dám dárek. Tajemství.
0: Malý princ odběhl podívat se znovu na růže. Vy se mé růži vůbec nepodobáte. Vy ještě nic nejste, řekl jim. Nikdo si vás neochočil a vy jste si nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to jen liška podobná statisícům jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně a teď je pro mne jediná na světě.
1: A růže byly celé zaražené.
0: Vy jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Pravda, o mé růži by si obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona jediná je důležitější než vy všechny, protože právě ji jsem zaléval.
1: Zaléval.
0: Protože ji jsem chránil zástěnou.
1: Zástěnou.
0: Protože jí jsem pozabíjel housenky.
1: Kromě dvou nebo tří, z kterých budou motýly.
0: Protože právě ji jsem poslouchal, jak naříkala, nebo jak se chlubila, nebo dokonce někdy mlčela. Protože je to má růže.
1: Protože je to tvá růže.
0: A malý princ se vrátil k lišce. S Bohem.
1: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.
0: Co je důležité, je očím neviditelné. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: A pro ten čas, který si své růži věnoval, je ta tvá růže pro tebe tak důležitá.
0: A pro ten čas, který jsem své růži věnoval, je ta má růže tak důležitá. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Lidé už zapomněli na tuto pravdu. Ale ty na ní nesmíš zapomenout. Jsi navždycky zodpovědný za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi navždycky zodpovědný za svou růži.
0: Jsem zodpovědný za svou růži. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Opakoval malý princ.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: I když Malý princ rozhodně není klasickou pohádkou, to spíš tedy originálním filozofickým pohledem na svět, přesto se jako pohádka často vypravuje, nakonec proč ne. Je to cesta autorské Exupéryho fantazie, na které jsme stejně pokaždé jenom hosty a je pouze na každém z nás, co si z toho literárního příběhu odneseme, co v nás zůstane a bude naší součástí. A docela určitě záleží i na tom, kdy, s kým nebo jak čteme tu knížku poprvé. Jedním z našich zasvěcených průvodců světem Malého prince může být i Eduard Cupák. Tak dobré dny ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

studna, ke které jsme přišli, se nepodobala saharským studnám. Studny na Sahaře jsou pouhé jámy vyhloubené v písku. Tahle se podobala studni na vesnici. Ale nebyla tam žádná vesnice a myslel jsem, že se mi to jenom zdá. To je zvláštní, řekl jsem malému princi. Všechno je připraveno, rumpál, vědro i provaz. Zasmál se, dotkl se provazu a uvedl rumpál do pohybu. A rumpál skřípal, jako skřípe stará korouhovička, když vítr dlouho spal. Slyšíš, řekl malý princ, probouzíme tuto studnu a ona zpívá. Nechtěl jsem, aby se namáhal. Nech mě, řekl jsem mu. Pro tebe je to příliš těžké. Toužím po té vodě, řekl malý princ. Dej mi prosím napít. A tu jsem pochopil, co hledal. Zvedl jsem vědro až k jeho rtům. Pil se zavřenýma očima. Bylo to líbezné jako sváteční den. Ale tato voda byla docela něco jiného než obyčejný pokrm. Zrodila se z pochodu pod hvězdnou oblohou, ze zpěvu rumpálu a z úsilí mých paží. Byla srdci tak milá jako nějaký dárek. Když jsem byl malý chlapec, světlo vánočního stromku, hudba půlnoční mše a něha úsměvů, to vše dodávalo vždycky zvláštní zář vánočnímu dárku, který jsem dostal. U vás lidé pěstují 5000 růží v jedné zahradě, řekl malý princ. A přece tam nenalézají to, co hledají. Nenalézají, odpověděl jsem. A přesto by mohli najít, co hledají. V jediné růži. Nebo v trošce vody. A malý princ dodal, ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem. Napil jsem se. Dobře se mi dýchal. Písek má za úsvitu barvu medu. Radoval jsem se i z té medové barvy. Musíš dodržet slib, řekl tichounce malý princ. A zase si sedl ke mně. Jaký slib? Víš, náhubek pro beránka. Jsem zodpovědný za svou květinu. Vytáhl jsem z kapsy své náčrty a nakreslil mu náhubek. Když jsem mu ho podával, měl jsem srdce sevřené. Ty máš nějaké plány, které neznám. Ale neodpověděl mi na to, řekl. Víš, můj příchod na zemi, zítra bude jeho výročí. Chvilku mlčel a potom ještě dodal. Spadl jsem nedaleko odtud a začervenal se. Znovu jsem pocítil, aniž jsem věděl proč, zvláštní bolest. Přesto mi napadla otázka. Tak to není náhodou, že ses procházel tenkrát ráno, když jsem tě před týdnem poznal jen tak sám na tisíce mil ode všech obydlených krajů. Vracel ses k místu, kam si spadl. Malý princ se opět začervenal. A váhavě jsem dodal, snad kvůli tomu výročí? Malý princ se znovu začervenal. Nikdy neodpovídal na otázky. Ale když se někdo červená, znamená to ano. Vidíte? Řekl jsem, mám strach. Ale on pravil. Musíš teď pracovat. Musíš se vrátit ke svému stroji. Budu tady na tebe čekat. Vrať se zítra večer. Vzpomněl jsem si na lišku. Člověk se vydává v nebezpečí, že bude trochu plakat, když se nechal ochočit.

Vedle studny stála stará, pobořená kamenná zeď. Když jsem se druhý den vracel od své práce, viděl jsem z dálky malého prince, jak sedí nahoře, nohy svěšeny. A slyšel jsem, jak říká: tak ty už si na to nevzpomínáš? Tady to přece nebylo. Nějaký hlas mu zřejmě odpověděl, protože malý princ namítl: ale ano, je to ten den, ale ne to místo. Šel jsem dál ke zdi. Stále jsem nikoho neviděl ani neslyšel. Přesto malý princ někomu zase namítal: jistě, uvidíš, kde začíná v písku má stopa. Jen tam na mne čekej. Budu tam dnes v noci. Byl jsem už jen 20 metrů od zdi a stále jsem nic neviděl. A teď jdi pryč, řekl. Já chci zase dolů. Podíval jsem se tedy dolů ke zdi a vyskočil jsem. Proti malému princi se tam zvedal jeden z těch žlutých hadů, kteří vás v půl minutě zprovodí ze světa. Sáhl jsem do kapsy pro revolver a rozběhl jsem se, ale had sotva mě zaslechl, vklouzl tiše do písku, jako opadá tryskající pramen, a bez velkého spěchu se protáhl mezi kameny, zanechává je za sebou lehký kovový šelest. Doběhl jsem ke zdi právě včas, abych zachytil do náruče svého malého prince, bledého jako sníh. Co pak to znamená? Ty se teď dáváš do řeči z hady? Sundal jsem mu zlatě žlutý šátek, který věčně nosil na krku. Smočil jsem mu spánky a dal jsem mu napít. Neodvažoval jsem se ho teď už na nic ptát. Díval se na mě vážně a objal mě kolem krku. Cítil jsem jeho srdce tlouci jako srdíčko postřeleného umírajícího ptáčka. Řekl mi: to jsem rád, že jsi přišel na to, co tvému stroji chybí. Budeš moci domů. Právě jsem mu přicházel oznámit, že proti všemu očekávání se mi práce zdařila. Neodpověděl na mou otázku, ale dodal: já se dnes také vrátím domů. Potom připojil posmutněle: mám to mnohem dál a mnohem nesnadnější. Dobře jsem cítil, že se děje něco neobyčejného. Tiskl jsem ho v náručí jako malé dítě a přesto se mi zdálo, že sklouzává někam dolů do propasti a že nemohu nic udělat, aby ho zadržel. Jeho pohled byl vážný, zahleděný do velké dálky. Mám od tebe beránka. Mám bedínku pro toho beránka a náhubek. A tesklivě se usmál. Dlouho jsem čekal. Cítil jsem, jak se mu krev pomalu vrací do žil. Ty jsi měl strach, človíčku. Měl strach, toť se ví, ale lehounce se usmál. Dnes večer se budu bát ještě daleko víc. Znovu mě zamrazilo pocitem něčeho nenapravitelného. Uvědomil jsem si, jak by to bylo hrozné, kdybych už nikdy neměl slyšet tento smích. Byl mi studánkou v poušti. Človíčku, chci tě ještě slyšet se smát. On mi však řekl: dnes v noci tomu bude rok. Má hvězda bude právě nad místem, kam jsem loni spadl. Človíčku, vidí, že je to jen zlý sen, to s tím hadem, se schůzkou a s hvězdou. Ale neodpověděl mi na tu otázku. Pravil: nikdy nevidíme to, co je důležité.

A dnes je tomu jistě už 6 let. Dosud jsem tu příhodu nikomu nevyprávěl. Kamarádi, když jsem se s nimi zase shledal, byli velice rádi, že mě vidí živého. Já jsem byl smutný, ale říkal jsem jim to únavou. Rád naslouchám za noci hvězdám. Je to jako 500 milionů rolníček. Ale víte, něco tu není v pořádku. K náhubku, který jsem malému princi nakreslil, zapomněl jsem připojit řemínek. Nikdy ho asi nemohl Beránkovi připnout. Říkám si tedy, co pak se to asi na jeho planetě přihodilo. Je možné, že Beránek spásil květin. Hned si však pomyslím, to jistě ne. Malý princ jí přece dává každou noc podskleněný poklop a Beránka si dobře hlídá. A tu jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí. Potom si zase říkám, někdy je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Jednou večer třeba malý princ zapomněl na skleněný poklop nebo se Beránek za noci tiše vykradl.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste si i dnes našli čas na naši noční linku. Budeme si povídat o znameních zvěrokruhu. Věříte tomu, že datum narození může něco napovědět o naší povaze? Nebo jsou pro vás horoskopy jenom příjemným čtením pro chvíle odpočinku? Možná jste se někdy v charakteristice svého znamení úplně poznali a možná jste si naopak řekli, že na vás nesedí vůbec nic. I to je zajímavé. Každý z nás je totiž

0: jedinečný a právě o tom si dnes budeme společně povídat. Zavolejte mi a podělte se o své zkušenosti. 731 800 900. Věříte na astrologii? Máte oblíbené znamení, talisman nebo příběh spojený s horoskopem? Těším se na vaše názory i zážitky, které můžete také psát, a to na rozhlas.cz/linka anebo na linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a ať je dnešní Noční linka příjemným setkáním.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každý z nás se někde možná podíval, co o něm říká jeho znamení zvěrokruhu, alespoň jednou za život. Někdo horoskopy čte každý den, někdo pro pobavení, jiný v nich hledá odpovědi, zajímá se o povahu lidí kolem sebe. Možná podle znamení hledá i určitou souhru mezi partnery, přáteli nebo rodinou. Právě o astrologii si budeme dnes povídat v noční lince. A kdo nám to hezky začne? Krásnou noc přeji.
1: Krásnou noc, momentě, já vypnu rádio.
0: Paní Dana je napřímo. Tak i vás se budeme ptát, jestli víte, v jakém jste znamení, zajímalo vás někde, co o vás vypovídá a tak dále. Tak
1: zaujalo, je tady Dana z Jiříček. A já bych k tomu řekla asi tolik. Já mám zkušenost, já vycházím hodně ze zkušeností životních, protože už taky mám něco odžito. A v podstatě o astrologii se velice zajímám, stejně jako o numerologii, ale astrologie mě zajímá z toho důvodu, že prostě já jsem jako blíženec, zrozenec blížencí, tak jsem kompatibilní celkem s každým znamením, dá se říct. Jo, ale je to o těch životních zkušenostech, jak se snažíme s lidmi vycházet a tak dále. Ale třeba měsíc nebo lunu mám třeba ve váhách, takže jsem takový váhavec, hodně zvažuju, než se pro něco rozhodnu. To je jedna věc. No a zase ascendent mám ve štíru, jo? Takže já to mám jako tak srovnaný v hlavě, že mám z každého něco. A pak se můžete taky zeptat na něco, ale já bych tomu řekla asi tolik. Já mám jediný střet, který jsem měla, a to i v manželství, který se nevydařilo, tak to bylo s Beranem. A i s rozenci z Beranu, i se ženama, mám trošku problémy. Oni jsou takový trošku jako nadřaznější nade mě a já to prostě nemám ráda. Jsem takový pokorný člověk.
0: Beran. Tak ano, o nich se říká, já jsem si tady pro vás připravila takové krátké informace, když někdo z vás řekne nějaké znamení, tak abych ho doplnila. O nich se říká, že jsou odvážní, průbojní, plní energie, přímí, upřímní, samostatní, soutěživí. No, ano. No,
1: oni jsou tak, až příliš soutěživí a příliš takový tvrdohlavý, ano. Já bych řekla, že jsou tvrdohlaví. Když si něco umanou, tak to prostě chtějí. Za každou cenu. A já jsem měla rodiče ve znamení lva, tatínek byl, můj milovaný tatínek byl ve znamení ryb. S tím já nemám s žádným znamením jako konflikt, jo. Ale u toho Berana prostě...
0: No, mají tady slabší stránky, netrpělivost, impulzivnost, tvrdohlavost, sklon jednat dříve, než vše promyslí, rychle vzplanutí.
1: Jo. Přesně tak, Věruško. A proto jsem byla ráda, že jste mi do toho vstoupila, do toho mého monologu vlastně, že jste mi to upřesnila. Já prostě vycházím z těch životních zkušeností samozřejmě. Nedám na to, co si přečtu týdenním horoskopu, to vůbec ne. No, jo, mě spíš zajímají.
0: Dobře, paní Dano, jestli dovolíte, to je teda ta astrologie. A teď, kdybyste mi zkusila ještě osvětlit, vy jste říkala, že se věnujete numerologii. To je zajímavé, tak kdybychom tu druhou část povídání věnovali tomu.
1: Ano. Ta je velice zajímavá, protože tam to totiž je o číslech, o datu narození vlastně a to se musí sečíst vlastně celé datum narození včetně roku. A teď vám vyjde nějaké číslo, který vlastně pokrátíte a já jsem třeba dvojka. Jo, a dvojka je prostě takový člověk, který jako, myslím si, že to mám v hlavě celkem srovnaný a že se snažím opravdu nacházet na každém, nejen ty zápory, ale i ty klady. Jo?
0: Paní Dano, a to vám teda říká něco o vás, vypovídá to něco o vás. V numerologii je toto vaše teda číslo a ano? V té astrologii je to to, v jakém znamení zvěrokruhu jste se narodila,
1: tak,
0: ale jak je to s tím,
1: jo,
0: když chcete nějakou jako odpověď, tak jako můžete se zeptat nějakým způsobem, jako, nebo něco vyčíst v té numerologii, aby vám dali odpověď.
1: No, v té numerologii se dá vyčíst úplně mnoho věcí a jako když si uděláte tu břížku numerologickou, což je takový vlastně čtverečky vlastně z 9 políčky a teď vy vlastně musíte zkoumat v té numerologii, musíte zkoumat i která políčka vám chybí, v čem jste prostě a tím pádem vlastně přicházíte na to, v čem jste dobrá, vynikající a v čem třeba máte trošku na sobě zapracovat, jo, to je druhá věc. No a ono se to těžko vysvětluje takhle, je to prostě 9-místná mřížka a já jsem třeba, já mám 2 6 v datumu narození, jo, takže já vám řeknu pro příklad a ta 6 je symbolika toho, kdo má 6 a nebo 2 6, tak je symbolika toho, ta je vlastně uprostřed je 6. A ta je symbolika toho, že ten člověk má vztah k rodině, k rodinným hodnotám. Posloucháte mě ještě?
0: Ano, takže byste se vlastně, jakoby, byste se mohla zeptat někoho na jeho datum narození, pak si to sečíst za to, co mu vyjde, tak byste si řekla, to je rodinný typ, tak s ním...
1: No, ale víte co, oni všechna čísla vlastně mají smysl. Všechna čísla. A ty chybějící také. No? To, co vám chybí v té mřížce, když si prostě tam převedete do té mřížky, jako když si představíte 9 políček, prostě, jakoby malý čtvereček, tak těch 9 políček, tak vlastně to, co vám chybí, a nebo to, co tam máte. Ale co je podstatné, a myslím, že už jednou byla řeč o numerologii, jako takové, a že jsme se shodli v tom, že prostě je to víceméně originálnější způsob, jak se člověka rozebrat, jak přijít na jeho hodnoty i nedostatky ještě před tím, když znáte datum narození, včetně roku. A já jsem navíc ještě na konci, vlastně já jsem taková radší povaha, protože já jsem na konci, já jsem vlastně k 3. dekanu těch blíženců, takže já už jsem spíš rak. Já jsem takovej, hodně, hodně pro mě rodinný hodnoty znamenají mnoho. Tím bych to asi chtěla uzavřít. A tam říčka, to se těžko se to vysvětluje takhle jako někomu, kdo se nevyzná. Ale prostě ty čísla si převedete. Dáte si je do té břížky, 9-místné a zkoumáte ta čísla, která máte ve většině, nebo i vícekrát, a nebo i ta čísla, která tam chybí v té mřížce. V těch od 1 do 9 je numerologie, jo? Takže tak to je.
0: No, tak děkujeme za ten náhled, ano, do světa numerologie.
1: Děkuju a budu dneska poslouchat velice, velice pozorně, protože já vám děkuju za prostor a nechci mluvit dlouho a přeju vám krásné léto a co už konečně, ať přejdou ta sucha, ať máme konečně trošku vláhy, protože já už jsem z toho úplně z tohohle toho horkého
0: Paní
1: léta.
0: Paní Dano, ještě. To musíte říct podle mě tak za 14 dní nebo možná později, ale když jsem se dívala na předpověď.
1: Tak... Těžko předívat z toho, pak i usínám. Jo? Takže Jaruško, mějte se krásně, opatrujte se. Šťastně dojďte domů, mějte ráda svoji rodinu, ať už jste v jakémkoliv znamení, v jakékoliv numerologii. Jo?
0: Děkuju. Já jsem Lev, paní Dano.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: aktuální čas 23 hodin 17 minut. Astrologie provází lidi už po staletí. Pro někoho je zajímavým způsobem, jak přemýšlet o sobě i o druhých, pro jiného jenom milou zábavou. Ať už hvězdám věříte nebo ne, někdy je zajímavé zjistit, jak nás popisují astrologové podle našeho znamení a jestli v nich najdeme alespoň kousek pravdy v těch horoskopech. Tak uvidíme, co k tomu tématu poví paní Zdena, ta volá noční linku právě teď. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, paní redaktorko, a dobrý večer všem posluchačům. Já jsem vodnář a to jako já jsem velký trémista, takže já asi toho moc neřeknu. Prostě když si přečtete charakteristiku vodnáře, tak to jsem úplně já vzdušný. Nemůže mě nikdo prostě držet nebo prostě, já nevím, jak bych to řekla. No. Mám ráda lidi, prostě ráda pomáhám každému a hlavně prostě kdyby mě chtěl někdo jako vlastnit to, v tom způsobu, tak to ne, prostě já musím mít volnost, jo.
0: Vodnář jste říkala, ano?
1: Vodnář. Když si to přečtete, tak to jsem prostě já, jo.
0: No a vidíte to, já tady mám nějaké základní rysy a nějaké takové, no možná vidíte, tady poslední bod, samostatní a svobodomyslní. Neradi se nechají omezovat, mají rádi svou vlastní cestu. No tak to sedí na vás, říkáte, vidíte, tak to možná nějak přeci jenom funguje. A vodnáři jsou originální, zvídaví, přátelští, společenští. Krásná vlastnost je spravedlnost, že jsou spravedliví.
1: Ano,
0: a
1: ano.
0: Nějaké výtky, tak to by jsem vám možná mohla vytknout, že někdy můžete působit trošku odtažitě, býváte tvrdohlava ve svých názorech, dáváte někdy rozumu přednost před emocemi. Sedí to?
1: Jo, ale Počkejte, jak to...
0: No ale jak je tady, že dáváte přednost rozumu před emocemi, tak tady vidíte, že to napsali jako vlastně výtku a no, ono jako být rozumný a řídit se hlavou, já bych to považovala třeba za přednost, no, nevím, co vy.
1: No, já jakdy, no.
0: Možná.
1: Někdy. Když nedám právě.
0: Takže říkáte, že to u vás sedí, tak to je jedna věc. A teď tedy, když třeba máte před sebou nějaké rozhodnutí, možná jste někdy v životě byla postavena před nějakou věc, kdy jste musela říct si ano, ne. Poradila jste se třeba s nějakou vědmou, s nějakým astrologem, přečetla jste si horoskop?
1: Ne, to ne. Horoskopy čtu hrozně málo kdy, ale jednou prostě známá paní, tak jsem říkala, tak mě teda taky řekni, co asi, jaký vlastnosti mám, nebo tak, nebo co, no to, co se vlastně říká, že jo. A ona mi přesně řekla něco podobného. Já jsem říkala, tak už můžete být ticho, jako protože já skutečně jsem vodnář, tvrdý vodnář.
0: Dobře.
1: A někdy mě to je teda na závadu, jo, protože já bych každému pomáhala, já prostě mám ráda lidi a no, když já mám takovou trému, že nemůžu mluvit.
0: A myslíte si, že některá znamení si spolu lépe rozumějí než jiná. Věřila byste tady na toto spojení, že to může rozhodovat?
1: No, může, ale já jsem měla berana za manžela. A no, beran je beran, jo. A já jsem vodnář. A ono to nesedělo dohromady. Jako byli jsme dost často v rozepří, jo. Ale když jsem se s ním chtěla poradit, tak on mě vždycky řekl, no tak si to rozhodni sama, no.
0: Aha, tak spojení Beran a Vodnář podle astrologie, cituji, někdy mohou narazit na to, že oba chtějí jít svou vlastní cestou, ale vzájemný respekt jim může pomoci najít společnou řeč, ale bývá to velmi náročné.
1: No vidíte, že to je pravda, no.
0: Teda,
1: a mám syna lva. Mám syna lva. Jo. A to je teda skutečnej lev, jo. To je to samý, prostě vládce, lev, vládce. On, prostě můj syn, já kolikrát jsem na něho až tak naštvaná, protože on prostě ten prosazuje úplně, jo, nevědomky samozřejmě, ale to je skutečnej lev, když si přečtete lva, tak
0: ano, on je tvořivý. Odvážní jsou lvy, věrní, ano. Velkorysí, společenští, ale sebevědomí, někdy pyšní a potřebují uznání.
1: On je hrozně šikovnej, on prostě všechno on dokáže udělat, jo. Ale tohle ta povaha prostě toho lva se tam teda opravdu projevuje silně. No a ten, co říkala paní Dana, tam ty dvě šestky, to je 1966 je druhý syn. A no tak oni mají tak podobnou trochu povahu, ale on je jiný. Je víc společenský a no pro rodinu, no tak tenhle, ten starší taky je pro rodinu, všechno pro rodinu.
0: To je hezké.
1: Dá se říct.
0: Tak to má být. Děkuji Zdeni za milé povídání, bylo hezké vás poslouchat. Děkuji, že jste se podělila o svoje zkušenosti s astrologií a malinko jsme otevřeli i numerologii, tady s těmi čísly s datumy narození. Tak pojďme poslouchat příběhy ostatních a píseň od Marka Ztraceného, jestli souhlasíte.
1: Děkuju a promiňte, že já mám hroznou trému.
0: Takže vůbec to nebylo poznat. Vůbec.
1: Všem přeju dobrou noc a vám taky.
0: I vám. Číslo si uložte a zavolejte zase příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásně se to poslouchalo. Marek Ztracený a Naše cesty. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, pokračujeme v povídání na téma Věříte svému znamení z věrokruhu? Sedí na vás jeho charakteristika? Koho můžeme přivítat?
1: Dobrý večer, tady Jitka z Brna.
0: Milá návštěva z Brna, paní Jitka je s námi. Vítejte a povídejte, co máte k tématu.
1: No tak já jsem 31.12.41 a jsem Jitka, to je 5. prosince. Jako dítě jsem byla strašně ukřivděná na to moje narození i svátky, protože 5. prosince je Jitka, 6. chodil Mikuláš. Pak byly Vánoce a pak jsem měla narozeniny. A takže nebyly v té době nějak moc penězky, takže jsem ještě naštěstí si měla maminku švadlenu, takže ta mě obšívala, tak když jsem měla třeba do ozdravovny, tak si holky moje šatičky půjčovaly jako princeznovský. Takže já jsem tam byla taková středem pozornosti, že jsem všichni si snažili rozebrat můj šatník a já jsem malem neměla co na sebe.
0: Takže tak. No, ale zase je krásné, že jste měla tolik důvodu k oslavě v jednom období. To byla prostě trojnásobná radost.
1: No jo, trojnásobná, ale pro chápu, peněženku. Chápu. Protože
0: pro
1: maminka,
0: ty děti hlavně, ano, které čekají celý rok, až budou mít narozeniny a pak mají vlastně tři věci za nás.
1: Byla
0: narozeniny
1: jsem potom jenom s maminkou, protože náš táta měl široké srdce a tak to řešil po svým a maminka to nezvládla, takže byla se mnou sama. No ale říkám, když jsem byla v té ozdravovně, tak to byla paráda teda. Všichni, já jsem málem chodila jenom ve spodnice nebo v něčem takovým. To jsem měla jenom tak trošku. No ale tak jinak je to v pořádku. Mám, no, měla jsem 2 děti. Syna nemám už, což teda je nejhorší, když se může stát podívat se dítěti do hrobu, ale mám dceru a mám 2 vnučky a z těch mám radost. Mm-hmm.
0: Paní Jitko, poznáváte se v charakteristice svého znamení? Zajímáte se o to?
1: Ani jsem neměla tu příležitost, ani jsem to tak nestudovala nijak.
0: A vy jste tedy, jaké znamení?
1: 31.12.41 Kozoroh.
0: Kozoroh, takže...
1: Měla bych trkat, ale to nejsem trkající.
0: Tak, pracovitá, zodpovědná, vytrvalá, praktická... rozvážná, spolehlivá, cílevědomá. Sedí to na vás?
1: Ano.
0: Aha. Jo? A schválně, teď vyzkoušíme si to obráceně. Jakou máte slabou stránku? Jestli to bude sedět.
1: No, nevím.
0: Mohou působit vážně nebo uzavřeně? Někdy bývají příliš přísní na sebe i na ostatní, neradi opouštějí své plány a názory.
1: No tak já jsem zhovývavá, nejsem taková přísná.
0: Mhm, tak.
1: Nebyla jsem.
0: Ano.
1: Já jsem totiž potom, manžel měl široké srdíčko, no tak nás opustil a byla jsem sama s dětmi a takže jsem se měla to ohánět, takže jsem byla musela jsem být přísnější, no ale tak zase nedovedla jsem to. Můj synátor už není, to je nejhorší, když se matka podívá dítěti do hrobu a husí kůže mě úplně naskočila a mám jenom dceru, ale mám 2 vnučky, ale jedna ta vnučka je až v Anglii, ta, která je taková dobrosrdečná, milá. To jsem dala chalupu, tak ta není spokojená, protože té druhé jsem dala tento byt napsat a když tady není, tak ta jí to závidí a to nemám ráda. Nemám z toho radost, že je takhle jako ta druhá. Nejsou si ty vnučky vůbec podobný.
0: Někdy to tak bývá,
1: jedné no.
0: A čtete někdy horoskopy, když na ně narazíte v časopise?
1: No, tak moc si nekupuju časopisy, mám jenom, no trošku, když jo, když mám nějaký časopis, tak se samozřejmě, že si to přečtu, ale někdy to sedí trošku a někdy ne.
0: Já jsem vždycky říkala, že to je napsané tak, aby to sedělo i nesedělo.
1: No,
0: aby se v tom
1: jakoby
0: každý našel.
1: Tak, ano, ano.
0: Já jsem se ale těšila, že by nám to třeba nějaký odborník vysvětlil, jak to vlastně funguje, jak se to tvoří a že by nám k tomu dal nějaké podklady. Tak uvidíme, třeba se někdo takový ozve. Vám poděkuju.
1: Třeba bude někdo, kdo se k tom vyzná a řekne nám to. Tak se mějte krásně, ať vám to udíká a hodně zdravíčka vám přeji.
0: I vám, paní Jitko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 8 minut po půl 12. volá noční linku Českého rozhlasu paní Marie. Vítejte.
1: Halo.
0: Povídejte. Dnešní téma, věříte svému znamení z věrokruhu? Sedí na vás jeho charakteristika?
1: Já jsem stará červenice. Každým soulem.
0: Tak to hezky začínáme.
1: Zítra je úplněk, tudíž jsem se teď procházela po úplníku a podobně a věřím na tohle co všechno, protože to, a za prvé vy jste lvice a moje pravnučka je také lvice a to, a všem dámám, které poslouchají, bych chtěla doporučit lunární kalendář Pavla Skáčela, což je syn mého bývalého republikána kamaráda, ale je úžasný, protože paní Žeškalnizová to má za 300 a on to má bohužel za 100 a je úžasný, protože tam bere léčitele lunární kalendář Pavla Skácela za 90 korun. To si každá dáma může doporučit, prostě tam jsou půsy a všechno možné.
0: Jo? My většinou se tady snažíme nedělat reklamu, ale kdybyste povídala ze své zkušenosti.
1: Já na tohle věřím úplně báječně, protože jako ti vodnáři, já jsem zkusila, i manžela jsem měla vodnáře, i přítelkyně jsem měla vodnářku, které jsem mimochodem zapůjčila peníze, pak mi je to, ale to je jedno.
0: Takže věříte, že postavení hvězd může ovlivnit lidský život?
1: Prosím?
0: Myslíte, že postavení hvězd může ovlivnit lidský
1: určitě,
0: osud?
1: Určitě, jo, jako to je jasný, jako facka. Jo, to je prostě daný, to je příroda a s tím nic nenaděláme. Já tomu, podívejte se, bylo mi 71 let, takže zabývám se tímhle tím jako soukromně, já to nikomu nevnučuju. Já moje familie tady vždycky říkala, no jo, babička, no prababička, no jo, už hrabe a mě pohodičky nehrabe, protože to mám makovice srovnané a je to úžasné tohle, prostě, přírodu se ještě nikomu, jako bohužel za Komančů se říkalo, poručíme větru dešti. Dneska zase, no, což jsem konzultovala ještě, když bylo ANO s panem Babišem, aby se zamývali chemtrailsem a podobně. Podívejte se, dneska je, já nevím, 8 stupňů, zítra bude 40 stupňů, a to je jedno to. Prostě my to neovlivníme. Stejně ta příroda si udělá svoje. Jo? Co si budeme povídat. A všem dámám, kteří chtějí pro své zdraví a pro svůj půvab a podobně něco udělat, ať si zakoupí tenhle ten kalendář.
0: Dobře. Tak paní Marie, moc děkujeme, že jste s námi teď vysílala noční linku. Přejeme vám pevné zdraví a budeme se těšit, že se spojíme zase někdy příště v noční lince. Bude to k jinému tématu, ale určitě si budeme mít co říct.
1: Tak jo, hezký ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Stalo se vám někdy, že vás někdo odhadl právě podle znamení? Máte doma nějaký talisman nebo symbol svého znamení, třeba na krku, přívěsek? A věříte, že se některá znamení k sobě opravdu lépe hodí než některá jiná? Astrologie provází lidi už po staletí a toto téma nás provází také dnešní noční linkou. Volejte, těší se na vás Jarka Barbuříková.
3: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Je přesně 11:45, je tady noční linka Českého rozhlasu a další návštěva a tou je... Krásný večer přejeme. Halo, halo. A tak byl tam pan Petr, který volal od Prahy, ale vidím, že nás telefonní spojení zklamalo, ale mám obsazené všechny linky, takže hned můžu zvednout další. Tak koho vítáme teď živě do vysílání?
1: Dobrý den, Monika z Prahy. Já totiž trošku mám tady problém s tím, co řekla ta paní předchozí, protože úplně ke až ve středu, tady to čtu, ve středu odpoledne, tak to jako nemám důvěru ani v nějaký ty věci, co ona inzeruje, ale mně se zdá divné, taky paní Danu, kterou mám velmi ráda z Blatné, že si odporujou vlastně ta čísla a ta znamení z jirokruhu, protože uvedu příklad. Když se někdo narodí 1.2. a 2.1., což vlastně 1. února je od nás a 2. ledna je Kozoroh, tak a numerologicky je to stejné. To by mě zajímalo, jestli by zavolal nějaký numerolog nebo nějaká numeroložka. Vlastně to jsou úplně odlišná data. A jako různá znamení zvěrokruhu, tak to taky nesedí, že jo. To jako člověk si tam vybere, já jsem Kozorog, mně se líbilo, co jste četla, pracovitá, zodpovědná, vytrvalá, to je úplně jako do čítanky, to je do CV. Ale paní Jarmilko, já mám velkou důvěru v ten čínský nebo tibetský, nebo jak se to říká, ten horoskop, jak tam je kočka nebo zajíc, jestli to znáte podle letopočtu.
0: No, minimálně, tak zkuste nám to osvětlit.
1: No, tak třeba, já nevím, Hana Zagorová byla ročník 1946 a byla pes a tam je jakože pracovitý a prostě to sedělo, takže vlastně to je vždycky po 12 letech se to opakuje. Teď já nevím, co je letos za rok koně možná, nebo no a jako řekla bych, že prostě ty čínské, ten čínský zvěrokruh, tomu bych trochu věřila, jenom pro zajímavost řeknu, že za hlubokého socialismu, když byl týdeník Ahoj na sobotu, tak tam vždycky byl horoskop a oni to opisovali z nějakého polského rok starého časopisu, takže kdo by si chtěl ušetřit peníze za horoskopy, takové ty psané v časopisech, tak doporučuji si někde ve supermarketu prolistovat. V každém týdeníku je úplně jiný horoskop, jo? Že si přečtete, že tento týden budete mít štěstí v rodinném kruhu a problémy v práci a tam je to jako jinak. Takže a ještě mám problém tedy s letním časem, že vlastně když se narodí miminko, teď vlastně za pár minut bude jakoby nový den, ale on vlastně ještě není podle Boha, jak se říkalo, že za socialismu se říkalo, že je čas podle Boha nebo podle komunistů, tak teď je teda čas podle skutečnosti a nebo podle letního času, takže vlastně to mimino, když se teď narodí za pár minut, tak bude mít datum narození 28. července, ale ono se vlastně narodí až do 1 hodiny ještě vlastně 27., kdyby nebyl posunutý čas. Tak to bych taky byla ráda, kdyby mi někdo vysvětlil. A jinak všechny pozdravuju a přeju krásnou noční linku, je to zajímavé téma. Ta numerologie, tam mi vadí, že tam chybí nula v té mřížce, protože to by zase znamenalo, že lidi, kteří se narodí 30. nebo 3. mají taky stejnou vlastně jako věždbu nebo osud, tak
0: no, já si budu ráda, myslím, když někdo, že to tak je. No,
1: že kdyby zkrátka někdo jako zavolal, co znamenají ty jedničky, to by měl, já mám hodně jedniček v datu narození, jestli by mi to někdo vysvětlil, jestli jsem jednička nebo...
0: Jo, tady jste jednička, to je skvělé.
1: Tak vy jste jednička určitě, paní Barbo říkala, krásný večer a všechny moc zdravím a mějte se hezky.
0: I vy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: To byla paní Monika, která volala z Prahy. Děkujeme jí za milý příspěvek a už teď se těšíme na další. A než někoho přivítáme, tak je tady kapela Elán a píseň Láska moje. Tak ať se vám to hezky poslouchá.

0: až do posledních tónů, kapela Elán, Láska moja. Romantická písnička. A uvidíme, s jakou náladou přichází paní Iveta z Olomouce.
1: Ano, děkuji.
0: Nevím, jestli bude romantická, v každém případě se těšíme na vaše vyprávění k tématu. Věříte na znamení z horoskopu?
1: Takže, mohu hovořit?
0: Ano, jsme ve vysílání.
1: Chtěla bych

0: vlastně u konce, tak snad se už nikdy nenarodím jako znovu, jo, jako duševně. A potom, jak ta poslední paní říkala, ať je někdo vysvětlí ty jedničky. Takže já mám datum narození 4 jedničky a to je neštěstí. To je neštěstí emocionální. To znamená, že ten člověk, jako i já, máme co dělat sám se sebou emocionálně, jo? Že furt čekáme lásku, hodně lásky, jo? Že se nezvládáme, jo? Citově, emocionálně se nezvládáme. Ale dá se to jako překonat, já už jsem to jako překonala, taky jsem to cítila na sobě, jo? Musíte hodně sportovat, abyste nemyslela na to, kdo vás má rád, kdo vás nemá rád, jo? To jsou ty jedničky. Já mám 4 jedničky v datu narození, to je neštěstí. A potom, jak mluvíte o těch znameních, to je pravda. Já jsem třeba kozoroh, jo? A jak jste říkala ty vlastnosti, to úplně sedí. To přesně sedí, pracovité a td. A teďka musíte si k sobě opravdu najít hodný znamení. A to není lehké, jo? To s někým se seznámíte a on je třeba jiný. Já jsem kozoroh a ještě chci říct lidem, máte 2 znamení. Jedno sluneční, to jsou kozoroh, a potom je ascendentální takzvané, jo? Ascendent. Takže já jsem kozoroh vodnář a ten vodnář, to druhé znamení, mě velmi ovlivňuje, jo? Já jsem celý, ten vodnář je takový free, do luftu, jako do luftu, jo? Obrazně řečeno. Já jsem ráda cestovala, sportovala, jo. Já jsem byla taková free. Manžel mě nemohl ovlivnit. Manžel si dělal, co chtěl, a já jsem si taky dělala, co chtěla. Čili on surfoval, lyžoval, lyžovali jsme spolu, ale já jsem jezdila na kole a tak dále. A já jsem byla taková free, já jsem měla ráda volnost, já jsem měla psí zahradu, jo, já jsem byla taková free, to je ten vodnář. A kozoroh jinak, jsem kozoroh, si rozumí. Se štírem, štír, bík, beran, rohatý znamení. Pře, kozoroh je rohatý znamení, jo. Kozoroh, bík, beran. A potom ještě jsem milovala raka, protože my jsme v tom zvěrokruhu takovým kulatým, jak jsou ty znamení vepsány v tom kruhu, tak on byl proti mně jako, jo, proti mně, jako protinožec. Rak, kozoroh. Tak ještě jsem si rozuměla s rakem. A jinak výborný znamení ke mně ještě rybičky, ryba, protože oni jsou něžní a milují něžnost. A tenkrát ten můj kamarád byl ryba a on hrál na kytaru a vždycky, já jsem mu vždycky říkala, ty zahraj mi něco na kytaru. A já jsem to milovala. Takže kozoroh, beran, ryba, pana, jo, a můj manžel byl, my jsme se pak teda rozvedli. Po 32 letech, to byla škoda. A my jsme měli spolu ty dvojčátka a můj manžel byl pana a já kozoroh. A my jsme si strašně rozuměli ve věcech finančních, jo. Pana vydělávala, já taky, kozoroh. A my jsme fakt to klapalo ve věcech finančních, rozpočet rodiny a tak dále. Takže pana a kozoroh, taky výborný.
1: No, vy se v tom vyznáte, paní Ivetko? Mně to přijde,
0: já se tím zabývám. No, Jaruško, já jsem jako říkala doma. Už lidi, oni to vědí o mě. Já se tím zabývám jako holka. Normálně mi to vždycky zajímalo. Numerologie, chirozmatie, jo, astrologie. 20 let já se tím zabývám jenom tak jako holka. Já jsem, mě to vlákalo vždycky. Ty znamení, četla jsem Kluckou, jo. Perfektně, mám tady knihy doma o té chiromantii. Ano, čtení z té ruky, to je pravda. Tam normálně tu levou ruku tak zmáčknete jakoby a tam se vám udělají na boku 1 nebo 2 rýhy, to znamená, kolik budete mít děti třeba. Jo, já tomu rozumím.
1: No, už to, nebo už to
0: čára
1: zkouším.
0: Života a tak dále. No.
1: Ale no. Já se toho nebo vždycky, Ivetko, bojím. Já vůbec nechci vědět, ne, kde je ta čára života, abych se

0: na to
1: a normálne, no, sa vám podívam do ruky, do levé a uvidím čára života. Tam máte takový rúzny pahorky, pahorka Venuše a tak dále. Takže mne říkali, jedni lidi volali po mne a říkali, my bychom chtěli, aby ta paní Ivetka nám vyložila ty čísla. No. Jo, a ještě chci říct, té mřížce, jak tam paní mluvila, to je pravda. To je taková mřížka, 9 políček a tam si poskládáte to vaše datum narození, ale to musíte tam vědět, jak tam máte poskládat. Jo, to máte, ano, musíte vědět, kam,
2: jo, Ivetko,
1: kam
2: tomu, dáváte. Tomu rozumíme, že to je větší věda, že by jsme v tom museli umět první chodit, dobře to nakreslit nebo napsat, potom v tom umět číst, ale do detailů nemůžeme zabíhat, takže děkuju za váš telefonát. Jde vidět, že vás toto téma opravdu zajímá, že v něm nacházíte něco, co vás nějakým způsobem obohacuje, takže díky ještě jednou za telefonu, protože o to líp se
1: tak
2: to poslouchá.
1: Takzvaný roviny. Rovina, vize, odhodlání a tak dále.
2: Dobře. Ivetko, mějte se co nejlépe, musíme se rozloučit.
1: A víte, co mám já? Rovinu vize. Že vidím věci dopředu, kteří jiní lidi nevidí.
2: To je zajímavé. Je.
1: Zdravím všechny lidi, kteří mě mají rádi.
2: Tak doufám, že se někdy příště o tom daru popovídáme víc. Teď se ale náš čas naplnil. Led Zeppelin právě teď, 2 minuty po půlnoci. Ano, překročili jsme už půlnoční hodinu, takže jsme ve druhé půlce noční linky Českého rozhlasu. Je s vámi stále Jarka Barboříková a přeju nádhernou noc.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u druhé další hodiny Noční linky. Děkuji, že jste s námi zůstali i po půlnoci. Naše povídání se stále točí kolem znamení zvěrokruhu, astrologie, numerologie a také kolem toho, jak různé symboly a výklady vnímáme v našem životě. Někdo bere horoskopy jenom jako milé zpestření, jiný v nich hledá zamyšlení, inspiraci, odpovědi na otázky o sobě i o lidech kolem nás. A právě vaše zkušenosti a příběhy dělají dnešní večer zajímavým. Tak pojďme pokračovat, zavolejte na 731 800 900 nebo nám napište na rozhlas.cz/linka a podělte se o to, čemu věříte, co vás zajímá nebo co v souvislosti se znamením a čísly vás někdy překvapilo. Těším se na vaše další příběhy. Jsem Jarka Barbuříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Karel Gott zpíval 13 minut po půlnoci v noční lince Českého rozhlasu. Paní Jana je u nás. Voláte odkud?
1: Já volám z Trutnova.
0: Z Trutnova. Téma znáte. Věříte svému znamení zvěrokruhu? Sedí na vás jeho charakteristika? Otázky i na vás.
1: Která se ptala, jak je to možné, že máme letní čas, tak když se někdo narodí v tuto dobu, tak samozřejmě, že se započítává ten klasický čas, ten skutečný, když se vypracovává horoskop. Čili na tom není nic složitého. Počítá se ten skutečný čas. A ještě bych chtěla říct, ten, kdo říkal, že když má někdo v numerologii jakési nízké číslo, jako třeba paní Dana, má dvojku, takže je nízká, tak to vůbec není pravda, protože ta čísla nehovoří o nízkosti nebo výšce nějaké úrovně duševní. A navíc, kdo je na vysoké úrovni, když si myslí, že má devítku, tak takový člověk by měl vědět, že nikoho nesnižujeme. No, a já vás, slyšíte mě?
0: Ano.
1: Ano, a já bych teda chtěla říct ještě, že já se astrologií zabývám a to, že jsme narozeni v nějakém znamení, vůbec ještě nehovoří všechno o nás. To je jenom o tom, v jakém archetypu vězí naše duše. Ale horoskop to není jenom to, v jakém znamení máme to sluníčko vlastně. Ale horoskop se musí vypracovávat, jak jsou přesně postavené planety v tu chvíli, i v tu vteřinu vlastně našeho narození, jak jsou postavené astrologické domy, jak tam působí různé body v horoskopu na planety a tak dále. Takže to není žádná jednoduchá věc a ty horoskopy, co jsou psané v jakýchsi časopisech, tak to jsou jenom nesmysly, to nejsou žádné skutečné horoskopy tohleto.
0: Mm-hmm.
1: Slyšíme se?
0: Ano, tak toto téma je pro vás asi velmi zajímavé, provází vás celým životem, baví vás si o tom
1: Prosím?
0: Číst? Jestli se tomu věnujete víc do hloubky, jak moc se o to zajímáte, protože to vypadá, že to
1: rozumíte. Já se o astrologii zajímám od svých 15 let a už je mě hodně.
0: Tak to jste dobrá. Čím vás to tak fascinuje?
1: No, mě to začalo fascinovat tím, že jsem si jednou přečetla něco o blížencích. No, a sedělo to přesně na mě. A já jsem blíženec. A pak jsem začala pozorovat lidi podle toho, co se píše, jako vlastně o těch znameních, tak jsem měla kamarádku zase střelce a taky to na ní úplně sedělo. No, takže jako tím jsem se začala jako k tomu blížit, no a potom jsem to studovala do hloubky a pořád je pro mě důležité, kdo jaký má horoskop, jako jo. A když se jedná o vztahové horoskopy, tak to se nedělá jenom tak, jestli se k sobě hodí třeba to a to znamení. To taky může hodně napovědět. Ale musí se udělat srovnávací horoskop mezi těmi dvěma lidmi, ať jsou to manželé, přátelé, nebo matka, dcera a tak dále. A tam se potom v tom srovnávacím horoskopu pozná, jak to mezi těmi lidmi asi tak bude chodit a jaké je to jejich osudové životní setkání a tak dále.
0: To zní zajímavě, paní Jano. Byla jste někdy u nějakého odborníka, aby vám pověděl víc? U nějaké vědmy
1: taky byla,
0: třeba?
1: Taky byla, ano. A pověděl mě to, co jsem si vypočítala.
0: Takže vám to potvrdil. Perfektně.
1: No. A takže takhle a opravdu ty horoskopy v těch časopisech, to nemá ani cenu číst, to není horoskop. A víte proč? Protože ono nezáleží jen, že blíženci nebo to a to znamení se bude mít tak a tak. Protože každý, i když jsme třeba samý blíženci nebo samý jovi, tak všichni jsme se narodili trošičku na jiném místě, narodili jsme se v jiný čas, jako v jiném roce třeba a tak dále, čili nebo v jiný den, takže to nemůže vůbec jako mít nějaký vliv, jako to není horoskop, to, kde stálo naše slunce v den našeho narození, tak podle toho udělat už celý horoskop, jak se těm lidem třeba v tom týdnu bude dařit. To když si můžu vypočítat, jak se mě bude dařit, ale musím vycházet z celého horoskopu, nejenom z toho, že jsem blíženec, ale i z toho, jak mám postavené planety a jak jsou ty ostatní planety momentálně postavené teďka v tomto čase, tak na tento čas si můžu udělat horoskop, no.
0: Dobře, tak děkujeme, Jani, za ten obšírný výklad, hezky se to poslouchalo, je to zajímavé, tak doufám, že budete poslouchat i příběhy ostatních, třeba na vás nějak navážou. Zdravíme vás do Trutnova. Loučíme se.
1: Akorát mě mrzí, že vás špatně slyším, ale to se nedá nic dělat. Mějte se moc pěkně. Zdravím všechny posluchače i vás a pěkné poslouchání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Paní Vendula je s námi v noční lince Českého rozhlasu. I vás srdečně zdravíme a i vám nabízíme dnešní téma. Znamení zvěrokruhu. Sedí na vás jeho charakteristika? Nemusíte odpovídat přímo na tuto otázku. Vemte a chopte se tohoto tématu, z jaké strany chcete.
1: Horoskopy jsou 3 dekády a horoskop u ženy a u muže je jiný. Slyšíte mě?
0: Ano, pokračujte.
1: Je jiný a jsou 3 dekády. První dekada, druhá a třetí, jak u muže, tak u ženy. A to se moc liší, ano. První dekada je jiná, prostě ty 3 dekady jsou jiné. Z každého znamení. Jenom tohle jsem vám chtěla říct. Mějte se krásně.
0: No počkejte, Vendulko. Tak jak to máme my jako pochopit, jak to máme my v té praxi potom aplikovat? Když teda se chceme dozvědět něco o nás, chceme se věnovat tomu horoskopu, tak co nám tady tato informace měla říct?
1: Prosím vás, já mám znamení lásky z roku 1990 od Lindy Gondmanové a tam právě je, že jsou 3 dekády u každého znamení. Ano. První dekada, druhá a třetí. A každý horoskop se liší jak od muže, tak ženy. Každý je jiný.
0: A kde třeba najdeme tady takové horoskopy? Kdybych si chtěla přečíst na zítra jako žena, tak kde najdu horoskop? A jejda. Tak. Všechny telefonní linky se mi právě teď odpojily. Občas se to stává, sice výjimečně, ale nedá se nic dělat. Bohužel se nedozvíme odpověď, pokud se tedy nedovoláte opětovně znovu. Tak zkuste to, zavolejte znovu 731 800 900, abyste nám odpověděla na moji otázku. No a do té doby můžeme zvednout z někoho jiného. Kdo je tady s námi? Živě, tady teď jsem někoho překvapila. Že jdeme rovnou do vysílání.
2: Krásnou noc, Jarušku, tady Jarda Stařibová.
0: Jarda, Jardo, tak povídejte, co máte k tématu?
2: Takže já jsem ve znamení ryb a tomu tématu, co ten horoskop jako značí ty ryby, a to přesně mě sedí. My jsme hrozně jakoby citliví a hrozně ohleduplný k okolí.
0: Ano, citlivý, vnímavý, laskavý, empatičtí, tvořivý, zasnění.
2: Zasnění, ano, rádi sníme. A také máme bujnou fantazii, což u mě je velice, velice to bujný.
0: A prý se špatně rozhodujete, je to pravda?
2: No, jak v čom? Jako, když se rozhodu v nakupování, to rozhodování není tak těžký, to koupím hned.
0: Dobře, tak potom teda... Ale?
2: Co je tam to vlastně zajímavé, že máme zvláštní nadání, jakoby... jak se to dá, jakoby řečeno... umělecké nadání. Jsme tvořiví. Já třeba teď skládám básně. Takže...
0: Směřujete k tomu, že byste nám chtěl něco zarecitovat, nebo ne?
2: No, ono je to spíše takové nevhodné.
0: Dobře, no tak možná o to víc teda by mě lákalo si to poslechnout, ale ne, jsme ve vysílání Českého rozhlasu. Takže Jaroslave, na vás tedy sedí znamení horoskopu nebo zvěrokruhu, co to tedy pro vás znamená? Když jste třeba někdy hledal nějakou partnerku, tak díval jste se, kdo by k vám seděl? Čtete horoskopy? Byl jste někdy u nějaké vědmy?
2: Ne, já jsem si nejvíc rozuměl s přítelkyní, když ta byla v 19. listopadu, což nevím, co je to znamení.
0: Moje sestra je listopad, je štír, ale nevím, který datum, jestli se to tam nějak třeba neláme. No, ne. Tak nevadí. Tak mi řekněte, jestli jste někdy byl třeba u nějaké věštkyně.
2: Ne, to ne, to jakoby ne. Ani bych to nevyhledával, spíš čekám.
0: A proč ne? Schválně mi řekněte, bojíte se toho, co by vám řekla, anebo tomu nevěříte?
2: Ne, že bych tomu nevěřil ani, já nevím, není potřeba to vyhledávat, radši se překvapím, to by ten druhý den přijde, tady se probudím.
0: Aha, dobře, dobře, tak jste praktik, možná, že i to máte ve znamení, i když teda u vás jako u té ryby, ale, no.
2: Říká se, že třeba je něco váhání, jo, v tom váhání je třeba, co mám problém, zbavit se věcí, váhám, jestli to vyhodit nebo nevyhodit.
0: Aha.
2: A když to končí, že to nevyhodím.
0: Dobře. Tak děkuju, Jaroslave. Máte ještě něco závěrem, co byste chtěla říct?
2: No, zapomněl jsem pozdravovat všechny posluchače Noční linky a zvláště paní Danu z Brotné, která volala jako první. Tě se ještě poslouchá a tím moc zdravím.
0: Tak určitě je ráda, že ji pozdravujete. My jsme rádi, že jste nám zavolal. Ozvěte se zase příště, až vám sednete.
2: Tak a vám, Jarušku, šťastnou cestu domů.
0: Děkuji a krásnou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu, máme 8 minut po půlnoci. Dnešní téma vás baví, alespoň v to doufám. Každý z nás se někdy asi podíval, co o něm říká jeho znamení z věrokruhu. Někdo horoskopy miluje, někdo je čte jenom pro pobavení, jiný v nich skutečně hledá odpovědi, když má před sebou třeba nějaké závažné rozhodnutí. Dnešní téma zní, věříte svému z věrokruhu, sedí na vás jeho charakteristika. Kdo si s námi bude povídat? Halo, halo.
1: Halo, halo, dobrý večer, zde pan Jan.
0: Ještě jednou to jméno?
1: Pan Jan, neboli Honza. Ano,
0: Jan, dobře, služba. Něco mezi Damianem a panem Janem, takže Honzo, jestli dovolíte, tak vás budu oslovovat a povídejte, co máte k tématu.
1: Jasně, no já jsem si chtěl zeptat, jak vás to baví, tohle téma.
0: Hodně. Víte proč?
1: Jo,
0: protože dříve jsem tomu vůbec nevěnovala pozornost. Já jsem nevěděla mnoho let ani v jakém znamení jsem narozená a pak jsem potkala kamarádku, která k tomu propadla. A bylo to velmi zajímavé, že ona se tím řídila od rána do večera. Takového člověka už jsem druhého nepotkala, asi ani nepotkám. Ale stále se tím řídila, chodila na různé přednášky, kurzy a proto jsem si říkala, jestli třeba i tady bychom našli nějakého takového nadšence, který by nám otevřel ten svůj svět. Tak jak jste na tom vy?
1: No tak já jsem na tom velmi pragmaticky. Já jsem právě chtěl zmínit spíš takovou myšlenku, že přece není možný, aby lidi, kteří se narodili třeba ve stejném jako datu, úplně v jiném roce třeba a formuje jejich osobnost úplně jiný prostředí, aby měli stejnou povahu a aby se jim třeba v jeden týden děli stejné věci. To mně přijde jako z logického hlediska jako úplný nesmysl, takže já bych spíš znesl dotaz, jestli to vůbec může tohleto jako skutečně fungovat.
0: Mhm. Ano, to by mě taky zajímalo, protože já jsem na tom asi tak podobně jako vy, jak jsem už řekla. A o to víc mě právě fascinuje vlastně každý ten pohled na to. Někdo bere tu astrologii, numerologii jako takovou inspiraci k zamyšlení, proto tam několikrát jsem mluvila o tom, že to někdo bere třeba jako pro zábavu, ale jsou takoví, kteří to skutečně berou jako přesný návod na to, co člověka čeká. Takže možná nám to někdo vysvětlí, možná nám na to dá odpověď. Já vždycky říkám, že je úplně jedno, jestli tomu věříme nebo ne, ať si věří každý, čemu chce, hlavně ať žijeme dobře. A pokud to někomu pomůže, pokud to možná někoho uklidní v něčem, tak jedině dobře, protože takových berliček potřebujeme v životě víc, tak ať má každý tu svou.
1: Je to tak, souhlasím s váma, je to dobrá věc třeba k zamyšlení, nicméně logicky si myslím, že to fungovat prostě nemůže.
0: Děkuju za ten názor, teď úplně vidím, jak jste některé zvedl ze židle, kteří nás poslouchají, tak já doufám, že z té židle, od té židle poběží k tomu telefonu a že nám zavolají a že nám to vysvětlí. Tak děkuju.
1: Tak jo, hezký večer, pevný dobře. Nervy a hodně trpělivosti.
0: Naslyšenou zase příště.

0: Budeme končit, ale ještě před sebou máme jeden příběh. Kdo ho bude vyprávět? Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu.
1: Lidka z Brna, a já vám řeknu jednu věc, s čím jsem se potkala já. Já teda, mě ty horoskopy zajímají, já taky jako třeba občas jsem si nechala vyložit karty. Ale co se týče té numerologie, já jsem se kdysi potkala s jedním pánem, když jsem, už hovoříme do...
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Ano, takže všechny zdravím, já jsem, omlouvám se. Takže já jsem se kdysi setkala s jedním pánem, já jsem přišla o práci a chvíli mě zaměstnala, jako dneska už je kamarádka, ve sportovních potřebách. A přišel tam pán a tak jako jsem končila s tím, já říkám, tak já vám to spočítám. On říká, já vám to spočítám taky. Já jsem to brala jako takový žert.
0: Ale mě říkal, to je vtipné, no?
1: No, a když mě řeknete vaše datum narození a datum narození vašeho manžela nebo přítele, tak já vám to řeknu, jak to k sobě ladí. No a tak já jsem samozřejmě, mě to hrozně zajímalo, tak jako kolegyně poslouchala, tak já ona z hodou okolností měla manžela ve stejném znamení, jo. Takže pán to, já jsem ještě řekla, tak já jsem řekla bývalýho manžela, to jsem byla rozvedená už s ním, a současného přítele, ale neřekla jsem, kdo je kdo. On vám to spočítal a říká, tak tento, jako můj muž, bývalý, to je ďábel, ten vám bude dělat zle a bude vám dlouho dělat zle a prostě absolutně se k sobě nehodíte. Uh-huh. A na toho přítele řekl, tak to je přímo soulož duší. Doslova toho výrazu použil. Toto je pro vás úplně ideální znamení. Já jsem blíženec, přítel byl beran a já jako blíženec, tak ten manžel bývalý byl pana. A pana mě nesedí jako muž, ale sedí mě pana jako žena. Jako jo, když jsem měla tchyně, byla pana a byla úplně senzační a nejlepší tchyně na celém světě, ale jako muž, jako ne. Takže já jako tomu věřím svým způsobem, kamarádku mám Kozora a to, co jsem tady poslouchala, tak to je úplná pravda o tom Kozorovi. Já jsem teda neslyšela, co kdo vykládá, jenom paní se tam letmo zmínila, že jako i blíženec, nebo že to na ní sedí. Na mě taky. A není pravda, že blíženci mají dvojí povahu, to není pravda. Oni jsou takový jako, ono se říká, že blíženec je celý život dítě, jo, tak v tom dobrým slova smyslu. Je to pravda. Zvídavý, jako rád se jako učí novým věcem, pořád se do něčeho štoura. Ale ne, že by to bylo ve zlým, jo? My jsme jenom takový jako opravdu ty děti do konce života, jo? Takže jenom to jsem chtěla říct, ráda vás poslouchám, teda vysloveně vás teda, jako všechny kolegy, ale vás teda obzvlášť. Máte pro mě velice příjemný hlas. Jako,
0: děkuji.
1: To se mě líbí. A všechny zdravím a já si myslím, že na tom něco je a někdy teda, až bude třeba jiný prostor na to, tak můžeme se na ten výklad karet zaměřit. A mám dvě paní, které dělají ty výklady a řeknu vám, naposled jsem se ptala taky na něco a sedlo mi to úplně přesně. Ale to taky nemůže dělat každý. To je pravda, jo, že tady někdo vás osloví u obchodňáku a řekne, já vám něco vyrobím, to ne. Ale tyhle ty dvě ženy, ty to umí. Opravdu to umí. Ještě to uměla jedna paní tady v Brně, ta zemřela. Ale věřím na to a na ty horoskopy ještě, jak to někdo říká v tom ahoji nebo to, tak ještě jsem si vzpomněla, že do dneška mám tady, že jsem si to vystřihla, někde to tady mám. Ty mě řekli, že v tom, že potkám v tento čas muže, který mě poznamená na spoustu let. To byl bohužel ten můj bývalý muž. A bylo to tak. A dělal to údajně teda pan Řebačka. Tak já nevím, někdo mluvil o něco o tom, že se to někde opisovalo z něčeho v Polsku, nebo já nevím, to nevím, já jsem tak na půl ucha už zasíhla. Ale něco na tom je. A jenom říkám, ten, kdo dělá tady toto, musí to umět. To nemůže dělat každý. Mě to sice zajímá, ale nemohla bych to dělat. Ale vím, že když jsem se s tím potkala, tak to sedlo. Takže jsou věci mezi nebem a zemí, tím bych to uzavřela.
0: A to hezky uzavíráme. V podstatě nejenom rozhovor s vámi, ale celou noční linku. Díky za to.
1: Děkuju.
0: Mějte se dobře. Se moc.
1: Naschledanou.
0: Milí posluchači, pomalu se blíží konec noční linky. Děkuju všem, kteří jste se ozvali. Bylo příjemné poslouchat vaše příběhy, názory, zkušenosti. Každý z vás přinesl do tohoto nočního povídání něco osobního a zajímavého. Ať už horoskopům, astrologii nebo numerologii věříte, nebo berete jenom jako zajímavé zpestření, důležité je, že nám někdy mohou dát příležitost zamyslet se nad sebou, nad jinými, nad životem, nad světem. Tak vám přeji klidnou noc, dobrý odpočinek, krásné sny. Děkuji, že jste byli s námi a těším se příště u noční linky. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli v divadle pro vaše uši někdy tak trochu zapomínám na veselé scénky a monology s tím, že od toho jsou tu během dne jiné pořady, dnes to bude naopak. V našem archivu jsem totiž vybíral právě z programů někdejší rozhlasové redakce Zábavy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, časy se mění, ale něco přece zůstává. Třeba vzpomínky na to nejlepší z humoru v rozhlasovém archivu. I když dnes už tedy je, co se humoru týče, všechno úplně jinak než dřív. Miroslav Horníček k tomu říkával, my jsme umělé přetočené smíchy nepotřebovali, my jsme dokázali rozesmát a pobavit lidi sami. I proto je dobré si tu někdejší atmosféru v rozhlasové redakci Zábavy připomenout. Takhle na ní svého času vzpomínali Jiří Štuchal a Karel Pech.
2: Máme mluvit o tom, jak se před 20 roky dělal v rozhlase humor.
3: Těžko, protože to vůbec nikdo nechtěl dělat. V Brně aspoň to nikdo nechtěl dělat, tam se vypsala soutěž a ta soutěž dopadla asi tak, že se zjistilo to, co se vědělo. Že ten a ten je vyložený komik, ale nemůže být redaktorem. Že ten a ten je zase vyložený imitátor a proto nemůže být odpovědným vedoucím zábavných pořadů. A já jsem tam tím vedoucím měl být, protože mě vyzvali taky. A soutěž jsem nemusel žádnou dělat, protože věděli, že jsem praštěnej už na to dost, abych to mohl dělat. A já jsem přitom byl všeobecným reportérem. To byl titul. To nemyslel, že to bylo...
2: Když si to vymýšlíš.
3: To vymýšlím. To byl titul. Já jsem dělal všecko. Nakládání vajec do vodního skla.
2: To
3: velké.
2: Jsem taky dělal.
3: Ano. Všecko jsem dělal. A vypomáhal jsem zejména při sportovních velikých utkáních. Protože jsem vlastně začal jako sportovní reportér. Zkrátka dělal jsem všechno. Kdyby byl v rozhlase balet, tak jsem dělal to pas de deux.
2: Já to mám snadný, protože já jsem vlastně se nikdy humor snažit nedělal v rozhlase. Mně tehdy redaktor Hronek řekl, podívejte se, vy jste takovej, já jsem mu jednou dlouze vyprávěl, jak by co byl, on říkal, vy jste takový jako chytrý, tak jste mi povídal, vyberte si hodinu týdně a dělejte si s ní, co chcete. Já jsem si teda vybral hodinu týdně v neděli od 6 do 7 večer a tak jsem to tahnul 4,5 roku. Jsem si tam skutečně dělal, co jsem chtěl, to znamená, že jsem si to sám napsal, sám jsem si to zrežíroval.
3: Nezlob se, teď jsem tě přerušil, to je nespolečenské, ale já bych zapomněl, protože já mám už něco s těmi cévami a je to moc hezká připomínka. Čím jsi začal? Jak jsi jmenoval pořad?
2: Nedělní beseda rozhlasových novin.
3: Nedělní beseda rozhlasových novin. A kdy přišel ten čtvernožec tam?
2: Ten čtvernožec se jmenoval Ferda. A přišel asi po 5. týdnu vysílání.
3: Tak byl od začátku? Samozřejmě.
2: Byl od začátku. No, a sice byl, protože mi kdosi řekl, že v BBC mají nějaký pořad, který začíná mluvící papoušek. Já jsem si říkal, hrgot, Angličani mají papouška, co bych měl já. Tak jsme nejdřív tam dali toho Ferdu, ale to štěkal bezouška, asi 3x. A potom nějaká babička, tak přijela nějaká exkurze sem právě do toho studia 8 a vtrhla sem taková babička vrátný, jí sem pustili a nevím, jestli byli tenkrát.
3: Oprávnění. Pouštět sem babičky.
2: A ona jako tohle a pak říkala, a kde máte toho pejska, že? A my jsme říkali, toho pejska teda skutečně máme, já jsem ho měl doma, ale do té doby štěkal bezouška. No tak jsme si potom říkali, že toho pejska sem vememe, měl takový obojek, tam měl napsáno Ferda, dole měl taštičku a v té taštičce měl od generálního ředitele rozhlasu Mirko Očarlíka povolení, myslím, že to byl jediný pes v dějinách rozhlasu, ano, že má vstup do budovy. On to měl strašně fajn tady v tom rozhlase, protože v zimě třeba tady jsou ohromné prostory na probíhání, že jo?
3: No
2: a tenhle ten pes vlastně byl v té znělce, mi bohužel se z něj zachovalo jenom, ta znělka je odrbaná, jak se to říká slušně, ta znělka je...
3: Je jaksi spustošená.
2: Spustošená a je tam zachováno asi 5 nebo 4 štěknutí, mohli bychom si to pustit. Ten pes pochopitelně dostával ohromný spousty darů a všeho možného. Třeba nám sem taky botičky, boudy, dečky na záda. A jednou mu taky přišel tak takovej veliký balík a tam byl kus, dalo by se říct, fragment telegrafního sloupu. Napsáno, všechno asi v Praze má, ale tohle ne.
4: Já vím, povídalo by se, povídalo 10 pryč, půlnoc pryč a pořád by se povídalo, protože muští mají ze všech tvorů na světě nejvíc na co vzpomínat. No pamatujete se, jak rozhlas začal před 11 lety se slavnou tradicí Silvestru? Pamatujete se, jak tam tenkrát ti bakaláři velmi nezbední zpívávali docela moderní koledy?
5: Koleda, koleda, referenti, řečníte moc hezky, aspoň každé třetí slovo řekněte nám česky.
6: A vy, páni stavitelé, pokojně si žijte, ať v tom, co jste postavili, bydlet nemusíte. Tajda, tajda, to máte skavičky.

0: to kratší schůze. Posluchačkám přejem účest podle mody dneška, Hamleta neb Karfiol a případně i Ježka.
1: Jeden z nejstarších snímků, který se dochoval v archivech rozhlasového humoru, má takový docela prostinký titulek Vratislav Blažek Františkovi dopisy. Ale je na něm portrét o dobrých 15 let mladšího Miroslava Horníčka, Lubomíra Lipského, Stely Zázvorkové a dalších.
2: Člověk je nádoba křehká, na člověka se musí opatrně. A nikoli tak, jak šla tchyně na kubelku. Tedy jistá tchyně měla kočku, kanárka a zetě kubelku. Kočku měla ráda, kanárka zbožňovala, kubelka jí zevšedněl. Proto se rozhodla, že odjede do lázní. Vzala kufr, dceru a taxíka.
3: Kubelko,
2: pravila potom,
3: ty víš, co je tvou povinností.
2: A udělala obličej.
4: Mou povinností,
2: pravil Kubelka poslušně,
4: jest piplati kanárka, krmiti kočku a psáti pěkné dopisy. Děkuji, matinko.
2: Tchyně tedy nasedla a odjíždějíc zahrozila ještě prstem do okna. Kubelka zamával a obrátiv se od okna zjistil, že kočka sežrala kanára.
4: Macíčku!
2: Zalkal a kolena mu poklesla. A dostal takový strach, že by byl pěšky běžel do Libverdy. Ale pak se uklidnil, usedl a napsal první dopis.
4: Drahá matinko,
2: čárka,
4: kočka je nakrmená.
2: Potom 7 dní proplakal, 8. dne vešel domácí.
5: Strop je vlhkej, pane Kubelka.
2: Pravil.
5: A na stůl nám kape. Já jsem mokrej a polívka je přesolená. To jste křesťan?
2: Kubelka se zastyděl, utřel slzy a domácího, vzal papír a napsal druhý dopis, který poslal rekomando.
4: Drahá matinko,
2: stálo tam bez obalu,
4: naše kočka je pes.
2: Hned na to obdržel psaní. Razítko Libverda, písmo manželčiny matky, obsah zdrcující.
3: Kubelko,
2: psala tchyně přísně,
3: píšeš málo. Napiš mi o konárkovi, jestli zpívá novou.
2: Horko polilo Kubelku a zimnice ho rozrazila.
4: Jak bych mohl?
2: Zaúpěl si. Ale potom se rozhlédl, popadl kočku, vsadil jí do klece a řekl.
4: Uč se, mrcho.
2: Pak sedl ke klavíru a počal vyťukávat i škálu. Kočka nic. 3x, 4x vyťukal škálu, ale kočka mlčela. Když vyťukával po 20., u dveří bylo zazvoněno.
4: Sláva!
2: Vykřikl nešťastník v domnění, že to zvoní kočka.
4: Ty moje šelmičko nadaná!
2: Ale nezvonila kočka, nýbrž jednatel. Jednatel Spolku pro ochranu zvířat.
6: Pane,
2: řekl, jako když polárku ukapává.
6: Na slovíčko.
2: Na to probral jednatel celý slovník, zejména slovník nežalovatelných přídomků. Řekl Kubelkovi také, že je barbar, když se nestydí takto týrat svou kočku. Ale Kubelka řekl, že kočka není jeho, nýbrž, že náleží tchyni, protože jí týrá. Jednatel ale řekl, že zákon na ochranu zvířat sice dovoluje týrat tchyni, nikoli však jejich kočky. A Kubelka prohlásil, že ho ani nenapadne týrati tchyni, protože tchyně nezakousla kanárka. Jednatel zeptal se potom s pěnou u úst, proč by měla tchyně zakusovat i kanárka? A Kubelka, který se neznal, pokusil se zakousnout i jednatele. Proto byl odveden na čtyrku a vsazen do společné cely, kde pracně sestavil moták. Moták byl adresován tchyni a jeho obsah byl zcela jasný.
4: Drahá matinko,
2: pravil se v něm,
4: pro váš klid posílám 2 úvahy. První a druhou.
2: První úvaha pak zněla.
4: Kočka-li nespívá. Nespívá-li vaše kočka, není ještě třeba proto se znepokojovat. Může být mnoho důvodů, proč zrovna nespívá. Za A, zpívat ji nechce. Za B, zpívat ji nedovede. Za C, stydí se. A za D, právě se chystá. Kdo by kočku zpívat ji nutil násilím, nepřijde do nebe.
2: Již z první úvahy je vidět, že kanárek kubelkou otřásl. Druhá byla však daleko určitější.
4: Kočka zpívá. Naopak, zpívá-li vám kočka, neznamená to ještě, že tak činí z příchylnosti. V takovém případě je dokonce pravděpodobnější, že to vůbec není kočka, nýbrž pes. To vám přeje František.
2: Moták dal Kubelka podepsat řediteli věznice a proto propustil ho ředitel do domácího ošetřování. Domácí však odmítl Kubelku ošetřovati a nebohý ten muž... A nebohý ten muž vešel tedy do svého bytu, kde zjistil, že kočka zatím sice utekla, ale naproti tomu ve schránce je zde dopis psaný tchyní.
3: Kubelko,
2: psala tchyně jednoznačně.
3: Píšeš málo, ale špatně. Žádám okamžitě velký dopis o kanárkovi. Nepřej si mě. Tvá matka.
2: Kubelka třesoucími se prsty složil pečlivě 80krát ten dopis. Potom bez dechu dosedl na hřeb a to přimělo jej k horečné činnosti. Za dva dny na to tchyně, vracející se ze sadu, kde krmila ptáky, byla zastavena vrátným hotelu.
3: Dopis?
2: Zeptala se dychtivě.
5: Značnej.
2: Pravil vrátný. Povytáhl obočí a ukázal do výtahu. Tam stála bedna jako trafika. Tchyně vrhla se k ní hoříc žádostí. S pomocí tří mužů, kladiva a kramle, odrazila víko a plnými hrstmi jela se odstraňovat hoblovačky. Pod nimi klec, připomínající voliéru, na dně semenec a miska čerstvé vody. Na bydýlku pak seděl Kubelka s hlavičkou vzhůru a zpíval novou.
7: Neplačte už, señorito, že vám milý zahýbá, není věrný, neumí to.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: To bylo Shakespeareovo Mnoho povyku pro nic a jedna z písniček na melodii Zdeňka Petra a Luděk Munzar. Vidíte, zrovna on by do galerie rozhlasového humoru patřil jako nikdo jiný. Jak třeba před mikrofonem uměl předvádět Jaroslava Vojtu nebo Jana Pivce. Ale rozhlasová zábava to byl svého času opravdu svět sám pro sebe, který měl své vlastní velké osobnosti. Patřili k nim třeba dnes už zmíněný Jiří Štuchal, nebo taky muž, který se teď v následujícím rozhovoru představí sám.
2: Proč pak tu pláčeš, chlapečku?
3: Já nejsem chlapeček.
2: Ale a kdo pak jsi?
3: Muž.
2: Smutný.
3: Muž.
2: Já vím, to už si říkal, že jsi muž.
3: Jsem obé dohromady.
2: Smutný muž alias Jaroslav Válek.
3: Tak jest.
2: Využiju s dovolením příležitosti. Jste smutný muž od přírody nebo z profese?
3: Muž od přírody, smutný z profese.
2: Takže vy jste v podstatě muž...
3: Prokazatelně.
2: Já vím, tedy v podstatě tvor veselý.
3: To nemohu tvrditi. Můj smutek počal dnem narození. Mého. V naší rodině nás byly spousty.
2: Mohl byste to konkretizovat?
3: Zajisté. Bylo nás tolik, že jsme spávali nasměny. V jedné noční košili nás spalo 19.
2: Ubohé dítko. A co později, když už jste rozumbralo?
3: Bylo nás ještě více. Měli jsme svou vlastní závodní radu.
2: Zůstaneme tedy u původu, zdá se být vděčný.
3: Začnu od babičky.
2: Prosím.
3: Byla velice hluchá. Jednou jí spadla na nohu žehlička. Vůbec to neslyšela.
2: Na začátek snad něco méně otřesného.
3: Dědeček.
2: Třeba.
3: Byl proti očekávání manželem babičky.
2: A co takhle sourozenci?
3: Starší bratr Simeon nosil neustále na rameni kovadlinu.
2: Výborně, dokonce výchovná tematika, bratr, který se nemůže ani na chvíli rozloučit se svou namáhavou prací.
3: Když jsem se ho otázal, proč tak činí, odtušil. Kdyby mě někdo honil, odhodím kovadlinu a bude se mi krásně utíkat.
2: Šlo zřejmě o výjimečnou postavu rodinného profilu. A co mladší bratr, řekněme, no některý?
3: Mladší bratr Tadeáš vlastnil chytrého psa. Když na něj zvolal, lehneš nebo nelehneš, pes si buď lehl nebo ne. Můj ještě mladší bratr.
2: Vrátíme se snad raději k vám.
3: Prosím. Když jsem po maturitě zjistil, že nebyla zrušena povinnost jísti, zesmutnil jsem ještě více.
2: Počkejte, tomu nerozumím.
3: Vysvětlím. Jídlo stojí peníze. Peníze pak dlužno ukradnout nebo vydělat. Prvé jsem neovládal vůbec.
2: A druhé?
3: Ještě méně.
2: Nicméně vaše přítomnost svědčí o tom, že jste toto kritické životní období překonal.
3: Stal jsem se dobrodruhem.
2: Rozumím. Víno, ženy, hazardní hry a tak?
3: Něco daleko horšího. Přijal jsem místo účetního v jisté rolnické škole.
2: A následky?
3: Oženil jsem se.

0: Teď nevím, hrál jste trubku nebo klarinet?
1: Hrál jsem si na konferenciéra. Moc jsem se líbil, zejména ženám, až mi začaly padat...
0: K nohám.
1: Až mi začaly padat vlasy.
0: Ubohé ženy?
1: Netrpěli mnoho. Pořídil jsem si klobouk. Ke klobouku pak frak.
0: Mně se to začíná rýsovat. Klobouk, frak, změnil jste hlas a...
1: A pan Brom změnil konferenciéra.
0: Co vy na to?
1: Stal jsem se smutným mužem.
0: Definitivně?
1: Sem tam mě ještě rozveselí chytání ryb.
0: Smutný muži alias Jaroslave Válku, mohl byste nám nyní zcela vážně vysvětlit, kdy jste se rozhodl představovat smutného muže?
1: To bylo v okamžiku, kdy jsem na filmovém plátně viděl poprvé Buster Keatona, známého jako Frigo. A také proto, že jde o docela odlišný styl humoru. Jinak bych chtěl ještě poznamenat...
2: Pane Válek, já jsem tady a divím se.
1: Prosím vás, čemu?
2: Že si tady klidně kecáte a víte, že máte za 5 minut odjezd na zájezd. A k tomu ještě jste bledej a smutnej.
1: Ono je lepší být bledej a smutnej, než předčasně veselý.
2: Jaké jsou perspektivy?
1: Velmi špatné.
2: Já pato.
1: Jste obviněn z rychlé a neopatrné jízdy, která vás bude stát finanční oběť.
2: No to je krásná definice. Já neopatrná jízda a finanční oběť, to se vám moc povedlo, račte pokračovat.
1: Viděl jste někdy na silnici psa?
2: Je, pane Válek, já jsem viděl psů, že bych si mohl zařídit celý psinec. To by byla psina. O jakého psa se jedná?
1: Je to čistokrevný vlčák.
2: Dobře mu tak.
1: Totiž jeho pán vás žaluje z toho, že ten pes tak stačil uskočit, aby nebyl přejet. Následkem čehož dostal tento pes nervový šok. A teď je v léčení.
2: Chudák, a on je v Piešťanoch?
1: Ne, u zvěrolékaře.
2: A ten ho taky domorduje. A proč se o tom psovi tolik canca, když nebyl přejetej?
1: Jeho pán totiž vlastní rodokmen, z kterého vyplývá, že ten pes je šlechtic.
2: No toto má kádrově dost blbý. Kdo ví, jestli dostane nemocenskou takovej pes?
1: Pardon, léčení budete hradit vy.
2: A víte, že docela rád. Co by člověk pro psa neudělal? On takovej pes má větší cenu než jeho pán, i když je nepřejetej. Poroučím se, čekám vás dole v bifetu, moje úcta.
1: Bohužel, musím se vám omluvit. Jsem, jak jste slyšela, očekáván.
0: No, chápu, pan Verich je už i tak dost rozlobený.
1: Je-li pan Verich rozlobený, to nevím, ale ten pán, co se před chvílí zlobil tady, to je Karel Matějček, imitátor.
0: Sympatický pán.
1: Sympatický jen do té doby, než začne imitovat i mě.
0: Myslíte, že by si troufl?
1: On je všeho schopen.

0: No a když jsme tu už dnes zabrousili do hájemství imitátorů, mimochodem věděli jste, že někdo někdy imitoval Jana Wericha, tak v tomhle ranku nebo oboru zábavy ještě chvíli zůstaňme. A navíc půvabné bude i to, že známí herci svým hlasem napodobují právě své kolegy.
1: Vážení a vážené, pánové a dámy, blíží se muž šibalského pohledu, muž, jenž sklonům k parodii obětoval mnohý laureátský vavřín. Už v mládí byl stižen zcela výjimečným napodobovacím talentem, což mu zabránilo stát se hvězdou. Mnozí mocní tohoto světa totiž nemají rádi, jsou-li parodováni. Za parodování od nich dostává dítě facku, mládeneček napomenutí a dospělý pracant bývá přehlížen. My ale nyní vyzvedneme umění tohoto muže Václava Štekla z džungle velkoměsta a poprosíme ho, aby se na chvíli proměnil v karikaturu Jaroslava Štercla.
2: O, dobrý. A to... A po taky samozřejmě. O, je to já jsem hlavně tedy... Já jsem rád, že tady stojím. No to víte, že stojím, to je samozřejmě... A vy sedíte, já... No ale to já taky možná budu, ale hlavně, že jsem rád, že tady, že ano, takhle můžu, ale já moc už nemůžu, ale hlavně, že tady můžu tady něco před tím nejmenším, tady tím vysacím, tím mikrofon, že jo, jo, děkuji vám. A mikrofon se domení, ano, no to je taková hříčka, taková, jak mi intelektuálové se vyjadřujeme, taková skutečně hříčka slov, mikrofon, no skutečně, ano, co já to tady vlastně kecám, víte, no ne, to já se do toho dostanu, co pak jen abych se dostal z toho, no, a já bych tedy hlavně rád, jo, to by nás bylo, co pak, to jako zase žádný tohle, no ne, to já jsem veselá kopa, a já jsem ještě ani nepozdravil, víte, co, no ne, že, tedy naschánu. Děkuji.
1: Václav Štekl jako národní umělec Václav Vidra.
3: Světlo na oponu padá a před vás předstupuje herec. Co písní znám, jež lidé neznají a večer přehrávám je na viole.
1: Václav Štekl jako Vladimír Menšík.
4: Cože, Vašíku, já že šumluju? Ho, to je kamaráde úplně jinak. Já když s tebou takhle normálně civilně mluvím, že? Tak mě rozumíš každé slovíčko. Ale jakmile se angažuju pro cizí myšlenku, jak je to v háji. Ho.
1: Tak kde pak jsme to skončili? Aha, tak ty jsi říkal, že u parodisty je nejcennější jeho rozpustilost.
5: Ano, proto parodistů ubývá s přibývajícím věkem.
1: Proto mají k parodii sklony skoro všichni kluci, ale jen málo který důchodce.
5: Tak tedy dáme tam zpátečku a pospěšme si mezi kluky. Teď uslyšíte Jiřího Krampola jako Sir Lawrence Oliviera v roli Romea.
6: But frozen load. And what is time like on covered land? Wasted time on those terrible looking nosed and dollar backs. Wasted time on load and dapper. Wasted time and I the call a dame. Please, on the rudest can learn on I'm on rudest tip. Be stubborn and toper pride and curse. With your tail and neck rolled on the man of mine by Boriston. With you blind. With game alone a hand troubles steaming rude as can. With Dover alone and can you brood as time alone.
5: To bylo, že jo?
1: No, nic zvláštního, sama angliština.
5: Jo tak, jo, ty bys to chtěl slyšet česky, viď, českýho Romea. Třeba Honzu Třísku jako Romea, ne? Okamžik, Jirka Krampol je pořád k dispozici. Není Romeo jako Romeo.
7: Však tiše. Co to svítá nade mnou? V tom okně východ je. A v něm slunce. Julie. Vstaň slunce spadilé. A do naši lunu, která bez touž bledne závistí. že jsi služka. Já nevím, ale fakticky. Čestný slovo, to snad bude Julie.
1: Já jsem zvědav, jestli mě bude taky někdo někdy parodovat.
5: No, já myslím, že si pár let počkáš a kdo ví, jestli se toho vůbec dožiješ.
1: Proč ta skepse?
5: Být parodován je snad vůbec nejtěžší. To je vážně těžší než parodovat.
1: A co je k tomu potřeba?
5: No, já myslím, nejdřív se musí získat určitá popularita. Aby ta popularita byla, musí být člověk osobnost. Aby se stal osobnost, tak musí dost umět. A než se tohleto všechno většina z nás smrtelníků naučí, než tím projde, tak to uteče jeden život jako nic.
1: No jo, no dobře, Bože, ale já přece na sobě pracuji, co pak to nevidíš?
5: No vidím, ale teď bude asi potřeba, aby taky na tobě začali pracovat i druhý.
1: Pro Krista pána.
5: No vidíš, pracuj takhle dál a dojdeš nakonec až do výšin. Představ si, tuhle ti přijdu do realistického divadla a tam v klubu u piana zpívali tři významní čeští umělci šanzón.
8: Někdy si myslívám, že láska je mi vzdálená. Nejím a nespívám a třesou se mi kolena. Ten pocit se však jako dým rozplyne, když tě zřím a do duše mi padne klid.

0: Zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy žlítat z kytky na kytku oblastně nebaví. A proto rozhodl si hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít.
1: Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct, to už se stává. Bude to tím, že dobře vím, že jsi ta pravá. Že se mě hlava tuší, za to můžeš říct snad. A tuškou na obočí chtěl bych zkusit verše psát. Bude to všecko jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát, že láska nedá lidem spát.
2: Samozřejmě tedy, že to byl z mé strany jen takový akustický klam. Není pravda, že se v realistickém divadle v klubu rozšoupli, jak tedy my intelektuálové říkáme, že ano, Oldřich Nový, Jaroslav Vojta a Stanislav Neumann, ale pravda je, že ve všech třech případech zaúčinkoval člen realistického divadla Dalimil Klapka. Víš, jak poslouchám ty parodie, tak mě napadá taková věc, že je strašně zajímavý na tom to, že většinou se nejlíp parodujou a dařej v těch parodiích lidi, ke kterým ten, co je paroduje, má nějaký lidský vztah takovej, že nejenom imituje nějaký hlas, zná je...
3: Dokonale je znáš, spousty hodin, dá se říct, déle s nimi žiješ, než třeba s rodinou, protože většinou seš v té práci.
2: No, nejbližší kolegy prostě.
3: Co jsme dělali s Janem Pivcem, nebo s Vojtou, s Hegrem. Že ty nejkrásnější okamžiky, kdy ten herec je v té šatně, když se připravuje na tu práci a na to zkrátka to, co je kolem, kdy přijde jeden s vtipem, druhý s vtipem a teď se to tam začne všechno třít, bojovat. Jsi vzpomeň třeba v šatnách kolikrát, nebo při zkouškách. No, třeba, no tak, bože, tak řekni, no, jako náš Jeníček Pivec, no, tak.
2: Já myslím, že seš forom ty, tak to zkus ty, no.
3: Tak počkej, já si vzpomenu na, třeba na ty vincelský paničky. No.
4: Tak myslím, že tady dělám jelena toho nejtlustšího a nejporohatějšího jelena, V celé vincorské oboře. Pro Krista pána, lidi, co tady, co já jsem za člověka, to tady nevím.
2: No dobrý, fajn, hezký.
3: No tak něco ty?
2: Jaký byla hezká, ty, jak vyprával tu historiku, jak říkal, Ježiš
4: Maria, Josefe, já přišel domů ve 12:45, táta myslel, že jsem byl Bůh ví kde, tak vzal řemen a mydlil mě a já zatím seděl v divadle. Ježišmarja.
3: To já jsem si vzpomněl ještě na jednu. Kolega Pivec, říkal to sám, si koupil televizor. Takový ten japonský.
2: Sanio.
3: Ano. A přišel, byl celý nadšený, jaký má krásný obraz. Ovšem zase jako Pivec to připravil, že na nějaký vtip. Přišel a říká,
4: lidi, poslyš teda Češpivo, ty Brabčáku, Bezouško, tedy já jsem si koupil televizor, ten Sanio, to je na síť a je to taky na baterky, teda kluci, tedy co to je za obraz? Já to otevřu, já to mám doma takhle na stole, jo, šel jsem si pro půl litr piva, nebo mě tam někdo došel, sakra, to je jedno. No a teď to otevřu, no lidi, tedy to byla hlava, ježišmarja, já jsem se lek, jo, že najednou na tom psacím stole někdo na mě vyjoko, já jsem si to pivo zvrhnul do klína, kuci.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, víte, co někdy stačí k nápadu do scénáře divadla pro vaše uši? Vlastně maličkost, úplná maličkost. Já jsem věděl, že budu dnes hledat zábavu v archivu, ale chyběl mi ten poslední kousek do skládačky. No a na dovolené v Harachově jsem se u pokladny na lanovce ptal na to, kudy je nejlepší sejít dolů z Čertovy hory, z tamnějšího čerťáku. No to musíte po sjezdovce nebo pod lanovkou. Byl jsem tam se svým tatínkem, kterému je už skoro 85, tak jsem se té dobré paní na pokladně ptal, jestli to není příliš příkré. No, nemáte moc cest. Prostě pod lanovkou nebo po sjezdovce. No a když půjdu pod lanovkou, dojdete na sjezdovku. No a když půjdeme pod sjezdovkou, no tak vlastně půjdete pod lanovkou, teď vám to říkám. Ještě chvíli jsme se domlouvali a já si v ten moment připadal jako Felix Holzmann v té jeho známé scénce Včera, dnes a zítra s Ivou Janžurovou. A v tu chvíli mi to došlo a bylo rozhodnuto. Na závěr dnešního divadla pro vaše uši zase jiná, stejně povedená scénka nebo sketch. Felix Holzmann a Lubomír Lipský jako křížovkáři. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
2: Dovolíte, abych si přizet...
3: Prosím, samozřejmě. Průkopník.
2: Co prosím, co říkáte?
3: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
2: Jo, takhle. Průkopník. Vy si tak říkáte, jo, nebo?
3: Ne, já tady luším křížovku.
2: Aha, takhle, jo, rozumím.
3: Jaksi, momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Jo, takhle, aha, no.
3: Průkop, neradši to náhodou vědět?
2: Průkopník?
3: Průkopník.
2: No tak to je jaksi...
3: Ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte, tak...
2: Ne, tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
3: No, to je pro mě taky, víte.
2: Já,
3: taky,
2: já.
3: Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
2: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky. No.
3: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopu.
2: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jak si, to může být totiž různý, víte?
3: Ano,
2: to je průkopník, ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
3: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
2: Aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
3: To právě tady nestojí.
2: Aha. Tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
3: No, právě.
2: Pač, jestli se někdo prokopal nějakým divadlem.
3: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
2: No právě.
3: No tady to stojí jenom v závorce Josef Kajetán.
2: Tak to je těžký tohleto, opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, Josef.
3: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
2: Jo. Na 3 metry, nebo...
3: Ne, na 3 písmena.
2: Jo, na 3 písmena, aha. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
3: Patrně, ano, patrně.
2: No jo, Josef Kajetán, to je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém průkopníku.
3: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
2: No to já právě nevím, to je...
3: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
2: No
3: a že bychom vzali další otázečku, ne?
2: Třeba, no.
3: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomocný.
2: Ale jo, to bude mít hned, není problém.
3: No tak fajn, to budeme mít hned.
2: Ano,
3: tak vezmeme napřed ty lehčí, víte.
2: Třeba, ano.
3: Třeba nějakou tu svislou.
2: Třeba, ano. Dovolíte si trošku.
3: Jo, prosím, založe mě. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
2: Ano. A ty jsou tak. Jako lehčí, ty svislí, nebo co?
3: Ne vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
2: Aha, takhle, já rozumím. Ano.
3: Tak třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
2: Ano. No tak to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
3: Jo, vy už to víte?
2: No tak ještě ne přesně, že, ale ono v těch zácných zvířat tam tolik nebude.
3: Samozřejmě, kolik jich tam může být, no tak kdo ví, jestli takových akorát pár, víte.
2: Pár, ano, nebo ještě míň,
3: co no, právě.
2: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
3: A to ne.
2: Co?
3: Poslíšte, to se, ne, ne, to se mýlíte. To se mýlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
2: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
3: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
2: No proč myslíte, že...
3: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd roztál.
2: No, to je pravda, to mě nenapadlo. Ale víte, co by taky mohlo být za zvíře?
3: No.
2: Třeba nějaký docela jiný.
3: A víte, že máte pravdu.
2: Jo.
3: No vidíte, už se k tomu pomalu blížíme.
2: No,
3: víte. Teď ještě vědět o tom jaký.
4: Ano, jenom tak jaký. To už nebyl takový problém.
3: No, to se nám vystříbří. To se nám vystříbří a my zatím vezmeme další otázečku, víte. Tak třeba tuhletu, když...
4: Ale jde nám to dobře, že jo?
3: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
4: A, samozřejmě. To bude mít
3: tak já beru tady tuhletu. Italský výběrčí činže.
2: Jo.
3: Umíte italsky?
2: Italsky?
4: No tak dovedu, částečně dovedu. Ano, ano.
3: A výběrčí činže italsky náhodou nevíte?
2: Výběrčí činže italsky?
3: Jo.
2: No tak výběrčí činže, to je italsky, myslím, jako, že
3: italsky, ano. Italsky je psa, ano.
2: Italsky výběrčí činže, to je ten... mám na jazyku, to je zajímavý.
3: Já taky, ale já už dlouho nemluvím italsky, tak ono to...
2: Ano, člověk se úplně vypadne.
3: Ano, právě. Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže.
2: No, to je neuvěřitelný, člověk z toho úplně...
3: No jo, tak to je, že vy už to taky nevíte asi, víte.
2: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten, činžáno.
3: Činžáno.
2: Činžáno.
3: To ne. Poslíšte, pane, to se mýlíte. Ne, ne, no. To je správně činžáno.
2: A jo, činžáno, už vím,
3: činžáno. To by musela bezpečně.
2: Ano.
3: A je to tavenej sejra.
2: A jo, sejra. Tavenej, že jo, takový, ano. V takových flaškách se prodává.
3: Ono je ho víc druhů, víte. Ano. Oni jsou i mimoflaškový takový.
2: Taky, jo.
3: No jo, tak co uděláme s tím italským výběrčím činže?
2: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka. Jo.
3: No takže bychom ho nechali stranou.
2: Co? Jo,
3: výběrčího, ono se to vystříbří nějak.
2: Ano.
3: A vezmeme další otázku.
4: Třeba, vemte další.
3: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
4: Něco vodorovnou.
3: Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhletu. Množné číslo slova hudebník. No to je jasný.
2: Tak pro děti.
3: Čímhle na nás, víte.
2: Tak to hned napište.
3: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník. Orchestr. Safra.
2: Co je?
3: Safra. Přebývá mi jedno pole.
2: Jo. Vepředu nebo?
3: Vzadu.
2: Vzadu ještě k tomu?
3: Ještě k tomu vzadu.
2: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně natištěný.
3: To se potom špatně luští. Takový,
2: no právě, no. Tohle je těžký. Tohle.
3: To je těžký.
2: No jo, tak co bysme...
3: Tak co bysme... Takže bychom šli kousek dál, ne?
4: Třeba vezmeme něco.
3: Vezmeme ještě nějakou tu vodorovnější.
4: Třeba,
3: takovou, jo?
4: Třeba,
3: tak vezmeme třeba tuhle tu C. Vezmeme C.
2: Jo, co C? To je
3: C.
2: Vitamin, jo? Nebo co?
3: C, otázka.
2: Jo, otázka C.
3: Písmeno C. Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
4: No to chtěl znám všechny.
3: Jo.
4: To je leden, únor, březen.
3: Ano, podzim, zima.
4: Ano, to...
3: No jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
2: 12 měsíců na tři písmena?
3: No je to tady ta.
4: To je nějaký nesmysl, ne? Určitě něco popletli. No,
3: takže taky myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmenek.
4: No vole, jo.
3: Aby jsme takhle mohli důmat celý rok?
4: No vole, to je nějaká...
3: Tak co s tím?
2: No já nevím.
3: No, takže bychom to zase nechali stranou, ne? On se to vystříbří.
4: Ono se, jo, to zkuste něco.
3: On se to vystříbří.
4: Zkuste něco jinýho.
3: Takže bychom...
2: Co tam ještě máme?
3: Máme to třeba tady tohleto tažný pták. Tažný pták.
2: To je zase taková nejasná otázka, no. Tohle, jo.
3: Ačkoliv, počkat, nemohl by to být papoušek.
2: Papoušek tažný.
3: Papoušek, no, ten přece tahá z kaslíku ty planety.
4: Papoušek. To nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
3: Tak já to napíšu rovnou, jo?
4: Napište to hned.
3: Píšu pouš.
4: No.
3: Safra. Nevejde se. Nevejde ne. Se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku?
4: Bez eku, papouš?
3: Pepouš.
4: Ale poprosím vás.
3: Papouš.
4: To je nějaký zmetek ty noviny, já vám to říkám.
3: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte?
4: No voleť, ještě, že jsme tak rychle prokoukli, no. Víte? Vy nemáte náhodou ještě jedný takový noviny doma, jo?
3: Zafra, a víte, že má?
4: Jo?
3: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
4: No přece to nemůže být všude špatně.
3: O čem je to hned nenapadlo? No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
4: No to je nápad, uděláme to u vás.
3: No, ještě, že nejsme nějaký malý blbci, aby jsme na tohle naletěli, víte?
4: Na to může naletět nějaký idiot.
3: Jo. Co, kdo, co?
4: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
3: Co to je idiot? No. Jo, idiot.
4: Idiot.
3: Naletět. Jo, no. Jo, to je pták, to já vím.
4: Ne, tak. Idiot, to je člověk, jako vy a já.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.